večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka. A tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové, dceři Olbrama Zoubka, která je mým dnešním hostem pořadu Kdo umí, ten umí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se tady cítíte? Voní to tady po dětství ještě pořád, nebo už je to vlastně jenom práce?
2: No, my v tomhle domě pořád žijeme, takže pro mě je to pořád domov, akorát v jiném bytě, než o kterém dneska budeme mluvit. A cítím se tady výborně, protože já Litomyšl miluju a nechtěla bych žít nikde jinde.
1: Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se s tím výročím narození vašeho tatínka. A vlastně ještě než se půjdeme podívat nahoru, tak tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: To není nijak moje zásluha, ale je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru, jeho posledních 12 let života tatínkových. A tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není, je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený takový motto nebo citát tatínkův, který zní: byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina.
2: Ano, přesně v tom bytě. Dnes tedy je ten byt prázdný, proto jsem ho mohla využít na tu výstavu.
1: Tak se pojďme podívat dovnitř.
3: Tak je to ten patr, tady už jsem měla jeden citát, tak jako obecně k tatínkovu smýšlení, k jeho filozofii životní, že ať si mohl možná postavit nějaký velký dům vilu, tak měl takovou rád obyčejnost určitou. To je tady dole.
2: Tady je socha moje, když jsem byla malá. Je to ještě teda na chodbě, než do toho bytu vstoupíme, ale už se samozřejmě může návštěvník podívat i tady.
1: Mají ty sochy nebo vůbec ta díla každá svůj název?
2: Určitě, všechny. Tohle je třeba Evička. To jsem já přímo.
1: A pokud se nepletu, tak vás stvárnil vícekrát, je to tak?
2: Já myslím, že 4x, 2x jako malou holku, což je zrovna tato socha, a potom 2x jako studentku. Jedna z nich je v Klášterních zahradách v Litomyšli tady.

0: Hostem pořadu Kdo umí, ten umí je dnes Eva Zoubková a společně procházíme výstavu, kterou připravila na počest svého otce Olbrama Zoubka.
1: Vstupujeme napravo, takové pódium malé s fotografií velkou.
2: Tahle první místnost má být takovým vizuálním vjemem a vlastně zpřítomněním důvodu, proč tatínek do Litomyšle přišel, a to bylo restaurování zámku v letech 1974 až 1991 a zároveň je to vlastně časové vymezení celé výstavy.
1: Víme všichni, proč v Litomyšli byl, byť to byla velmi záslužná činnost na restaurování zámku, tak ale minimálně v tom prvopočátku nebyla úplně dobrovolná. Vnímala jste to nějak jako dítě?
2: V tom roce 1974, když jsem přišel, tak já jsem dávno ještě nebyla na světě. Ale tatínek říkával, že jsem přišel za trest a já to teď se snažím trošku uvádět na pravou míru, protože si uvědomuju, že tím trošičku lidi mateme. Tu zakázku on přijal dobrovolně, ale za trest, to bylo v tom slova smyslu, že po sejmutí posmrtné masky Jana Palacha nemohl úplně svobodně tvořit, nemohl oficiálně prodávat, vystavovat, účastnit se soutěží, takže mu vlastně nezbylo nic jiného, než se živit restaurováním, a proto přijal tu nabídku do Litomyšle. Nikdo jiný to dělat nechtěl a otec si moc nemohl vybírat, tak řekl, že půjde na tu periferii v podstatě. A mělo to být asi na 3-4 roky původně a vyvinulo se to na 17 let.
1: Ale přesto to bylo víceméně asi dobrovolně povinně.
2: Musel nějakou zakázku přijmout restaurátor. Mohl možná přijmout nějakou jinou, ale tady ta se zrovna nabídla a prostě musel nějak finančně zajistit rodinu, takže ji přijal. Ale jako nucen k tomu přímo nebyl.
1: Je zajímavé, že z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama. Nikoho jiného k tomu nepustíte. Je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde. Ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale on nevím, jestli by se jí do toho chtělo. Já jsem domluvená, že kdybych vyloženě odpadla, byla jsem s horečkama, tak by asi tu prohlídku za mě vzala, ale jinak v podstatě asi moc nahraditelná nejsem, protože tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince, a jiné texty tady nejsou a ty já mám v hlavě. To je vlastně to, co teď vám budu asi i průběžně říkat.
1: Už máte za sebou vernisáž, pár prohlídek. Jak se cítíte v této roli?
2: Zatím dobře. Uvidím, až jich budu mít za sebou desítky, jak se budu cítit. To jsem na sebe trošičku zvědavá. A jsem hrozně vlastně překvapená ze všeho, protože najednou se to teda stalo skutečností, ta moje vize. A já jsem nesmírně vlastně překvapená z reakcí návštěvníků tady, jak to opravdu jakoby prožívají. Na ně to působí vlastně víc, než já jsem asi měla nějakém jako záměru. A trošku si to vlastně žije svým životem, každého osloví na tom něco jiného, třeba i věci, které možná mě by nepřišly tolik, ať už třeba dojemné nebo zajímavé, a docela tady odtud návštěvníci odchází s určitým pohnutím a já jsem vlastně z toho trošičku překvapená, i když jsem věděla, že ta vrstva těch dopisů tady, co je, že to bude nějaký jako emotivní prvek, ale netušila jsem, že bude vlastně tak silný.
1: Co všechno se tam píše? Je to běžná komunikace, nebo to je něco třeba i zásadního, co se týká sdělení? Můžeme třeba nějaký úryvek přečíst?
2: Tatínek často v těch dopisech komentuje ten důvod, proč ty dopisy píše, a já jsem nakonec vybrala tento. Miláčku Maruško, teď když jsem ti všechno vypovídal, jsem to teprve pořádně prožil. Jako trochu s tebou. Nezdílené zážitky jsou jen poloviční.
1: Vztahuje se to k něčemu konkrétnímu, co můžeme sdělit?
2: Já si myslím, že tohle konkrétně bylo k nějaké výstavě, k vernisáži někde v západních Čechách, kde moje maminka nebyla přítomná a on jí to vlastně do toho dopisu popisoval a končí to tímto. Ale myslím, že je to spíš jako obecně myšleno, že je to pro něj ta určitá touha dát to na ten papír, znovu to prožít a sdílet to.
3: Já vás takhle k ním tady vezmu, aby jsme byli přímo na tom místě.
2: Tohle je vlastně srdce celé výstavy, dalo by se říct, je to sice dlouhá chodba, ale je to bývalá knihovna, kterou já jsem naplnila právě těmi dopisy. A jak vidíte, tak jejich obrovské množství, je jich přes 4000, zároveň teda součástí toho je i asi 600 pohledů. A nejsou tady teda jenom tatínkovy dopisy, tamhle pak dole začínají maminčiny dopisy, těch je nějakým poměrem průměru, samozřejmě méně, ta nebyla takový psavec, ale ty jsem vůbec nerozdělávala, nenahlížela jsem do nich, ale do těch otcových ano, ty jsem měla všechny v ruce, spočítala jsem každý ten rok, ale nečetla jsem je teda všechny, četla jsem jen část, která se mi hodí tady k tomu časovému vymezení. All

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a dnes natáčíme v Litomyšli, kde se letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka. A mým hostem je Eva Zoubková, autorka výstavy s názvem Můj tati O.
1: Náš pořad se jmenuje Kdo umí, ten umí. A dnes je to vlastně o dvojnásobné dávce toho umění, protože je to samozřejmě primárně v tuto chvíli o vás, protože jste dokázala postavit tady tu výstavu a tím oživit znovu příběh vašeho tatínka. Ale samozřejmě se bavíme i o tom umění, které tady zanechal váš tatínek. Vy máte dole galerii, koukala jsem, že zodpovědná osoba Eva Zoubková, tak čím se živíte standardně předtím, než jste se stala průvodkyní a autorkou výstavy o Olbramovi Zoubkovi?
2: Já jsem galeristka, je to přesně ta galerie, kterou popisujete, za tou stojím já a tu jsem nijak neopustila, tu samozřejmě práci budu dělat dál a tohle teda bude takový můj koníček navíc, nebo jak to říct. Samozřejmě to přizpůsobuju nějak svému kalendáři, taky tady nejsem od rána do večera, budu dělat ty prohlídky, nebudu

0: tvorbě?
1: Ne, aktivní v tvorbě nejsem, já jsem žádný výtvarný talent nezdědila a je to klasická malá prodejní galerie.
0: Co to obnáší? Že musíte sledovat ten trh nebo reagujete na tu poptávku, co je třeba od lidí?
1: Máme zastoupené stálé autory, se kterými spolupracujeme. Obnáší to vlastně to, že jezdíme k ním do ateliéru, vybíráme díla, které nás osloví a ty potom vlastně nabízíme u nás v galerii.
0: Když se vrátíme k téhle výstavě, bytové, předpokládám, že to nebyl nějaký spontánní hurá nápad, že to v té hlavě chvíli leželo.
1: Leželo mi to tam asi rok a kousek a pošťouchlo mě k tomu vlastně to, že tenhle byt opustili nájemníci. Najednou teda jsem měla prázdný prostor, autentický, kde tatínek žil, nebo kde jsme žili jako rodina a do toho se mílovými kroky blížilo tatínkovo výročí a mě nějak napadlo to vlastně využít, ale to, do jaké podoby se to nakonec dostalo, to jsem samozřejmě zpočátku vůbec netušila. Neměla jsem tu koncepci v hlavě hned danou, to se opravdu tvořilo postupně. Já jsem začala těmi dopisy, ty jsem si načítala a až když jsem jich vlastně měla přečtených stovky, tak jsem začala tvořit struktura těch témat, které tady budou.
0: Pomáhal vám s tím někdo nebo opravdu od začátku až do toho konce, že si i sama provázíte, je to vaše práce?
1: Hodně je to asi opravdu moje práce, ale zároveň jsem měla při ruce hlavně vlastně rodinu. Pomohl mi s tím hodně můj bratr Martin, ale to spíš s těma technickýma záležitostma, co se týče IT a rezervačních systémů a tak. Můj muž samozřejmě, co se týče stěhování, věšení a přivrtávání, tak bez toho bych se rozhodně neobešla bez něj. A měla jsem taky vlastně dva výborný konzultanty, dá se říct, a to moji sestru Polanu Bregantovou a Jakuba Grece, kterého už jsme zmiňovali dole, to je autor té trvalé vzpomínky, který má tatínka hodně jako navnímaného, takže jsem to s nimi probírala postupně a možná mě trošku i někam směřovali, ale jinak jsem si to hodně dělala sama.

0: Eva Zoubková, autorka komorní výstavy s názvem Můj tati o jedné z hostem pořadu Kdo umí, ten umí a my ten litomyšlský byt, ve kterém se expozice nachází, společně procházíme a představujeme nejen ji, ale tím pádem také dílo jejího tatínka Olbrama Zoubka.
1: To gro vlastně jsou ty dopisy, ale vidíme tady i nejrůznější sochy. Máte spočítáno, kolik těch artefaktů tady máte vystavených?
2: Přímo tady na výstavě. No, vidíte to, to mě nenapadlo si je spočítat, ale jsou jich nějaké nižší desítky. Není toho vlastně úplně moc, protože tu výstavu doplňují i fotografie a ty jsou tady pak taky hodně důležité. Ne teda zrovna tady v té místnosti, kde jsme, ale můžeme se přesunout. Tak možná sem. Tohle téma jsem věděla od začátku, že tady bude, protože jsme v bytě a co jiného, než sem dát vlastně téma rodina. A tatínek se inspiroval hodně svojí první ženou Evou Kmentovou, která zemřela v roce 1980, potom teda mojí maminkou, kterou si potom vzal. Inspiroval se i svými dětmi, takže tahle místnost je věnována tomu, ale konkrétně hlavně mojí mamince, protože jsme v bytě, kam teda patřila ona.
1: Takže fotografie ze svatby?
2: Jsou tam fotografie z obou otcových svadeb. Ta vpravo to je tedy moje maminka, vlevo Eva Kmentová a vlastně tím trošku překračuju ten časový rámec výstavy, protože je tam fotka i z tatínkova dětství a končí poslední fotkou, kde už tatínek není a která je teď asi 3 dny stará, protože je z vernisáže výstavy, kde jsme se vlastně vyfotili všichni, naše litomyšlská i pražská rodina, protože otec byl rozkročen mezi dvě města, možná k tomu tady ještě dojdem, a naše rodina je trošičku komplikovaná, je to taková složitá množina, ale máme spolu krásný vztahy všichni a všichni jsme se sešli na té vernisáži, takže jsem dala fotografii už teda bez otce, ale jinak kompletní naší rodiny.
1: To, že bylo rozkročen mezi Litomyšl a Prahu, vlastně jsme zmiňovali na začátku, že tady to byl jeden z těch domovů, v Praze pracoval, tady měl vás a vlastně i proto vznikaly ty dopisy, protože na tu vzdálenost si hodně psali.
2: Přesně tak, protože e-maily tenkrát ještě nebyly a opravdu se tím vlastně zkracovala jim ta vzdálenost. To jejich manželství bylo víkendové a prázdninové, dalo by se říct. A ty dopisy psal tatínek skoro každý všední den mamince, když spolu nebyli.
1: Když jste je pročítala, předpokládám vlastně, že jste je znala, když jste je četla jako dítě, obzvlášť ty, které byly určené vám. Co teď, když jste se dostala třeba k těm maminčiným?
2: Četla jsem určitě období, který já v hlavě nemám, protože já jsem, dejme tomu, začala ty dopisy číst až samozřejmě, když jsem byla ve škole. V první třídě byl pro mě rok 89 a já tady končím rokem 90, takže jsem četla dopisy starší, kdy jsem malé dítě nebo miminko nebo dokonce ani ještě neexistuju. Takže pro mě tohle bylo zajímavé vracet se nebo vytvářet si vlastně vzpomínky na dětství, které já si nemůžu pamatovat.
1: Změnilo to něco ve vnímání toho tatínka?
2: Poznala jsem jeho mladší já, protože samozřejmě já mám jinak v hlavě už spíš ten konec jeho života, kdy už opravdu špatně chodil a tak dál, ale tady vlastně na mě vykoukl muž plné síle, ještě dá se říct, který byl navíc hodně aktivní teda v té revoluci. Tohle bylo vlastně na tom jiný, že jsem tam cítila takovou jinou životní energii a sílu z něho.
1: Tady za námi, když se otočíme, tak jsou 3 sochy a za nimi 3 fotografie. Předpokládám, že to souvisí. My to je podle předlohy.
2: To jsme právě my jako rodina a je to předloha pro realizaci do architektury pro hotel 9 skal na Milovech, tady na Vysočině. A tohle jsou malé modely, které potom se zvětšily do většího měřítka. A já jsem ani netušila, že my máme ve fotografickém našem archivu fotografie z plovárny, kde si nás tatínek fotil a podle toho nás pak vysochal. Takže to jsem tady zpřítomnila. A to je docela takový prvek, který se hodně líbí a lidi na to hezky reagují, protože vidí vlastně tu fotografii a potom tu sochu. Samozřejmě není to jedna ku jedné přesně, ani ty pohyby, ale je vidět, že z toho opravdu vycházel.
1: Tady ještě mě zaujaly ty hodiny na stěně. Ty jsou původní?
2: Jsou. Já jsem úplně ne v každé místnosti, ale ve 2 místnostech jsem se snažila vždycky ponechat ještě nějaký prvek z toho původního bytu. Takže v tomhle případě je to starožitný stůl, u kterého tatínek úřadoval a vrátila jsem sem hodiny, protože ty pro něj byly vlastně hodně důležitý a měla takovou potřebu ty hodiny vlastně vždycky natahovat. Jsou to kivadlové hodiny a než Litomyšle odjížděl, tak vždycky kontroloval, jestli jsou natažený. A já jsem je natáhla v ten den jeho výročí 21. dubna, ale bohužel jsou asi trošku pověšený na křivo, nebo nevím proč. úplně se mi nerozeběhly, tak to musím ještě vyřešit, protože jsem chtěla, aby během té výstavy vlastně ty hodiny tady byly funkční.
1: Taková symbolika.
2: Ano.

0: Hostem pořadu Kdo umí, ten umí zůstává Eva Zoubková, autorka litomyšlské výstavy nazvané Můj tati O.
1: Tady ještě mě zaujaly tyhle
2: jednak dopisy, ale jednak i obrázky. To jsou opravdu jeho dopisy všechno. Ten, to je umístěno nad tou knihovnou, kde je vidět tatínkovo písmo z toho staršího období až teda po závěr jeho života, protože trošku se to písmo jeho měnilo. A vybrala jsem nějaké i kresbičky, které v těch dopisech byly, a to pro mě taky vždycky byl krásný překvapení. Tohle zrovna je kolotoč a píše se tam, z kterého táta neumí seskočit, točí se stále rychleji. A to je opravdu ten rok 89. Je to tady z toho roku, kdy byl v té revoluci opravdu hodně aktivní a zároveň měl spoustu práce. Už taky mu bylo přes 60 tehdy, takže všechno zvládat bylo pro něj docela náročný. Holograma Zoubka my známe, nebo možná já znám především jako sochaře, ale on byl i výtvarník.
3: Dělal reliéfní tisky, ale v téhle chodbě tady jsou i obrazy, ale to nejsou jeho obrazy, jsou to díla jeho kamarádů, tady například Jitka Válová, byli spolu vlastně ve skupině Trasa, je tady dílo od Vladimíra Komárka a od dalších, protože já tu chodbu jsem se snažila vlastně vrátit do původní podoby, aby návštěvník, když sem přijde, tak aby bylo vidět, jakou ten byt měl atmosféru, jak byl zařízen.
2: Takže takhle jste měli vyzdobenou chodbu, když Evička byla malá.
3: Ano, takhle přesně to tady vypadalo. Já dokonce jsem si vzala i starý fotky. Tamhle třeba místo toho zlatého stolečku byl později klavír. To už mě tady někdo hned říkal, kdo tady to zná, ten byt, tak říkal, ale to tady nebylo, ten zlatý stoleček, tady byl klavír. Já jsem říkala, to sice ano, ale v téhle době, do které já se vracím, tady byl zlatý stoleček. Takže opravdu jsme teda v těch 80. a začátkem 90. let teď tady.
2: My jsme se mezi tím přesunuli do dalšího pokojíčku.
3: Je to můj dětský pokojíček. Já jsem tady hodně přemýšlela, jaké téma tady zvolit. Měla jsem jich víc, ale nakonec jsem ho vlastně nechala přirozeně v tom tématu, které sem patří. A je to vlastně můj vztah k tatínkovi a je to taky téma loučení a shledávání, protože to neustálé přejíždění mezi Prahou a Litomyšlí pro něj taky nebylo vždycky úplně jednoduché a jsou tady citáty nebo úryvky, které se toho týkají. Já možná jeden z nich tady přečtu, třeba z 29. prosince roku 1984 je psáno. To stálé přejíždění je mi hold údělem a musím si zvykat. Není jen loučení, je také shledávání. A paradoxně tatínkovo dílo je tady jenom jedno, je to takový malinký reliéfek, jmenuje se Ruce ve vlasech a mně přišlo, že je to vlastně jediná věc, která do toho pokojíčku patří, protože to je opravdu moje autentická vzpomínka na naše vítání se tady mezi dveřmi, který potom stvárnil tady do toho malého reliéfu. Takže není to žádný opus, asi kurátor, kdyby dělal nějakou významnou tatínkovou výstavu, tak tuhle věc určitě jako přehlídne, nebude pro něj podstatná, ale vlastně pro mě je podstatná jako ta vzpomínka.
2: A samozřejmě je to doplněné i dalšími dopisy pro vás jako pro dítě. Asi jste začínala číst v té době?
3: Ano, já si myslím, že je to kolem toho roku 88-89, že začínají tyhle dopisy. Trvaly několik let, já jsem tady představila jenom některé, které mi přišly i tak jako vizuálně nejzajímavější nebo tím textem. A myslím, že pro toho návštěvníka je i fajn, že je asi přečte, protože to tatínkovo písmo se musíte trochu naučit. Ale mě se snažil psát samozřejmě čitelně, když jsem teda byla třeba v té první, druhé třídě, takže to přečte tím pádem si myslím tady každý a doplněné těma obrázkama, tak myslím, že to je takový milý.
2: Kde ty dopisy byly po celé ty roky schované? Možná v některých rodinách by bylo i s podivem, že nepodlehly nějaké zkáze, že by neskončily v koši.
3: No to u nás by se určitě nestalo. To my jsme si vždycky všechno fakt archivovali. To jsme asi měli od toho tatínka, ten má taky svůj obrovský archiv zase v pražském bytě, ten nevyhodil téměř nic, co se týče teda nějakých písemností, myslím. Tady jsme to měli uchované v komoře, v krabicích.

0: Pořad Kdo umí, ten umí dnes oživuje vzpomínky na Olbrama Zoubka, kterého připomínáme nejen jako suchaře, ale také v osobní rovině, jako otce. A to s jeho dcerou Evou, která je autorkou výstavy s názvem Můj tati O.
1: Který předmět tedy z té výstavy je pro vás nejzásadnější?
2: No, teď zrovna stojíme teda v dětském pokojíčku a je tady totiž ještě takový koutek, možná teda to stočím na to. Je tady dětská postýlka, ale pro panenku a to jsou tady dárky, které vyráběl tatínek mě k Vánocům, protože byl nesmírně šikovný na ruce, zručný a uměl dělat dobře i se dřevem. Takže třeba tady ta dětská postýlka pro moji oblíbenou panenku, tak tu jsem sem dala, asi by to v galerijním prostředí vypadalo naprosto nepatřičně, to mít jako součástí výstavy, ale tady do toho mého pokoje to patří a to je zrovna věc, kterou bych teda rozhodně nevyhodila, kterou střádáme a hrála se s tím i moje dcera potom.
1: Takže ne, žádné dílo. Sochařské ani relief, ale dětská postýlka, protože to má tu přidanou osobní hodnotu.
2: Teď jsem to spíš teda brala z těch věcí mimo to dílo, ale z těch věcí sochařských, tatínkových, by to možná byla ta dvojice v té předchozí místnosti Marie a Josef, anebo velká socha Ifigenie, ke které teprve půjdeme.
1: Možná pojďme rovnou. Přesunuli jsme se k té zmiňované Ifigenii, je to tak?
2: Ano, jsme v místnosti, kde jsem se snažila přece jenom představit víc otcovo dílo, protože v těch jiných místnostech je sice také, ale souvisí to s rodinou. A tahle místnost je věnovaná cyklu Ifigenie, které se věnoval v druhé polovině 80. let. Takže já jsem si vlastně kladla otázku, čím se v té době, kterou já jsem si teda na to vyčlenila, to je doba restaurování zámku, nejvíc ve své tvorbě zabýval. A je to určitě tenhle ten cyklus. Protože se mu věnoval několik let v kuse a v podstatě v jeho díle v té době se neobjevovaly jiné motivy než tady z té tragédie Euripídovy.
1: Takže i série těchto malých plastik je k tomu.
2: Všechno, co je tady, tak je k tomu Euripídovu dramatu, reliefy, malé sochy, tahle velká socha Ifigenie a je tady na stěnách vidět i fotografie z představení a jsou tady i fotografie herců, podle nichž některé z těch soch dělal. Ty my tady nevidíme, protože ty jsou umístěné v zámeckém sklepaní v jeho trvalé expozici tady v Litomyšli, ale chtěla jsem tady ukázat, že to téma ho zaujalo natolik, že vlastně ty herce nafotil a podle nich ty podoby vlastně do toho dával, do těch soch.
1: Když jste zmínila to zámecké sklepení tady v Litomyšli, tak ta expozice je v tuhle chvíli také obnovená.
2: Otvírala se 22. dubna, je to moc hezký, takže určitě, kdo jste tam byl, tak klidně běžte znovu, protože tam jsou opravdu nové vrstvy. A je to hlavně nádherně teď nasvícený. Já tam běžně neprovázím, to už bych teda opravdu nezvládla, ale dejme tomu, já nevím, jednou za rok, dvakrát do roka mě požádají, abych tam udělala komentovanou prohlídku a já teda jim ráda vyjdu vstříc.
1: Je to tady všechno, nebo ještě máme nějakou místnost, kterou naši virtuální prohlídku uzavřeme?
2: Ještě malá chodba, tak ještě můžeme přejít tam. Jsme v malé chodbě a je to sice nejmenší prostor tady v celém bytě, ale paradoxně je tady takový nejtěžší téma a možná i největší a vydalo by mi na celý dům. Musela jsem tady i nejvíc škrtat, protože samozřejmě toho materiálu jsem měla hodně a musela jsem hodně zvažovat, co sem dám, abych ty návštěvníky tady jako neutavila textama. Ale tady opravdu na metry čtvereční toho textu je nejvíc a jsou to tatínkovi vlastně morální, politický postoje. Je tady hlavně to období kolem revoluce a hned po ní, protože tatínek, to jsem tady zmiňovala, byl vlastně nesmírně aktivní a nebojím se teda říct, že opravdu přispěl k demokratizaci naší společnosti, ale hodně se na tom vyčerpal a tady je jedna socha, která vlastně symbolizuje to jeho fyzické rozpoložení, ne psychický, protože samozřejmě byl nesmírně šťastný, ale opravdu to tělo bylo hodně unavený a je to takovýhle zlomený muž. A jinak na těch textech tady na zdi se dočtete o tom, že měl třeba v ateliéru odposlouchávání, to je věc, kterou já jsem třeba vůbec netušila, tu jsem se opravdu dočetla až v těch dopisech, jak se zavírá mu výstava, jak teda přišli na výslech k němu do ateliéru a potom kolem té revoluce ta jeho aktivita.
1: Ta výstava je plánovaná vlastně na pouze tuhle sezónu, kdy si Litomyšl, nebo i všichni ostatní, nejen z Litomyšle připomínají těch 100 let od narození Olbrama Zoubka, ale ten zájem je obrovský. Už jste přemýšlela nad tím, že kdyby lidé chtěli, že by se to prodloužilo?
2: Nad tím přemýšlím. Já jsem to dala do půlky srpna z takového praktického důvodu, protože máme dvě děti školou povinné a taky bychom mohli jet někam na dovolenou. Takže druhou půlku srpna budu věnovat plně rodině, ale říkala jsem si, že na ten podzim, pokud ten zájem bude, takže bych to asi prodloužila, ale konkrétně vymyšlené to ještě nemám. Tady už se mě lidi ptají, jestli z toho bude jako stálá expozice a tak, tak to jsem nad tím takhle opravdu nepřemýšlela. Ale je to teď všechno hodně čerstvý, takže uvidím, jak se mi to usadí v hlavě.
0: Říká Eva Zoubková a uzavírá tak dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Milena Potučková.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Milí přátelé, Jiří Kastel vás zdraví z Českého rozhlasu České Budějovice na úvod dalšího setkání pod světy ramp. Časově se nacházíme v předvečer Dne dětí a právě v něm jsem našel inspiraci pro dnešní sestavu písniček, které prověřil čas. Tou první je hit Petra Spáleného z 60. let Plakalo baby.
1: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

Plakalo Baby, tato písnička autorů Pavla Krejči a Jiřího Štajdla, patřila v podání zpěváka Petra Spáleného a Apollo Beatu Jana Spáleného k českým hitům roku 1967. Textař Jiří Štajdl použil anglické slůvko baby v počeštělé fonetické podobě v primárním významu, tedy dítě. Avšak nepochybně převažuje používání slova baby jako semanticky posunuté označení pro děvčej miláčka drahouška v milostně zaměřených textech, jako v těch následujících velkých hitech. Vyhlasný a novátorský producent Phil Spector zemřel před více než 5 roky po tom, co si odseděl 11 let ve vězení za zločin nejtěžší, za vraždu. Ovšem, kdysi to byl úspěšný muž, ačkoliv v dětství to tak nevypadalo. Vyrůstal po smrti otce s nesnášenlivou matkou. Jako školák byl plný mindráku a žádné nadání neprojevoval. Ovšem, na střední škole sestavil tříčlennou vokální skupinu Teddy Bears, s níž se senzačně proslavil hitem To Know Him Is To Love Him podle textu Na otcově hrobě. Kdo ho znal, měl ho rád. A po epizodě stenografisty u soudu se živil jenom hudbou. Phil Spector prošel tvrdou školou v několika studiích, ale na začátku 60. let vytvořil zanedlouho vyhlášené hollywoodské studio Gold Star. Jedním z jeho velkých úspěchů v této roli bylo dívčí trio Ronettes z New Yorku, které se zapsalo do historie velkým hitem a opravdu vydařenou nahrávkou a písní z roku 1963. Be my baby, buď mým miláčkem.

Tu noc, co jsme se potkali, jsem věděla, že tě velmi potřebuju a kdybych mohla, nikdy bych tě nenechala odejít. Tak proč pak neřekneš, že mi miluješ? To zpívali v superhitu Be My Baby z roku 1963 půvabné dívenky tmavé barvy pleti Ronettes. Z nich jedna, Veronica Bennett, se stala jako Ronnie Spector na nějaký čas manželkou geniálního producenta, který obohatil pop music nápaditými aranžmá, takzvanými zvukovými stěnami, které měly naplnit jeho představu, aby ty písničky zněly dobře i z malého rádia. Písnička Be My Baby byla vyznání svého druhu zmíněné člence skupiny Ronettes Veronice, s níž se za 5 let Phil Spector oženil. Tímto hitem začíná velmi úspěšný film Hříšný tanec z roku 1987. V němž zazněl také největší hit zpěváka z amerického Texasu Bruce Shenela vlastním jménem Bruce McMeanse. Kdyby nebylo písničky Hey Baby, nejspíše by se na něj zapomnělo, ale jeho super hit z raných 60. let vlastně žije až do současnosti. Tento zpěvák dokonce vystoupil v Anglii v roce 1962, a to z Beatles v čase, kdy se o liverpoolských mladících ještě jen málo vědělo. Ten koncert byl důležitý i z toho důvodu, že s Brucem Shenelem, jak je náležitá výslovnost tohoto jména, hrál tehdy na foukací harmoniku Delbert McClinton a jeho solo v písničce Hey Baby a Still fascinoval mladého Johna Lennona a tak se prý pod jeho vlivem hodně zblížil s foukací harmonikou a raný hit Beatles Love Me Do byl toho důkazem. Hej, hej, děvče, rád bych věděl, jestli budeš moje. To zpíval v originále Bruce Shenel z roku 1961. Hej, hej, baby. Hey.

0: Hey, baby a Bruce Channel, kterému je 85 let a je stále naživo. V Čechách tuto písničku natočil už v tomto tisíciletí herec a zpěvák Roman Vojtek, známý z velkoseriálu Vyprávěj, ale už dlouho před ním doputovala i ke Karlu Gottovi, který pod názvem Hej páni dámy s textem Jaroslava Macha s doprovodem orchestru Ladislava Štejdla též natočil. O Karlu Gottovi dnes ještě řeč bude, ale teď mám pro vás ještě jednu anglicky zpívanou oldie specku. 3. února roku 1959 vstoupil do dějin rock'n'rollu jako velmi smutný den. Byl to den, kdy zemřela hudba, jak o tom zpívá americký písničkář Don McLean ve svém slavném songu American Pie. 3. února se zabily v letadle tři hvězdy různé velikosti i věku. Buddy Holly, Richie Valens a Big Bopper. Na posledním místě jmenovaný byl nejstarší z trojice zahynuvších zpěváků. Byl to rodák z Texasu J.P. Richardson, kterého dělilo od Richieho Valence zhruba 12 let. Tento muž, který měl docela slušné vzdělání, byl především disc jockey v angažmá rádia KTRM, kde vedl vlastní show Dishwasher Serenade. Podle dobového tance The Bop si dal J.P. Richardson přízvisko The Big Bopper. Později to dokonce dotáhl až na programového ředitele stanice. Byl to také docela nadaný autor. Dodal pozdější hity slavnému countryovému zpěváku George Jonesovi a dočasně populárnímu Johnnymu Prestonovi. Sám byl The Big Bopper docela zdatný kytarista a osmělil se i jako zpěvák. A měl velký hit v písničce Chantilly Lace. Jejíž podstatou je poslovesné stránce flirtování mladíka s dívkou po telefonu. Proto se na jejím začátku ozve zvonění. The Big Bopper a Hello Baby.
1: Hello Baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: You'll lose to like a long neck goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. Big Bopper ve svém jediném velkém hitu z roku 1958 v jeho textu vyjmenovává všechno, co se mu na jeho baby líbí, včetně Chantilly Lace, tedy původně ručně paličkované krajky pojmenované po francouzském městě Chantilly. Se slůvkem baby až do konce dnešní Světel Ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice se trváme už v Čechách. Skvělý textař a básník a také redaktor mnichovské stanice Svobodná Evropa, rodilý Jihočech Jan Schneider, byl spolu se skladatelem a producentem Bohuslavem Ondráčkem objevitelem Marty Kubišové. O tom mi také tato velká zpěvačka vyprávěla.
1: My jsme s Honzou vlastně spolupracovali už trochu v Pardubicích. Bohuslav Ondráček se s ním někde střetnul a od té doby oni spolu jako tahli dvojku. Ale já jsem se s ním seznámila... No vlastně už v Pardubicích, ale věděla jsem, že v té Plzni, kam mě přijelo teda 5 divadel pražských kupovat, takže on jediný je, který zná tu scénu tady pražskou, takže mi určitě dobře poradí, no a dobře mi poradil určitě. Sice Bohuslav Ondráček říkal, budeš zpívat komerci a takovýhle, ale vlastně to divadlo na ty 4 roky, co jsem v něm byla, tak nemůžu říct, že by mě nějakým způsobem stáhlo do komerce nebo něco. Já jsem si zpívala to, co se mě prostě chtělo a to, co jsem cítila, že mám zpívat.
0: A Marta Kubišová spolu s další členkou Golden Kids Helenou Vondráčkovou zpívala nádhernou písničku s hudbou Bohuslava Ondráčka a textem Jana Schneidera. V němž baby figuruje v anglicky psané podobě, se spíše v tom nejprve zmíněném významu. Tato skladba dostala před 60 roky stříbrnou bratislavskou liru.

Můžeme říci, že českých předělávek zahraničních songů je nepřeberné množství. Ovšem případy, že by původní česká písnička byla opatřena po delší době jiným textem, jsou vzácné. Přiznám se, že přesně nevím, proč Eduard Krečmar k melodii Bohuslava Ondráčka napsal v 80. letech nový text. Asi v tom letos sehrál fakt, že Jan Schneider emigroval na západ a tudíž se podle normalizačních zvyklostí písnička, jejímž byl spoluautorem, nemohla veřejně hrát. Jisté je, že duet nadepsaný také o Baby Baby, ale v počeštělé podobě, natočila s tanečním orchestrem Československého rozhlasu řízeným Felixem Slováčkem v roce 1984 Jitka Zelenková s

How Long. Český otextoval, dal jí název Hello Baby a v roce 1992 nahrál s novými zelenáči Mirka Hoffmana. Před ním vám, přátel Jiří Kasav, děkuje za projevy přízně a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den i dobrý příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska roztočíme v CD přehrávači album Já ti zabrnkám, o jehož náplni daleko více sděluje podtitul Balady 1965 až 2017. Jak asi tušíte, zpívat nám bude Václav Neckář.

Jeden z dlouhodobě a taky zaslouženě nejpopulárnějších zpěváků domácí populární hudby, Václav Neckář, si v minulosti právem vydobil uznání za energické taneční písně, ale souběžně a výtečně interpretoval i balady. A právě na ně sází hned dvěma CDčky vybavený výběr mapující jeho portfolio pomalejších písniček časově ohraničený letopočty 1965 až 2017. Hodně z těch 38, které tu najdeme, dodnes obehrávají rádia. Na jiné se trochu neprávem zapomíná. Tak to hned teď napravíme.

Závěr 60. let patřil k nejblištivějším etapám nejen české, ale i světové populární hudby. Není tudíž žádným překvapením, že i v Neckářově výběru pro jeho kariéru stěžejních baladických písniček se tato skutečnost odráží. Vedle převzatých skladeb typu Lady Jane, Massachusetts, Suzanne a dalších se ale začalo projevovat a časem čím dál víc, že Neckářovo pěvecky potřebně křehké a hereckým talentem podpořené podání je výzvou také pro domácí autory. Hudebně i textově na vysoké úrovni zprvu z pera například Bohuslava Ondráčka, později Oty Petřiny nebo bratra Jana se rodily další velké hity. Bylo navíc i co zpívat, když mnohokrát Zdeněk Rytíř, ale také Jan Schneider, Ladislav Kantor a další psali texty, které měly kvalitu a potenciál sdělovat věci srozumitelně a přitom s citem pro zajímavou hru slov. A pochopitelně, když se naskytla šance přetlumočit českému publiku i nějaký ten soudobý zahraniční hit, dělal to Neckář a spol se vším respektem k originálu. Jeden příklad za všechny zazní v příštích minutách.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítel.

Když v roce 2018 v průvodních materiálech vydavatelství Suprafon zdůvodňovalo vydání tuplované kolekce Neckářových balad, uvedlo na zpěvákovu adresu, že, cituji, stále dokáže roztancovat celý sál, jeho pódiově nabízené pomalé písně však mají silné kouzlo moudrého stáří, naplno prožitého života, citu pro dramatičnost i nepředstírané něhy v kontaktu s publikem. Je obdivuhodné, že si Václav Neckář všechny tyto schopnosti držel i po velikých zdravotních potížích, které musel po roce 2000, tedy prakticky od svých 60 překonávat. A že dlouho nezůstal jen někdejší hvězdou, která žije ze vzpomínek na bývalou slávu, dokládají i nahrávky schované právě pod letopočtem s dvojkou na začátku, kdy se ve studiu obklopil o generaci mladšími tvůrci. I na tyto songy, které Neckáře znovu vrátili do samého centra pozornosti nejširšího publika, se při výběru reprezentativních balad dostalo. Ostatně jednou z nich se pro dnešek rozloučíme. Z Kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
1: V úvodu magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli brněnského spisovatele Jiřího Šimáčka. O jeho poslední knize Prosto tak s ním natočil rozhovor Milan Mundier a vy ho dnes uslyšíte. Druhou částí pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. Kapitoly Zrození básníka a Gejzír jsme natočili v roce 1998. V závěru pořadu si pomocí archivní nahrávky připomeneme, že před 100 lety 3. června se narodil americký básník, příslušník Beat Generation, Allen Ginsberg. Ale napřed nám Radek Štěpánek přečte svůj fejeton Pstruzy ve věku sucha aneb Královská disciplína. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
4: Vždycky jsem chtěl chytat pstruhy a lipany na mušku. Přesně si vybavím chvíli, kdy jsem v jihočeských Nišovicích poprvé uviděl v řece Volince zabrozeného rybáře, který mával prutem uprostřed proudu a za sebou do široké smyčky rozvíjel svou šňůru. Byl jsem tím pohybem očarován a slíbil jsem si, že se ho jednou naučím. Taky budu jednou muškařem, řekl jsem si. Jako kluk jsem tenkrát každou volnou chvíli o víkendu trávil u rybníka nebo v lese. Nevím, po jak dlouhém úsilí jsem chytil svého prvního kapra, toho prvního, u kterého mi nikdo nijak nepomáhal. Ale trvalo to. K muškaření jsem pořád jen vzhlížel, jako ke královské disciplíně, kterou jsem ale vlastně neměl moc, jak se naučit, i když jsem to samozřejmě zkoušel. Na rybníku z kapry to šlo ale stuha a k řekám jsem to měl jako kluk prostě daleko. Jakmile jsem ale vyrostl a vzdálenosti se pro mě zkrátily, začal jsem se učit víc, nejenom muškařit, ale také prostě být v tom nejkrásnějším prostředí, které jsem znal, u řeky Blanice, která pramení pod knížecím stolcem na Šumavě a postupně klesá kolem Prachatic až dolů k Vodňanům a Putimi. Horní tok Blanice zkrátka protéká mým srdcem. Nedokážu si představit jaro, které bych prožil bez toho, abych aspoň na chvíli zaslechl něco z jeho zurčení. Prošel se po březích řeky liduprázdnou krajinou a pokusil se dostat blízko k rybám, které krásu celého okolí soustředují v sobě. Pstruzy a lipani jsou pro mě odjakživa výjimečné ryby. Vlastně exotické, protože obývají jen čisté a neskažené prostředí. Byly pro mě symbolem hor, nespoutanosti. Ryby, které když někde jsou, dokazují, že je to místo zdravé. Když jsem se přestěhoval na Vysočinu, hledal jsem pstruhy, o kterých píše ve svých knihách Zdeněk Šimek. Velké pstruhy z malých potoků Vysočiny. Šimek psával, že zatímco v horských oblastech našich zemí dorůstají pstruzy často jen menších rozměrů, protože jsou jejich vodní toky hladové, v malých a líněji tekoucích potocích na Vysočině s hlubokými tůněmi a bohatstvím potravy se mohou ukrývat i mnohem větší ryby. Jenže to bylo před 80 lety. A já zatím žádného takového pstruha, ba ani potok, který by ho snad mohl skrývat, nenašel. Už Šimek psával o tom, že potoky na Vysočině občas trpívají suchem a že pak trvá, než se rybí populaci v nich podaří obnovit. Jenže sucho je v posledních letech skoro permanentní a když není, vystřídají ho prudké deště, které potoky mění ve strouhy plné chemického splachu z polí. Nevím, jestli nějací pstruzy na Vysočině ještě vůbec jsou. Jisté ale je, že v posledních letech dramaticky ubývají i jinde. Na Blanici se to dlouhou dobu neprojevovalo tak brutálně. Řeka mě pokaždé dokázala svou krásou nějak ukonejšit, Říkal jsem si, že ryby mají třeba jen o něco slabší rok a že se vše zase spraví. Konec konců řeka je živý ekosystém, do kterého se všechno postupně zapisuje, má ale také ohromnou sílu regenerace. Vzpomínám si, že už někdy před 10 lety jsem kolem ní na podzim jen chodil a ani ryby nechytal, protože vody bylo málo a já je nechtěl trápit. Ale to bylo na podzim, kdy jsou nižší průtoky, po létě normální. Na jaře bývala řeka vždycky taková, jak jsem si ji pamatoval. Nebo jak jsem si ji pamatovat chtěl. Vlastně teď nevím, jestli jsem si jenom něco nenalhával, ale mám pocit, že bohužel spíš ano. Pro nikoho není příjemné vidět, když někdo blízký trpí a chřadne. A tonoucí se prostě bude vždycky z té blachytat. Letošní jaro mi ale zasadilo ránu mezi oči. Zase jsem se vrátil k blanici. Byl jsem připravený, mušky jsem velkou část zimy poctivě vázal a celé měsíce jsem si představoval místa, na která se vypravím a snil o rybách, které tam budu chytat. Jenže to, co jsem viděl, mi doslova vyrazilo prut z rukou. Místo mé milované řeky s divokými proudy jsem viděl ubohý potůček, kde by snad ani ryby neměly kde žít, kdyby tam nějakým zázrakem zůstaly. Pokoušet se je tam ještě chytat, to mi připadalo jako páchat bratrovraždu. Došlo mi navíc, že se ta řeka takhle nezměnila za jedinou zimu. Měnila se plíživě, rok za rokem, přímo mě před očima a já to jen nechtěl vidět. Les kolem byl také vyschlý. Tam, kde jsou každoročně tůně plné čolků a žabých vajíček, letos sotva kvetly sasanky. Díval jsem se na to a cítil jsem, jak mi puká srdce. O environmentálním žalu se toho hodně namluvilo. A já sám jsem se snažil nějak s ním učit žít, ale teď mě zasáhl napřímo a moje srdce puklo. Cítil jsem se stejně zranitelný jako ti pstruzy. A vlastně jsem tak zranitelný i chtěl být. Vždycky jsem si myslel, že jsem tak trochu jako pstruh. I já poznám, když je něco špatně, když se kolem děje něco neblahého. A letošní jaro je neblahé v mnoha ohledech. Společenská atmosféra houstne a pstruhům nad hlavou klesá hladina. Přemýšlel jsem, jestli je muškaření královská disciplína, a já pořád věřím, že je, měl by se i člověk, který se mu věnuje, chovat přiměřeným způsobem. Vždycky jsem se o to snažil a když jsem pstruhy chytal, choval jsem se k ním jako k partnerům, s láskou a úctou. Jaký je ale přiměřený způsob chování tváří v tvář něčemu takovému? Seděl jsem na břehu a najednou mi to bylo jasné. Jediné, co můžu udělat, je ty ryby prostě nechytat. To se učím teď.
5: Starý rybář loví v zátoce Vltavy. Lov ryb ho v podstatě už dávno nebaví. A tak v naději čeká a seká už jenom ze zvyku. Místo, aby seděl v teple v hospodě, zebou ho nohy, jak teče mu do lodě. Pro pár stříbrných šupin v děravým vezírku.

světli zápolí. Funí a heká, když v tom ho na prsou zabolí. Svali mu ochabli, no bodeť by ne, teď lovil vždycky jenom v sedě. A krůpě potu mu vyrážej na čele.

0: A když se rybář zbavil šupiny ve tváře a ze svých rukou smil rybí krev, zůstal po něm jenom splávek na šedivém nebi. Zůstal po něm jenom splávek na šedivém nebi.
1: Svůj fejeton nám přečetl Radek Štěpánek a píseň Rybář zpíval Mirek Kemel. Nyní vám nabídneme rozhovor Milana Mundiera se spisovatelem Jiřím Šimáčkem. Sešli se nad knihou Prosto tak, která je o tom, jak obtížné je zachovat si slušnost v nesvobodné a apatické společnosti. Je inspirována životním příběhem zakládající osobnosti lidskoprávního hnutí v bývalém Sovětském svazu. Jiří Šimáček vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Od 90. let se pohyboval kolem brněnského klubu Skleněná louka a spolupracoval s jeho dramaturgem Zdenkem Plachým. Pracoval také jako dramaturg České televize. Jeho knihy Snaživky, Charakter a Malá noční žranice byly nominovány na cenu Josefa Škvoreckého. Komiksová kniha Článek 2, kterou ilustroval Ján Lastomírsky, získala cenu Muriel 2019 za nejlepší scénář, nejlepší komiksovou knihu a i cenu České akademie komiksu. V roce 2019 vydal Jiří Šimáček román Prvotřídní hajzl a v loňském roce román Prosto tak. A teď už předávám slovo Milanu Mundierovi.
2: Bohužel jsem nečetl všechny vaše knihy, ale pokud jsem to správně pochopil, román Prosto tak je vaším prvním literárním počinem, jehož děj se neodehrává v Česku. Je tomu skutečně tak?
3: Já jsem si to zatím vlastně ani neuvědomoval, nebo jsem to sám pro sebe nepotřeboval verbalizovat, ale v zásadě to tak je. Je to první knížka, která se odehrává mimo Česko. Pravda je, že část mé knihy Prvotřídní hajzl se odehrávala v Jihoafrické republice a menší část děje v knize Malá noční žranice se odehrávala v Itálii, ale Prosto tak je první kniha, kde je děj kompletně mimo naše reálie, odehrává se v bývalém Sovětském svazu, ale Česko nebo Československo tam jaksi podprahově vystupuje jako důležitý bod v ději.
2: Byla přetrvávající válka na Ukrajině jedním z těch důvodů, proč jste se tuto knihu rozhodl napsat?
3: Ne, totiž chápu, že čtenář většinou nemá důvod uvažovat o tom, v jakém čase je rozprostřená příprava knihy od práce na námětu až po vydání. Čili by asi mohlo někoho snadno napadnout, jestli události na Ukrajině po roce 22 měly nějaký vliv na tuhle knížku, ale ne. Moje knížka vyšla loni, to znamená, že napsaná a kompletně hotová rukopisně už byla v roce 2024. A v roce 2022, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, už jsem měl nejmín z poloviny knihu napsanou a základní osnova, námět, celá struktura knížky vznikala dávno předtím, než došlo k invazi.
2: Takže nebylo vaším záměrem prostřednictvím té knihy obeznámit českého čtenáře s tím, jak uvažují obyčejní ruští lidé?
3: No, já to nevím, jak uvažují obyčejní ruští lidé. Vím o tom 0-0 nic, takže mě nenapadlo, že bych o tom měl nějak referovat.
2: Do jaké míry je váš příběh inspirovaný skutečnými událostmi a jak jste se k tomuto příběhu vlastně dostal?
3: Celý děj je na poměry prózy dost přesně opřený o skutečné události. Nejde sice o literaturu faktu, ale z historických reálí v knize není vymyšleno vlastně vůbec nic. Na realitě nebo na skutečných událostech stojí dějově úplně všechno. A to mi dalo jako autorovi jedinečnou možnost popisovat v celku neuvěřitelné situace a dějové zvraty, které by jinak ve střízlivé pojaté próze byly až příliš absurdní. Já sám píšu v nějakém předslovu k té knížce, že řada událostí se nepochybně odehrávala jinak, než jak je popsáno na následujících stránkách, lecos je literární fikce. Bohužel se ale na skutečnosti zakládají okamžiky nejabsurdnější a dnes sotva uvěřitelné.
2: A jsou nějaké absurdní situace a nečekané zvraty, o kterých jste se dozvěděl, ale do knihy se už nevešly?
3: Určitě, ale upřímně řečeno si to už nepamatuju, protože toho, co se člověk dozví z dějin Sovětského svazu nebo ze života těch protagonistů, je tolik a člověk samozřejmě jako redukuje, aby nenapsal 500 stran, ale aby napsal něco, co se vejde do 200 stran rukopisu, aby to bylo ještě čitelné a ještě zajímavé.
2: A kolik času vám vlastně zabrali rešerše?
3: Taky přesně nevím, ale já nejsem jako extrémně pilný člověk, co se týče jakoby denodenní časové dotace, ale řekl bych, tak 2-3 roky se na knížku připravuju a dělám si poznámky o snovu a 2-3 roky potom reálně píšu, no, takže asi tak.
2: Mimo jiné popisujete, jak někteří obyvatelé tehdejšího Sovětského svazu reagovali na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Chtěl jste tím českému čtenáři sdělit, že i v Rusku vždy existovala určitá skupina lidí, která měla odvahu vzepřít se tamnímu autoritářskému režimu?
3: No, v každé zemi se určitě najde vždycky skupina statečných, kteří jsou ochotní nést kůži na trh a zepřít se bezpráví nebo útisku, anebo třeba i bezpráví vůči sousedovi nebo vůči jiné zemi. A Sovětský svaz v tomhle výjimkou nebyl, ale ukázat jsem chtěl asi hlavně to, jak extrémně těžké bylo postavit se na odpor specificky právě v Sovětském svazu a v téhle době. Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit. Já bych řekl, že těmhle lidem možná něco dlužíme, nebo aspoň já jsem měl dojem, že jim něco dlužím, něco jako uznání, a tak jsem napsal to, co jsem napsal.

0: Můžete uvést nějaké zdroje, ze kterých jste během práce na své knize prosto tak čerpal?
1: Té literatury byla docela velká spousta, ale asi úplně nejdůležitější zdroj a hlavně zdroj, který rozhodně jako stojí za zmínku, historikové to budou vědět, ale pro běžného člověka to možná bude nové, tak hlavní byl sovětský samizdatový bulten Kronika soudobých událostí, který redigovala Natália Gorbaněvská, právě jedna z lidí, kteří manifestovali v Moskvě proti okupaci Československa. A zajímavé je, že celý obsah těch sborníků je přeložený do angličtiny a je dostupný online, takže je to základní zdroj informací o historii Sovětského svazu v době, kterou popisuju v knize, a je tenhle zdroj úplně každému dostupný. A když už jsem vzpomněl Natálii Gorbaněvskou, tak její kniha Poledne velmi důkladně a dokumentaristicky líčí protest 7 lidí v Moskvě 23. srpna proti okupaci Československa. A extrémně důležité byly 3 knihy Anatolie Marčenka, což je jedna z postav nebo jedna z hlavních postav v knize. Moje svědectví, Starusy Dočuny a Žijí jako všichni. Bohužel jenom ta jedna jediná Žijí jako všichni vyšla česky, ty ostatní v češtině neexistují. Další knížka, kterou bych zmínil, 60. léta sovětského člověka. Petr Vaj a Alexander Genis, to byli, pokud vím, redaktoři Svobodné Evropy sovětského původu. A tahle kniha je sborník, který je úžasný pro pochopení sociologie nebo něčeho jako životního stylu v Sovětském svazu. A nakonec za zmínku stojí určitě aspoň z velkých historických knih práce Anny Applebaum, což je americká historička žijící v Polsku a je to autorka knih Rudý hladomor a Historie gulagu.
0: Položím takovou trošku odvážnou otázku. Když jste potom viděl, jak vypukla vlastně válka na Ukrajině, řekl jste si, že kdybyste věděl, že k něčemu takovému dojde, tak byste třeba tu knihu napsal jiným způsobem?
1: Nevím, nepřemýšlel jsem o tom. Zvažoval bych, jestli vůbec psát v tom prvním okamžiku, aha, protože já jsem věděl před lety, že budu psát o ženské hrdince a věděl jsem, že nějakým středobodem událostí bude rok 68 a její reakce nebo její spojení s událostmi v Československu roku 68. A měl jsem na mysli z Čech například poslankyni Gertrudu Čakrtovou Sekaninovou. Aha. Zvažoval jsem manželku Ryszarda Sivce, což byl polský důstojník, který se asi půl roku před Janem Palachem na protest proti okupaci Československa upálil. Možná, kdybych věděl, že se Rusko dostane do téhle situace, možná bych zvažoval, že ten zájem posunu jinam. Ale je to jenom možná, to teď hodně spekuluju.
0: Co je podle vás pravdy na tom, že okupace Československa v roce 1968 vypěstovala v některých lidech averzi vůči ruské literatuře jako takové?
1: Nevím. Možná dočasně asi jakoby první reakce na nové události to tak mohlo být, ale já jsem v té době byl jako úplně malinký a dospíval jsem v podstatě až v 80. letech, takže u mě osobně to bylo tak, že díky okupaci a povinné ruštině a povinné maturitě z ruštiny jsem se musel s ruskou literaturou seznamovat výrazně důkladněji než s jakoukoliv jinou národní literaturou. A nemyslím si, že by politická situace ve mně vytvářela nějakou averzi vůči ruské literatuře. Asi představa, že by Lermontov mohl zabrežňovat, by byla hodně potěuchlá. Ale na druhou stranu, pojem ruská literatura ve mně nevyvolává nějaké cituplné tetelení. Pokud bych sám uvažoval o svých nejoblíbenějších knihách nebo autorech, tak v prvním sledu by asi nic ruského nebylo. To, že mám rád 100 roku samoty nebo román Velký Gatsby, to prostě není dáno tím, že by autor v jednom případě byl Kolumbiec a v druhém případě Američan. Já si myslím, že národnost autora nebo jazyk originálu u mě nehraje velkou roli při oblibě nějaké knihy. Ale pojem ruská literatura ve mně nevyvolává prostě žádný zvláštní emotivní ohlas. Nevyvolává ve mně jiný ohlas než pojem polská kultura, vietnamská kultura, turecká kultura, ruská kultura. Je mi to prostě jedno.
0: Velice mě potěšilo, že jste zmínil knihy, které sám mám rád. Určitě k těm mým

0: Jaké ohlasy od čtenářů jste na svoji knihu Prosto tak zaznamenal?
1: Víte co, tak jako mně asi nebude psát SMSky někdo, jako komu se knížka nelíbila, těžko vám někdo napíše, jako nudil jsem se 2 dny a pak jsem s tím podložil stůl, že jo, takže pár lidí mi napsalo, že to bylo napínavé nebo zajímavé, nebo co se dozvěděli. A jedna z nejzajímavějších reakcí, kterou jsem dostal od jednoho kamaráda, který mě upozornil na věc, kterou v knížce nemám a o které jsem neměl ani zdání, že na protest proti okupaci Československa se nějaký člověk pokusil o atentát na Brežněva. To mě docela zaskočilo, jednak, že je to vůbec možné, taky jak je možné to, že já jsem prostudoval opravdu desítky knih a tisíce stran jako z dějin Sovětského svazu a sovětského disentu a nenarazil jsem na to. Nicméně stalo se to.
0: Vaši knihu zdobí ilustrace Jána Lastomírského. Jsou inspirovány dobovými kresbami?
1: Všechny ilustrace v knížce jsou provedeny podle jednotného konceptu, který spojuje barevnou citaci oficiálního propagandistického plakátu z té doby a černobílou expresivní kresbu, která v celku doslovně ilustruje děj z knihy a tvoří jakýsi ironický kontrast k tomu oficiálnímu plakátu. Takže ano, nejde jenom o inspiraci dobovou kresbou, ale přímo o citace konkrétních sovětských plakátů z té doby.
0: Kterou ze svých knih z těch, které jste dosud napsal, považujete za nejdůležitější? A proč?
1: Já mám jako nějaký vztah ke všem knížkám, ale moje nejoblíbenější z toho, co jsem napsal, je asi Charakter, což byla moje druhá knížka.
0: Dal byste nějakou radu začínajícím spisovatelům?
1: Jsem se nikdy nezabýval tím, jak teoreticky psát. Mám nějaký prostě návod a ani si nemyslím, že je důležité se s nějakým návodem na psaní seznamovat. Nejpodstatnější je, aby člověk měl příběh, aby měl to, co je nutné vyprávět. Aby to nebyla zbytečnost, ale aby to bylo něco, co stojí za to říct nebo napsat. A potom to jako napsat, že jo.
0: Na jaké další knize teď momentálně pracujete?
1: Momentálně určitě neplánuju psát nějakou prózu. Nepracuju vyloženě na knize, ale dělám si takové předběžné poznámky k, řekněme, kulturně historickým esejům, které jsou spojeny s žánrem heavy metalu nebo s heavy metalovou hudbou. Jestli z toho bude knížka, ještě uvidím. To bude záležet jako na mé píli a ochotě se tomu věnovat a potom taky na tom, jestli někdo by chtěl takovouhle knížku vydat, protože kdybych řekl, že napíšu prózu, tak asi najdu někoho, kdo mě řekne jasně napíš a vydáme, ale esej o heavy metalu, to možná by leckého vydavatele zaskočilo a nevím, jestli by o to stál. Ale uvidím, pokud budu něco psát, budou to pravděpodobně kulturologické eseje o specifických tématech v heavy metalové kultuře.
0: A já se na ně budu velice těšit. Děkuji vám za rozhovor.
1: Taky, mějte se hezky.

0: To byl rozhovor Milana Mundiera se spisovatelem Jiřím Šimáčkem. A já vás ještě zvu na čtvrtek 4. června do brněnského klubu Leitnerova. Můj někdejší kolega a hudební redaktor Českého rozhlasu Brno Jiří Plocek tam bude od 19 hodin a 30 minut číst ze své knížky Zápisky potulného lidopisce z ciziny a hrát svoji muziku. Jste srdečně zváni. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje. S kapitolami Zrození básníka a Gejzír se vracíme do roku 1998, kdy vznikly.
1: Na své narození si samozřejmě nepamatuji, ale kdo ví. Země mne toho 31. května 1936 nevítala zrovna v Lídně. V prostějovské porodnici museli zatopit v ústředním topení a já přišel z mateřského luna na ten mrazivý svět bez jediného výkřiku s na třikrát kolem krku otočenou porodní šňůrou, jako bych se ani neměl narodit. Ale posléze přece vypoličkovaný výkřik novorozence brzo přebylo obecné veselí. Všude pod okny toho časného rána hrály kapely, byly právě obecní volby. Nad to byl zrovna ten den Božího svatodušní. A tak jsem přišel na svět jako hned dvojí nedělňátko, rozenec neděle a ještě Božíhodlový svatodušní. Aby toho nebylo málo, konal se právě toho dne v Prostějově sjezd bibliofilů, na jehož počest vydal přesně s datem mého narození, jak jsem zjistil později, Pavel Frenkl svou knihu Mysticismus v díle Otokara Březiny. Pouhá náhoda? Vždyť právě Březinu jsem později zahrnul jako jednoho z přímých předchůdců do svého básnického rodokmenu. Pokřtěn jsem byl v chrámu Páně povýšení svatého kříže na náměstí, šikmo proti vysokému cihlovému, ne zrovna moc pěknému, pseudorenesančnímu domu poblíž radnice, v jehož druhém patře naši tehdy nakrátko bydleli. Tatínek neměl daleko na letiště, odkud jako polní kapitán pilot letec, jak stálo na mém křestním liště, než jsem ho ztratil, odlitával někdy na celé dny, maminka pak chodila často na procházky, ještě než jsem se měl narodit, a i pak s kočárkem, nejraději na ten pyšný prostějovský hřbitov, honosící se už tehdy hrobem Jiřího Volkra. A právě u jeho hrobu nejraději sedávala. Není ale nejspíš pravda, že by básník Volkr, pokřtěný stejně jako já, Jiří, i když se s paní Volkrovou maminka denně zastavovala na náměstí, fascinována jejím obrovským, ještě secesním kloboukem, nějak posmrtně inspiroval mé křestní jméno, které nakonec rodičům Jiří nebo Ivan vnutila teta Lola. Maminka sochařka vybrala Jiřího z obdivu k oné nádherné, pozdně gotické, křehké soše svatého Jiří, který tak elegantně, mrštně a lehce a přitom na nejvýš soustředěně se svislou hrdivou mezi obočím vítězí nad zlem na pražském třetím hradním nádvoří. Jenom s tou štíhlostí to moc nevyšlo. Povýšení svatého kříže, zasvěcení chrámu, kde se odehrál můj křest, znamená oslavu, i když oslavu křížem. I já se hlásím k církvi konstantinovské, která dává přednost jasu slunce před návratem do katakomb a jako rozenec Ducha svatého Otce krásy také nejsem žádný ikonoklast. Můj Kristus, i když nezbytně nejdřív ukřižovaný a zmrtvých vstalý, je právě skrze ten kříž Kristus král. Christus regnat, Christus vincit, Christus, Christus imperat. Pokřtěn jsem byl ze stejné křtitelnice, křtil mne, abych se z toho světa tak zas moc neradoval, nějaký páter starý, bytovní kněz. Z jaké byl pokřtěn skoro 30 let přede mnou básník, eseje a filozof, můj životní přítel Josef Šafařík. O něm ještě uslyšíme. A už je na okraj. Kostel a fara byly působištěm vůdčího ducha katolické moderny, tehdy již mrtvého, pátera Karla Dostála Lutinova, který zase stál u literární kolébky druhého z mých básnických vzorů, Jakuba Demla. Hned koncem prázdnin, zatímco otec připravoval přesídlení mladé rodiny do nového působiště Královské Prahy, vzala mne do dox Máchova Hiršperku, má maminka, a nořila mne tam na sklonku léta do mělkých, teplých a vlahých lagun Máchova jezera. A protože se roztoužena tolikerou krásou vracela až na prahu noci, mohu si představit, že ty vody barvil soubrak odleskem nachu a šarlatu, krvavým odleskem purpurovým. O krása, zrozená vždy znovu z vodní pěny, Venuše a Nadiomené. Jeden bystrý můj čtenář kdysi poznamenal, že celá má poezie není vlastně nic jiného než ustavičná transmutace, či spíš transsubstanciace tekutin. Každý rozenec člověčího zvěrokruhu má své tajemství, natož básník. Pro mne je mystériem především onen první zázrak Kristův, zázrak proměnění vody ve víno na svatbě v Káni, což se ani tenkrát, jakkoliv skrytě, tam v té Káni neobešlo bez krve, bez krve božského studu nebeského hosta, který je pozván na svatbu chudých. Ale dávno před ním, jaksi předkřesťansky, je tu mnohem starší archetyp, božstvo ještě předpotopní. Vykladač mé poezie Milan Exner to za mne nazval vodopád, kříž vodopádu. Já tomu říkám gejzír. Když jsme se na podzim roku 1936 odstěhovali z dox do Prahy, z Třešovic, do vily nad Buštěhradskou dráhu, což stále ještě nepamatuji, čeká hned tu první zimu maminku těžká rána a mne zatěžkávací zkouška. Jakoby nebesa přece jen ještě zvažovala, zda mne tu zanechat, nahého a bezbraného blížence poezie, očividně tak bezbraného vůči chladu a přesile světa. Bylo mi sotva půl roku, když jsem jich slaboučkých, ještě křehkých prsou kojence zmocnil démon zápalu plic. Neexistovala tenkrát antibiotika a šance na přežití byla minimální. Lékař nařídil neponechat mne ani na chvíli v klidu, a tak má zoufalá maminka, babička Laura a tehdejší služebná prochodili se mnou už pár nocí a dní, když krize jedné zimní půlnoci vrcholila. Bylo to v kuchyni prvního patra vilky na Buštěhradské, kde probíhal právě tehdy boj na život a na smrt, boj hrůzou šílené matky o život dítěte. Když už všechny pokusy udržet mne na život rozkotaly a já stále víc lapal po dechu, přestával dýchat a srdce jak vyděšený skřivan vyšlehovalo vzhůru už jen ve vysokých stakátech, o bezmoci, ty učitelko zpěvu, vytryskl pohybnou jako odpověď nebes na poslední přímluvu mé matky s dlaždicemi kryté neprodyšné podlahy kuchyně, Na samém jejím prostředku silný, ale jemný gejzír, plný droboučkých kapiček, který v několika mocných konvulzích vyrazil až k samému stropu místnosti a odtud, rozdělen v radostné spršce, dopadl tehdy na hlavu mou, hlavu dítěte. Sotva se toto stalo, klesly horečky, já začal dýchat a ráno přišedší lékař konstatoval, že jsem úplně zdráv. Tento jistě ne malý div, ne-li rovnou zázrak, viděli všechny tři ženy, babička, služka, maminka, a nemohlo tedy jít o halucinaci. Nehledě k tomu, že museli vlastníma rukama vysušit záplavu, která zbyla na podlaze z té andělské milosti. Nebe se samým blahem počuralo. Což padá samozřejmě jen na mou hlavu, na hlavu básníka. I když tak daleko má paměť nesahá. Ale jedno vím, tehdy jsem dostal řádně na pamětnou a snad i zavyučenou. Na celý život. Takže konečně smím skončit s tím, na co se ještě nepamatuji.

0: Slyšeli jste druhou část vzpomínek Jiřího Kuběny. Za týden pokračujeme. V závěru si připomeneme osobnost amerického beatníka Allena Ginsberga. Od jehož narození uplyne 3. června 100 let. V roce 2001 připravil kolega Tomáš Sedláček připomínku Ginsbergova vystoupení v divadelním studiu JAMU Marta.
1: Ginsberg snad nejpřesněji vyjádřil pocity takzvané Beat Generation. V polovině 50. let vydal sbírku Kvílení s poemou Slunečnicová sútra. V ní našli příslušníci jeho generace své krédo. Nejsme jen naše kůže plná špíny. Nejsme jen ta vaše děsivá, ponurá, zaprášená lokomotiva bez fantazie. Všichni jsme vnitru krásnými zlatými slunečnicemi. V roce 1965 pobýval nekonformní hledač svobody Ginsberg měsíc v Praze. Pražští studenti ho tehdy zvolili králem Majáles. Skončilo to básníkovým vyhoštěním a slavnou poemou s českým názvem Král Majáles. S Ginsbergovou pražskou přítomností se spojuje i nezcela jasná sebevražda mladého básníka Václava Hraběte. Jak to tehdy bylo, o tom vykládal nadšenému publiku na svém jediném brněnském vystoupení v divadelním studiu JAMU Marta 3. prosince 1993. Ginsbergovo vyprávění simultánně překládala Barbara Samrsová.
2: Anyway, I arrived back in Prague and Joseph Skvorecký called me.
3: Já jsem teda přijel do Prahy a zavolal mě Josef Skvorecký.
2: And said that this year the government had allowed the May Day making demonstration in the park.
3: A řekl mi, že ten rok vláda povolila Majáles v parku.
2: For the first time since the Germans came in.
3: Poprvé od doby, kdy byla německá okupace.
2: And that he had been nominated by the Polytechnic faculty.
3: On byl nominován polytechnickou fakultou.
2: But that he had the cold, flu, and he had suggested that I stand in his place.
3: Ale dostal chřipku a on navrhl, abych já vzal jeho místo.
2: So I said, is this political?
3: Tak jsem se zeptal, je to něco politického?
2: Ne,
3: to jsou jenom nějaký studenti.
2: So we expected a few thousand students to take part.
3: Tak jsme mysleli, že přijde pár tisíc studentů.
2: So I said sure.
3: Jo, jistě, jsem řekl.
2: I was leaving in a few days anyway.
3: Měl jsem stejně odjet za pár dní.
2: It turned out that 100,000 people came out to the park.
3: No, a nakonec tam přišlo 100 000 lidí do toho parku.
2: Maybe more than marched in the May Day demonstration earlier in the day.
3: Možná, že to bylo víc než během prvomajového průvodu.
2: So it was some sort of cultural demonstration, if not political.
3: Takže to byla spíš asi nějaká kulturní demonstrace, když ne politická.
2: And maybe because I don't speak Czech, but I could sing.
3: Ale možná proto, že neumím česky, ale já umím zpívat, tak mě tam zvolili.
2: So like the good soldier Schweik, I didn't know what was happening, but it happened.
3: Jako dobrý voják Schweik jsem vůbec nevěděl, o co jde.
2: But it happened anyway.
3: Ale i tak se to stalo.
2: So within a few days I was arrested again.
3: Takže během několika dnů mě zase zatkli.
2: And held without communication.
3: A zase mě drželi na stanici policejní a nikdo se mnou nebavil.
2: I think that the next day Mladá fronta had my picture on the front page in the first edition as King of May.
3: Mám dojem, že příští den Mladá fronta měla můj obrázek na titulní straně.
2: But the second edition was wiped out.
3: A to bylo v tom prvním vydání a to druhé vydání to už bylo dáno do stoupy.
2: So I was arrested on May 7th.
3: Takže mě zatkli 7. května.
2: About 2 days before I was to leave, anyway.
3: Asi 2 dny předtím, než jsem měl stejně odjíždět.
2: And expelled and sent to London on a plane.
3: A byl jsem vyhoštěn a poslali mě do Londýna.
2: Where within 24 hours I was in a hotel room with Bob Dylan.
3: A během 24 hodin už jsem seděl v hotelovém pokoji s Bobem Dylanem.
2: We were making a movie, Don't Look Back.
3: Tehdy jsme natáčeli film Don't Look Back, nedívej se nazpět.
2: And a few days later, with Dylan and all of the Beatles in one room.
3: A za pár dní jsme potom všichni dohromady byli v tom hotelovém pokoji.
2: So it was a very adventurous period.
3: Takže to byl opravdu obrovský zážitek ten.
2: On the plane going there, going to London, I wrote a poem called Král Majáles.
3: A na cestě letadlem do Londýna jsem napsal báseň Král Majáles.
2: King of May, Král Majáles. So yeah. You have that.
1: Já vám teď nepustím dlouhou poému Král Majáles, ale připomenu jinou tvář Elena Ginsberga, o níž se on sám už zmínil, tvář zpěváka. S brněnským publikem se loučil písní, jejíž text nebyl tehdy ještě přeložen, takže nejprve obšírné vysvětlení, o co půjde, a pak meditační rok. 4 roky poté, 5. dubna 1997, Len Ginsberg zemřel.
3: Takže teď to uzavřu písničkou.
2: A rock and roll song.
3: Je to rocková písnička.
2: With instructions, it's not been translated.
3: Ještě to nebylo přeloženo.
2: So we just have to listen to the energy.
3: Takže musíte poslouchat tu energii.
2: Or the melody.
3: A nebo melodii.
2: It's called Do the Meditation Rock.
3: Do the meditation rock.
2: And its instructions on classic Buddhist sitting practice of meditation.
3: One more time.
2: Instructions.
3: Aha, jsou to instrukce, návod.
2: On classic Buddhist sitting practice of meditation.
3: Mm-hmm. Klasické buddhistické meditace.
2: How to hold your spine straight.
3: Máte si posadit tak, abyste měli rovnou páteř.
2: How to follow your breath.
3: Jak máte pracovat s dechem.
2: When thoughts rise,
3: když vás napadají myšlenky,
2: coming back to your breath,
3: jak ty myšlenky přijdou naspět k vašemu dechu,
2: and taking a friendly attitude toward your thoughts,
3: a mít přátelský vztah k vašim vlastním myšlenkám,
2: and following your breath from the tip of the nose till the breath ends, till the end of the breath,
3: sledovat svůj vlastní dech od špičky nosu až do té délky, dokud ten dech stačí.
2: And how to be a patient and not constantly.
3: Jak být trpělivý a nebýt pořád.
2: No, how to be friends with yourself.
3: A jak být sám sobě přítelem.
2: How to be friends with your own mind.
3: Jak být přítelem vaší vlastní mysli.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedů klubu i šéfa horní komory. V okupované části Ukrajiny hlásí úřady dronový útok. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Energetikům se daří obnovit dodávky elektřiny po bouřkách zasažených oblastí na jihu Čech. Elektřina mělo kolem 22. hodiny večer už 80% odběratelů. Zhruba 1800 domácností ale bylo stále bez proudu. Informoval o tom mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
2: Omezení dodávek se týká převážně jižního Českobudějovicka a Trhovo-Svinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
0: Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice.
3: Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, návrh považují za nezodpovědný a nebezpečný pro budoucí generace. Podle předsedy nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nitry proto novela neprojde.
4: V podstatě jsem u nás na klubu nezaznamenal hlas, který by to chtěl podpořit tak, jak to schválila poslanecká sněmovna.
3: Změny většinově podpoří zřejmě jen klub Hnutí ANO. Podle jeho předsedkyně Jany Mračkové-Vildumetzové to byly právě stávající opoziční strany, které Česko zadlužovaly.
5: Dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech.
3: Zatím není jasné, jestli senátoři návrh zamítnou nebo upraví. O rozpočtových pravidlech by měli jednat v polovině června. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: V jižní části Chersonské oblasti ovládané Ruskem zasáhl ukrajinský dron bytový dům. Zemřelo jedno dítě a 11 lidí je zraněných. Na platformě Telegram o tom informovali Moskvou dosazené úřady. Útok podle nich zasáhl město Heničesk na břehu Azovského moře. Na Ukrajině zase po ruském útoku na Černihivskou oblast zůstalo 40 tisíc lidí bez elektřiny. Na obnovení dodávek se pracuje, informovala agentura UNN. Lidi cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, říká mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal.
6: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
0: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rubljova z Ruska 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici Nanora Kaspera Ruda nebo Brazilce Joa Fonseku.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na D5 se z Prahy do Plzně pozor za Berounem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo vlevo do svodidel. Levý pruh je uzavřený, podle řidičů místo ještě není označené a náhle se tam brzdí. Na D35 čekejte překážku u Olomouce ve směru na Mohelnici. Za odbočkou ke Globusu na kilometru 261,5 stojí porouchaná dodávka. Je tam uzavřený i pravý pruh, takže se vybočuje. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Vláďa Slezák.
8: Krásné dobré ráno, v pondělí 1. června. Laurám přejeme všechno nej a přejeme i vám, ať se vám tento týden i celý další měsíc vydaří. Vanastovy věci a andělé, to je písnička, kterou vám teď zahrajeme. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

To byly Vanastovy věci ve vysílání dvojky. Hezké dobré ráno. Klíčovou silniční spojnici mezi střední a jižní Evropou, dálnici A13 rakouského průsmyku Brenner, zablokovali v sobotu po dobu 8 hodin obyvatelé okolních obcí. Protestovali tak proti nadměrnému provozu na důležitém tahu do Itálie proti hluku a znečištění ovzduší. Podle agentury DPA se protestu zúčastnilo zhruba 5000 lidí, píše Dnešní právo. A podíváme se i do dalších novin. Typický středatel v penzíku odchází do penze s 500 000 korun. V budoucnu to ale má být až o celý milion více. Právě takový efekt si podle informací Hospodářských novin slibuje ministerstvo financí od historicky největších změn českého systému penzijního spoření, které by měly začít platit už příští rok. Tou nejzásadnější je radikální snížení poplatků, které nyní ukrajují velkou část zisku, píší tedy Hospodářské noviny. No a řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji a nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Tolik tedy aktuálně pro tuto chvíli z Mladé fronty dnes a také z Českých novin. A ty se ptáš, co já? Tak to je česky, ale teď tu máme originál od skupiny ABBA na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes nás bude čekat deštivo a citelné ochlazení, bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.

0: dokola.
1: To byl Tomáš Klus na dvojce. Hezké, dobré ráno. V 5.21 je Mezinárodní den dětí, Světový den mléka a mimo jiné také patron filozofů je svátek svatého Justina. A z tohoto dne se dochovala také první písemná informace o výrobě skotské whisky z roku 1495. V roce 1817 Josef Božek předvedl v Bubenči na Vltavě parní loď a parní vůz. Výstava byla zdařilá, jenže přišla průtrž mračen a v nastálém zmatku někdo Božkovi ukradl vybrané vstupy. Zklamaný vynálezce rozmlátil parní vůz kladivem a po zbytek života se k projektům parního vozu ani lodi už nikdy nevrátil. U nás také byly vydány první poštovní známky, stály od 1 do 9 krejcerů, byl na nich vyobrazen státní znak a bylo to v roce 1850. No a ve stejném roce byl do provozu uveden také karlínský viadukt v Praze. Je to první pražský železniční most přes Vltavu, který spojuje Masarykovo nábřeží s Bubny. Konalo se i první veřejné sokolské cvičení v Praze v roce 1862, no a dopravní podnik v Praze začal provozovat okružní jízdu tramvají. To byl rok 1912. Také vyšel první komiks se Supermanem v roce 1938 a v 55. byla v Husické ulici v Praze na Žižkově otevřena první samoobslužná prodejna v tehdejším Československu. Tak to jsou zajímavosti týkající se dnešního dne v historii a teď už je tu Patrick Swayze. Přejeme vám hezké dobré ráno z dvojky v 5.22.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. Vláda by dnes měla definitivně rozhodnout, jestli se lidskoprávní a protidrogové odbory přesunou z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Přesun agent schválil kabinet už před 2 týdny. Experti ale vládu žádají, aby záměr přehodnotila. Poukazují na to, že je potřeba nadrezortní řízení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO připomínky dostal minulý týden. Do dneška by je měl posoudit. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. První fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS dnes zahajuje 4denní návštěvu Tajvanu. Společně s Vystrčilem na ostrov přiletěla delegace 5 desítek podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila i Čína. Vystrčil podle čínského velvyslanectví v Praze nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. O půlnoci na dnešek vypršela lhůta nového maďarského premiéra Pétera Maďara pro prezidenta země Tamáše Šujoka. Toho vyzval k rezignaci. Maďar má dnes plánu Šujoka navštívit společně s ministryní spravedlnosti. Prezident včera zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu předepisuje ústava. Nový premiér Maďar prezidenta označuje za loutku expremiéra Viktora Orbána. Je Mezinárodní den dětí. Má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Akce spojené s oslavami se někde konaly už o víkendu.
0: Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude méně. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
0: Doprava.
5: Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy pozor před sjezdem na Březinu. Na kilometru 64 je čerstvá nehoda v pravém pruhu. Prší tam, na vozovce je voda, vybočuje se tak velmi opatrně. Taky na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za Berounem na kilometru 23,5 narazilo auto po smyku do středových svodidel. Náhle se tam brzdí. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Vláďa Slezák.
6: Krásné dobré ráno. Bílé šaty nad větrací šachtou, rudé rty a hlas, který zná celý Hollywood. Marilyn Monroe by právě dnes oslavila své narozeniny. Stala se nejslavnější blondýnkou filmových dějin, ale taky symbolem toho, jak vysokou cenu může mít sláva. Připomeneme si už za chviličku ve vysílání Dvojky v pondělí 1. června a Laurám popřejeme všechno nej k svátku. Tak hezké dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte dvojku. Rudé rty, blond vlasy a obraz hollywoodské dokonalosti. Marilyn Monroe dodnes zůstává jednou z nejslavnějších žen filmové historie. A dnes si připomínáme 100 let od jejího narození.
1: Tell me, who runs up that flag? Your wife?
2: No, my flag's doing it.
1: Who mixes the cocktails? Your wife?
3: Objevila se ve filmech Vše o Evě, Páni mají radši blondýnky nebo Slaměný vdovec. Největší úspěch ale přišel s komedií Někdo to rád horké z roku 1959. Za roli Sugar získala Zlatý glóbus a definitivně se zařadila mezi hollywoodské hvězdy. Don't let the flame go out, some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
4: Hey, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
1: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
3: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl.
5: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
3: Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. I proto, že krásná tvář už v té době skrývala ženu závislou na lécích, alkoholu a pozornosti okolí. Trpěla úzkostmi, nespavostí a stále častěji selhávala při natáčení.
6: Chci se na něco zeptat. Jak se má psát životní příběh?
3: Marilyn Monroe zemřela v pouhých 36 letech. Oficiálně šlo o pravděpodobnou sebevraždu po předávkování barbituráty. Okolnosti její smrti ale dodnes živí desítky konspiračních teorií a inspirovaly řadu knih, dokumentů i filmů. Mezi nejnovější patří dokument Netflixu Tajemství Marilyn Monroe, ztracené nahrávky, který znovu otevřel otázky kolem její smrti i vztahu s bratry Kennedyovými. Ve stejném roce vznikl také životopisný film Blondýnka s Anou de Armas v hlavní roli, za kterou byla nominovaná na Oscara.
7: To mě máte někam odnést? Vy jste pokojová služba.
3: Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se po smrti změnila v něco většího než jen herečku. Andy Warhol z ní udělal popartovou ikonu. Její fotografie, šaty i osobní věci se prodávají za miliony dolarů. A její tvář zůstává nejen symbolem Hollywoodu, ale také připomínkou toho, jak osamělý může být člověk, kterého obdivuje celý svět. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Michal Prokop na dvojce. A čím nás teď potěší také Halina Pavlovská?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: Můj vnuk se mně a mému příteli včera svěřil, že se mi poprvé v jeho 15leté historii života stalo, že ho nějaká dívka odmítla. Že mu řekla, že by měli zůstat jen kamarády. Co si mám o tom myslet? Zeptal se nás vnuk. A můj přítel bez zaváhání řekl, že je to kráva. Dnes je Mezinárodní den dětí a je proto na místě si zaskandovat. Snažme se, ať naši potomci nejsou pitomci.
2: Koláček štěstí. Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A my si teď už připomeneme také koncert pro Martu Kubišovou, Časy se mění a Anetu Langerovou a Kateřinu Marii Tichou. Vládě Slezák vám přeje krásné dobré ráno. Za chviličku už tu pro vás bude také Ranní dvojka a další aktuální zprávy.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Všechno mé konání je v souladu s mou vírou.
2: Měl být mezi českými pány odsouzenými k smrti za účast na stavovském povstání.
3: Pravidla určují vítězové.
4: A co se stane?
5: To, co je nevyhnutelné.
2: Proč je na dlažbě Staroměstského náměstí jen 27 křížů?
6: A jednou tvrdě narazíte.
2: Dokument Martin Frühwein, 28. odsouzený.
7: Možná, že nás opustil i Bůh.
2: Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
8: Bylo 6 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Neziskové organizace se zaměřením na závislosti vyhlásily výstražnou stávku. V jižních Čechách se zřejmě objevilo tornádo, meteorologové hledají svědky. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, pruší agendy, navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty. Pokračuje zástupkyně odborů Šarlota Dětková.
10: Myslíme si, že odbory ve veřejné službě teď nemohou mlčet. Protože stát přichází o svoji odbornost, ale taky o kontinuitu a hlavně o kapacity, bez níž vůbec nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu. Kromě nějakého společného dalšího postupu s ostatními odborovými organizacemi ve veřejné správě bude i panelová diskuze právě na téma, jak mohou odbory chránit veřejný zájem.
8: Podle Dětkové se dnešní stávka klientů v terénu nedotkne. Výstražnou stávku ale vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé organizace pomáhající tak mezi polednem a druhou odpolední zavřou. Klienty by ale odmítat neměli. Chtějí je navíc informovat o tom, co by podle nich změny přinesly. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Českému rozhlasu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už je o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
11: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
8: Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly nazvané Bundibugyo zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Dražby umělecky stvárněných filmových klapek na Zlínském filmovém festivalu vynesla 4 miliony a 300 tisíc korun. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem 4 lístků výtvarníka Zdeňka Vrby. Vydražila se za 180 tisíc korun, říká mluvčí festivalu Kateřina Martikánová.
12: Výtvarník Zdeněk Vrba stvárnil na klapce nejenom slavnou čtyřlístkovou čtveřici, ale na takové zmenšené klapce také samotného pana Němečka.
8: A druhou nejúspěšnější byla klapka pojmenovaná Cesta k výšinám od autora komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka. Vzájemce za ní zaplatil 170 tisíc korun.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer budou ustávat. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
9: Doprava.
8: Na D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna z Bystřete před Průhonicemi okolo 4. kilometru vyšetřují v odstavném pruhu nehodu dvou osobních aut a kamionu. V místě se pohybují lidé a některá nákladní vozidla vybočují. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Berounem, přesněji za sjezdem na centrum. Na 21. kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel a blokuje levý pruh. Zpomaluje se tam, ale fronta se zatím netvoří. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Začíná ranní dvojka.
9: Startuje ranní dvojka.
4: Je tady nový měsíc, nový týden. Dnes je pondělí 1. června. Zdravím, tady moje dvě děti.
5: Přesně ahoj. Tak, budeme zlobit. Dobré ráno, ahoj.
4: Dneska je mi to jasný, že to bude mateřská škola.
6: Červen, a to já jsem říkala synovi, který mu se už nechce do školy, už je takový unavený, blíží se konec školního roku. A já říkám, no prosím tě, za chvilku je konec, teď zítra už je květen.
5: Vidíš, jak vám to letí na Žižkově.
4: To máte dobrý.
5: Tam nestárnou.
6: Tak trošku to, trošičku mu spadla brada, říkám, mami, už je červen, zítra, nech toho.
4: A teď podobné zmatení bylo v roce 1917, taky nikdo nevěděl, jestli je říjen nebo listopad. Hmm. Tak, jestli je to květen nebo červen, Regi, u vás, tak to je jedno.
6: Já jsem ho moc neuklidnila, to už neutěšila, jsem chtěla říct, že bude
5: květen, čeká tě maturita.
4: Tak se naučíme společně lítat. Jedna z nejkrásnějších Mami. Písní Tom Petty, Learning to Fly. Tomu říkám začátek, co?
6: Krásný.
4: A začínáme špekem. Někdy je to s brekem.
6: No, trošku jo dneska.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 9 minut a už nám přišel krátce po 6 hodině první e-mail, který se týká špeku. Stojí za přečtení, ale je poměrně dlouhý, tak já ho schovám, až přijdeme na ten špek, snad na něj přijdeme, protože teď bych nerad rozsoustředoval pozornost.
2: Ale ten e-mail stojí za to, je určitě skvěle. Se k němu musíme vrátit.
1: Je super. No, takže tento týden ranní špek zadává žákyně.
3: Přestala se usmívat.
2: Já. No, je mi trošku ousko, ale na to přijdete. Nyní se těším na tu poslední nápovědu, ale předtím jich mám asi 8. Bydlím na nádraží. Ještě častěji na ulici. Večer mě většinou zavřou. Ale ráno vás ke mně zase pustí. U mě to není na dlouhé lokte. Já jsem taková letmá zastávka. Nebo bydlím někdy na koupališti. Mám okénko, ale nebydlíš.
1: No, teď jde o to, já asi tušíme, co to je, tušíme. Ale jde o to, jak
2: hledáme to slovo správně.
1: Ale jak to nazvat?
2: Mám střechu, ale nepřespáváš. Budko, kdo v tobě přebývá?
1: Přebývá, no jo, ale...
2: Třeba párek, zmrzlina, pivo, nebo noviny, nebo cigarety.
3: No, to jako na levnou krásu?
2: To. Nebo informace.
1: Mm-hmm. No jo, ale těch výrazů může být
2: no
1: víc.
2: No právě.
3: No je to checkpoint na hlaváku, že jo? Pro ty, co potřebují spravit z předchozí noci.
2: Po který mám jednu nápovědu pro všechny, kteří maturovali z českého jazyka. Mm-hmm. A ta bude určující.
1: Počkej. Checkpoint na hlaváku pro ty, kteří se chtějí spravit? V checkpointu dávají polivku?
3: No to je, to se říká, no, pro ty, co se potřebujou, no.
1: Já myslím, že v checkpointu potvrdí
3: podpis třeba.
1: No.
3: No, potřebuješ nějaké potvrzení o tom, že jsi jako nezlobil pro manželku.
1: Jo, takhle.
3: Jako nádražka, no.
1: Já myslím, že tam dělávají česnečku ráno. Pro ty, co se potřebují spravit.
3: Tady mě potvrdíte, ověřte mi podpis a dejte mi česnečku.
2: Jsou služby, panečku.
1: No, jenže... No jo, budko. Takže budka nejsi, když jsi byla součástí těch nápověd.
2: Budka nejsem.
1: A prodávají se v tobě lístky?
2: Nejenom. Párky. Zmrzlina, pivo, nebo noviny, nebo cigarety, nebo informace.
1: Jo. A počkej, a ta první, že bydlíš na nádraží?
2: Bydlím na nádraží... Ještě častěji na ulici.
1: No ale na nádraží už tě zrušili skoro všude.
2: No tak. Jo.
1: Takhle. Ty seš samostatná jednotka nebo jsi součástí nějaké skupiny?
2: Já jsem samostatná jednotka. Ty už víš.
1: Nevím, no myslím si, ale...
3: Já si taky myslím, ale...
2: Já mám ještě jednu poslední. Mám jí dát teď?
1: Ne.
2: Tak ještě ne.
1: Nejdřív se projdeme spolu po ulici. Tam tě tedy najdu.
2: Jo. Tam bývám často.
3: A přibývá jich? Nebo
2: no,
3: spíš ne.
2: Spíš ubývá.
1: Dvojka zavináč.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6 hodin 17 minut. My tady máme trošku takovou hněvčeves maličko, protože my nevíme přesně to slovo, protože buď je to konzervativní cesta, anebo to může být také výsluha politikům.
2: A není to ani jedno.
1: Ani jedno. Jo, ani jedno.
2: A není to ani jedno.
3: Já myslím, že jsem blíž. Je to...
1: Tak počkej.
3: Jedno asijské auto?
2: Tak dalo by se tím tak
3: nemyslím,
2: začít.
4: Nemyslím... Takže jsi Hyundai.
3: Nový Hyundai.
4: Nový Hyundai.
1: Počkej.
2: Ještě jednou začátku.
1: Zpátky pro všechny, kteří třeba si teď promnuli oči jako ty.
2: Bydlím na nádraží. Ještě častěji na ulici. Večer mě většinou zavřou. Ráno vás ke mně zase pustí. U mě to není na dlouhé lokte, já jsem taková letmá zastávka. Nebo bydlím někdy na koupališti. Mám okénko, ale nebydlíš. Mám střechu, ale nepřespáváš. Budko, budko, kdo v tobě přebývá? Třeba párek, zmrzlina, pivo, nebo noviny, nebo cigarety, nebo... informace.
1: No a teď?
2: A taky jsou ze mě nějaký milenci, ale já je nezval.
1: Aha.
3: No.
1: Takže ty nejsi stánek.
2: Nejsem.
1: Ani trafika.
2: Ne.
1: Ty jsi takové zvláštní slovo, které nevíme, jestli náhodou není z nějakého cizího jazyka.
3: No proto jsem myslel to asijské auto.
1: Jo, tak.
2: No. Tak je to taková...
3: Tak trochu jsem se sek, no.
2: Ale je to taková jako nápověda. Proč ne? Co? Pomoct si člověk může
3: asi
2: jakkoliv.
1: No, dobrý den, já bych si koupil, tady já vy máte v kombíku ten kiosk, tak já bych si ho vzal. Je to tak?
3: Jo.
2: Víš, ale když jsem nad tím důmala, tak nejčastěji se teď objevuje v souvislosti s těmi informacemi.
1: A to já jsem myslel, že je informační stánek.
2: Jo, taky ne, no. To je právě dost často.
1: A je to sk, anebo sek?
2: Napsal si mi sek.
1: A nebo je to
3: sk? Kdo to auto vyrobil, tak se trochu sek.
2: Oslovujeme, voláme.
1: Ano, jo. Ano. Oslovujeme, voláme, když ti ujíždí ten automobil. Haló.
2: Vrať se.
1: Ty moje jihokorejská Kio. Tak to se ti povedlo. Ty seš kiosek.
2: Jsem.
3: Dobrý.
1: A fakt se to teď používá informační kiosek?
2: Jo.
3: Proč?
1: To vůbec nevím.
2: Nevím asi, aby to bylo zajímavější.
1: To znamená, kiosek seš. No hlavně na koupališti, že jo?
2: No na koupališti, na nádraží, kiosky, na ulici.
3: Skoč si do kiosku.
1: Jo, skoč si do kiosku.
2: Zmrzlinu, pivo, párek, noviny, ano. Cigarety. Nebo právě ty informace. A taky jsou ze mě nějaký milenci, ale já je nezval.
1: Milenci z kiosku, já je nezval, to je fakt dobrý. To se ti povedlo moc.
3: No a ten původ?
2: Původ?
1: Jsi zjišťoval to nám,
2: původ
1: musíte,
2: musím najít. Ještě.
1: Musíte napsat, vy milí posluchači, kdo už... vymyslel slovo kiosek. No, jenom k těm nádražím. Já vím, že je doba, která směřuje úplně jiným směrem, než... tím, o kterém jsme snili my. Ale přece jenom, když jste čekali na nástupišti a byl tam ten kiosek s tím parkem a s tou houskou, tak to bylo trošku takové, bych to řekl, jiné čekání, než když teď je na těch nádražích, se vlastně čeká do poslední chvíle, než se objeví to nástupiště. Je tam ten dav v té obrovské odbavovací hale, pak se všichni řítí na poslední chvíle na nástupišti. Takhle si krásně si tam stál, že jo, s bustem. Bylo ti dobře, jo. No, je to škoda.
3: Mě by zajímalo, jak vyslovujou cizinci. Kiosk.
1: Kiosk.
3: Kiosk.
1: Kiosk. Where is the kiosk?
2: Mezitím jsem tady rychle vyhledala původ z toho slova. Je to prosím v tureckém slově kiosk. Nevím, jak se čte s čárkou tam
3: tak
2: pod sebou.
3: Tak
2: případně v jeho perské verzi kušik, no. Což obojí znamená altán či zahradní pavilon. V 18. století se dostalo v podobě kiosk do francouzštiny.
1: Ano, správně. A já mám ještě variantu tureckou, právě döner kebab.
3: Jo, jasně.
1: To je to samý.
3: Já mám zase bohemian kebab.
1: Jo, bohemian kebab. Ale napsala Alena hned 6 hodin 12 minut kiosek anebo bufet.
2: Jo, to by bufet. Taky šlo.
1: Taky se říkalo nádražní.
2: Jo.
1: bufáč.
3: Takže u kiosku na levnou krásu, jo?
1: No. Kiosek je pravda, že to se hůř zpívá.
3: U kiosku
1: na levnou krásu. Ne, to je u kiosku
3: na levnou krásu.
1: No vidíš,
3: smíjou se času.
1: No, času. No, nic.
2: Ahoj, všichni, jsem Kiosek Aleš Depeš.
1: Aleš Depeš, to je dobrý.
3: A ty jsi tam měla vlastně pro ty češtináře?
2: To byl ten Nezval.
1: Nezval.
3: Jo, jenom si ho někdo píše třeba s Y. Kiosek. Že to z perštiny.
1: Podívej se, HKRDTN. Mělo by tam být tvrdý I.
3: Je to kino a kiosek.
1: Tvrdá pomsta, tak tvrdý ne. Tvrdá pomsta Juzovi, že? No. Že by kiosek Lenka ze Žadce? No jo, tam, když je tam, jak se jmenuje to, chmelobraní, dožinky, tak tam všude byly kiosky, tam je celý Žatec plný kiosku.
3: Ale to slovo jsem nikdy nepoužil. Pro mě je to stánek, takže dnes jsem pro sebe uhodl.
1: Ano, ano.
3: Tak jo, moje míra je dobrý.
1: Nechte si to.
2: Beru zpět stánek, hlásím kiosek. Úča Mirka, skvělý ročník 1959.
1: Přišel jsem pozdě, naskakuji do již rozjetého vlaku. Petr 1964. Do dnešního ranního špeku se ukrylo slovo stánek. Jestli si ho chcete uznat, tak si ho uznejte.
2: Že jo, je to trafika nebo hladové okno? To první radši ne a druhé tam má rezervy. Libor Schrlic.
1: Hladové okno, to si říkala, že bylo v Brně někde.
2: No, je to možný, ale já jsem se s tím slovem setkala až v Praze. Na Žižkově je takový non-stop,
1: kde na Žižkově,
2: dostanete i v 2:30 ráno hermelínový salát.
3: Jak ty to víš?
2: Mně to říkal pán, když jsme se tam stěhovali.
1: Ti to vyprávěli, že jo? Co bys dělala 2:30 ráno na Žižkově?
2: Já spím půl
1: vystřelenýho oka, že jo? No, to víme. Dostaneš 2:30 ráno hermelínový salát, čerstvou okurku a rohlík. To musí být dobrý.
3: Děti večeře.
1: Děti večeře. Tady na Žižkově mají všude pořád všechno otevřené. 6 hodin 24 minuty, já si myslím, že dnešní vysílání zcela půjde v duchu dnešního svátku. Tak milé děti,
2: jo.
1: Za chvilku jsme zpátky.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál se budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět vyjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí lidé volit už od 16 let, navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO nebo právníci úřadu vlády. Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety totiž firmou najatí dělníci navrtali tranzitní plynovod u obce Pabienice nedaleko Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Český rozhlas k dispozici. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo vzplanutí. Plameny mohly sahat do výšky až 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo na schvál posunul vytyčovací kolíky. Velké platformy sociálních sítí budou v Malajsii ode dneška muset ověřovat věk uživatelů a znemožnit zakládání účtů dětem mladším.

0: 16 let. Opatření spadá pod nová pravidla pro online bezpečnost. Jejich cílem je ochrana dětí a omezení jejich vystavení škodlivému obsahu na online platformách. Regulační úřad pro komunikaci uvedl, že platformy budou mít lhůtu na zavedení opatření, ale zatím neupřesnili její délku. Dnes se v Hradci Králové pod křižovatkou Mileta otevírá nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní především cestu k fakultní nemocnici. Současně začne fungovat zastávka městské hromadné dopravy u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici. Česko má po 3 letech znovu zlato ze světového poháru ve veslování. Při úvodním dílu elitního seriálu v této sezóně vyhrála ve španělské Sevě dvojka bez medailnice ve složení Pavla Flamíková a Anna Šantrůčková. Obě závodnice oslavily zatím největší úspěch ve svých kariérách. Ve světovém poháru totiž dosud nejlépe dojeli druhé loni ve Švýcarsku.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Odpoledne a večer srážky ustanou a oblačnosti bude méně. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy budete popojíždět v nesouvislé frontě za sjezdem na Sadskou okolo 22. kilometru. Je to kvůli silnějšímu provozu, odtud na Černý most pojedete zhruba 40 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova houstne provoz v okolí sjezdu na Slavkov. V obou pruzích se brzdí na kilometru 211. Za Rohlenkou už se pak pokračuje v celku plynule. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
2: Ano, a z písní Nartu přichází ranní tým. Dnes v pondělí 1. června do vašich domovů hledali jsme slovo kiosek, velmi zvláštní, podivné slovo, ale je tady dost trafik. Lenka z Kopřivnice taky, že to je trafika. Tak jsme říkali na základě jednoho e-mailu, kdy jeden z vás prostě řekl, je to stánek a já jsem si dal bod, že jsem to uhod, hotovo, sebevědomně, což je v pořádku, tak já bych takhle uznal i tu trafiku.
3: Jo.
2: Tak je to trafika, ne, trafika, stánek pozor, trafika je novinový stánek, ne? Nebo ne?
4: No to je pravda, že v trafice si asi zmrzlinu, nebo...
3: Human traffic. Napsala Maruška, prosím vás. U nás v Mladé Boleslavi se staví nové, velké, moderní vlakové nádraží. Nevím, jestli tam bude nějaký kiosek, ale pochybuji, protože tam nebudou ani pokladny. To je jako fakt.
4: Se bude jít zadarmo z Boleslavi.
2: Aha, víš to? To je zajímavý.
4: A napsala taky Danuša, po slovensky se to nazývá kiosk.
2: Kiosk, ano. Chvála zadavatelce, Michal 77. Mám malý stan, mě na nohy táhne, snad ze všech stran. Mám malý stan neboli stánek.
4: Jo.
2: To mě nikdy nenapadlo, že stánek vychází ze slova stan. Já jsem myslel, že to vychází spíš z toho, že se tam stojí. Ale on je to malý stan.
3: Takže nestanuješ, ale stánkuješ.
2: Stánkuješ. Mám malý stánek. Mě na nohy táhne.
3: Dneska ráno v kiosku koupil jsem si termosku, Zdeněk.
4: Děkuji. To je hezký. Lenka vzpomíná, jak si dávala večer v Olomouci na 4. nástupišti skvělou klobásu, když jezdila večer z kolejí. Z Hradce Králové už se měla vždycky hlad jako vlk a do Bruntálu vychyběly ještě 2 hodiny. A teď vstává do práce.
2: Legendární stánek na Smíchovském nádraží s párkem v rohlíku. Ale prý všichni říkali, že takový párek v rohlíku nikde nemají. Já nevím, čím to bylo. Jaký sympaťák chlap tam byl, s každým si popovídal. Bylo to fajn, to čekání. Ale...
3: Plněný dobrou náladou.
4: To se pozná.
2: Tradičně z vlaku do Týniště píše Jirka 1969, kiosek nebo stánek, tak no napište, Jirko, jestli jste si dal někde ještě párek.
4: Jako letní vánek typoval bych stánek, jenže jsem sesek, je to kiosek. Autobusák Standa.
2: Dobrý. Nenapsali jste zase, jak se říká, v hojném počtu.
4: Neuvěřitelné.
3: Standa zase řídil jednou rukou.

0: Kdy hledáme signál?
1: No my signál nehledáme, my ho snad máme a doufám, že i vy jste na tom stejně jako Marek Ztracený. Přátelé, je to kiosek a těch kiosků jsem přišlo a respektive zkušeností se stánkovým prodejem a kioskovým prodejem máte dost, ale vesměs jsou vždycky ty historky spojeny s nádražím. Tam to člověk vnímal jako kiosk.
2: No jasně, že jo.
3: Je to pravda.
2: Dobré ráno, trafika je místo pro uklizené politiky. Paťas 77, byť.
1: Proto jsem říkal, že to je nějaký dárek politický.
2: Nejen pro politiky.
3: Ahojte, parto, slídím kolem a hledám to správné slovo. Jo, mám to, že by to byl kiosek, těch je opravdu už jako šafránu. Roman, Tický ročník 71. Pozdravy všem.
1: Všem. Olga J. B., asi předpokládám...
3: Jablonec.
1: Jo, to je Jablonec. Aha, nevím. Pamatuju si film, respektive seriál, byl jednou jeden dům, kde stánek trafiku stěhoval majitel domu za roh a pan Sommer si ho zase přestěhoval zpět. Nevím, jestli si to vybavíte, to je strašná etída. Oni mu to vždycky přesunuli a on to v noci přestěhoval zpátky, to je fakt super.
2: Informační stánek na nádraží zní velmi podivně. Ano, brž je to kiosek, píše Pavel Zvyškova. Mm-hmm. Přijdeš na to nádraží, prosím vás pěkně, kde mají ve slevě Ferneta? Jo, to musíte na náměstí a doleva.
1: Jo, to ti tam neřeknou, ale spíš se tam člověk jde zeptat, proč to mělo zase zpoždění a tam ti neodpoví.
3: Už jsem to slovo dlouho nepoužil, ale vypadá to na kiosek. Vladimír Kohoutov, 1974.
1: A Martina, nebo respektive Martin Slámová? Ročník 72.
2: V dnešní době je možné vše.
1: Jo. Kiosek, to je krásný název a krásné slovo. To jsem rád, že jsme ho takhle vrátili mezi nás, že jo.
2: Nejdřív mě napadla Česká pošta, ale tam asi polívku nekoupím. Tak to bude kiosek, Adam.
1: Polívku? Dobrý den, abych si... To je ten přece takový ten úplně dětský vtip, ne? Dobrý den, já bych si chtěl koupit bombary. No jo, chlapče, ale tady jsi v železářství.
2: To je všechno.
1: No, jako je to všechno.
2: To nepokračuje, jo. No. Tak je dětský den.
3: Tak to můžeme se zasmát.
1: Je prvního šestý. Vidíš, jak se směješ? No. Ti to nešlo až teď.
2: Protože musím, no.
1: To není pravda.
3: Když máš Becky Regina, moje krevní skupina, uhodnu vše hned, ovšem tápu teď. Stánek je to dnes a jestli ne, tak ať je země pes. Jitka z Adamova.
1: Ať je země pes? Z deštivých Karlových Varů, Věra Toník, 60. ročníky, ano, kiosek, taky v Karlových Varech na nádraží byl.
2: A Lenku z Moravského Berouna napadla, přátelé, kantýna.
3: Jo.
1: Kantýna.
2: To je většinou v rámci nějakého areálu podniku,
3: že?
2: No, přesně tak.
1: No,
2: kantýna,
1: jasně.
2: Ne, podniku.
1: Kantýna.
2: Kantýnská, že jo.
1: No to je závodní jídelna, ne, je kantýna. To jsou ty,
2: nebo menší než jídelna, ne?
1: No a je to braný jako taková jídelna. To jsou ty, co nám z toho dělají tu kantýnu. Kantínu.
2: Kantína.
1: Říká se kantýna.
3: Tak dnes je to po ránu hlavolám budka, nějaký kiosek, nebo počkám na poslední nápovědu. Stejně mě už nic než stánek nebo kiosek nenapadne. Pěkný den, Jirka 53.
1: Ale napsala Růžena. Nejlepší byly na Václaváku s pravými klobásami, až se žlučník kroutil. Ale té chuti o půlnoci se nevyrovnalo nic.
2: To věřím naprosto.
1: To je paráda, to je pravda. No.
2: Zdravím do předškolního zařízení. Dnes jsem ze zadání slyšela jen pár slůvek, ale nejspíš je to kiosek, píše Ivča.
1: Předškolní zařízení? No. Děkujeme.

0: Dámy a pánové, vítám vás na přednášce profesora Kajetána Doudleby s názvem Stará šlubka, aneb když brambora ještě neřekla poslední slovo. Už samotný vstup do profesorova bytu je silný zážitek. Návštěvníka totiž nepřivítá vůně kávy, ale odér podobný směsi vody ze staré vázy, octu a zmoklého pejska. Pane profesore, dobrý den.
1: Příjemné ráno.
0: Je to celé pravda, to mohu potvrdit, kdyby jsme u vás natáčeli.
1: Jinak moc krát děkuji za návštěvu.
0: Ale ten záznam není použitelný, tak...
1: Zašlapali jste mi koberec akorát, připršelo a vy jste se nezul.
0: Tak řekl jste, zašlapali jste mi koberec a vy jste se nezul, tak mě tam... To jednotné číslo s tím množným trošku neštimuje.
2: No on ti pan profesor vyká.
0: A jo, takhle, aha.
1: Skoro oniká.
0: Oniká.
1: No, dobře, podívejte se.
0: Kvůli tomu, že byl u vás tak neskutečný smrad, jsme to prostě nemohli dotočit. Tak teď nám to vysvětlete.
1: Kameraman neviděl skrz kameru, teklo mu z očiček. Ale zatímco třeba jiní lidé, normální lidé mají v kuchyni kořenky, já mám opravdu 3 patra žížal a cedulku nekrmit po půlnoci tvarohem. To vám ani vysvětlovat nebudu, ale prostě mají střevní potíže pak. Sice jsem částečně přišel o svůj komfort a Marunka o svůj pokoj, ale ta ekologie, co si budeme povídat, je pro nás prioritou, protože bez ohledu plného přístupu k přírodě si přírodu nezasloužíme, přátelé. Takže a do několika let podle mě o ní přijdeme a věřte mi, že takové ty dystopické scénáře z filmů nebo knih, že se mohou stát velmi rychle realitou. Tak,
0: jo.
1: Já se odrozčílim a já tvrdím, že správný vermikomposter, jak se tomu říká, je jako dobře fungující manželství. Občas to zasmrdí, nesmí se to přelévat a hlavně je potřeba pravidelně přidávat něco zeleného. Nemyslím tím párové kouření marihuany, ale nezanedbávat ten vztah a občas si ho zpestřit. A samozřejmě do vermikompostéru patří žížaly. Žížaly pro mě jsou kolegyně a já už to vysvětluji takto veřejnosti léta a mají menší nároky na kancelář, jo, nepotřebují žádné home office a tak dál a na rozdíl od některých akademiků třeba nekradou jogurty z lednice, že pane Dalibore. Tak, no a veškeré zbytky z kuchyně já osobně třídím. Konzervy z okna, petky pálím, ale slupky od mrkve putují do horního patra, logr od kávy do spodního a tchýniny karbanátky rozměním po povrchu. Prosím vás, ještě jedna věc, starý salám do kompostéru nepatří, že žížaly ho klidně zdlábnou a pak se jim nechce žrát nic jiného a jen se válí a nechtějí makat. To samé, prášky z lékárny také ne. Mě spadla omylem do toho kompostéru Viagra, holky začaly panáčkovat, takže a pak se jim taky nechce makat. Velkou pozornost vzbudila i moje experimentální disciplína, to je destilace nápojů ze zbytků ovoce. To asi znáte, ze starých jablečných slupek lze vyrobit lehce perlivý nápoj s nádechem podzimu a samozřejmě se zanedbatelným rizikem oslepnutí, když jste šikovní. A důležité je nebát se fermentace, to známe, když kvasí zelíže nebo kimči, tak příroda samozřejmě sama ví, co dělá, tedy většinou. No a občas vznikne tedy něco, co musí odnést hasiči, ale kdo nic neskusí, nic neskazí.
0: To je tedy pádová otázka v korejštině. U nás máme kimčím a oni mají kimči.
1: A oni mají kimči,
0: tak,
1: ano.
0: Už se teď jsem se uklidnil.
1: Kimči, kim si. Tak, lidé se mě často ptají třeba na zápach.
0: To je potom koho čehočí.
1: Ano, koho čehočí, správně to říkáte. Lidé se mě ptají na zápach. Samozřejmě, já v tom mám jasno, správný kompostér by neměl zapáchat, nebo neměl by smrdět, tak, pouze zapáchat. Pokud smrdí, tak jste udělali někde chybu, anebo se vám do bytu nastěhoval starý strýc. Ale to tajemství úspěchu je jednoduché, nepřehánět to z citrusy, neházejte slupky z citrusů, z pomerančů, a citronu třeba do toho kompostéru.
0: Já bych hlavně neházel flintu do žita.
1: To taky neházejte a už vůbec ne do kompostéru, prosím vás. Ta, než se rozloží, to trvá. Ale oni ty slupky velmi rychle splesniví a pak vám poškodí ten humus.
0: Humus tam byl, to je pravda.
1: A nepřelévat ten kompostér zbytečně a... Občas do těch útrop třeba můžete přidat vůni do auta, stromeček si tam pověsit nebo něco podobného. Také doporučuji na kompostér mluvit. Mně se to osvědčilo, že žížaly reagují na hlas a jsou aktivnější ve chvíli, kdy jim třeba zaspíváte. No a závěrem mé přednášky bych vám chtěl říct jedno. Civilizace, která si neváží slupky, skončí jednou sama oloupaná.
0: To je,
1: že?
0: Hluboká vám povedlo.

0: Možná už jste zaznamenali to, že logicky stejně to bývá každý rok stejné, se během léta silnice u nás rozkopou, ale místo 2 kilometrů, abyste najeli 60 kilometrů, tak to se může stát jenom ve Světle nad Sázavou.
1: O 2 týdny později, než bylo původně v plánu, začne obávaná uzavírka silnice 150 ze Světlé nad Sázavou na Havlíčku v Brod, píše se v dnešní Mladé frontě Dnes.
0: Po komunikaci od Světlé do Nové Vsi u Světlé nikdo neprojede od úterý 2. června a silniční úřad stanovil hned 3 objízdné trasy. Zejména pro Novou Ves nejsou ale úplně příjemné.
1: Místo 2 kilometrů přes 60. Takovou objížďku naplánovali dopravní experti pro vozy nad 12 tun mezi Novou Vsí u Světlé a Světlou nad Sázavou. Teď je tady asi ten podrobný popis kudy, ale...
0: Je to extrém. Těžkých nákladních vozidel, která by musela pendlovat přímo mezi Světlou a Novou Vsí, bude minimum. To se třeba našich obyvatel vůbec netýká. Pousmál se novověstský starosta Václav Kopic. Tento případ ale naznačuje, do jak obtížné situace se obec, pro níž je Světlá přirozeným spádovým centrem, během uzavírky dostane.
1: Oficiální objížďky jsou opravdu dlouhé. O vozech nad 12 tun už řeč byla. Vozidla od 3,5 do 12 tun, což bývají menší nákladní auta nebo větší dodávky, dle rozhodnutí úřadů musí z Nové Vsi do Havlíčkova Brodu, do Habru, a teprve z nich do Světlé nad Sázavou. Celkem je to 44 kilometrů.
0: A teď pozor, tady je velmi důležitá věc, kterou si pamatuju, když jsem seděl také na zastupitelstvu, protože ty silnice jsou krajské a ty obce opravdu nemají žádnou šanci. Mrzí mě, že se začaly šířit takové ty řeči, že za to může starosta. Starosta za to nemůže. Celá rekonstrukce, včetně vytyčení objízdných tras a výlukových jízdních řádů, je věcí kraje. Nemohli jsme to nijak ovlivnit. A takhle to bývá potom i v těch menších obcích, že lidi nadávají tomu zastupitelstvu, ale nemůže dělat vůbec
2: v tomhle
0: nic.
2: Případě opravdu není jiné řešení?
0: Mm-mm. Asi ne.
1: A ta nejkratší objížďka je pro osobní dopravu a linkové autobusy, ta má délku přibližně 14 kilometrů. A citace, ani místní to jezdit nebudou, ti to projedou s kratkami, které znají. Lesními cestami, polními cestami.
2: Lepší tam někde vystoupit v poli a dojít to pěšky.
3: No, to jo.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Koaliční lídry čeká večer další pravidelné jednání. Spojené státy usilují o nový plán na příměří mezi Libanonem a Izraelem. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Jak řešit sněmovní obstrukce? I o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. Přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bodů opozice. Koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už začít projednávat poslanci. Na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
2: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybrali přes 23 miliardy korun. Spojené státy se snaží domluvit diplomatická jednání mezi Izraelem a Libanonem. Americký ministr zahraničí Marco Rubio hovořil jak s libanonským prezidentem Josefem Aounem, tak i s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického úředníka. Spojené státy navrhly, že jako první krok militantní hnutí Hizballáh zastaví všechny útoky na Izrael a na oplátku se Izrael zdrží eskalace situace v libanonském Bejrútu. V části Břeclavska ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Týká se například Lednice, Valtic a okolních obcí. Důvodem je dlouhodobé sucho a vysoká spotřeba vody po prvních teplých dnech a přetížení vodní zdroje. Půlce června se omezení rozšíří také na Mikulovsko. Upřesňuje mluvčí společnosti vodovody a kanalizace Břeclav Eliška Vindová.
4: 23 obcí na Břeclavsku a Mikulovsku se týká omezení užívání pitné vody na zalévání zahrad, na pouštění bazénu a umývání motorových vozidel.
2: Běžné používání vody v domácnostech zůstává bez omezení, zákaz neplatí ani pro hřbitovy, veřejná pítka nebo mlžítka. Čeští fotbalisté zvítězili v přípravném utkání před začátkem mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Národní tým po zápase odcestoval do dějiště šampionátu ve Spojených státech. Z konečné soupisky vypadli útočník Kabongo, Ladra a Bucha.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer ustanou a oblačnosti bude méně. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna po pojíždí nesouvislá, ale velmi dlouhá kolona, a to už od sjezdu na Sázavu z 32. kilometru. Odtud na Chodov ke Spořilovské se jede skoro hodinu. A podobná situace je na příjezdu do metropole i hradeckou dálnicí D11. Nesouvislá dlouhá kolona je od sjezdu na Sadskou z 23. kilometru. Na Černý most ke sjezdu na Pražský okruh je to na 50 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
5: Zmije nemám rád. Legendární věta z takového minifilmu.
2: Huš,
5: zmije nemám rád. Svatební cesta do Jilí. Huš. No ale o zmích si budeme chviličku povídat. Oni jsou totiž nebezpečné zejména pro psy. Mm-hmm.
6: No to takhle asi, když v létě na procházku lesem či s takovým skalnatým nějakým terénem, ne? Spíš.
7: Že ona není. Žižkovská zmije.
5: Protože nejsou agresivní, že jo, zmije nejsou agresivní, to vůbec ne. Ale máme tady jeden e-mail, který jsem nechtěl, aby zapadl, tak kdy ho mám přečíst? Tak v 7.20 ho přečtu.
7: Dobře.
6: Tak jo.
5: Protože teď se budeme věnovat právě tomu
7: zmím.
6: Bude takový zmiozel, to bude.
5: Zmiozel. No. Tak já radši zmizím na chvilku.

0: 7 hodin 9 minut, dnes je pondělí 1. června a my se budeme věnovat zmijím, respektive problémům, kdy zmije zaútočí prostě na psa. Ale my víme, jak se máme zachovat, protože známe velmi dobře film Na samotě u lesa a všechno nám tam ukázal Toník. Toník. No ale teď pojďme trochu vážně, protože to ušknutí psa zmijí, to je problém. Ročně veterináři ošetří odhadem nižší stovky případů. Přestože jsou hadi plaší, zvědavý pes je může snadno vyprovokovat. Nejčastěji v lesích nebo ve vyšší trávě. A co v takovém případě dělat? A také, co očekávat při cestách se psem do zahraničí? To nám všechno řekne Olí Štrejbarová. Olí, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Proč jsou právě psi, kteří jsou zmijí, tak často v ohrožení?
1: No, já bych možná na úvod řekla, že ona nás, ta zmije, nemá ráda stejně tak jako my ji, nebo k nám přistupuje s takovým ostychem. Chce mít svůj klid jednoduše. Ale ten pes má zkrátka čumák skoro pořád u země. Ve vysoké trávě, mezi kameny, v lese, na loukách. No a všude tam ona se potuluje. Takže ten pes je zkrátka na ráně, když to řeknu lidově. Ačkoliv teda ona nevnímá zvuky jako člověk, vibrace půdy, zachycuje prostřednictvím čelisti a ty otřesy přenáší na sluchový aparát. Takže vlastně není to pes, koho si všimne jako prvního, je to jeho dospělý páníček, který tam podupuje, ale on má zkrátka ten pes, ten čumák v té trávě.
0: Aha. No a když už tedy k tomu dojde, tak jaké jsou příznaky a mimochodem, jak rychle se to objeví?
1: Pes zakňučí a uskočí, to bývá samozřejmě první, ale my si toho nemusíme všimnout, protože zkrátka pobíhá někdo v povzdálí, jenže brzy začne kulhat a nebo rychle otékat. Tam je zrádné to, že pokud se ten had trefil jenom jedním zubem, tak může být patrná jenom ta jedna ranka a to je matoucí. Takže proto je dobré mít to uštknutí nebo podezření na uštknutí raději vždycky, když nastupuje otok, zarudnutí, výrazná bolestivost, pes zrychleně dýchá, zvrací, ztrácí vědomí, pak je dobré rychle jednat.
0: Takže jde o minuty. Co dělat, aby byla pomoc co nejefektivnější?
1: Určitě zachovat klid, i když to se strašně jednoduše radí a těžko aplikuje, jenže ta majitelová panika stresuje i psa, který velmi dobře vycítí ten stres a zvyšuje se mu tepová frekvence. A tím pádem se ten jed následně rychleji šíří tím organismem. Takže určitě nesmíme v další fázi zaškrcovat packu, pokud je kousnutí tam, protože to zaškrcení může výrazně zvýšit zase koncentraci jedu v té postižené oblasti, což způsobí poškození tkání, a to velmi rozsáhlé, anebo nekrózu. No a to samozřejmě neplatí jenom u psů, tento postup.
0: Jakub nám tady připomněl takovou tu radu, kterou si pak i pamatujeme z dětství, vysávání jedu.
1: Ano, tak na to taky rovnou zapomeňte. ani rozřezávání rány, i o tom jsem slýchala jako dítě. To všechno zvyšuje vlastně riziko infekce a dalšího poškození. Pokud je to možné, vezmeme chladný obklad, což se zase radí dobře někde v přírodě. Hlavně musíme zamezit psovi v pohybu, to dokážeme vždycky, protože to rozšiřuje šíření jedu tělem. No a odnést ho co nejrychleji do auta. Zavolat veterináři, že jedeme, aby ten protijed opravdu měl. No a pokud to žádný veterinář třeba nezvedá, vůbec se nebát zavolat třeba hasiče, případně horskou službu, a existují i veterinární záchranné služby. Zkrátka kohokoliv, jde o čas.
0: No a teď bude mít veterinář ty protilátky, protože to není úplně pravidlem.
1: Je to tak. Já jsem se koukala, že vlastně ten protijed není u většiny veterinářů běžně skladem, protože je velmi drahý. Mimochodem i ve výsledku záchrana vyjde na tisíce korun a má krátkou trvanlivost. To platí opět nejenom u veterináře, ale i v nemocnicích. Ani tam není sérum samozřejmostí. Dohledala jsem, že vlastně unikátní centrálou disponuje Praha, která celorepublikově zajišťuje podávání antisér pacientům, které uštknul had, takže tam jde o tu komunikaci a rychlé přidání.
0: Můžeme připomenout, z čeho se ten protijed vyrábí?
1: Odborníci odeberou jed odchycením zmije, takže ji nechají uštknout přes membránu do skumavky. Ten jed pak upraví v malých a postupně se zvyšujících dávkách, jako tím, že se očkuje do hostitelských zvířat, jako jsou koně nejčastěji, ale i ovce. Tak ty zvířata si pak vyvinou silnou imunitní reakci bez toho, aby je jed o životě. Tomu zvířeti pak odeberou část krve bohaté právě na protilátky. No a z té oddělí krevní plazmu od té specifické látky a ta se vyčistí. No a tak vznikne samotné antisérum, které se sterilizuje a připraví se k lékařskému použití. Takže koňům musíme poděkovat.
0: A jaká je šance, že pes, protože to zatím působí všechno docela dramaticky, že to uštnutí zmíjí přežije?
1: Je tam, hraje tam roli strašně moc faktorů. Já třeba, můj osobní příklad, teta měla malého knírače, pes to uštkl na zahradě, nevšimla si toho, protože tam pobíhal a zkrátka to nedopadlo dobře. Takže tam jde opravdu o to, jak moc toho pejska máme na očích, jak moc je velký, štěňata jsou ohroženější, seniori jsou ohroženější, záleží na celkové kondici, množství jedu v těle a hlavně na rychlosti toho zásahu. Nejrychleji se jed šíří, pokud je pejsek uštknutý do hlavy nebo krku, což bývá časté, a hrudníku nebo břicha. Relativně v pohodě, v uvozovkách, bývá právě uštknutí do packy. A na jaře mají zmije po zmiňovaném, po zazimování často větší zásoby jedu, tam je to trošičku riskantnější, postupně to se zlepšuje. Obecně platí, že včasná veterinární péče je zásadní a s ní je prognóza u mnoha psů dobrá.
0: Můžeme nějak srovnat situaci u nás a v zahraničí, třeba když chceme vyrazit na cestu na dovolenou právě se psem?
1: Tak při cestování do zahraničí je určitě dobré mít stoprocentně v telefonu kontakty na tamní veterináře nebo pohotovostní pracoviště, aby nás nic nepřekvapilo. A taky třeba aplikace Zvíře Plus je zdarma a obsahuje kontakty i na některé pohotovosti právě třeba v Chorvatsku, kde je potřeba počítat s výskytem toho nejnebezpečnějšího druhu zmije. Je to zmije růžkatá, která patří mezi ty nejjedovatější evropské hady, je typická takovým výrůstkem, takovým růžkem na špičce nosu a bývá u kamení, v zítkách, v suchém porostu, podél turistických cest. A zkrátka, když budete mít v telefonu číslo na pomoc, v zahraničí je to vždycky lepší.
0: No, abychom to uzavřeli nějak optimisticky, ať nepanikaříme při každé procházce, neznamená to, že půjdeme do lesa a 100% nás už nezmije, že jo?
1: Určitě ne, určitě ne. My si jenom chceme, jak se to říká, kdo je připraven, není zaskočen, no to je jedno. Zkrátka, zmije obecná je nás sice jediný jedovatý had, ale je poměrně plachá. Setkání s člověkem anebo se psem je většinou velká náhoda a ona se snaží v první řadě zmizet. Nechce s námi mít nic společného. Uštkne jenom ve chvíli, kdy se cítí ohrožená. Určitě se můžeme chránit, nebo našeho psa, především tím, že zkrátka při venčení nebudeme koukat do mobilu, budeme koukat do krajiny, budeme koukat na to, co náš pes dělá, věnovat se jemu a pak samozřejmě zvyšujeme to, že se nic takového, pravděpodobnost to, že se nic takového nestane. Mobil do kapsy, oči na psa, jsme s ním, ne s mobilem.
0: Zkrátka se chovat normálně. Tak děkujeme, to byla Oli Štrybarová, mějte se hezky.
1: Tak. Hezký den.
0: Naschledanou.
2: Já mám takový podnikatelský záměr. Já bych vyráběl antizmijáčky pro psy. Takové oblečky, podobné jako brnění.
0: Z alobalu.
2: To by si nám ještě lesknul, pes bude lépe vidět v trávě, ano.
0: To je pravda. Antizmijáček.
2: Antizmijáček.
0: No, tak jo?
2: No.
0: Tak kdo to hodí?
3: Já si koupím.
2: To, jo? No.
0: Já taky.
2: Na kočku.
0: Na mě.

0: 7 hodin 21 minutu máme pro vás dokonce dva retrokousky. Jeden je příběh a druhý je také příběh. Ten druhý se týká velmi starého a zapomenutého slova činitel, ale ten tvůj první...
1: Ten prosím pochází z facebookové stránky Pražských příběhů a pojednává o českém poštovním rekordu. Hrdinou této zprávy není ani žádný šampion velocipedista, který by chtěl docílit světový rekord v jízdě loudavé, ani pražská tramway, ani šnek. Nýbrž zcela slušnou zřetelnou adresou opatřený korespondenční lístek, jenž byl poslán z Poděbrad na Malou Stranu, hlásí národní politika v září 1896. Teď vás trošku zahltím takovými termíny popisnými. Jan Cibuš jej 20. prosince 1888 zaslal Františku Cibušovi, jenž toho času pobýval v podnájmu u Jarolíma Strnada v Malostranské cihelné ulici 103. Do cíle lístek dorazil 8. září 1896, přesně po 7 letech, 8 měsících a 19 dnech. Rozumí se samo sebou, umouněný, rozedraný a zmačkaný jako nečistá onuce. Konec citace. Nejvtipnější na celé věci pak bylo, že ve sdělení, které korespondenční lístek obsahoval, pisatel nabádá adresáta, aby již nezůstával v Praze déle než týden.
0: Tak po 7 letech...
1: No. Je dobře si to přečíst.
0: No, tak o tom je celá poštovská pohádka, že jo, krásná. No, ale teď tady máme situaci, která se týká podivného slova činitel.
2: Tak, napsala naše posluchačka Kateřina. My se tu většinou v pondělí dělíme o své víkendové zážitky a Káča chtěla přispět trochu do mlýna, takže píše. Ráda bych se přidala do party. V sobotu jsem napsala nákupní seznam, předala jej nákupčímu, to znamená manželovi, a den probíhal tak, jak měl. Když tu náhle se muž přiřítil celý říčný s nákupní taškou, vpadl do kuchyně, praštil nákupním seznamem na linku a zcela vyčerpán se táže. Můžeš mi laskavě vysvětlit, co je to letinič?
1: Takhle bouchnu do stolu.
2: Tak jsem zmateně zamrkala, cože? No, na nákupním seznamu jsem měl letinič, co to je? Jinou mozek začal pracovat. Neurony na sebe ukrutně mávaly, chtějíc na sebe upozornit. A hle, to mi svitlo. No, to je špek, pravila jsem vítězoslavně. Špek? Podíval se na mě manžel zrakem pološílence. Špek? A nemůžeš normálně klasicky napsat špek? Raní špek, činitel, cože? Tak, abych to zkrátila, před jistou dobou pan Gondík měl špek činitel a předal nám ho jako pospátku, no a já si ho tenkrát zapsala na bloček, kam normálně píšeme nákupy. No a ten lístek se nyní dostal našemu nákupčímu do ruky. No a pan nákupčí, trhaje si vlasy, lítal po obchodu a hledal mnou požadovaný letinič. Po zbytek soboty nad námi visel opad nedorozumění špeku a mého osobního vítězství, že jsem byla schopna vzpomenout si více takových úkepš.
0: Ale to je dokonalý. No to je špek. No tak nemůžeš napsat špek.
2: Napiš to moje špek. Co to je letinič?
0: Počkej, že on chodí prostě po Kauflandu, rozumíš? Nebo někde letinič. Po Albertu a schání letinič.
2: Protože můžu poprosit, paní prvačku.
1: Já to nemůžu najít.
0: Já to nemůžu najít, kde máte letinič.
2: To je fakt krásný.
0: Chudák. Hlavně s pohledem šílence.
2: No přesně.
0: Co by vytočené. Trahaj
2: si vlasy.
1: To je strašný.
0: Je, no je.
2: No tak to je známka toho, že se dostáváme do vašich domovů.
0: Ano.
2: Na stůl i do seznamu.
0: Myslím si, že pan manžel úplně teď nás neposlouchá, ale...
1: Myslím, že nebude oblíbené jeho slovo ani činitel.
0: No, rozhodně ne. No, tak si dáme nále. Nále.
2: A jej.
0: Dobrý. To je kapela Nále.
1: Nálev.
0: Ne, Nálev. Felán.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS dorazil na Tajvan. Na ostrov společně s ním přiletěla delegace 50 podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila i Čína. Výstražnou stávku vyhlásily neziskové organizace se zaměřením na závislosti. Některé služby tak dnes budou dočasně nepřístupné. Pracovníci tím reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Dvouhodinovou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice. O půlnoci vypršela lhůta, kterou dal nový maďarský premiér prezidentovi země. Petr Maďar vyzval Tamáše Šujoka k rezignaci. Označuje ho za loutku expremiéra Viktora Orbána. Maďar má dnes plánu Šujoka navštívit společně s ministryní spravedlnosti. Prezident včera zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Česko a Slovensko ode dneška propojí nová autobusová linka. Bude jezdit mezi Stráním na Uhersko-Hradišťsku a Novým Mestem nad Váhom. Zlínský a Trenčianský kraj tak chtějí oživit veřejnou dopravu na československém pomezí. Dražba klapek na zlínském filmovém festivalu vynesla 4 miliony a 300 tisíc korun. Peníze půjdou na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Vrby. Vydražila se za 180 tisíc korun. Tenista Jakub Menšík se na Roland Garros probojoval do čtvrtfinále. Jediný zbývající český zástupce v singlu zdolal v 6-3 v rozhodující sadě nasazenou 11 Rusa Andreje Rubljova. Český reprezentant tak po třetí v řadě zvládl pětisetovou bitvu. Ve čtvrtfinále se Menšík utká s Brazilcem Fonsekou.
2: Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, odpoledne ustanou a oblačnosti bude méně. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 před Brnem je silný provoz v obou směrech. Od Vyškova se brzdí kousek za Rousínovem, od Prahy za Ostrovačicemi. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy je ucpaná úsek ze 3. kilometru od Modřic. Na D5 se směrem z Plzně do Prahy zpomalíte za sjezdem na Zdice okolo 25. kilometru a asi 15 minut budete popojíždět k nehodě před Berounem. Na 22. kilometru se v levém pruhu střetla dvě osobní auta. Na D5 dál do Prahy čekejte zdržení i za loděnicí. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní Dvojka.
3: Je 7 hodin 33 minuty, hezké dobré ráno. Dnes je pondělí 1.6. je Mezinárodní den dětí, což konec konců asi slyšíte podle toho, jak se tady moje děti...
4: Jakub by nachystal vepřové hody, už tady ohřívá jelita.
3: Ano. Budete snídat jelita?
4: No, říkali jelito teď.
5: Jo. A ovar.
3: Aha, tak to vám přeju. Důležité je, jestli si k tomu dáte olivový olej, abyste náhodou se nelekli, protože existují lidé, kteří mají strach z olivového oleje.
4: Ono jde spíš, myslím, o strach z oliv.
3: Ano, jasně, to je pravda. No.
5: A důvod je alergie?
3: Ne. Je to fobie.
5: Olivofobie?
3: Ano, je to olivofobie. Je
5: to... A z nezralých nebo zralých? Obecně.
4: Obecně.
3: To nám všechno řekne Lubica Zlochová. To bude fakt dobrý.
4: Ani Lubica to sama neznala. A to tam žije leta.
3: Ano, je
5: ty
3: to...
5: Ty jsi na... olivofil, viď? Naopak.
3: Olivofil? Je to pravda. A ty teď piješ ovesný nápoj.
5: Ano.
4: S jítrnicí, teda s jelitem.
5: A jelitem.
4: Pardon.
5: Ovesný kefír s jelitem.
3: Zkrátka, dnes je 1. 6.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No tak skončila ta vlna veder těch tropů, lehce se ochladilo a za mě tedy konečně začalo pršet. Zatím já jsem koukal i na stav vodních toků na hladiny a většinou ještě se najdou dokonce místa, kde stále hlásí hydrometeorologové sucho. Ale většinou už jsou ty stavy v normálu, popřípadě na prvním stupni, to znamená, to je stupeň bdělosti, takže se neděje zatím nic vážného, týká se to samozřejmě většiny těch menších toků s nízkým korytem. Ale teď aktuálně prší na celém území, nebo na většině území, a ty teploty se pohybují za mě na příjemných 13 až 16 stupních Celsia. Na Vysočině zatím bez deště, ale i tam by přes den mělo začít pršet, protože meteorologové předpokládají, že bude pršet na většině území stejně jako ráno, tak i odpoledne. Až k večeru pak budou srážky ustávat a té oblačnosti bude ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách pak kolem 13. Může se místy ten vítr zesílit v nárazech kolem 50 km za hodinu, bude se to týkat převážně té bouřkové aktivity. Zítřek už bude teplejší, 22 až 26 stupňů, oblačnost by měla být malá, od západu pozvolna bude přibývat na oblačnosti, ale bude se to týkat až po obědového času a později k večeru na západě se opět přidají přehánky nebo bouřky, no a na horách pak naměříte v 1000 metrech kolem 17 stupňů Celsia. Já se tedy přiznám, že přes víkend jsem sbíral vodu do jakékoliv nádoby. Jakoukoliv nádobu jsem našel, tak je teďka plná vody. Já mám radost, protože nám korýtko už také vysychalo, tak aby bylo na zalévání. Já doufám, že vám ten dešť, ty lijáky nevyplavily plodiny, které jste zasázeli, kytičky a zeleninu, protože místy fakt byly ty lijáky velmi prudké.
3: Byly myslím, jak kroupy někde. Mám pocit,
2: a dokonce,
3: že jsem někde Markové se přečetla, že Český hydrometeorologický ústav varoval, že někde padaly i kroupy. Já teda jsem taky ráda, že sprchlo, protože takové ty travičky v parcích, kudy chodíme, už byly hodně vyschlé, byly takový ty suchý trávy, bylo to jako špatný.
2: Takže ono se zazelená, dokonce meteorologové žádají veřejnost, aby jim poslala nějaké fotografie k možnému tornádu, které se tady snad mělo objevit během víkendu. Tak ty jsi neviděl žádné tornádo?
4: Ne, my jsme jenom schovávali kytky a papričky, aby se to nevyplavilo, no, to je pravda. No. Boat on the River, to si myslím, že je písnička, která se k tomu hodí, ne? Nebo ne?
2: To je ten Styx, ne?
4: Je to Styx, no, to je on.
2: Já mám trenýrky Styx.
4: Jo,
2: to ní. No.
4: Ukáž.
2: A víš, po jakou řeku jde, ne?
4: Jo.

0: 7 hodin 53 minuty, originální verze v češtině Jiří Korn, Stopy v písku, ale je tady několik ještě mini reakcí, prosím. Četli jsme e-mail a já ho připomenu, protože jste to třeba neslyšeli. Bylo tady slovo činitel, naše posluchačka Katka si to napsala jako letinič a omylem se to dostalo na seznam. Na nákupní seznam a manžel nemohl sehnat v nákupním centru letinič. Pak šel snad i do DM Capri, no prostě různě. No. Dobrý den, je tady jedna taková úplná rychlá troška do mlýna růžena. Můj muž mi jednou volal naštvaně z obchodu, že má na lístku šlehačku a oni mají jenom smetanu na šlehání. Ale na letinič to nemá.
1: No jsou to záludnosti někdy jsou, v tom nákupním seznamu, to je pravda.
0: Smetana na šlehání, nebo no ke šlehání, takhle je to.
2: Ke šlehání, ano.
0: Smetana ke šlehání. A potom objížďka, že ve Světlé nad Sázavou bude objížďka z 2,60 km. Dobrý den, to je docela v pohodě. Lodi v Albánii nám zbývalo do cíle 30 km. Přijeli jsme k místu, které bylo dál průjezdné pouze terénním autem. Šup zpátky a objížďka měla 200 km.
1: To je strašný.
3: No to mě připomnělo náš výlet Škodou 105 do Itálie, když jsme si naivně mysleli, že vyjedeme Alpy, tedy otec, ale prostě nedostatek koní zařídil to, že jsme museli sjet zase zpátky, že jsme zavařili a museli jsme a najeli jsme o 450 km víc, že jsme je museli ubět, že jo.
0: Aha.
3: Jako z Riminy dolů jsme jeli do Říma.
0: Takže vy jste, jak teďko byl zavřený Brenner a všichni tam protestovali, tak to vlastně to byli vaši.
3: Tak to byli naši.
0: To byli vaši. To byli naši.
3: Maminka tam stojí s transparentem ještě teď.
0: No protože oni neprotestovali proti tomu, že to dělá nějaký hluk nebo špínou, že to je moc do kopce.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Tentokrát u mikrofonu zasedne oblíbený český mim, herec, autor a dlouholetý průvodce dětským světem fantazie Michal Nesvadba. Co je podle něj klíčem k tomu, aby si dospělý uchoval schopnost dívat se na svět dětskýma očima? Kdo je Mr. Tape Man a jak Michala Nesvadbu napadlo pracovat zrovna slepící páskou? A myslí si, že v dnešní době plné obrazovek a rychlé komunikace má ještě větší sílu umění beze slov než dřív? Nejen o tom s Michalem Nesvadbou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Premiér Babiš ANO trvá na přesunu některých sociálních agent na ministerstva. Část expertů proti tomu dnes stávkuje. Vedení ČES se dnes na valné hromadě řekne, jak se firma do budoucna změní. Počasí bude zataženo až oblačno, občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Nadia Procházková, dobré ráno. Pravděpodobně definitivní rozhodnutí ohledně přesunu lidskoprávních agent a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva by dnes měl oznámit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunu a zachování současného stavu. Andrej Babiš na sociálních sítích řekl, že systém bude efektivnější a nadrezortnost zůstane zachovaná.
4: Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny se nikam nepřesouvají. Zůstávají na úřadu vlády a já je řídím. Není ohroženo financování těchto politik. A aby byla zachována nadrezortnost, tak budou mít tyto agendy na jednotlivých ministerstvech vlastní připomínkové místo.
3: Valná hromada energetické skupiny ČES dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Očekává, že vyplatí 42 korun na akcii. Ještě větší pozornost se ale letos soustředí na chystaný plán reorganizace firmy. Vedení má navrhnout vyčlenění zákaznického segmentu do samostatné dceřiné společnosti a následný prodej její části soukromým investorům. Přemnožení mufloni škodí na polích a v lesích u Třebohostic na Strakonicku. Úředníci sice nařídili jejich intenzivnější odlov, podle hospodářů a majitelů pozemku, ale redukce muflonů není dostatečná.
5: Na polí se někdy vyskytuje až 300 muflonů, říká předseda zemědělského družstva Třebohostice Miloslav Kořán.
6: Působí škody pošlapáním i sežráním. Roční škody 200 až 300 tisíc korun.
5: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný se odmítl vyjádřit. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivci musí do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty to ale problém neřeší.
7: Jestliže se tam opravdu pohybuje 200 až 300 kusů zvěře, tak 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře.
5: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: V pražské Valštejnské zahradě je dnes finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídne kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní dílny. V rámci večerního koncertu zazní skladby Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka nebo Vitolda Lutoslavského. Tenista Jakub Menčík porazil Rusa Rubljova v pěti setech a na Roland Garros postoupil do čtvrtfinále. V něm si zahraje proti Brazilci Fonsekovi. Hokejisté Finska ovládli mistrovství světa. Ve finále v Curychu zdolali domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Třetí skončilo Norsko po vítězství nad Kanadou 3-2 v prodloužení.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přeháňky, ojedněle bouřky. Odpoledne a večer srážky ustanou. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
0: Doprava.
3: Na dálnici D7 na trase Praha Slaný vznikají kolony před omezením u letiště. Popojíždí se v obou směrech. Na D10 z Turnova do Prahy čekejte silný provoz od sjezdu na Starou Boleslav. Nesouvislá fronta začíná na 14. kilometru. V Praze v Cínovecké směrem centrum se brzdí už u sjezdu na Čakovice. Kolony se sunou jak Libereckou směr do Blanky, tak i k Belskou do Hloubětína. V obou jsou navíc stále i nehody v Liberecké u nájezdu od Kobylis. K Belské je pak odblokovaný odbočovací pruh do Novopatské. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
8: Je 8 hodin 4 minuty, dnes je pondělí 1. června, zároveň máme knižní pondělí, přijde Oldřich Suchý a potom máme jednu nabídku, která se týká nákupu, ale asi by to nevyšlo v mnoha případech. Pošlete manžela na nákup a vypněte si telefon, tak nevím, jestli to je dobrá rada. Jak by to dopadlo u nás, tak já nakupu rád, mě to vůbec nevadí. Vesměs taky nakoupím něco jiného, ale třeba u vás, ty jsi říkala, že...
9: Já z bezpečnostních důvodů manžela vůbec na nákupy neposílám.
8: Ano.
9: Protože on by jistě jako velmi rád koupil všechno, co bych potřebovala, ale většina by se netrefila do toho, co normálně kupuji, takže by z toho byla nějaká rozmíška. O to si můžeme odpustit.
8: A Jakube?
10: Já nakupuju hrozně rád, akorát furt to samé. Rajčata, kefír, sýr, jogurt. Já bohužel nemám to fantazii.
8: Rajčata, kefír, sýr, jogurt.
10: To je všechno a pečivo, pochopitelně.
8: A já tvaroch ještě.
10: A ty tvaroch.
9: A no, já citrony.
10: Já nejsem schopen nakoupit nic jiného, kromě teda asi ovoce, ale jakože bychom měli nějaký pestrý jídelníček.
8: Proto mě lehoučce rozsoustřeďuje to, když to v tom obchodě celý předělají, což je nějaký nápad německého vedení všech obchodňáků u nás, protože, nebo i britských, že jo, to je nějak napříč, to je nějaký jako nápad, že toho koupíme víc, asi to mají vysledovaný, ale já jdu pořád koupit jenom to jedno, jenom jsem tam o hodinu díl, protože no to nemůžu najít, že jo.
10: A cestou, než to najdeš, nekoupíš nic, co bys nechtěl.
8: Ne.
10: Tak seš asi výjimka, já si myslím, že to že, jako funguje, že to mají uvěřené určitě zkušenost. Proto třeba pečivo dávají úplně dozadu, abys musel projít celý krám.
8: Jo,
9: to je ale pravda.
10: Ne fakt, takové ty běžné jako mlíko, pečivo, másla, tak tě nutí projít celý ten krám. Nejlépe samozřejmě tím labirintem, takže ještě s tou dělá hada.
8: Jo,
10: pak máš plný košík, pak tam máš pantofle, rybářský prut.
9: Saunu, a nemáš rohlíky.
10: A nemáš rohlíky. A zapomeneš.
8: No, ale to je pravda, to je pravda.

0: Je 8 hodin 9 minut a proti nám sedí Oldřich Suchý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dvě minutky se bavíme o nejrůznějších fobiích, protože Lubica Zlochová před 20 minutami, před 30, mluvila o olivofobii, neboli prostě absolutnímu pocitu hnusu v případě, že před vás někdo dá olivu. Další fobie má i Oldřich Suchý, ale doufám, že nemáte, a to evidentně nemáte, knihofobii.
1: Dobrý den, v žádném případě.
0: Naopak. Ale někdo může mít fobii se šuštění papíru, tak třeba se dá číst ta knížka elektronickým způsobem.
1: Ale neumím si to představit, přiznám se. Já si rád zašustím. Papírem samozřejmě.
0: Já mám trošku teďko...
1: Jak půjdeme dál, že?
0: Vyschlo mě trošku v krku, mám takovou fobii z vyschnutí krku. Doufám, že Oldřichu budete pokračovat jinou cestou. Vy totiž jste přinesl dnes dvě velké české premiéry.
1: Je to tak, jenom mě na první dobrou napadá čistému vše čisté samozřejmě. Tak, ale tak pokusím se nějak navázat. Asi jsme zrušili všechny, kdo s námi byli ve studiu v tuto chvíli. Tak moje první kniha, kterou přináším, se jmenuje poeticky Kořeny jabloní. Napsala ji Veronika Kratochvílová a debituje tímto románem. Když jsem s ní hovořil o té knize, tak jako první téma zmínila, že ta kniha je o rozkulačení statků, vyhnání majitelů velkých zemědělských usedlostí, Regina pláče,
0: usedlostí... Bude plakat ještě dlouho, nesmíte tolik šustit papírem.
1: Ale když tu knihu budete číst, tak vlastně myslím si, že toto tvrzení není úplně tak pravdivé a někdo by mohl být možná zklamaný s tím, že to je velmi okrajové téma v té knize, to rozkulačení, protože my se nepohybujeme v 50. letech, ne v současnosti, a potkáváme dvě hrdinky, jednu již starší dámu, ta svůj život, zbytky života dožívá v domově seniorů, a naopak mladé děvče, které se tak nějak rozpadá vztah. Ty dvě spolu nemají vůbec nic společného, nejsou to žádné příbuzné, jejich rodiny se neznají, ale přesto se stane, že do schránky té mladší přijde dopis a adresátkou je ta starší. No a ta mladší by to mohla nechat být. A řekla by si, ta paní tady nebydlí na té adrese, to je nějaký omyl, tak ten dopis vyhodím. Ale něco jí nedá, vypátrá tu starší paní, stanou se z nich přítelkyně a postupně si začnou vyprávět své vlastní životy. A mně se tam třeba líbil ten kontrast, jak dneska taky máme tendenci trošku stěžovat si na život, jak je těžký a tak. Ale když se podíváme do těch 50. 60. let, jaký měli život lidé, třeba naši příbuzní, tak ty těžkosti jsou úplně jiné, třeba nepoměřitelné, zvláště když měli smůlu. No a vlastně o tom ta knížka je, o nečekaném přátelství, o vzpomínkách, o, dejme tomu, hledání cesty k sobě. Mně se moc na ní líbilo, na Kořenech jabloní, jak byla jemná. Já jsem si to už jsem říkal Regině před vysíláním, přirovnal jsem si tu knížku k Pana Kotě. Taky taková jemná chuť. Občas tam, jak je tam ten malinový přeliv, tak to může být takový nakyslé místy nebo takové trpké, ale jinak je velice jemná.
0: Pana Kotu miluje Jakub Kaloč, mimochodem. Má velmi rád Pana Kotu.
1: A teď nevím, jestli je to pravda.
0: Ne, je to pravda. Ochutnal v Olomouci tvarůžkovou Pana Kotu, když jsme byli na našem výjezdu v Olomouci, a prý to bylo velmi chutné.
1: Nechám můj.
0: Dobře, tak toto je jiná.
1: To bych ji neskusil.
0: Jenom připomenu tedy, že se to jmenuje Kořeny jabloní. Mm-hmm. To je spíš nějaký takový název, dalo by se říct, emotivní, nebo...
1: Ono jde právě i o to, když vás někdo vyžene z domova.
0: Aha.
1: Ale a najednou vám přestřihne, dejme ty kořeny, ale dokonce autorka k jedné jabloni má velmi úzký vztah a vždy se pod ní cítí velmi dobře, takže tam si i uvědomila, jaké to je být doma a že někdy ten jeden strom opravdu vás kotví k nějakému konkrétnímu místu. Já tak nemám například ořešák.
0: Ořešák. Mm-hmm. Někdo má třeba 4 lístek, ovšem to není případ té druhé knihy, ta má ty lístky jenom 3.
1: Je to trojlístek Barbory Linke, češky žijící v Drážďanech, a ona se rozhodla, že napíše opět román, protože to je už její 4. kniha, z druhé světové války, ale inspiraci našla ve vyprávění babičky svého manžela. Takže my se na tu... Takže my se na dění, na konec druhé světové války podíváme z druhé strany. A pro mě to bylo velmi zajímavé tím, že ona vypráví zase věci, které my vůbec nemusíme znát, třeba o setkání Rudé armády a americké armády v Německu v Torgavě, což bylo vůbec jejich první místo, kde se teda setkali u takového už rozbitého mostu. Ale proč Trojlístek? To jsou tři hrdinové, proto je to Trojlístek. Oni se kdysi setkali ještě před válkou jako děti v jednom dětském domově. A my víme hned od začátku, že se tam něco stalo, že to byli přátelé a postupně sledujeme ty tři aktéry v jejich konání. Ale víme, že se tam něco pokazilo a už se spolu nepřátelí. A pomaličku, postupně v tom, jak sledujeme, co se jim děje teď v tom roce 43 a 45, tak se také postupně dozvídáme, co se jim vlastně stalo v tom dětském domově, proč už se spolu nekamarádí a proč spolu možná nebudou už nikdy mluvit. A možná, tak jako trošku napovím, možná je ty cesty svedou dohromady. Pro mě ten román byl zajímavý tím, že jsem četl příběh z druhé strany. Je velmi snadné o někom, kdo patří k národu našich nepřátel nebo prostě nepřátel, říct fuj, fuj, fuj, to byli voškliví lidi, ale ono se samozřejmě, a to snad nemusím ani říkat, to víme všichni, že vždycky jde o jednotlivce, že jeden je hodný, jeden je zlý a prostě jeden se rozhodne, že bude dělat ošklivé věci, ale ten druhý, byť je to jeho soused, tak vůbec s ním nemá nic společného, může být i proti takovému chování, ale potom si uvědomuje, to přišlo mi v té knižce, co se mi hodně líbilo, jak trošku se vcítit do toho. Najednou víte, že teda zjistíte, co všechno váš národ napáchal, co jste třeba vůbec netušili, že se dělo, a jak se k tomu postavit, jak se cítit vůbec a jestli si sebou nést na zádech pořád nějaké stigma toho, že teda ježiš, to jsme udělali hroznou věc a věčně se za to stydět, jak s tím pracovat, tak to mi přišlo velice zajímavé.
0: A je to tím, že ta Barbora Linke je Češka a má tedy leží v Německu, že se věnuje pořád těmto tématům? Myslím, to je historie druhé světové války.
1: Asi to pro ní bylo úplně přirozené, ale vím od ní, že bych chtěla příští román napsat z antiky. Takže tam už to Německo nenatáhne nijak a na to asi těším, protože antika je mé oblíbené historické období, tak jsem velmi zvědav. Píše moc pěkně, tady bych ještě vyzdvihl to, že se krásně posnažila každou tu postavu psát trošku jiným jazykem, aby byly opravdu odlišené, takže když jedna je taková živelnější, tak ten její jazyk není až tak spisovný, ta druhá je taková spořádaná Němka, tak ta je krásně česky spisovně, takže to se mi na tom také líbilo.
0: Spořádaná Němka, proto mluví česky.
1: Proto hezky,
0: tak děkujem, to byly dvě teď premiéry, Barbora Linke Trojlístek a Veronika Kratochvílová a Kořeny jabloní od Oldřicha Suchého. Děkujem.
1: Děkuji také, mějte se krásně.

0: 72.
1: 8 hodin 21 minuta, milí posluchači, dnes je pondělí 1. června. Regina se koupí mají svátek, soudě podle dnešního vysílání dodrželi to, co slíbili. A já mám tady jeden, taky ještě se vrátím ke kiosku, jestli můžu, protože nám napsal Jan Masařík, Honza, nemůžu psát z auta, ale mám jednu příhodu ke kiosku, to znamená vlastně to je návaznost na to, co se tady dělo po 6. hodině raní. Svého času před 30 lety býval v Liberci na autobusovém nádraží kiosek, bufet, kde byl nabízen, a teď je to velkými písmeny, frťan různý.
2: Jo, takhle. Přijde na to jako je polévka dne, jau. Třeba, že?
3: Ano. K obědu, co dal?
2: Tak je. Ty máš každý den, že? Jinou, tak tady.
1: Ale mně se líbí to slovo.
3: Frťan?
1: Frťan, co to je?
3: Říkal čochtan přeci. Já rád frťana, máte ráda frťana?
1: Máte ráda frťana? Jo,
3: já rád frťana.
1: Tak frťan různý. Tak jo, tak tolik jedna tečka.
3: A frťan různý to znamená, že...
1: Jedna cena.
3: Slejou, co...
1: Ne, to je jedna cena.
3: Jo, takhle.
1: A ty si vybereš, ne?
2: Jo, takhle,
1: Jo, že tam je řada škála vesměs barevná, že jo?
3: Odborník.
2: Takže to nebyl, to nebyl frťan dne. To byly všechny frťany.
3: Já jsem
2: frťany.
3: Se to záměr dělal. Odborník. Co to je jedna cena, ale máš tam na výběr.
1: Škála, je to žlutá barva, zelená barva, červená barva.
2: Jsi prodával v tom kiosku, ne?
1: No, my jsme to měli v Sokolově večerce taky, tam lidi ale dospěli okenu. No nic, ale počkej, tady ty máš jinou tečku.
2: No já musím se s vámi podělit o takové, já nevím, jestli to desatero nebo kolikatero to je, každopádně takové rady, které nám poskytli maturanti v Litomyšli, když jsme byli minulou sobotu vysílat, tak se u nás zastavila paní a říkala, že by to možná mohlo někoho zaujmout. Moskový trust maturantů gymnázia roku 1972 vyprodukoval dne 16.5.2026 tyto nevyžádané rady sami sobě. Za prvé, pokud můžeš, do přírody běž. Za druhé, nikdy se na nikoho nezlob. Za třetí, zpívání pomáhá. Za čtvrté, nepoužiješ mobil po půlnoci.
1: Ne.
2: Jeď na sraz, i když se ti nechce. Běž čurat, i když se ti nechce. Nelez do výtahu, běž do schodu pěšky. Můžeš-li, choď po svých, nemůžeš-li, choď po kovových. Nedělej nic, co dělat nechceš. Jako pedagog se nemsti za křivdy, které ti jako studenti, jako studentu způsobili pedagogové jiní. Pěstujte petržel. Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství. Není důležitý majetek, zážitky jsou zajímavé, ale nejdůležitější jsou vztahy. To je bod číslo 14 a tím to končí.
3: Já jako poslušný žák a pečlivě poslouchající bych měl jednu připomínku. Nepoužívej mobil po půlnoci. Ono je teď po půlnoci. To znamená, že já bych ho správně do půlnoci neměl používat.
1: Správně.
2: No jo.
1: V Liberci bylo, pozor, a dodnes také je, píše Honza, hladové okno, stánek, kiosek, kde jste mohli po půlnoci koupit cokoliv jídlu i bez telefonu.
3: Jo, to bys to zalíbilo, víte? Já mám teda ty okýnka taky rád. I když já se necourám nikde po půlnoci.
1: Já ne. Taky ne, já taky ne, v žádném případě.
2: Ale když je tam frťan různý, ne?
1: Záleží, že tam frťan různý.
3: Za stejnou cenu, ne?
1: No, za stejnou cenu. No. Tak loučí se malá dnes sváteční Reginka.
2: Mějte se hezky.
3: Počkej, jako že tam Fernet stojí stejně jako Jameson.
2: Tam jedeš hned,
3: kde to je?
2: Jakoubku, ty ještě nemůžeš.
1: Ty nemůžeš, jseš nezletilý. Aha. V žádném případě.
2: Pojde taťka.
3: Tati, kup mi James na Kvánocu.
1: Mějte se krásně.

0: Doulky první republikou na dvojce.
1: Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
2: Ta vaše politika, fotbal, to je triumf národního snažení.
3: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
4: Milí posluchači,
2: posuňte se mi.
3: Poslouchejte Doulky první republikou.
0: Doulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den.
5: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
5: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
7: Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes politolog z Univerzity Karlovy Jan Kubáček. Dobrý den.
8: Dobrý den a příjemný start celého týdne.
7: Vám také samozřejmě. Proč se spolu s Poláky víc než kdo jiný strachujeme kvůli možnému ozbrojenému konfliktu? Jak Čechy stmeluje Donald Trump? Proč jeho viceprezident dostává stopku na sociálních sítích? A z jakého důvodu jsme méně šťastní než okolí? Příjemný poslech vám přeje také Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas dvojka.
5: Jak to vidí?
7: Je přece jenom něco, na čem se Češi dokážou ve většině shodnout. Nedůvěra v politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aspoň podle dubnového průzkumu agentury STEM. Nese to zjištění pro vás nějaký prvek překvapení?
8: Přiznám se, že pro mě nejpřekvapivější asi fakt je, jak velké množství Čechů, Moravanů a Slezanů se v tom shoduje, protože my jsme hodně charakterističní tím, že jak nám politici naprosto vědomně spoustu věcí rozbili do takových jakoby ideologických zákopů, do takové té stupnice černá, bílá, nic mezi tím, tak bohužel i řada voličů je následovala. A tady by se řeklo, že se vracíme k šedi všedních dnů, neboli shodujeme se na tom, že nestabilní, nepředvídatelné, bez hranic a limitů vedené vystupování amerického prezidenta je nejen škodlivé pro Spojené státy americké, kde velice často my, protože jsme středně, občané středně velkého státu, si říkáme, to si musí vyřešit sami a za své, ale vadí nám, že to naprosto znejisťuje nejen spojence, ale v podstatě i ty bezpečnostní pravidla našeho světa. A to samozřejmě pro stát střední velikosti je naprosto zásadní, protože v momentě, pokud si velmoci nedokáží najít alespoň elementární schodu, pokud vlastně něco včera řečené dnes už neplatí, pokud se zpochybňují ty věci nejcennější, to znamená, řeklo by se podané slovo v desetiletí starých mezinárodních spojeneckých smlouvách, tak samozřejmě pro nás to není nic dobrého, protože náš region byl vždycky nestabilní. My se o tom budeme asi potom i dál bavit, že ne náhodou tady v tomhle česko-polská úvaha a obava ze světa je charakteristická, protože jestli se něco někdy vždy prohnalo, jakýkoliv pro nás nepříjemný, nebezpečný a pro svobodu často jako šokantní politický stav, tak to vždycky bylo tou střední Evropou. Takže v podstatě najednou šéf, by se řeklo, světového četníka, který je nevyzpytatelný, to pro nás není nic dobrého.
7: A co nás tedy znepokojuje podle průzkumu nejvíce? Právě ta nevyzpytatelnost Trumpových kroků?
8: Nevyzpytatelnost a to, že opravdu řečené neplatí, kdy často prezident to sám zpochybňuje, často to využívá jako vnitropolitický obušek, často jako výstrahu vůči svým spojencům, ale už to přestává ztrácet nebo přestává mít ten rozměr toho výchovného pohlavku, ale dostává se to do situace, že to vlastně oslabuje tu nějakou soudržnost, ale i odstrašující efekt nejen Severoatlantické aliance, ale i v podstatě nějaké mezinárodní kooperace, mezinárodních smluv, že se cla využívají jako nátlaková pragmatická taktika, což bylo vždycky, ale v podstatě opravdu čistě jako manýr a doprovod nějakého opodstatněného, méně opodstatněného zklamání Donalda Trumpa ze světa, no a že vstupuje do válek, které nejen, že jsou naprosto nesmyslné a upřímně řečeno nevyhratelné, ale zároveň nezdílí ani elementární informace vůči svým spojencům a samozřejmě pak ty náklady jdou automaticky, tak svět je prostě světem, jdou samozřejmě i za spojenci. Takže on je to souhrn, kdy prostě cítíme, že svět je nebezpečné místo a bohužel se stává ještě nevyspytatelnější a bohužel optikou sportovní terminologie často si dáváme vlastňáky a nejsmutnější je, že se do toho velmi intenzivně opřel Donald Trump. Takže zklamal mnoha očekávání, že prostě to bude pragmatický prezident, který se soustředí na to, aby se vymáhaly smlouvy staré a my se díváme, že je často takovým rozčileným dítětem, který otlouká vším, co má po ruce na úkor i vlastně nějakých jako spojeneckých vazeb a nám samozřejmě jako exportně orientované zemi to přináší často spíše jenom náklady než bonusy.
7: Čím to, že k Trumpově politice má výhrady i 68% voličů motoristů?
8: No, myslím si, že pro motoristy je to složitý rébus. My jsme se o tom v minulosti i bavili, že úplně jako sázka na český trumpismus není tou nejlepší, protože jednak se ukazuje, že takovéto kopírování en bloc ze 100% nějakého zahraničního příkladu nebo zahraničního způsobu komunikace nikdy v Čechách nefungovalo. To už minulost opakovaně prokázala. A tady se to také podepisuje, že si myslím, že sázení vysloveně na trumpismus bez Trumpa, na takové ty trošku sebestředné silové kroky a silový slovník bez obsahu a bez výsledku nikoho nebaví. A ukázalo se to i u toho státu, řeklo by se stále ještě formálně nejbohatšího a nejsilnějšího, a to je Spojených států amerických, velmi to dobře vidíme na amerických občanech a voličích taky napříč politickými tábory, ale ono to vidíme i na českém voliči, že prostě u motoristů je vyčítáno, pokud vedete spory, verte je a veďte je k tomu, aby tady byl nějaký zřetelný výsledek a aby to nebyly spory pro spory. A to je bohužel trochu symptomatické pro Donalda Trumpa, že spoustu těch sporů vede jen proto, aby si o sobě přečetl. Dle hesla i negativní reklama je reklamou. Takže velké poučení pro motoristy.
7: Hraje v tom roli i to, že se lidé možná uvědomují, že například válka Spojených států a Izraele s Iránem nás všechny nutí sáhnout hloub do kapsy?
8: No, myslím si, že se do toho hlavně promítá, že nejhorší je jít do války, kde nemáte scénář jednak vítězství potenciálního, ale případně ústupu, nebo jak se říká, ukončení aspoň bez nějaké ztráty kytičky toho konfliktu samotného. Ostatně to si každá velmoc prošla, Spojené státy americké taky v minulosti, a nebyl to jenom Vietnam. Každá velmoc, pokud do tohoto jakoby nekonečného tratoliště propadla, tak ji to velmi oslabilo. To si myslím, že Češi se také toho obávají, že Spojené státy americké to povede do nějakého bludného kruhu a zůstanou hodně v mlhách, soustředně na svůj zájem a tím pádem logicky se nebudou věnovat svému okolí a budou proto nevyspytatelní a slabší. A zároveň si mnozí uvědomují, to se zase Čechům musí nechat, že my, jak jsme takový mnoha věcech skeptický, tak často zdravě a k úctě k historii. A tady si mnozí uvědomují, že se prostě vede boj s Perzií. Historicky i mentálně velmi patriotickou, nacionalistickou, která když padla, tak čistě z vnitřních důvodů a vnitřní slabosti a vede se hlavně s režimem, který nemá co ztratit, který bojuje o samu existenci. Takže jinými slovy všichni čekají, že ten konflikt se potáhne a ten konflikt je bolestivý o to více, že nejen je tam ten pověstný Hormuz a řeklo by se strategické místo, strategická křižovatka mnoha velmi důležitých surovin a produktů, ale je to uprostřed velmi citlivého, tektonicky, geopoliticky dlouhodobě roztříštěného Blízkého východu, někdo říká západní Asie, každopádně pytle blech, kdybych to měl zjednodušit. A to nevěstí nic dobrého.
7: Když se ještě přidržíme toho průzkumu agentury STEM, podle většiny politika USA oslabuje obranyschopnost Severoatlantické aliance, už jste se o tom zmínil. Znamená to, že si dostatečně uvědomujeme hrozby ze strany Ruska?
8: No, znamená to, že si nepřikrášlujeme svět a že si ty hrozby uvědomujeme z mnoha směrů, nejen z Ruska. Že si uvědomujeme, že stále to, že Rusko napadlo Ukrajinu a ten konflikt stále vypadá, že bude v nedohlednu, bohužel, že se protahuje, že Rusko nemá nějakou vůli ho zamrazit, stáhnout se, tak neznamená, že jakoby přepolovalo nebo zastínilo staré spory. To znamená nebezpečné prvky migrace, čili obchodu s lidmi, obchodu se zbraněmi, organizovaný zločin, teroristické buňky, radikalismus, ale i hrozby blackoutu, kterými si teda bohužel teďka jako hodně my tomu jdeme v ústrety, tou naší energetickou, širší evropskou unijní politikou. A do toho samozřejmě věci, které souvisí se živelnými pohromami. A mohl bych pokračovat. Jinými slovy, že svět se nezlepšil a nesoustředil se jenom na jednu či více nespravedlivých válek, ale že jenom přibylo těch nejistot. A mimochodem je to také ale přiznání si mezi řádky, ono to tam tak úplně oficiálně česká společnost nekřičí, že si uvědomuje, že naše obrana je podhodnocená, ale hlavně podhodnocená i dovnitř té vnitřní bezpečnosti, to znamená nejen ochrany našich občanů, ale i ochrany civilních cílů a obecně nějaké bezpečnostní prevence. To znamená to, co třeba je velmi důležité pro Skandinávii a to země typu Finska, Švédska, které dodávna nám na to nebyly, přesto to nepodceňovali. Takže ono to je nejen takové přiznání typu soused, který má velká ramena, už odmítá hlídat ulici, ale my jsme neudělali nic pro to, aby jsme si byli schopni uhlídat sami, respektive když si řekneme, tak se pojďme rozdělit hlídání té ulice, tak nám na tu šichtu nikdo nepřichází.
7: Podle agentury Ipsos se Češi spolu s Poláky nejvíc obávají vojenského konfliktu. Jsme v tom výrazně před okolními zeměmi i před světem. Máte pro to nějaké vysvětlení?
8: Já si myslím, že to je historická zkušenost. Že to je primárně opravdu vědomí toho, že spousta nekalého, co ovlivnilo posledně svět a zatížilo velmi často dramaticky Evropu, jako kontinent, jako celek a její společnosti, národy, nakonec nehledě na hranice, tak bohužel těmi prvními, jak se říká, vždycky na řadě nebo tím prvním terčem byla často střední Evropa. Takže je to si myslím ta úvaha, že když něco nekalého, tak to často jsme neviděli v povzdálí, ale cítili jsme to velice nebezpečně a velmi blízko. Takže je to podle mě, není to poplach, není to nějaká úplně jako nějaký stav hysterie, ale je to podle mě velmi vážně artikulovaná předběžná opatrnost typu přátelé, nejsme sluneční ostrov v Karibiku a i ten má taky občas stinné momenty a noci, ale jsme oblast Evropy, ve které fouká. A často fouká nepříjemně a často jsme velmi exponováni, podle toho bychom se měli chovat. A to je mimochodem velký apel českým politikům a to není jenom o procentu do armády, ono to je spíš o vztahu k bezpečnosti jako celku a mimochodem o tom, že politici předkládají a s určitou pokorou žádají daňové poplatníky a veřejnost o součinnost, o podporu společenskou těm projektům a po vzoru třeba Finů, Dánů taky prezentují tu bezpečnost ve vztahu k té vnitřní bezpečnosti, protože my máme často tendenci to prezentovat trošku jako k něčemu vzdálenému nebo prestižnímu, co se týče té vojenské techniky, nebo takovému mají to, chceme to také, ale už jakoby nejen, že armáda neskládá účty, to mě velmi vadí, ale pak se ukazuje, že to často nezlepšuje tu pozici řadových vojínů, což je základ, to zatím nevymyslel nikdo jinak, a nezlepšuje pozici toho domácího daňového poplatníka a to je velmi varující, protože úspěšné státy po světě ukazují, že to také nikdo nevymyslel obejít jeho. Takže více pokory, více vysvětlování a popularizace péče o tu vnitřní bezpečnost.
7: A propos Karibik, který jste zmínil, při nás se moc nezajímá dění třeba ve Venezuele nebo na Kubě. Je to zdánlivě daleko?
8: Je to pravda, myslím si, že to není daleko, jestli Češi něčím vynikají, to ostatně znáte víc než dobře, protože děláte spoustu zahraničních reportáží napříč světem a víte, že jestli něco charakteristické, tak tam, kde už není nohy ani tučňáka, tak se objeví český turista a ne v počtu jednoho. Takže my jsme opravdu v tomhle fenomén, cestovatelé každým coulem, ale uvědomujeme si, že na něco sílu máme, co bychom mohli ovlivnit a na něco sílu nemáme, takže je to spíš přiznání toho, že co nedokážeme v úzovkách, řeknu hloupě, změnit, zaplatit, upravit, tak do toho se tolik nemíchejme. Takže spíše přiznání vlastních možností a sil.
7: Ještě k té politice, zahraniční politice Spojených států, podle New York Times Bílý dům doporučil viceprezidentovi Vanceovi, aby si na čas dal pauzu od sociálních sítí. Co zatím může být?
8: No, je to snaha alespoň částečně korigovat tu zahraniční politiku a hlavně vybalancovat tu kakofonii, kterou tam často slyšíme, protože ono není jenom postoj Donalda Trumpa, ale ono se ukazuje, že se do toho promítá spousta názorů i jeho administrativy, poradců, dalších zákonodárců a nutno dodat i teda jeho, formálně by se řeklo, z titulu Ústavy Spojených států amerických pravé ruky, čili viceprezidenta, a ono se ukazuje, že i tam je disharmonie. Takže je to takové to přiznání, že když nedokážeme korigovat toho nejvyššího amerického prezidenta, kterému to mimochodem taky často dělá jako velké problémy, tak pojďme korigovat alespoň jeho zástupce. Myslím si ale, že to teda taky mimochodem částečně přiznání, že J.D. Vance, jak se od něj očekávalo, že to bude přirozený nástupce Donalda Trumpa, přirozený kandidát na příštího prezidenta, takže to zdaleka nemá jisté, že jeho pozice oslabuje a že tohle je jeden z obojků, který se mu pokouší stávající administrativa dát.
7: Posloucháte, jak to vidí, s politologem Janem Kubáčkem.
5: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
7: Zákonodárci volají po zřízení výboru pro válečný stav a krizi. Co by to přineslo? A vyžádalo by si to změnu ústavy?
8: Otázka, jak by vypadal ten detail, protože my to zase klasicky známe ze života, že pověstný ďáblův detail vždycky rozhoduje a to by promluvilo do toho, jaká ta kompetence je. Já samozřejmě rozumím tomu, jsme parlamentní republika, poslanecká sněmovna v tomhle má naprosto univerzální, řeklo by se první a poslední slovo. Já bych chtěl věřit tomu, že to povede k nějakému sklidnění, protože víte, jak to je a spousta lidí toho hnedka spousta vašich posluchačů si možná řekne, víte, kde je dobrá vůle, je její cesta. To znamená, kdyby poslanci to chtěli řešit věcně, mají spoustu dneska už výborů, kde by to tak řešit mohli s plnou autoritou. Pokud to bude další fórum, další prostor pro funkce, sebezviditelnění a politizaci, tak já říkám potěš pánbů a že už to nepotřebujeme. Já si myslím, že spíš by bylo fajn, aby sněmovna tlačila na armádu, ministerstvo obrany, ale i na sebe, na své předáky, kteří to mají ve své kompetenci, aby opravdu více skládali účty. Protože se ukazuje, že když jakákoliv společnost rozumí tomu, do čeho se investuje, proč se tak investuje, co se od toho očekává a jestli to pomáhá, jak se říká, domácím trablům, tak je dlouhodobě ochotná tu bezpečnost podporovat, stotožňovat se s ní, je tam mnohem větší sounáležitost, zapojovat se. Myslím si, že to by byl dobrý začátek, že k tomu nepotřebujeme nutně další jakoby sněmovní autoritu nebo sněmovní výbor.
7: Proč Češi a Slováci zůstávají v pocitu štěstí pod evropským průměrem? Co myslíte?
8: Protože víme, že se nemáme špatně, na druhou stranu jsme chytří a racionální, takže víme, že kdybychom chtěli a stát chtěl a stát byl konečně schopen se opravdu opřít do tématu vymahatelnosti práva, že bychom se mohli mít násobně lépe, mohli bychom být k sobě mnohem důvěřivější, ekonomicky výkonnější, optikou by se řeklo klasické pohádky, lépe by se u nás zpívalo, dýchalo a fungovalo a ekonomicky by země rostla a nechceme zakřiknout to, co máme, ale zase jsme tak sebekritičtí, že víme, že máme významně navíc. Jak intelektuálně, tak ekonomicky, tak nápady. To znamená, že to bereme jako takový přiškrcený úspěch a nemusíme nutně zažívat, jak se říká, těžká léta, abychom si vážili toho, co máme. Takže je to takové opatrnické štěstí, které si privátně hýčkáme, nechceme zakřiknout, aby jsme o něho přišli, ale zároveň si říkáme, pojďme zkusit vyšší mety, máme na ně, není to jenom sen.
7: Na dnešek ohlásili některé neziskové organizace stávku kvůli systémovým změnám a přesunům agend z úřadu vlády na různá ministerstva. O tom rozhodl premiér Babiš a šéfka jeho úřadu. Bylo by řešením ponechat status quo?
8: Já si kuriozně myslím, že ideálním řešením by bylo udělat tak, jak se říká, změnu dílčí. To znamená, tam někde, kde jsou opravdu, protože je tam celá řada duplicitních výborů, různých rad, které vznikly vždycky, když při úřadu vlády vznikl nějaký ministr bez portfeje, tak aby neměl pověstně jenom sekretářku, vrátného a řidiče, tak se mu začaly přidávat i jednotlivé jakoby nějaké odborné komise, odborné rady, výbory pod sebe. A jak to tak bývá, odešel ministr, odešla jeho sekretářka, řidič už zůstal, vrátný také a zůstaly i ty komise. Máme tam pak ale celou řadu komisí a výborů, zejména bych měl na paměti, mě napadají dvě takové klíčové pro zdravotně postižené a pro v podstatě boj a prevenci a drogovou problematiku, prostě eliminaci drog a hlavně jejich dopadů patologických do společnosti. A tam je to klasická ukázka nadrezortní spolupráce, protože to je téma, které jde přímo se zdravotnictvím, sociálním, financemi, spravedlností, pak je tam celá řada společenských přesahů a to opravdu do jedné škatulky jednoho ministerstva nenarvete. A něco mě říká, že třeba do roka, do dne stejně bude vznikat něco jako vládní zmocněnec nebo nějaký tým, který fakticky tyto odborníky se bude z jednotlivých ministerstev zase povolávat k nějakému společnému stolu, že jakmile to zadáte jednomu ministerstvu a jednomu ministrovi, tak všechna ostatní ministerstva vám to budou torpédovat, protože je to neuvěřitelné, můžete tady mít jakéhokoliv premiéra, či v budoucnu třeba s premiérku, rezortismus stejně zůstává, prostě ministerstva více energie věnují tomu, aby bojovala proti jiným ministerstvům, než aby vytvářela nějaké širší celky. A máme tady celou řadu premiérských témat a řekněme si, že pokud se do nich neopře premiér, tak se s nimi nikdy nehne. A tam by slušelo, aby opravdu pod tím úřadem vlády zůstávali. Takže jak v životě? On je, pravda je někde uprostřed, nenechával bych všech beze změn zapadajíc prachem, ale zároveň bych všech nebořil, protože cestou optimální je, jak se říká, reforma a ne nutně revoluce. Zvláště u těch opravdu velkých nadrezortních a dlouhodobých témat.
7: Třeba bývalá vládní zmocenkyně pro lidská práva Monika Šimůnková apel na zachování toho současného stavu zdůvodňuje mezinárodními úmluvami, které Česku prý říkají, že by například agenta lidských práv měla zůstat nadrezortní.
8: No, není tomu tak nutně, protože když se podíváte napříč světem, tak každý stát si to řeší trochu jinak. Tam jde o to, aby hlavně ta jakoby agenda, ta témata k řešení byla skutečně prosazována v praxi, to bych zdůraznil, protože smlouvy, jak se říká, papír snese cokoliv, a aby to požívalo nějaké společenské, tím pádem i politické autority. Takže vy tomu nemusíte nutně udělat vizitku, samotnou úřadovnu, ale potřebujete, aby to nebyl otloukánek někde v ministerstvu v 57. přeháním, ale 57. patře 108. kanceláře, kde pořádně nikdo ani neví, že to tam je. Takže spíš to nasvítit, spíš to vést k nějakému výsledku a stejně tam zůstanete v rozměru nadrezortismu, protože to přinejmenším, já bych teďka vyjmenoval asi 5-6 rezortů ministerstev, kterých se to přímo dotýká a nedokáže to vyřešit opravdu čistě sama třeba spravedlnost. Na to je krátká.
7: Premiér Babiš hájí ty oznámené změny s tím, že prý nadrezortní koordinace zůstane zachována tím, že dál půjde o rady vlády a on bude stát v jejich čele, že stále bude jejich předsedou. Jak to vidíte vy?
8: No ono to v podstatě tak dopadne trošku, jak se o tom bavíme, že ono vlastně lidé přejdou do jiných budov. Chápu, že premiér Andrej Babiš bude moci širokému národu vykazovat, že prořezává úředníky. Já rovnou říkám, že někteří si to tam zasloužili už desítky let zpátky a vyčkávali tam do posledního stěhování teďka za Andreje Babiše. Problém je, že si myslím, že s tou vaničkou vylévá i dítě samotné, protože to dopadne tak, že jediný rozdíl bude, nebo velký část se změní, ale co zůstane stejné, že ti dotyční nepřijdou, jak se říká, z okolních úřadoven, ale prostě hold pojedou tramvají z více ministerstev a bude to stejně pod premiérem. Já jenom doufám, že tam zůstane ten důležitý rozměr, že premiér tomu bude dávat svou pozornost a ta témata bude tlačit napříč vládou, protože opravdu je to úplně klasicky třeba, jsme to řešili třeba u nastartování bydlení nebo některých témat zdravotně sociálních. Pokud prostě s nimi chcete hnout, tak to musí být premiérský úkol, protože jinak to vždycky skončí na tom, že třeba jeden ministr buď zaspí, nebo se snaží, ale ostatní z principu, aby moc nenarostl a nebyl to superministr, tak mu budou přisypávat písek do kolejí. Takže opravdu tam potřebujete premiéra, který bouchne do stolu a řekne, toto je téma, zajímají mě termíny a do příště si připravte to a to. Takže doufejme, že tohle to nezmění, ale jsem na to zvědav. Myslím si, že stejně vznikne v podstatě takové perpetuum mobile, že se to trochu vrátí do původních vod a původního řádu, jen budou úředníci sídlit někde jinde.
7: Už je to půl roku od jmenování vlády, teď se šušká o jakýchsi změnách ve vedení ministerstev, čili jak to vidíte, dojde k ním?
8: Určitě k ním. Teďka samozřejmě teď to bude vypadat jako alibistická odpověď chytrého rákyně. Budou se měnit ministři, jen ne příští týden, jen ne asi příští měsíc. Já, kdybych si měl skromně tipnout svou zkušeností a oborem, tak čekám, že nějaké, pokud nedojde k nějakému lapsu, selhání nějakého ministra či ministrině, tak čekám první velké vládní rošády spíše po volbách podzimních, komunálních a senátních do Vánoc. Vůbec by mě nepřekvapilo, že by nominovanými a nástupci byli lidé, kteří tam dnes už působí, buď v pozici vládních zmocněnců nebo na ministerstvech, tak aby se zkrátka nestrácela ani minuta a nemuseli se něco učit, protože na to není čas a není na to klid po světě, nejsou na to ani zbytné peníze. A určitě k nějaké obměně dojde, protože jednak je to už osvědčená taktika, kterou kdysi zaváděli Britové, jak se říká, osvěžit pozornost, důvěru ve vládu a nárůst preferencí, takže se to používá. Zároveň ono to je docela výchovné, protože tím taky motivujete členy vlády k výkonům a zároveň je to praktické pro premiéra a vládní špičky, že vracíte pozornost zase zpátky k chodu vlády a k nějakým úkolům a ne k šarvátkám, kterých jsme si tam zažili hodně a když si myslím, že třeba ty rozbroje mezi prezidentem a členy vlády některými a členy vlády a prezidentem zbytečně ubírali, bych řekl, zaslouženou pozornost o vládu a hlavně energii a síly těch ústavních činitelů, které potřebujeme úplně někde jinde, tuhle energii, zájem o věc a ne v půtkách o tom, kdo kam pojede, nebo kdo co řekne, nebo jaký otevřený dopis kam pošle. Takže myslím si, že to bude jistý pokus zase vrátit pozornost nás, občanů, o věci vládní.
7: Hostem pořadu, jak to vidí, byl politolog Jan Kubáček. Děkuji, nashledanou.
8: Já děkuji za pozvání a pokud možno všem příjemný týden.
7: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: Jak to vidí?
5: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Jihočeští hasiči měli kvůli bouřkám 300 výjezdů. Bez energie jsou stále stovky odběratelů. Spojené státy udeřily na radarové stanice v Íránu. Ten útočil na leteckou základnu. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 22 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. V Českém se včera odpoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo víc než 10 000 domácností bez proudu. Teď už jsou bez energie podle mluvčího společnosti EGD Romana Šperňáka jen 300 odběratelů. Jihočeští hasiči k dnešnímu ránu vyjeli ke 300 případů. Pokračuje jejich mluvčí Vendula Matějů.
4: Nejvíce práce jsme měli přibližně na Prachaticku a z těch 300 událostí bylo nejvíce právě odklízení popadaných stromů. Z tohoto počtu ještě dalších zhruba 15 událostí evidujeme jako čerpání vody ze sklepů a nebo z kanálů a zhruba 30 událostí, které označujeme jako odstranění nebezpečných stavů.
2: Ve středních Čechách hasiči k dnešnímu ránu vyjeli kvůli bouřkám zhruba 50krát. Nejhorší byla situace na Příbramsku, Kladensku, v Praze Západ a Praze Východ. Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné. Informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření vyplývá taky to, že tuzemské domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. Podle NKU Česko zaostává za Rakouskem a Německem. Armáda Spojených států o víkendu zaútočila na íránské radarové stanice a řídící centra bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Podle vyjádření americké armády na síti X to bylo v reakci na Íránem sestřelený americký dron nad mezinárodními vodami. Íránské revoluční gardy zase informovali o útoku na leteckou základnu, kterou podle nich USA využívají k útokům na íránské území. Dnes se v Hradci Králové pod křižovatkou Mileta na městském silničním okruhu otevírá nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní především cestu k fakultní nemocnici. Současně začne také fungovat zastávka městské dopravy u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici.
5: Místem denně procházejí tisíce lidí. Nové podzemní propojení jim zásadně zjednoduší a především zabezpečí pohyb v lokalitě. Podle vedení města jde o jeden z klíčových prvků celé stavby. Spolu s podchodem se zároveň otevírá i nová zastávka MHD ve Zborovské ulici. Přestože se na místě některé dokončovací práce ještě chystají, hlavní dopravní úzel už začne ode dneška plně sloužit veřejnosti. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
2: V Brně od dneška platí přísnější pravidla pro parkování v modrých zónách. U vily Tugendhat je nově stání aut spoplatněné po celý den a nejenom v noci. Stejně jako podél tržiště pod Slovanským náměstím v centru Králova pole. Další změna přijde na konci týdne. Nerezidenti budou muset každou neděli večer za parkování platit hodinovou sazbu. Doteď bylo parkování v tuto dobu zdarma.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Odpoledne a večer ustanou. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna je dlouhé zdržení v nesouvislé koloně od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Odtud k Průhonicím se jede přibližně půl hodiny. Na D5 se z Plzně do Prahy se sune fronta od Rudné z 5. kilometru na okruh k Ořechu na 19. je to také asi na půl hodiny. Před Vypichem Bělohorské ve směru do centra těsně před křižovatkou s Kukulovou překáží v pravém pruhu porouchané auto. Kolona od Bílé hory je téměř na půl hodiny. V Bělohorské se zdržíte i ve směru z centra. Fronta od Kláštera je na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Na vás už se těší Dva na dvojce.
3: Kteří se opravdu těší po víkendové přestávce, jsme opět s vámi 4,5 minuty, no téměř už 5 minut po 9. hodině. Šárka Volemanová a Jiří Holoubek. O čem si dnes budeme povídat?
6: No tak je to na snadě, protože je dnes 1. června, den dětí, tak si dnes s vámi chceme popovídat mimo jiné i o tom, v čem jsme zůstali dětmi.
3: Ano, a také se zastavíme u toho, co jsme o víkendu dělali, no dalo by se říci filmovým jazykem, pod vlivem úplňků.
6: Ano, jsme na to zvědaví, samozřejmě se budeme ptát, jak se vám spalo mimo jiné. A i dnes nabízíme možnost plnit vaše přání. To svoje nám i dnes můžete napsat na RNP, tedy Rádio na přání, @rozhlas.cz.
3: A bude toho v následujících minutách a hodinách daleko víc, včetně skvělé muziky. Tuhle hodinu otevře už za chviličku divokej byl. Krásné dopoledne všem a hezký červen.
7: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Pověděli jsme to, ale samozřejmě to všichni víme, že dnes je 1. června, to znamená jediné jeden dětí, no a to hned mezinárodní.
3: Všechny ratolesti tak dnes mají svátek, bez ohledu na to, jak se jmenují, jakého jsou pohlaví nebo z které části světa jsou. Měl by to být tedy den příjemný, zábavný, možná den plný her, radosti. No to je samozřejmě na nás dospělých, co jim nachystáme.
2: Je to taky, já na školách zrovna přemýšlím, jestli den plný her a radosti. Právě teď sdílí můj syn, už začala školní výuka, tak snad ano.
3: Určitě červen, určitě. To už se, co já si
2: skoro
3: pamatuju, to už
2: nedělá.
3: Se skoro nepočítalo, červen, to byly malé prázdniny už.
2: Tak mnoho dospělých ale tvrdí, že každý, ať už v jakémkoliv věku, je někde hluboko uvnitř pořád to malé zvídavé dítě, tak se vás vlastně na to chceme ptát. Jestli je něco, v čem jste zůstali dětmi, co si zkrátka z dětství nesete, nebo nějaká ta radost, kterou potřebujete a v sobě máte, aby to v životě bylo veselější a radostnější. O tom to dnes bude.
3: Ale můžete samozřejmě psát i ve vztahu opravdu ke konkrétnímu, tedy dnes dnešnímu mezinárodnímu dní dětí, možná o tom, jestli máte nějaký plán, nějaké překvapení pro vaše ratolesti, možná pro vaše vnoučata a jestli vůbec tento den nějak slavíte nebo si ho připomínáte, anebo protože máte třeba děti už odrostlé, je to den jako každý jiný.
2: 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz sem nám i dnes samozřejmě můžete psát, jak to máte.
3: A ještě jedna věc mě k tomu napadá, o té se taky můžete zmínit. Pokud vás napadne v nějakých souvislostech, a to sice, jaký rozdíl vnímáte mezi dětskostí, mezi tím, co v nás z dětství zůstalo, a dětinskostí. Když se někdo chová dětsky a dětinsky, vnímáš to jako rozdíl?
2: Vnímám to jako rozdíl.
3: Co je lepší?
2: Myslím si, že varianta A, teda podle mě. Podle tebe?
3: Shodneme se.

0: Protože je 1. červen a protože 1. červen je Mezinárodním dnem dětí, povídáme si dnes o dětech, ale také o tom, co dětského zůstalo v nás.
1: A už nám píšete, přichází nám jedna zpráva od Hanky. Krásný den do Čech ze Skotska. Nám píše, tak zdravíme do Skotska. Dobré ráno. Nikdy to není den jako každý jiný. Mám děti a taky narozeniny. Tak si to spolu dohromady užijeme. Všechno nejlepší a pozdravujte děti.
0: A pozdravujte do Skotska, tak nějak všeobecně jeden z mých cestovatelských snů.
1: Aha, musím říct, tak není tak nesplnitelný.
0: Není, tak prostě je v pořadí asi. Co dětského zůstalo v nás? Přemýšlel jsem teď nad tím, Šárko, jestli se tě mám zeptat konkrétně, co dětského zůstalo v tobě. Mám nebo nemám?
1: No já nevím, jak chceš.
0: Tak chci. Co v tobě zůstalo dětského?
1: Přemýšlela jsem nad tím a vlastně jsem si uvědomila, jak je odpověď na tuto otázku pro mě poměrně těžká, protože jsem se nad tím nikdy nezamyslela. Myslím si, že taková ta dětská fantazie, ta mě drží dodnes, že si představuju spoustu věcí, možná mě to vedlo i k mojí profesi, že mě baví psát scénáře a vymýšlet obsah, ale i obraz, jak se to všechno dá dát dohromady, tak možná ta dětská fantazie a možná pořád schopnost radovat se ze skvělých věcí, to si myslím.
0: Dobře, považuješ-li to za schopnost dětskou, tak ano, proč
1: myslím
0: ne?
1: Myslím si, že ano, rozhodně. Protože ten život tě hrozně obrousí spoustou věcí, spoustou zkoušek, které máš a někdy tady ty dovednosti, které si myslím, že mají děti hodně, prostě životem postrácíme. Taky jsem je na čas postrácela, protože si
0: já
1: myslím,
0: znám,
1: že...
0: Já znám i nervně vztekající se děti, žádné no, radostné.
1: No tak já na to mám tenhle hezký náhled, tak mi ho nech.
0: já jsem si zase říkal, že možná se tahle, a to nemá být žádná diskriminace, ale možná se ta, ale jestli to není ta dětinskost, více projevuje u mužů, protože jak víme, tak muži jsou jako častěji sběratelé, například natchnou se pro něco, co z pohledu okolí anebo žen vypadá jako malichernost nebo prostě zbytečnost. A teď o víkendu jsem měl možnost se zastavit u jednoho známého, který slavil 55. Standu na dálku. Zdravím, ještě jednou přeju všechno nejlepší. A netušil jsem, jaký on je nadšenec do vláčků. A ten 55. letý sympatický chlapík nám připravil takovou prezentaci své dráhy, své vlakové, svého modelu. Musel to jít připravit, trvalo asi 15 minut, než jsme vůbec směli dovnitř a tam nám to všechno odprezentovali, jezdilo tam krásně na svícno. Taková jedna velikánská, obrovská hračka. A bylo to fascinující, bylo to překrásné. Já jsem na vlastní oči nic takového doma ještě neviděl.
1: No vidíš, že mi to taky rozměru. Vlastně krásná kratochvíle. Máš něco, co máš pocit, že je v tobě dětského?
0: Spoustu věcí.
1: Třeba.
0: No tak určitě, například přelétavost v zájmech.
1: Aha, no. Teď jsem se málem trochu zastavila, že v ženách, ale to ne.
0: No. Zájmech, já jsem tam to v zájmech raději doručil.
1: To si udělal dobře, ano.
0: Ale zase s postupujícím věkem už mám přeci jenom několik těch zájmů, 3-4, kterých se jako držím opakovaně.
1: Bonsaje, ty tě drží poměrně dlouho už. Například. Asi to bude láska.
0: Bonsaje a fajfky.
1: To je pravda.
0: My se ještě můžeme v rychlosti zastavit u toho, co to vlastně znamená, když v nás zůstává něco dětského, protože je tam vlastně obé, o čem mluvila Šárka, pozitivní i negativní, nebo možná trochu problematické projevy.
1: Tak já začnu těmi pozitivními, může to být spontánní radost, o ní jsme mluvili, hravost, zvědavost, kreativita nebo autentičnost, ne vždycky je to výhra.
0: No a ty problematické projevy mohou být emoční výbuchy, to jsou ty vzteklé děti, o kterých jsem mluvil já a v některých dospělých to zůstává, nedokáží to zvládnout, urážlivost, hledání pochvaly nebo strach z odpuštění.
1: My si za chvíli budeme povídat s jedním mužem, My si za chvíli budeme povídat s jedním mužem, který snad opuštěným nemůže být nikdy, protože byť si myslíte na první pohled, že bychom ho neměli přizvat k tomuto hovoru, tak ten důvod je víc než velký. Kdo to bude?
0: Bude to historik, pan profesor Michal Stehlík, který se musí hodně snažit, aby se někdy cítil opuštěn.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dnes je 1. června, tak to znamená také Den dětí a my si povídáme, co dětského v nás zůstalo a vy nám píšete. Honza z Jičína se přidal. Dobrý den, z dětství mě zůstal můj koníček střelba ze vzduchovky a dnes je můj koníček i mojí prací. Jak si to představit?
1: Nevím, můžeš na tom pracovat chvíli, já přečtu ještě stručný příspěvek od naší posluchačky Dagmar, než oslovíme našeho hosta. Dagmar píše, dnes u nás krásně prší a mně z dětství zůstala i ve věku přes 60 let nepřekonatelná chuť brodit se v dešti vodou, tekoucí v rigolu vedle chodníku. Za okamžik to jdu vyzkoušet. Tady už zbývá jen dodat, jestli to je na boso nebo v holinkách.
0: No, děti chodili především v holínkách, tak možná, že to bude tak. My jsme říkali, že do našeho vysílání přizveme hosta po telefonních linkách, který se musí asi v životě hodně snažit, aby byl někdy sám. Snad ne tedy osamělý. No, každopádně s námi je právě teď ve spojení ředitel památníku národního písemnictví, historik, ale také táta 8 dětí, pan profesor Michal Stehlík. Hezké dopoledne, vítejte u nás na Dvojce.
2: Hezké dopoledne přeji.
1: Povězte, pane profesore, bylo to někdy v plánu? Řekl jste si třeba jako 18, 20, 22 letý, já chci mít jednou 6, 8, 10 dětí.
2: Vůbec ne, myslím, že to nebyl plán ani můj, ani mé úžasné ženy, ale ono to tak nějak přicházelo, tak jsme řekli, proč ne, ale že bychom to plánovali nebo to měli jako velký sen, to by byl místy až strašidelný sen.
1: Já vždycky, když slyším o vaší rodině, vzpomenu si, nevím, proč na Klapzubovu 11.
2: No tak zvládli bychom asi volejbalové družstvo.
0: Pane profesore, povězte, vy jste říkal, že to plán nebyl, ale nicméně ty děti přibývaly. Jakým způsobem se to dá všechno nějak v tom systému pořešit, aby ta rodina v takovém počtu fungovala? Já si to vůbec neumím představit.
2: No, my vždycky říkáme po té jako mnohaleté zkušenosti, že od čtvrtého potomka dále už to nerozeznáte. Čtvrtý potomek je takový jako zvláštní, řekl bych, logistický zlom, kdy pak už se to všechno organizuje úplně jinak. A pak samozřejmě, když je rozptyl, že shodou okolností v tomto týdnu nejstarší jde na přijímačky na vysokou školu a nejmladší naposled do školky, tak chudáci ty nejstarší se musí stát součástí té logistiky. To je taky druhé pravidlo, které to obnáší.
1: Když říkáte, že od toho čtvrtého dítěte už se to tak nějak jako zabalí všechno v jeden chumel a moc už se to nepozná, tak když, protože můj syn je spolužák jednoho z vašich potomků, syna Honzy, tak když jsem se ptal po noclehu u vás, Tondy, jestli jako tam nebyl navíc, jestli už tam není přeplněno a on právě říkal, tam už se to nepozná, to je jedna, dvě hlava navíc, to je jako to je jedno.
2: Úplně přesně tak, já vlastně, když dopočítám děti v rámci kamarádů, kamarádek, tak pokud to není nějaká zdravotní krize, tak vlastně nerozeznám, jestli jedno je navíc nebo tři jsou někde na škole v přírodě.
0: Říká ředitel památníku národního písemnictví, historik, pan profesor Michal Stehlík, který se s námi na Dvojce právě teď povídá. Pane profesore, dneska jeden dětí, hledíte na to doma? Bude dnes o to víc radosti, po případě nějakých pozorností pro vaše děti?
2: Vlastně nehledíme, když jsem se nad tím vlastně zamýšlel, tak jsem si říkal, my máme den dětí každý den. Protože samozřejmě zorganizovat něco, kdy budeme připomínat význam dítěte, zrovna shodou okolností, jak jsem řekl, my spíše řešíme dnešní přijímačky, anebo to, že dva z 8 potomků vyráží na školu v přírodě, takže bude trochu více klidu doma, to bude možná to zásadnější, ale příliš nehledíme. V tomhle počtu je občas problém vůbec logisticky zvládnout oslavy narození, protože na nich docela trváme, aby tam byli všichni. Takže je to trošku jiný způsob přemýšlení asi.
1: Našich posluchačů se dnes ptáme na to, v čem zůstali dětmi, co dětského v nich zůstalo a jestli to je pozůstatek toho dětství pozitivní nebo snad negativní, pozitivní dramaticky převažuje. Je ve vás něco dětského, pane profesore, a hodí se to při profesi historika?
2: Já myslím, že vždycky je v každém něco dětského. Ve mně zůstávají asi nejvíc vzpomínky na pobyt na venkově u babičky, kdesi na Vysočině. Nevím, jestli se to hodí k historikovi, pak jsem začal, nevím proč, zpracovávat dějiny té Vysočiny 50. let, takže tam se mi něco jako přenose možná stalo. Ale zároveň ve mně třeba zůstalo takové umanutí na pohádky, takže i dětem jsem psal pohádky, když byly menší, teď mě šokovali, když jsem měl kulaté narozeniny, že jsem od každého z nich dostal pohádku, které mi sepsali, nakreslili a dostal jsem takovou autorskou knihu. Takže mně se to vlastně dětsky propojilo dokonale.
0: Krásný dárek. Ředitel památníku národního písemnictví, historik, pan profesor Michal Stehlík se s námi na Dvojce povídal. Děkujeme za to dnešní setkání a přejeme, ať se vám daří.
2: Děkuji a přeji hezký den.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: co z dětství nebo z dětí v nás zůstalo, o tom si povídáme. A já, když jsem před chvílí zmínil tu svoji sobotní návštěvu u kamaráda, který nám tam odprezentoval svoje vláčky v 55 letech a bylo to fascinující, opravdu moc jsem si to užil, tak to hned inspirovalo Standu z Týnce u Břeclavy, který píše, těch dětí, které si hrají s vláčky, je ohromná spousta. Například můj otec strávil celý život jako strojvůdce a teď v 77 letech prohání vlaky doma. A pořád říká, že čeká, kdy konečně dospěje. A k tomuhle e-mailu je přiloženo několik obrázků těch vláčků, té trati nebo toho modelu celého a je to tedy fascinující.
1: Vypadá to, je to tak překrásně, ano.
0: Já se teď musím kontrolovat, abych se nenatchnul pro novou
1: snad
0: věc.
1: Nepadnou bonsaje a nezačneš stavět vlaky.
0: Úplně musím, ne. Musím na sebe dávat pozor. Ale my jsme na začátku hodiny slíbili, že se taky zastavíme u toho, co jste možná zaznamenali buď okem o víkendu, anebo možná i náladu.
1: Je to pravda. Jiří si to vyfotil. Ty jsi mi ukazoval krásnou fotografii měsíce. Je pravda, že my na zahradě jsme se na něj dívali jak v pátek, v sobotu. Ale ten vzácný úplněk, modrý měsíc, byl 31. května. Teda v souvislosti s tím i otázka, jestli může být modrý. Tady je nějaké vysvětlení, že se to vlastně vůbec netýká barvy, ale spíš v překladu události, která se děje, lidově řečeno, jednou za uherský rok, tedy což označuje něco, co se opravdu uděje jenom velmi zřídka.
0: No a pokud jste nakloněni takovému tomu astrologickému pohledu, tak vězte, že tenhle ten úplněk by měl přinést touhu po změně, nové začátky, potřebu vystoupit ze stereotypu, takže možná jste něco takového pocítili. Pokud vám přijde nějaká nová příležitost, skočte po ní.
1: Ano, a možná přízemně, říká se, že když je úplněk, tak se lidem špatně spí. Jak se ti spalo na dnešek?
0: Jako miminko jsem spal.
1: No tak vidíte, prostě to nefunguje.
2: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte 1000 let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze, už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

někdo klína, někdo má pletky rád. Já radši sklenici vín.

0: Samozřejmě i dnes je tu přání, a protože my jsme se rozhodli, že dnes je úplně že takový netradiční den a navíc víme, že jste hravci a možná ta hravost z dětství ve vás zůstala, my jsme za to velmi rádi, tak jsme se zkrátka rozhodli, že se dnes bude hádat zvuk.
1: Je to tak, každý týden si pro vás připravujeme a není zcela jasné, ve kterém dni hádání zvuku, také máme každý týden jedno přání k narozeninám neočekávané, také tady míváme básničky a tak dále, anebo jiná přání, pokud je, pošlete na adresu rnp@rozhlas.cz, která je vám stále k dispozici. I když jsme u hádání, neznamená to, že by nikdo nedostal ponožky?
0: Je to tak, my totiž dnes jednoho z vás vybereme, tedy se správnou odpovědí, čistě nespravedlivě, dle našeho uvážení. Takže dnes tedy hádáme zvuk, připravte ano. Se, my se vás ptáme, co to je.
1: Můžete si trošku zesílit rádio nebo cokoliv, na čem nás právě posloucháte, protože ten zvuk není příliš hlasitý a zní takhle. Tak, ano. Myslíš, že ještě?
0: Ještě kousek? Já si myslím, že to bude jednoduché.
1: Myslíš, že to bude jednoduché?
0: Věřím našim posluchačům.
1: Ty to 702. Vidíš, to je zjednodušené.
0: Já vím. 702 222 220. Sadila bych na svoji fantazii, tak nám napište, co to bylo.

0: My si s vámi dnes od 9. hodiny povídáme právě proto, že je 1. června a je Mezinárodní den dětí, o tom, co dětského ve vás zůstalo. No možná, kdybychom vám jenom dnes dávali hádanky a právě ta hravost a ta touha, to soutěžení, ta rychlost, tak to určitě je něco, co v nás je z dětství a co v nás zůstává, tak s tím bychom si prostě vystačili, protože když jsme vám před chvílí odprezentovali ten dnešní zvuk, tak se strhla lavina.
1: Je to pravda, my jsme rádi, že se s námi rádi hrajete, že nám píšete, no, nám přišlo několik desítek SMSek, možná už ve stovkách to bude, protože to tady běhá a lítá jedna za druhou. My jsme dnes pro vás připravili zvuk, který Jiří před chvílí předvedl. Dáme ho ještě jednou pro kontrolu.
0: Měla si pravdu, bylo to, že jednoduché. To bylo jednoduché, ten zvuk zněl takhle. A to bych mohl dělat pěkně dlouho.
1: A měl by si krásné ořezané tušky. Ano, ořezávání tušky.
0: Až by mi nic nezbylo.
1: To je pravda. Bylo tím zvukem, tak děkujeme za to, že jste i dneska byli s námi. Ten, kdo byl první a toho jsme se rozhodli odměnit, byla Gáby, která má koncovku 798 u svého telefonního čísla. Tak ponožky dvou na dvojce se jmény Šárka a Jirka jsou dneska vaše a my gratulujeme.
0: A děkujeme všem, kteří napsali.

0: A ještě jedno poslední zastavení u toho, co dětského zůstalo v nás. Monika se taky přidala. Krásné ráno, Šárko a Jiří. Já si myslím, že u mě je to i v 58 letech takové to nadšení ze všeho nového. Taková radost, když dostane dítko novou hračku. Raduju se třeba, když vidím, jak se naše čtyři kočičky hrají. Raduju se, když svítí slunce a na poli mezi obilím roste krásný vlčí mák, nebo když voní les a po dešti je cítit krásný čerstvý vzduch. Z toho všeho se dokážu radovat jako malé dítě, napsala nám Monika.
1: A ještě musím krátce to, co napsala Ludmila. Leckdo z nás to asi zná a je to veliká pravda, že to bude jakýsi dětský gen, který jsme nedokázali potlačit, a vracíme se tím vlastně na začátek. Ty jsi už to trošku zmínila, jestli je to vždycky dobře, protože Ludmila jinými slovy říká to samé. Nestratila jsem dětský gen, co na srdci, to na jazyku.
0: Ano, to nebývá někdy... to vždy výhoda.
1: Ano, je to takové dětské, ano. Je to roztomilé, je to určitě správné, ne vždycky výhodné.
0: Ano, je to tak. Každopádně děkujeme za vaši společnost v první hodince. Před námi ještě jedna podvody při nakupování přes bazar a online platformy. Naše dnešní téma pro poradnu. Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: hostitelská setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
0: Tentokrát u mikrofonu zasedne oblíbený český mim, herec, autor a dlouholetý průvodce dětským světem fantazie Michal Nesvadba. Co je podle něj klíčem k tomu, aby si dospělý uchoval schopnost dívat se na svět dětskýma očima? Kdo je Mr. Tape Man a jak Michala Nesvadbu napadlo pracovat zrovna s lepící páskou? A myslí si, že v dnešní době plné obrazovek a rychlé komunikace má ještě větší sílu umění beze slov než dřív? Nejen o tom s Michalem Nesvadbou. Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Odbory agentury pro začleňování zahájily jednodenní stávku za veřejnou službu. Francie zadržela v Atlantiku tanker Togar z takzvané ruské stínové flotily. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes zahájili jednodenní stávku. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Do stávky vstoupilo 39 z celkových 116 pracovníků, dalších 15 podporuje. V poledne mají na 2 hodiny stávkovat i poskytovatelé adiktologických služeb. Kvůli nedělním bouřkám vyjeli jihočeští hasiči k necelým 300 případů. Informovali o tom na sociální síti X. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Hasiči pomáhali i v Plzeňském a Středočeském kraji. Častěji ale vyjížděli i v Praze a Ústeckém kraji. V jižních Čechách bylo navíc kvůli polámaným stromům a větvím víc než 10 000 domácností bez proudu. Většině se už podařilo dodávky obnovit. Pokračuje mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
3: O nočních bouřkách evidujeme na jihu Čech už jen 300 odběratelů s omezením dodávek elektrické energie a 11 poruch na vedení vysokého napětí.
1: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do 2 splátek, kdy je první splatná, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Ten harmonogram je asi nejdůležitější, to, s čím by měli minoritní akcionáři odejít, protože to bude mít výrazný vliv na vývoj ceny akcí. Je to v podstatě zásadní kurzotvorná informace.
1: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybralo přes 23 miliard korun. Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodi obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podílely se na financování ruské války na Ukrajině. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci. Francie v uplynulých měsících přispěla k zadržení několika lodí z takzvané ruské stínové flotily v severním i středozemním moři. Atlet Tomas Järvinen předvedl na prestižním mítinku v Getsisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. V Rakousku nazbíral 8400 bodů, skončil 7. a splnil limit pro mistrovství Evropy. Vyhrál Švýcar Ehammer.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky. Odpoledne večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude méně. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
2: Doprava.
1: Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti stále výrazně regulují provoz v obou tunelech. První část kolony začíná u Jesenice na 82. kilometru. O kus dál na výjezdu z metropole směrem k dálnici D7 na Slaný budete brzdit u sjezdu do Evropské na 28. kilometru. 15 minut zabere trasa k omezení u letiště. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Šárka Volemanová, Jirka Holoubek.
2: A to byla Naďa Procházková, která přinesla další aktuální zprávy. My za pár minut přineseme poradnu. Před létem spousta z nás třídí šatníky, prodává sportovní vybavení nebo naopak schání levněji věci na dovolenou. Nákupy přes bazary a online platformy jsou dneska už běžnou součástí života, jenže spolu s nimi přibývá i sporů, zklamání nebo podvodů.
6: A v takovém případě je úplně jedno, jestli je léto, jaro, podzim nebo zima. Jak se vyhnout zbytečným komplikacím při nákupu použitého zboží, o tom budeme mluvit a poradí nám vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test už za chviličku.
2: Je to tak a nabídneme prostor pro vaše otázky i dnes ve druhé a třetí části naší poradny. Teď je 9:55 a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Jak jsme říkali, tématem naší dnešní poradny podvody při nakupování přes bazar a online platformy a naším hostem ve studiu po nějakém čase vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra. Hezké dopoledne, vítejte na dvojce.
3: Hezké dopoledne i vám a všem dětem přeju příjemný svátek.
4: Děkujeme. Zastavme se úplně na úvod u toho, jestli, a možná to mnoho lidí netuší, jestli i když nakupujeme na nejrůznějších bazarových platformách a nakupujeme tedy od někoho, kdo není žádný jako oficiální obchod nebo něco, prostě někdo prodává nějakou mikinu, která se nám líbí, tak ji koupíme, můžeme narazit na podvody, máme vůbec šance se nějak bránit?
3: Určitě máme a možná bych úplně na začátek ještě zdůraznil, že právě je důležité, jestli nakupujeme od nějaké té platformy a de facto od nějakého konkrétní osoby, fyzické osoby, anebo jestli nakupujeme na nějakém bazarovém portálu, který provozuje nějaký podnikatel. Tak v tom prvním případě tam sice můžeme reklamovat, ale nejsme v postavení spotřebitele, čili ta naše práva jsou do značné míry oslabena. Pokud reklamujeme u toho bazaru, tak tam máme pořád možnost úplně jako u každého běžného zboží tu věc reklamovat s tím, ale že musíme pamatovat na to, že ta naše, to, čemu říkáme záruka, může být zkrácena na jeden rok.
2: Mm-hmm. My jsme hned začali těmi reklamacemi, tak už předpokládáme, pane Šúro, že to špatně dopadne. Nicméně, pojďme na ten úplný začátek. Pokud se rozhodneme nějakým způsobem nakupovat, ať už přes bazar nebo ty online platformy, o kterých hovoříte, jsou-li tedy obecná pravidla, jak k tomu přistoupit, podle čeho vybírat?
3: Tak pojďme si vzít nějaký konkrétní případ, třeba když si otevřeme Facebook, budeme chtít nakupovat na marketplaceu, objevíme tam nějaké zboží, tak než se pustíme do nějakého ukvapeného prodeje nebo koupě, tak bychom si měli prověřit ten profil, to znamená podívat se, jestli ta osoba třeba prodává více věcí, jestli ten profil nebyl založený třeba minulý měsíc a tak podobně, jestli tam je zkrátka nějaká historie, jestli tam je nějaký komentář od jiných uživatelů a tak podobně. Dále se také nabízí, protože česká policie čas od času informuje o některých problematických účtech a osobách a tak podobně, tak zadat to jméno, které se nám tam zobrazuje prostě do vyhledávače a podívat se, jestli právě není s ním spojeno nějaké riziko. A potom bychom se měli věnovat také samotnému tomu inzerátu, jeho znění, fotografiím a tak podobně.
4: Já jsem rád, že jste zmínil to poslední, protože vlastně mě trochu pobavila představa, že budu prodávat kolo, založím si tedy ten účet na marketplaceu, abych prodal kolo a teď na základě toho, co se dozvěděl z poradny někdo, kdo uvidí, že jsem to založil včera, abych prodal kolo, no tak si to nekoupí, protože to je teprve ze včerejška, že jo. Tak to jsem jako ostrouhal.
2: Ještě když uvidí tu tvoji fotku.
4: No, ještě ano. Ke všemu.
3: No to je samozřejmě riziko, ale je to tak, prostě ty profily, které mají nějakou historii, tak samozřejmě působí důvěryhodněji a s tím asi mnoho neuděláme. Dále také záleží na tom, jestli vůbec tam je uvedeno nějaké skutečné jméno nebo jenom přezdívka, to také není úplně důvěryhodné. Ale tak, no.
2: Když koupíme nějakou použitou věc od jiného spotřebitele, můžeme případně vady řešit i s původním prodejcem nebo výrobcem, tedy možná jinými slovy, pokud koupím věc, která je stále v záruce, ale ten předmět koupil někdo jiný, přechází záruka i na mě jako na nového majitele?
3: Já to tady budu zase komplikovat a tady bude záležet ještě na tom, jestli se jedná třeba o nějakou vyloženě smluvní záruku, což je ten dobrovolný závazek mezi tím podnikatelem a tím spotřebitelem. To je typické třeba u nějakých dražších věcí, jako třeba když si kupujeme auto, tak vidíme, že tam máme tu záruku třeba 5 let, 7 let a tak podobně. Tak to nemá úplně co společného s těmi našimi právy z vadného plnění, které máme ze zákona, ale je to právě právě ten dobrovolný závazek a tam většinou ti prodejci pamatují na to, nebo výrobci, že to auto můžeme prodat a také počítají s tím, že ta, i ta další osoba může přijít do toho servisu a požadovat jeho opravu. Tady to většinou nebývá problém. Potom, co se týká těch práv, která máme ze zákona, která nám nikdo nemůže upřít jako spotřebiteli, tak tady vlastně si musíme uvědomit to, že my ten náš vztah smluvní de facto máme už s tím původním kupujícím, čili ta naše práva bychom měli uplatňovat vůči němu. S tím původním prodávajícím, kterým je nějaký obchod, s tím žádný vztah nemáme, takže on by vlastně plnil bezdůvodně, kdyby nám opravil to zboží a tak podobně. Jenomže většina prodejců, těch dobrých prodejců, s tím většinou nemá žádný problém. Stačí, když ta osoba zkrátka přijde s tím záručním listem, nebo lépe řečeno s dokladem a nikdo se neptá, jestli to je ta skutečně ta osoba, která to zboží původně zakoupila. Ale pokud bychom chtěli opravdu předejít jakýmkoliv potížím, tak my doporučujeme, aby jsme s tím původním kupujícím ujednali takzvané postoupení práv z vadného plnění. Písemně jenom ujednali, ano, koupili jsme si tuto věc a já přesouvám svoje práva z vadného plnění na tuto osobu, aby mohla je uplatnit u původního prodávajícího. A potom s tímto papírem potom ideálně reklamovat u toho původního prodávajícího.
4: Mnoho důležitých typů rad a doporučení od hosta dnešní poradny vedoucího právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jana Šury.
2: Vy se můžete ptát, pokud vás v souvislosti s naším dnešním tématem něco zajímá, a já připomínám kontakty k nám do studia 702 222 220 číslo pro ty SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo sem k nám 22 155 25 25.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A mluvíme o možných podvodech při nakupování přes bazary a online platformy s Janem Šurou, vedoucím právního oddělení spotřebitelské organizace DTS.
3: Pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25. Pane Šuro, pojďme na ty online bazary. Určitě se mnozí z nás shodnou v tom, že to nakupování je do jisté míry pro nás, pro všechny pohodlné, ale je tam řada podvodů. Jaké triky používají podvodníci nejčastěji? Poznáme to už na ten první pohled?
4: No, záleží na v uvozovkách kvalitě toho podvodníka, protože někteří si s tím stále nedávají úplně tolik práce, naštěstí, takže je to poznat na samotném textu toho inzerátu, mohou se tam objevit nějaké gramatické chyby, popřípadě s použitím AI je z toho cítit takový ten umělý jazyk. Myslím si, že to je snadno rozpoznatelné. Dále potom bych si dával pozor i na ty fotografie, protože často se může stát, že se tam objeví nějaká fotografie, která tam nepatří, najednou na druhém obrázku je zcela jiný předmět než na tom prvním, nebo se liší třeba jenom v detailech. Zase tady dochází k používání obrázků generovaných umělou inteligencí, což zase budí pochybnosti. Potom takové nějaké nestandardní požadavky, na ty bych si dal určitě pozor, co se týče například odmítnutí osobního převzetí, vyžadování platby předem a tak podobně. Co je hodně časté, tak je, že ta komunikace se nese v takovém přívětivém tónu a v zápětí přichází nějaký odkaz, kde máme vyplnit nějaké údaje, typicky pro dopravu a zároveň i údaje o platební kartě a tak podobně. A to je právě většinou ten problém.
2: Můžeme nějak rozšířit tyhle ty dvě důležité položky, a to je platba, tedy způsob platby a způsob dopravy doručení té věci. Jsou některé z nich, které můžeme označit za bezpečné, nebo dejme tomu za signál toho, že by to mohlo být v pořádku, a některé naopak, u kterých bychom měli být obezřetní?
4: Já doporučuji standardně, pokud to jde, tak si tu věc převzít osobně, prohlídnout si oblečení, vyzkoušet, pokud je třeba jízdní kolo, tak se projet a tak podobně. Vidíme tam ty vady, vidíme, můžeme si to vyzkoušet, víme, co kupujeme, a můžeme se rozhodnout. Pokud se to posílá, tak je to vždycky spojeno s nějakým rizikem. Pravděpodobně bych nedoporučil platit tu zásilku předem. Často zejména čeští nakupující preferují dobírku. Tady bych ale zase z pohledu toho prodávajícího řekl, že by bylo fér zaplatit třeba aspoň tu dopravu předem, protože často se stává zase z pohledu těch prodávajících, že ti kupující si to vůbec nevyzvednou a ten prodávající je tratný na té dopravě. Co se týče plateb, tak tam samozřejmě, pokud to probíhá to předání osobně, tak tam se nabízí platba v hotovosti, ale tady bych zase doporučil pro nějakou lepší dohledatelnost, průkaznost, co jsme komu platili, přes nějaký třeba QR kód to zaplatit na místě pomocí bankovního převodu.
3: Mm-hmm. Pane Šuro, vy jste říkala, asi tomu všichni rozumíme, že je nejlepší to osobní předání, že se člověk to zboží nějakým způsobem může prohlédnout a rozhodnout se ještě třeba na místě. Co když posléze objevíme nějakou skrytou vadu, máme nějakou šanci ještě to zboží vrátit?
4: Určitě, jak jsem to naznačil v úvodu, i tady máme nějaká práva, když nejsme v tom postavení podnikatel, spotřebitel. Můžeme reklamovat vady, kterou ta věc měla v době toho předání. Jedná se typicky právě o ty skryté vady. Jistá změna oproti tomu klasickému spotřebitelskému vztahu je to, že bychom měli jednat co nejdříve, pokud to objevíme, tu vadu, tak bychom ji měli tomu prodávajícímu vytknout. S tím, že tedy vadou nejsou takové ty věci, jako je běžné opotřebení a samozřejmě ty vady, které jsme byli upozorněni zejména.
2: Bezpečné nakupování přes bazary a online platformy a také možné podvody a úskalí, to všechno probíráme v dnešní poradně a budeme v tom pokračovat i ve třetí části.
3: Je to tak, a vy se pořád ještě můžete zeptat na všechno, co vás zajímá. Třeba zavolat k nám do studia na číslo 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tématem naší dnešní poradny podvody při nakupování přes bazar a online platformy, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku, na čísle 22 155 25 25 a naším hostem ve studiu vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
3: To zmíněné telefonní číslo právě teď někdo využil, vítáme vás ve vysílání a můžete se ptát. Dobrý den.
4: Dobrý den, já mám trošku atypický dotaz, nevím, jestli se to na to vztahuje. Koupila jsem byt ve starším domě, byt byl kompletně zrekonstruován, budova však nikoliv a prodávající uvedl v kupní smlouvě, že dům je věc použitá. Po 4 letech se porouchala společná plynová kotelna, která nebyla nová. Dle správce domu šlo o vadu skrytou, avšak dotaz zní, zda může být z důvodu výše uvedeného reklamace důvodná. Při prodeji bytu nebyla zmínka o stavu a stáří kotelny.

0: o té vadě dozvěděl, tak nevidím důvod, proč by ta reklamace nebyla úspěšná. V tomto případě je na místě uplatňovat buď to právo na opravu, případně slevu z té kupní ceny. To by mi asi přišlo nejpříhodnější. Pokud posluchačka má nějaké bližší dotazy, tak bych doporučil, aby se obrátila na naši spotřebitelskou poradnu D-testu, kde se můžeme na ten případ podrobněji podívat a lépe ho zhodnotit.
1: Děkujeme za odpověď. Zmínil jste, a to už několikrát a mluví se o tom často, co si čemu říkáme skryté vady. A mě by vlastně zajímalo u použitého zboží, jestli lze vůbec jakkoliv doložit, že nějaká vada byla skrytá. Protože proč se na to ptám, když si něco koupím nového, tak by to prostě mělo fungovat. Ale když mi někdo prodává něco, co už nějakou dobu používal, tak ta vada nemusela být skrytá, jak si myslíme my, ale jenom taková, že se prostě projevila po dlouhém čase toho používání.
0: No, tady bude záležet na tom, o co se konkrétně jedná. Tam máte pravdu, že pokud si koupím třeba ojeté auto s automatickou převodovkou a ta převodovka v tom autě má najeto, řekněme, třeba 400 000 kilometrů, tak je jasné, že se blíží už konci své životnosti a je na místě se ptát, jestli se opravdu jedná o nějakou skrytou vadu v momentě, kdy jsem si to auto přebíral, normálně auto jelo, řadilo a tak podobně. A třeba po půl roce se tam objevil právě nějaký problém a to auto je nepojízdné. V takovém případě asi bude záležet i na nějakém znaleckém posudku, který toto zhodnotí po té skutkové stránce. Ale zrovna v tomto případě, který jsem nastínil, tak tady bych se spíš přiklánil k tomu, kdy je to na konci té životnosti, že nemůžeme očekávat zkrátka, že to vozidlo bude fungovat neomezeně dlouhou dobu. Dalších 400 tisíc.
2: Děkujeme, taková byla naše dnešní poradna. Naším hostem vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-test Jan Šúra. Děkujeme za všechny důležité potřebné informace a zase brzy na dvojce naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky.

0: Platba kartou, mobilem nebo hotově na dovolené a zvlášť v některých zemích bychom formu úhrady měli pečlivě zvážit. Jde o bezpečnost našich peněz. Jak se připravit na cestu do eurozóny i mimo ní, kdy vybírat z bankomatu, na jaké bankovní služby si dát pozor, tak o tom všem dnes odpoledne. Tedy konkrétně v kávě o čtvrté. Hostem bude finanční poradkyně Iveta Pechová a moderovat bude Tereza Stýblová.
1: A po červeném koberci nás dnes po víkendu poprvé a poprvé v červnu provede už za chvíli Aleš Cibulka. Společně s ním se vydáme do mého oblíbeného města, tedy do Telče.
2: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
3: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
4: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší bordparta jiná než třeba ta pražská?
3: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
2: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
3: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
5: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A jak bylo řečeno před chvílí, ta dnešní první červnová procházka je tu. Na několik minut se během ní vrátíme na konec minulého týdne, protože naše rozhlasová show Rozhlas jde za vámi vyrazila už po 23.
1: A tentokrát navštívila Státní zámek v Telči. S námi už je ve spojení Aleš Cibulka. Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
1: Prosím tě, tak jak to tam vypadalo a jaká byla atmosféra?
3: No, zámek v Telči byl kouzelný, vypadá nádherně, je připravený na novou sezónu. Nejvíc mě pobavila naše šatna, protože jsme ji měli v takovém nějakém loveckém sále, kde všude kolem nás bylo paroží, nejrůznější mrtvá vycpaná zvířata. A když jsem si tak jako převlékal a pověsil co si košili, zjistil jsem, že to je roh jednorožce, tak jsem si ho netel pryč, abych tam něco nepoškodil. Nicméně ta atmosféra byla krásná. No a jako vždycky jsem okamžitě po skončení natáčení toho našeho pořadu natočil kratinkou reportáž, takže jako vždycky na červeném koberci exkluzivně tady je pro vás.
4: Státní zámek v Telči, to je místo, kde jsme natáčeli 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a já se tradičně jdu zeptat na aktuální pocity hlavních aktérů. Tobísek byl jako vždy spokojen. Co Michal Jagelka?
5: Já jsem byl spokojen naprosto, Telče nádherná a po 23. to bylo moc hezké, publikum skvělé, takže já jsem byl nadšený, já jsem si to užil.
4: Naše dvojková kolegyně Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
6: Bylo to úžasné, já jsem byla tázána, po kolikáté jsem v Telči, myslela jsem si, že poprvé, ale během toho pořadu jsem si uvědomila, že jsem tady asi tak po páté, tak se omlouvám, je to tu moc hezké pokaždé.
4: Naši posluchači vědí naprosto všechno. Martin Chodur, Martine, jak se ti tu hrálo, zpívalo?
7: Krásně, je to nádherný sál. Cítím teda takový lehký pocit hladu. Ale pocity psychické jsou naprosto.
4: Hladu proto, já vám to vysvětlím. My jsme sice v hodovním sále, ale aby se to něco nepoškodilo a aby někdo něco, myšleno já, nevylil, tak se tady smí pít jenom čistá voda, ale nebo vzadu je jídla dost.
7: Ale nesmí se tady jíst.
4: No, ale venku jo.
7: Jo tak.
4: No jo, teď se napucnem. Pane generální řediteli.
8: Tak já hlavně jsem si uvědomil, že jsme po třetí na zámku, že v rámci naší roadshow Strakonice, Rychno nad Kněžnou, teďka Telč, je nádherná. Telč je nádherná, zámek o to krásnější a doporučuji opravdu. No a já vůbec netušil, já milovník Pyšné princezny, opravdu milovník Pyšné princezny, já netušil, že král Miroslav pobíhal tady na zámku, v těchto místech a tady v přilehlé zahradě. Takže já jsem nadšený, děkuju za tuhletu možnost a Telčáci byli skvělí.
4: A tentokrát výjimečně uděláme rovnou během upoutávky pozvánku na příští místo. To protože, přátelé, v červnu vyrážíme do Čelákovic a to je místo, kde pan generální bydlí, takže pozvání do Čelákovic.
8: Těším se, pan starosta slíbil, že do té doby dají dohromady i ty chodníky, které jsou teďka rozbité před kulturním domem, tak to teďka vypadá opravdu jako nastaveniště, ale bude to krásné a kdyby to nestihli, tak nevadí, přijďte i tak, kulturní dům bude otevřen a 23. června se na vás s Františkem Kinským, se Světlanou Vitovskou, s Liborem Dvořákem a s Tomášem Klusem a Alešem Cibulkou a Michalem Jagelkou budeme všichni těšit, takže přijďte.
4: Těšíme se na vás a pozor, po letní pauze budeme samozřejmě pokračovat dál v září, v říjnu, v listopadu, v prosinci. Mrkněte se na www.rozhlasjede.cz a tam najdete všechna místa a samozřejmě i vstupenky. Tak my se jdeme prosím najíst, my smíme na zahradě jíst, nebo na zahradě se smí, na zahradě snad jo. A je to...
2: Tak tvoje slova a je to nás dovedla na závěr dnešní ukázky. Jak jste si to, Aleši, užili, to už jsme slyšeli. Kdy budou mít šanci posluchači Českého rozhlasu slyšet sestřih celého večera? To nám prozraď.
3: Prozradím velmi rád, je to vlastně tradiční v sobotu ve 20 hodin nebo v neděli ve 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu a potom v létě, to posluchači dvojky ví, že během celého léta jim zopakujeme nebo vlastně poprvé nabídneme na dvojce všechny ty díly, všechna ta místa, která jsme projeli během té uplynulé sezony a mezi nimi samozřejmě bude i Telč.
1: Tak děkujeme za to upozornění a za pozvánku. Ke zpěvu, kdy se tak díváme, je připravený Richard Krajčo, zřejmě tedy dneska slaví.
3: Ano, a má zajímavé narozeniny, za rok mu bude 50. Takže dneska, Richarde, přejeme ti všechno nejlepší, no a za rok vymyslíme něco většího.
2: A to byl Aleš Cibulka. Moc krát děkujeme, měj se krásně a těšíme se na zítřejší červen koberec. Hezký den.
3: Hezký den, velmi krásně, děkuji za přání, ale krásně se mít nebudu, já vám totiž prozradím jednu věc.
2: Ano.
3: Jeden dětí a já jsem kývl na hlavní roli v jednom hudebním klipu jedné nejmenované kapely a za malou chvíli, teď se ten záběr připravuje, velmi nečekaně přijdu o život, ale velmi netypicky. Jdu na to, děti, loučím se s vámi naposledy, snad to přežiju.

0: A ještě jedna pozvánka, kterou vám rádi předkládáme. Nádherná žena, idol několika generací, božská Marilyn Monroe, by právě dnes oslavila své narozeniny. Na svět totiž přišla právě 1. června roku 1926, a to v americkém Los Angeles.
1: Není se tedy čemu divit, že právě jí se budou věnovat dnešní příběhy z kalendáře. Tereza Stýblová a Honza Kovařík vás zvou u nás na Dvojce krátce po 17. hodině.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek.
2: Dva na Dvojce.

0: Blíží se 11. hodina a to neúprosně. Dnešní dva na dvojce pomalu končí, ale my pro vás vysíláme 24 hodin denně, to znamená, že i po 11. bude co poslouchat.
1: Je to tak a samozřejmě to víte, budou to blízká setkání, která se zařadí do programu Českého rozhlasu Dvojka po další aktuální zpravodajské relaci, kterou přinese Naďa Procházková. Jak to bude v blízkých setkáních dnes? Průvodcem náš kolega Marek Němec a jeho hostem herec a mim Michal Nesvadba.
0: Tedy zůstaňte s Dvojkou, my vám přejeme krásný den a krásný celý týden, který právě začal. Užijte si ho, no a pokud budete mít zítra dopoledne čas, mezi 9. a 11. my tady budeme.
1: Těší se na vás dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Sally called when she got the word.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: ČEZ dnes na valné hromadě bude řešit výši dividendy a taky budoucí zestátnění své výrobní části. Policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 000 produktů. Počasí bude zataženo až oblačno. Občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Valná hromada energetické skupiny ČEZ dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Očekává, že se bude vyplácet 42 korun na akcii. Ještě větší pozornost se ale letos soustředí na chystaný plán reorganizace firmy. Vedení má navrhnout vyčlenění zákaznického segmentu do samostatné dceřiné společnosti a následný prodej její části soukromým investorům. Z těchto peněz by poté mohl ČEZ vyplatit stávající akcionáře, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček minulý týden v pořadu Peníze a vliv v Českém rozhlasu Plus.
3: Je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šlo 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních.
2: Na valné hromadě by dnes měly zaznít další podrobnosti, třeba harmonogram jednotlivých kroků. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu to řekl poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli zhrazení poplatku sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl postupný, říká Nacher.
4: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
2: Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistili téměř 86 000 produktů a 155 kg kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. U víc než 11 000 produktů nařídili jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. Laureátkou ceny Toma Stoparda za rok 2026 je slovenská básnířka a filozofka Alexandra Brodsková. Ocenění za původní eseistický text v českém jazyce si dnes převezme v rezidenci primátora hlavního města Prahy. Vítěznou esej Lodě, moře, přístavy ocenila porota za propojení kulturní erudice s úvahami o lidském životě a odpovědnosti. Soutěž pořádá knihovna Václava Havla. Oštěpař Jakub Vadlej skončil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Rabatu 7. Úřadující evropský šampion hodil v Maroku 77 metrů a 75 centimetrů. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenadian Peters.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ustanou. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy přetrvává nesouvislá kolona kamionu od Rousínova z kilometru 216. Posouvají se pravým pruhem až do Brna k omezení u exitu 196. Na D2 z Bratislavy do Brna je fronta kamionu zase o něco delší. Začíná za sjezdem na Židlochovice kolem 6. kilometru. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové se brzdí před sjezdem na okruh. Kolony se sunou jak ve směru k dálnici D10, tak na Štěrboholy. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už blízká setkání a Marek Němec.
5: Krásné dopoledne, vážení a milí posluchači, vítám vás na dvojce u blízkých setkáních. Samozřejmě dnes je 1.6., to znamená svátek mají vaše děti. No a my jsme přemýšleli, jaký dárek jim dát, no a dáváme jim dárek živý, ovšem my ho předtáčíme, takže teď nás na kamerách nenajdete, protože 1.6. má můj dnešní host poměrně napilno. Vítám kamaráda, spolupracovníka Michala na svatbu.
6: Já děkuju a je to tedy pravda, co jsi řekl.
5: Michale, prosím tě, kdyby měla tvoje fantazie možnost mít nějakou tvář a nějaký tvar, jak by vypadala?
6: Moje fantazie? Aha. No to víš, tak v mé fantazii je tolik věcí, že je to těžký jako uchopit, abych i to i pojmenoval, to je velmi těžký úkol. Ale moje fantazie je hodně barevná. Aha. A vždycky je taková, že za ní vidím ten úsměv toho diváka, že ta fantazie pracuje tak, aby na konci byl vždycky nějaký gag, překvapení, aby se usmíval ten divák, takže takhle je to nastavený v mé hlavě.
5: Já musím říct, že já jsem se několikrát opravdu jako dost usmíval, když jsme měli tu čest spolupracovat. Jo, o tom si určitě budeme povídat. A obdivuju se právě té energii, kterou ty máš. A to už já vidím i tady ve studiu. Vy to budete pouze slyšet, milí posluchači. Tak už za chviličku s Michalem Nesvadbou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Můj dnešní host vystudoval Státní konzervatoř v Praze, obor hudebně dramatický, je to pravda? Je to pravda,
2: já už se dopředu směju, to řekneš dál.
1: Počkej, ano, počkej. Pokračuj. A já vím, že nesvadba má nástavbu.
2: Jo, tak, že a jsem tam zůstal nástavba. Ještě dva roky, ano, že mě nevyhodili dřív.
1: Ano, ano, ano. U věhlasného českého mima Ladislava Fialky, to je pravda taky?
2: To je pravda, ano. Ladislav Fialka vlastně to byl můj vzor jako malýho kluka. Já myslím, že asi mnozí ho neznají, ale byla to vlastně klasická pantomima, představitel té české původní pantomimy. Takže u něj jsem samozřejmě studoval a já jsem následně potom šel i na vysokou školu. Tam jsem teda vydržel jenom rok. Ale on tam právě jako učil, já byl špatný žák. Já jsem už chtěl hrát, takže jsem utíkal z té školy.
1: No ty už si tvořil vlastně v tom roce 79, zároveň tedy taky v té době vzniklo Mim Trio. Slavné, je to tak?
2: Je to tak, Mim Trio. Ještě se vrátím k tomu, jak jsi řekl, hudebně dramatický obor.
1: To možná můžeme, ano, posluchačům vysvětlit. Co to vlastně je za jinota?
2: No, já jsem se právě na této větě vlastně jaksi zasmál, protože já vůbec nemám žádný jakoby vztah k hudbě a vůbec neumím zpívat. Takže to je vždycky porod, ale protože ty počítače to umí za vás, jaksi, a dokonce jsme spolu něco dělali, že jsi mi pomáhal, to je pravda, tak jako nějak zpívám. Ale jinak jako to hudebně, tak to byl celou dobu po dobu studií strašák a ten dramatický, tak já zase si nepamatuju texty, že jo? Takže já vůbec nevím, co jsem na té škole dělal, protože přeci jenom jsem mimem a dali mi to z hůry, takže vystudoval jsem to, ano, vystudoval, ale co jsem tam dělal, to nevím.
1: Každopádně byl jsi také angažován v divadle Ypsilon, to je pravda, jako herec, to znamená, že jsi s tou dramatickou cestou opravdu vydal, ale pak zaplať Bůh, nebo já jsem se dočetl, že ty jsi tomu velmi rád, že se stalo to, že nakonec jsi z té koleje těch herců v angažmá odešel a vlastně vytvořil jsi si novou, úplně svébytnou vlastně existenci v podobě autorského divadla pro děti, ale k tomu se určitě dostaneme. Jak to vlastně začalo tohleto, protože Mim Trio nebylo pro děti?
2: Mim Trio nebylo pro děti a já jsem byl vlastně vzdorovitý, protože jsem nechtěl hrát pro děti, protože můj táta samozřejmě nejenom, že hrál v Národním divadle jako pro dospělí samozřejmě, ale taky hrál pro ty děti a já jsem byl takový vzdorovitý, tak jsem nechtěl a Mim Trio začalo pracovat pro dospělí. Ale k tomu se váže taková, to není ani historka, taková praxe. Když hraješ pro dospělí, tak hraješ večer. A když jsi na Moravě, tak si říkáš, co mám dělat ráno, když mám zase večer další představení. No tak jsme k tomu přibrali ta dětská představení, tak jsme hráli ráno, večer, no a pak se to vygumovalo a už se hrálo jenom ráno. Takže ten přechod pro toho dětského diváka byl takhle rychlý pro mě.
1: A to znamená, promiň, protože Mim Trio si založil se svou první ženou, Světlanou Nálepkovou, zároveň taky s Václavem Upírem Krejčím. To znamená, že takhle ve třech, v tomhletom think tanku, v tomhletom tvůrčím trojhlavém týmu, zázemí nebo týmu, tak jste vytvořili tedy první představení pro děti.
2: Ne, to jsme vytvořili právě představení pro dospělí. Ty děti byly až po té praxi, jak jsme hráli pro ty dospělí, hráli a pak jsme přidali to dopoledne, ale je pravda, že to bylo, a děkuju, že si vzpomínkou na to došel, protože to byla moje láska a byl takový první pokusy o tu opravdu legraci a trošku taky jinou legraci, i když tu a tam se zakazovala ta zahraniční hudba, museli jsme dělat ty sestry úplně z jiný hudby a tak dále, ale vesměs to vždycky byl nějaká parodie na nějaký playback sestřih a já jsem to měl moc rád.
1: Já jsem se dočetl, že v roce 1984 ta vaše hvězdná kariéra vystřelila po účinkování v Silvestrovském pořadu Československé televizi. To znamená, že jste měli štěstí, že jste se najednou dostali takhle do televize, nebo jak se tohle to semlelo? Nesouviselo to s nějakou protekcí, že pan tatínek byl a úplně náhodou známý český herec, kreslíř, karikaturista, Miloš Nesvadba, maminka výtvarnice, tak jak se to tak stalo?
2: Děkuju, no tak to je všechno hezký, že to zmiňuješ, ale dobrá otázka od tebe, protože tenhle ten rok 84 a myslím si, že se nikdo na to nezeptal, je pro mě klíčový a my jsme natočili s panem režisérem Adamcem Silvestra a dělali jsme tam opravdu poměrně dost dobrou scénku, protože se musím pochválit, ale ta byla nejúspěšnější, to jsme dávali vždycky na závěr našeho vystoupení potom v divadle.
1: Co to bylo?
2: Měli jsme v ruce, ne CDčka, ale normální desky a prstem jsme po nich jezdili, jako by to byla ta jehla toho gramofonu a vlastně ta deska jako by hrála. Ten prst zlobil, tak různě přeskakoval a tak dále. Bylo to docela vtipný, ale ještě předtím jsme natočili, a to domluvil upír, možná přijde i kouzelník, ale ten se právě vysílal až po tom Silvestru. Takže ten Silvestr nás vypálil nahoru a měli jsme štěstí, že za 2 měsíce jsme šli v té televizi znovu a v tom pořadu možná přijde kouzelník a tam už se jako o nás začalo povídat.
1: Ještě mě pověz tvé inspirační vzory, protože umím si představit, že jsi vyrůstal v době, kdy ve světě defiloval Marcel Marceau, světoznámý mim. U nás jsme měli Ctibora Turbu, měli jsme Bolka Polívku. Takže byli jsme poměrně na tom dobře, co se týče mimu. Musíme taky vysvětlit, co to vlastně znamená. Mim je mimeze, to znamená, vychází ze slova mimeze, napodobování, je to vlastně taková licence, nějaký z té klaunérie vlastně ano, života. Ano. Je to politický obor velmi.
2: Hezky jsi to řekl, jako to je dobrý, jako posluchači si to doufám nějak představí. No prostě mlčím a něco ukazuji a vy z toho poznáte, co chci říct vlastně. No ale je to pravda, v této době byly tyhle ty velké osobnosti, jednak ten Fialka, Marcel Marceau v Paříži, ono jich bylo víc po světě a u nás ten Ctibor Turba, ten zaved úplně jiný, jakoby směr, Boris Hübner, že jo, to byly a Polívka, že jo, tak Polívka samozřejmě je dodnes velmi aktivní. Takže v každém případě tohle byla ta moje energie a vždycky Ctibor Turba mi říkal, hele, když jsem ho pozval, aby se podíval na moje vystoupení, já ti nemůžu radit, protože ty seš svébytej a já prostě nemůžu jako ti říkat můj názor, jak bych to hrál já. Tak to hraj, jako to hraješ ty.
1: Tak to jsou ty tvoje kořeny a teď se podíváme po písničce, kam vedl ten kmen a potom ty listy, které směřovaly k dětské tvorbě. S Michalem Nesvatbou už za krátkou chvíli.

0: Můj dnešní host, herec, mim a autor všech svých představení Michal Nesvadba, je velmi energický muž. To jste mohli už zjistit z toho, jak jsme, přátelé, najeli na tu vlnu toho rozhovoru a tak jsme si tak jako pinkali. Tak my teď trošičku zpomalíme, Michale, jestli
1: ale
0: dovolíš.
1: Jako máš pravdu, ale to víš, když pustíš ke slovu mima, který celou dobu mlčí a má před sebou ten mikrofon, tak chce dohnat ten čas. Takže tím to asi bylo.
0: Možná teď posluchači to samozřejmě nemůžou vidět, ale jak gestikuluješ rukama, kdyby tvoje ruce mohli mluvit, co by řekli, co by ti řekli? Dáváš tam zabrat?
1: Víš, že prstama dokážeš ukázat ledacos i takovýho drsnějšího, takže ty prsty ho někdy poslouchá, nikdy ne.
0: Já musím zmínit, než se dostaneme k tomu, co tě vlastně proslavilo, čím jsi vychoval celé řady a generace dětí, to je tvoje tvorba, tedy dětská, ať už je to Kouzelná školka, nebo všechny tvé zábavně edukativní pořady na České televizi, které jsou fantastické a já jsem měl tu čest na nich s tebou spolupracovat, respektive na některých z nich, tak pojďme k tvému dětství. Mě to moc zajímá, poněvadž já jsem se dočetl, že si to dětství trávil na Žižkově ve Vnitroblocích a to je pro mě jako pro chebáka, který ten Vnitroblok měl taky za domem, tak pro mě to je velká poezie. Jak jsi to vnímal ty? Bylo to raubířství, byly to stínadla trošičku, nebo to byla Trnkova zahrada? Jak jsi to vnímal?
1: No, skoro by se to dalo přirovnat nějakému takovému seriálu, Rychlé šípy nebo něco takového. V každém případě mě to zajímalo, protože v těch Vnitroblocích jednak byly takový opuštěný boudy zvláštní a taky tam byla taková hřišťátka, kam jsme chodili si hrát. Ale vím o tom, že tam u nás na rozhraní Prahy 3, Prahy 2 byli kluci třeba starší a těch jsme se báli. A měli jsme tak jako vytipovaný, kam oni chodí a zase kam nechodí a kam jsme chodili my. Tak to je taková jenom matná vzpomínka na tu dobu. A je pravda, že dneska už se na ty dvory nebo na ty Vnitrobloky nedostaneš. To už si všichni zamykají, ale tehdy to bylo půvabný.
0: A dál, kdy poprvé vlastně tebe napadlo, že by si mohl se věnovat práci s dětmi? Protože upřímně, to je to nejtěžší, co může být. No, já jako herec to můžu potvrdit. Děti jsou nemilosrdné, jsou to piraně, všechno ti dají hned najevo, vůbec tebou nemají slitování, že si řeknou, on je už trošičku takovej starý a je zadejchanej, tak ale byl dobrý. Ne, oni řeknou, baví, nebaví.
1: Je to tak, teď jsi to řekl za mě, prostě to dítě se začne vrtět, šustit pytlíčkem, leze pod židličku a dívá se všude, možně než ne na tebe. Tak to je potřeba jako nějak najít nějakou berličku na to, jak vždycky je překvapit. O to jsem se vždycky teda jako snažil a už jsem se to jako naučil. To stáří, to je nekompromisní, to je pravda, jsou tady nové generace, které děti znají z YouTube a ty fungují velmi dobře, ale v každém případě ten přechod pro toho dětského diváka byl přirozený. Protože ten tatínek, už jsem říkal, hrál v Národním divadle, ale on taky dělal knížky pro děti a taky jezdil za dětmi do školek, takže já jsem to měl hodně blízko k sobě. Všechno to bylo tak jakoby propojený a vlastně přirozený.
0: Zeptám se teď na takovou věc, která možná může být trochu citlivější nebo taková bolestivější, ale máš taky syna Marka. Marek je teď 16-letý puberťák, středoškolák velký. Jak on vnímal to, že táta v takovém tom období, víš kam mířím?
1: No, já to vím úplně přesně.
0: Jako kdyby si hrál Terminátora nebo Robocopa, tak se s tebou ve 12 letech možná bude chlubit, ale když prostě pobíháš energeticky s nějakou páskou, plastikou, měl to těžký? Musel si tím projít?
1: No, samozřejmě, že jsem syna bral na svá představení, měl výhodu, že seděl v první řadě vždycky na kraji, kde byla volná židlička vlevo nebo vpravo, ale když já jsem si ho všimnul, co dělá během představení, tak on se na mě nikdy nedíval. On se díval na ty děti v té první řadě anebo se otáčel na ty děti v té druhé řadě, kteří reagovali, mávali, skákali, hopsali, ale on se mračil a díval se a asi si myslel, proč tak blbnul na toho tátu, který ho mám doma a už mě tak nepřekvapuje. Takže to byl takový kritický divák. Teďko je docela dobrý, v těch 16, říct. A protože jako je za ním ta nová vlna, to myšlení jinak, že jo, tak už je taky teda kritičtější k některým věcem a i k tomu oblíkání, i k tomu způsobu, jak předávám ty informace dětem, říká buď rychlejší, buď takovej, makovej, tak už je to trošku jiný.
0: No a my si za chviličku budeme povídat o tom, jaké je to, milí přátelé, po 23 letech opustit pořad v České televizi Kouzelná školka, který těch 23 let tvoříte. O tom s Michalem Nesvatbou.
2: Český rozhlas 2.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: S mým dnešním milým hostem, hercem, mimem a autorem všech svých představení, tentokrát o kouzelné školce. Michal Nesvadba je u mikrofonu naproti mě.
3: No v tom případě už říkej jenom Michal, protože když jsem hrál v kouzelné školce, tak vlastně nikdo mě neznal pod jiným jménem než Michal.
2: Michale, 23 let. 23 let a ty jsi byl autorem všech těch scénářů. To znamená, to je bezmála kolik, to je tisíc
3: jo, to
2: scénářů?
3: Je přibližně tisíc scénářů, ano.
2: Tisíc scénářů.
3: To je neuvěřitelné číslo.
2: Já si tak říkám, kolik práce doma tě musela stát opravdu a všechno musela dělat žena, protože ty jsi měl určitě přivřený víčka a tvořil si.
3: No tak to víš, teďko mi zahráváš na takovou strunu, kde já vlastně budu sentimentální a budu vlastně se i vychvalovat, protože ona to byla jako strašná dřina. Já jsem chtěl být jakoby originální, to jsou strašná slova, ale tak jednoduše nazvat originální, jiný a každý ten svůj výstup 3-minutový, 4-minutový v té 3-minutové

0: jsi tam takhle byl?
1: Já jsem tam byl 5krát, to znamená vlastně a po 3 vstupech, tak to bylo 15krát jinak.
0: 15krát jinak, no, ale každý týden.
1: Ne každý týden, každý měsíc.
0: Každý měsíc, každý tak, měsíc. To je útěšný, takže, útěšná informace, ano.
1: Ano, protože já jsem měl ten týden po natáčení Kouzelné školky vždycky volno, další týden jsem začal přemýšlet, co bude, a další týden jsem měl na to napsat. A to si vždycky dramaturgině stěžovala, že ty scénáře chodí strašně pozdě.
0: Je to pravda, protože oni musí vypravit rekvizity, připravit to všechno, i když vlastně ty jsi i autorem těch rekvizit.
1: Wow, děkuju. No, tak to znamená, ještě bylo další ještě 2-3 dny navíc.
0: To je ta další
1: vyrobit si ty rekvizity. Ta, já byl hrozně protivnej, že jo. Já jsem měl tam režiséry, vystřídali se dva na mě. A já jsem
0: oba dva přežili, ale?
1: Oba dva přežili, ale hrozně jsem si to hlídal. Všechny klapky jsem chtěl vidět ještě jednou. A byl jsem hrozně protivný. I když já ve skutečnosti takový, já nevím, to ví někdo jiný, ale já nejsem takový.
0: Já si myslím, že jsi prostě jenom perfekcionalista. To znamená, záleží ti velmi na tom, aby ten výsledek byl dobrý, obecně, ale zároveň, aby i pro tebe vlastně splňoval všechny ty atributy, které splňovat má.
1: Já to můžu potvrdit teď po těch letech, když se potkám s těmi, co na mě vyrostli a jak mi vlastně zpětně dávají tu vazbu, co mi říkají. Je to nádherný. Je jim 30 let, je jim 25 let. Je to nádherný.
0: Kolik těch generací tady, to jsou bezmála tak 2 generace to budou určitě, těch dětí. To znamená, že svou trvalou pílí v dětském světě jsi si vytvořil i spoustu fanoušků a faninek mezi rodiči, což je fantastický vždycky tak, protože ty pak přivádějí zase ty další a další. Mě by zajímala ještě jedna věc, která souvisí s Kouzelnou školkou jako takovou. Jak vlastně proběhl ten závěr? Protože já jsem měl možnost vidět tu poslední klapku, někde to bylo. Je to velmi dojemný moment, musíme říct posluchačům. Jsou tam slzičky trochu, z těch pronikavých tvých očí se opravdu jako derou a já se vůbec nedivím. Ty jsi to připravil dopředu, věděl jsi, že to přijde a jak moc tě to zaskočilo?
1: Tak rozhodně musím dopředu říct, že to nezaskočilo televizi, protože já jsem rok předtím oznámil, že za rok přesně v červnu končím. Udělal jsem to seriózně a byl jsem na to hrdý, že jsem to takhle řekl. No, když se to blížilo, tak když jsem dopsal poslední scénář, tak jsem si ho natočil, vzal jsem si mobil a točil jsem se, jak dopíšu ten scénář a skutečně jsem ho dopsal nefalšovaně do toho mobilu, se to nahrálo a pustilo se to ven a přišly ty slzy a ten pláč a ta zoufalost těch diváků, že končím, přišly takové zprávy, jestli končíš ty, tak pro mě ten život dál nemá cenu.
0: Taková jemná citová dětství. Vydíračka, mě končí dětství, předčasně jsem dospěl v 6 letech kvůli tobě.
1: Takže to byla smršť. A ta příprava na to, samozřejmě přišla tam celá rodina, všichni jsme tam ve studiu byli a když byla opravdu ta poslední klapka, já jsem říkal, přátelé, to je poslední klapka, takže uvidíme, jestli bude na první, jak se říká, to znamená, že neuděláte chybu. A myslím si, že i byla. A tam ty slzy, jako ty chtěli jít ven, tak to jsem se spíš jako držel. No.
0: Každopádně po písničce si budeme povídat o tom, kde takový Michal Nesvadba stále bere inspiraci.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
2: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
3: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
4: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: S mým dnešním hostem Michalem Nesvadbou si povídáme o tvorbě, o ničem menším. A Michale, kde ty osobně bereš tu stále neutuchající inspiraci, která se tak řetězí, mám pocit?
1: No, já i ti děkuji za tu otázku, protože já vlastně bych měl odpovědět docela jakoby vážně, že jsem jako šťastný, že je mi umožněno v té hlavě vždycky vylovit něco, co má jakoby pro mě smysl. A já skutečně se tím zabývám každý den, pracuji od 8-9 třeba do 11 velmi intenzivně s tou hlavou, která je nucená něco vymýšlet. Inspirace je pořád kolem mě, pořád sledovat lidi a dívat se, co dělají, kde zakopávají, kde se smějou, kde blbě přechází ulici. To všechno je nějaká inspirace. No. A pak já jsem měl výhodu, že já jsem mohl chodit do hračkářství, aha, kupovat si hračky, protože to bylo v rámci mé pracovní iniciativy a pořád si jakoby hrát a ty hračky mě sami o sobě dávaly tu inspiraci. Já jim třeba dal jinýho ducha, ale takže ta inspirace je a stále je tedy vedle mě někde.
0: Je k tomu zapotřebí taky dobrého, kvalitního rodinného zázemí, to bez pochyby.
1: No, děkuju, to jsi mě teda přihrál míček, protože pochválím svoji ženu. No, protože manželka je naprosto skvělá a to zázemí mi dělá, takže klaním se a není to teda vidět.
0: A hlavně toleruje a bere na sebe to, že ona s křoviňákem a s plným kolečkem jezdí kolem tebe a ty s takovým bělmem jako kmitajícím v očích říkáš, pracuju, neruš. A ona opravdu neruší. A
1: ona neruší, no, to je pravda. A je zlatá.
0: Jak vzniká nový nápad, nebo ta postava? Přijde to tak, jako čekáš, že se to od někud z hůry vydere? Nebo ta inspirace opravdu pochází z toho běžného městského života, z toho, jak se tady pachtíme, jak do sebe narážíme? Co je vlastně to úplně, je to nějaká lidská malost pohlížena nějakou něhou?
1: No, já bych to úplně zjednodušil, že je to nějaký jakoby takový obraz. Já to všechno vidím jakoby vizuálně. Všechno vnímám vizuálně. To znamená, že já když tvořím, anebo jsme spolu dělali seriál, tak jsem vytvořil nějakou postavičku dřív, než jsem vlastně vymyslel ten děj. Takže já jsem vlastně takový opačný. Měl by člověk myslet ten děj, všechny ty akce dějový, ale já vždycky jdu jakoby zvnějšku, vidím to jakoby obrazově a to je pro mě hrozně důležitý. Takže ty různé figurky, které vznikly právě proto, že se mi něco propojilo a vytvořil jsem to a navíc mám tu samolepící pásku, tak já jsem si vlastně mohl cokoliv z ní udělat, s ní zkusit.
0: No v tom případě, to si mi přihrál krásnou otázku, Mr. Tape Man.
1: Děkuju.
0: Tak si ti tak trošku říkalo Mr. Tape Man.
1: No, dokonce teďko vlastně už rok dělám Mr. Tape Mana. Začal jsem pracovat s velkou plochou, na kterou jsem začal lepit samolepící pásky.
0: Ale už je to výtvarno spíš.
1: A je to výtvarno a mě to těší, protože nejdříve jako jsem byl takový nejistý, ale teď už jsem si jistý a dokonce bych řekl, že vytvářím určitá díla, na která se dá dívat. Je to překvapivý, ale myslím si, že tím, že mě bude příští rok tolik, kolik mě bude, nevím, jestli se to dneska tady řekne, nebo ne.
0: My to
1: ne.
0: Zmíníme, už jsi chráněn UNESCO v podstatě, že kulturní dědictví, ale
1: tak
0: my to zmíníme.
1: Vlastně mým přáním je si vydat knížku právě s těmito díly, které už možná se dají nazvat dílem.
0: Ty jsi s mistrem Tapemanem v roce 97, pokud se nepletu, odjel nebo odletěl do Japonska. Jak tam fungoval tvůj humor vlastně a ten tvůj svět fantazie?
1: No, ty Japonci byli velmi překvapiví. Ovšem, oni měli podmínku, jeli do Evropy vybírat umělce a každýho zkoušeli nebo na koho šli, tak je zajímalo, jestli v 5 minutách dokáže pobavit obecenstvo. To byl takový festival. Ten člověk měl jenom 5 minut na to pobavit diváky. A já jsem tak jako přemýšlel, co bych s Mimtriem udělal nebo nějaký ten playback a to byla ta náhoda. Vznikla lepící páska, začal jsem s ní tvořit, oni přijeli, já jsem jim to ukázal a oni vůbec netušili nebo nevěřili, co to je. Já jsem říkal, to máš na stole, že jo, v každé kanceláři je lepící páska. A oni na to chodili kolem toho, mačkali to a pozvali mě tam. Takže to je právě ten rok, kdy to všechno vypuklo a od té nesmělosti až té profesionalitě.
0: Čili víceméně ty může za ekologickou katastrofu, kdy Japonsko schvátila mánie plastu a lepících pásek. Ano, výborně.
1: No tak já se tomu směju samozřejmě, ale tak já jsem jenom takový malinký střípek toho, co se kolem ekologie jako děje, ale na to mám vždycky obranu. Já vlastně cokoliv vyrobím, nějakým způsobem jakoby zůstává. Zůstává ten tvar, zůstává ten předmět a může zdobit třeba nějakou výstavu.
0: Sám si pamatuji, jak právě při jednom pořadu, u kterého jsme se sešli, myslím, že to byly Michalovy barvy, možná Michalova abeceda České televizi, takže já jsem tě poprosil, aby si mému Matějovi, synovi, kterému bylo tenkrát 6 nebo 7, rychle něco, a ty si měl vlastně v režii celý ten pořad, bylo to nějaký třetí den, zároveň si v tom byl hercem, zároveň si byl autorem celé té výpravy, kostýmu a tak dále. A stejně si během asi 15 vteřin, to by i Japonci nestíhali vůbec, si vytvořil hamburger trojbarevný z té pásky. Takže ten Matěj ještě jako velmi dlouho na to vzpomínal, říkal, jak může být někdo takhle rychlej.
1: Ty jsi mě přihrál, já jsem ti chtěl oficiálně poděkovat, protože spolupráce s tebou byla pro mě velmi důležitá. Já jenom pro posluchače, abych to upřesnil. Já, herec, který neumí zpívat a zapomíná ty texty, má vedle sebe Marka, který ten text vidí a i když ho tam nemá napsaný, tak ho třeba řekne za mě. To je taková výhoda spolupráce, kterou jsme mezi sebou měli, protože já jsem se třeba nadejch a ty si řekl, a já vím, co jsi chtěl říct na tu postavičku, a tím jsi mě vysvobodil z toho mučení v té hlavě hledání těch slov.
0: Já děkuju, no musíme se zachraňovat, ale za malou chvilku si budeme povídat i o tom, co se děje v zákulisí. S mým dnešním hostem Michalem Nesvadbou.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: S mým dnešním milým hostem a kamarádem, můžu říct, Michalem Nesvadbou, si povídáme o těžkém údělu umělce. Všechno to navenek vypadá fantasticky. Diváci se smějí, děti jásají, ale co se děje v zákulisí, když ty se připravuješ na svá vystoupení? Taky ta vystoupení děláš pro hodně lidí. Tam není 10 nebo 20 dětí. Tam jsou prostě stovky a někdy i téměř tisíce. Jak to zvládáš?
3: Tak to je určitě zajímavá otázka. Já o tom přemýšlím, protože jsou některé věci, které třeba nedělám zásadně předtím, ale v každém případě já se soustředuju, když to vezmu úplně těsně před představením, tak já se nějakým způsobem rozcviču. Já jsem si to nedávno natočil na mobil a zjistil jsem, že to rozcvičování už jakoby dostalo tu patinu toho věku. Že už to není takový odpružení, poskakování a rozhejbávání v zákulisí, ale že to má trošku takovou tendenci jakoby hodně zpomalovat a moc nevyskakovat. Ale přeci jenom je to nějaká rozcvička. Nikdy v zákulisí vlastně neříkám nic jakoby proti dětem, ani po představení. Jako mám to prostě zažitý jako poslání a jsem tady pro ně, takže já se nikdy jakoby v tomhletom smyslu, jakoby nechci říct, že rouhám, ale prostě nezraňuju toho dětského diváka, že bych řekl, ježišmarja, zase tam jdu hrát a tak dále. Jezdím na představení hodinu před show, protože to potřebuju. To někdy jako bývá dramatický, když je nějaká zácpa, přijedu na poslední chvíli. Mimochodem, já jsem do Ústí na představení, které začínalo ve 4 hodiny a volám svým manažerce, že už jsem tam, kupodivu, že jsem projel dobře a ona říká, to je divný, já tady mám zácpu. Já jsem říkal, no já nevím, do Ústí nad Labem to bylo. Ne, hrajete v Ústí nad Orlicí, což pro diváka je to asi nemyslitelný přejezd, i pro mě to byl nemyslitelný přejezd, protože jsem přijel o 3 hodiny později, než ve 4, tak jsem přijel v 7. A oni skutečně ty rodiče ještě s dětma přišli na 7. Takže vyplácí se jezdit daleko dřív, takže teď jezdím jakoby daleko dřív, dám si kafíčko, ale hodinu před představením jsem v zákulisí.
2: No a to by mě zajímalo, tak v souvislosti s tím, ty jsi taky kritik dopravních přestupků a dopravní situace ve velkoměstě, to se tak jako trochu ví, tak dopustil jsi nějakého přestupku, když jsi mířil?
3: No, tak já si myslím tolerance, takhle jako popravdě
2: plus minus 50 km hodině.
3: Možná míň, ale popravdě ty 50ky mě trápí, jo. Ale jinak se snažím jezdit vzorově, ale já nemám rád špatně zaparkovaná auta. Já jsem na to úplně vysazený. Já prostě nemám rád, když někdo parkuje prostě úplně tak divně, že si ho musím vyfotit.
2: Ano, to jsem teď chtěl prozradit, ale udělal jsi to sám. Michal si je, milí posluchači, i fotí. Každopádně, co ti dělá radost v běžném životě?
3: Tak samozřejmě mě dělá radost rodina a sledování mého syna. Moje dcera, který už je 35, možná 36.
2: Záleží, kdy budeme vysílat.
3: Ano, tak ta se věnuje koním. Narodila se jí malá holčička, teďko už teda třetí, mám dva vnuky a tohle je první moje vnučka. Tak z toho jsem úplně nadšenej. A samozřejmě z Marka, protože on sice má těch 16 let, ale přeci jenom občas přijde k tomu tátovi a řekne mu něco, co mě hrozně moc potěší. Takže tohle proto já žiju. No. A samozřejmě skvělou manželku.
2: No a pojďme ještě trošičku cestovat, protože já samozřejmě vím, kde ty dobíjíš baterky. Teď ses odtud vrátil, pokud se nepletu, tak můžeme říct posluchačům, kde trpíš?
3: Kde rád trpím je Florida. Jezdím tam 3x do roka. Je mi tam nějak dobře, zvyknul jsem si na to prostředí a konec konců Florida se říká, že je to vlastně země těch důchodců z toho severu. Tak já jsem z východu, ale patřím mezi ně a za ty šedivé vlasy se tam vůbec jaksi nestydím. Takže mám to tam rád se vším, jak to tam je a samozřejmě se na to dívám střízlivě.
2: Pracuješ tam nebo tam relaxuješ?
3: No, budeš se divit, ale mě to tam jakoby motivuje k práci, i když to není taková ta denodenní nebo taková ta školková práce, tak je to taková ta pozvolná. A tím, že je tam pořád hezky, tak člověk nemusí hned pracovat ráno, jde se vykoupat, pak pracuje odpoledne, pak si dá hamburger nebo nějaký salát. Takže je to takový jakoby vláčný.
2: Ty jsi zmínil, že tě trápí ta 50 v souvislosti s rychlostí, tak jak moc tě potrápila, respektive tvojí fantazie teď blížící se 70. Já to prozradím, bude to příští rok, tak co se děje v Michalově hlavě? Co se tam tvoří?
3: Tak jenom, aby posluchači si nemysleli, že budeme moc jezdit ve městě 70. To je jenom nějaký odvážný, ale ta 70. skutečně se přiblížila, je příští rok, je to takový zvláštní číslo, dokonce i samolepící páska bude oslovovat příští rok 30 let, ta moje tvorba, takže víc svátků dohromady. Pro mě to znamená, že se chci soustředit a napsat nějakou knížku o mě, ale hlavně jsem roztočil dokument. A točím dokument, teď se s tím roztrh trošku pytel, všichni točí dokumenty, ale já myslím, že ho točím trošku jinak a že budou diváci jako překvapení. Mám na to rok, takže to bude hezká práce.
2: Skvěle. Závěrem, co bys poradil dětem, aby si uchovali svoji fantazii? Jak to mají dělat?
3: Tak rozhodně dneska k tomu mají příležitost. Ta fantazie je taková, že si můžete vzít papír a namalovat tam čáru a říct, že ta čára je auto a že ta čára je vesmírná loď a že je to krásná princezna. Takže ta fantazie je prostě taková, jak si vy to budete představovat, tak vy to bude.
2: Já tě každopádně přeju, ať tebe neopustí ještě dlouhá léta a ať se ti srdce kramensky daří.
3: Já jsem tady byl rád. A všem dětem všechno nejlepší.
2: Ano, připojuji se, mým dnešním hostem byl Michal Nesvadba.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Počítačová poezie, to byla jeho vášeň.
4: Básníci.
5: Pitva prokázala cizí zavinění.
4: Bývají tragický konec.
5: Básničky.
6: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
7: Zavolejte večer.
6: To je fakt básník, žádnej stroj. Znám ho.
7: Teď vyšetřuju vraždu.
4: Případ dvou básníků.
8: A motiv?
4: V neděli večer na ČT1.
9: Hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Vláda dál počítá s odpuštěním poplatků seniorům nebo mladým ze systému, by se museli odhlásit sami. Žalobkyně Lastovecká podala rezignaci v lednu, jí nadřízení odvolali z vyšetřování bitcoinové kauzy. Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky teploty kolem 22 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Dvojky a Denisa Žižková. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu to řekl poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a také seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmů médií by tak byl postupný, říká Nacher.
10: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
9: Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doporučila dnes dopoledne na ministerstvu spravedlnosti rezignační dopis. Českému rozhlasu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala zavítku za rozhovor pro Český rozhlas, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Reakci ministerstva spravedlnosti a vrchního státního zastupitelství v Olomouci zjišťujeme. Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes zahájili jednodenní stávku. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě, řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Do stávky vstoupilo 39 z celkových 116 pracovníků, dalších 15 podporuje. V poledne mají na 2 hodiny stávkovat i poskytovatele adiktologických služeb.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Rusko v noci útočilo ze vzduchu na několik ukrajinských měst a oblastí. Dronové údery způsobily podle místních úřadů zranění desítek lidí.
11: Na Oděsu a její okolí ruské nepilotované letouny zaútočily ve dvou velkých vlnách. Několik dronů se proti vzdušné obraně nepodařilo včas sestřelit a zasáhly vysokopodlažní bytový dům a budovu ve Starém městě. Podle oblastní vojenské správy byly poškozeny také sklady pšenice, administrativní objekt, auta a průmyslová infrastruktura. Zraněno bylo nejméně 6 lidí. 8 zraněných, z toho 3 děti, hlásí úřady v Černihivské oblasti. 9 lidí utrpělo zranění při útocích na Charkov, uvedl náčelník tamní vojenské správy Oleh Synehubov. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky vedoucí k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Oznámil to po jejich dnešní schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Šujok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá.
8: Současná ústava podle premiéra Maďára nabízí k výměně prezidenta několik možností, včetně ústavní žaloby. Tu ale využít nechce.
12: V zájmu zachování autority prezidentského úřadu tuto cestu nezvolíme.
8: Maďar místo toho oznámil, že chce změnit ústavu. Jak konkrétně by měla vést k výměně hlavy státu, zatím nevysvětlil. Prezident Šujok rezignaci odmítá s tím, že důvody vlády považuje za politické. O pomoc při řešení sporu už požádal i právní experty Rady Evropy. Bára Vránová, Český rozhlas.
9: Pražské Valdštejnské zahradě je dnes finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabízí kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zazní skladby Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka nebo Vitolda Lutoslavského.
13: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
9: Dnes má být zataženo, oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, od severozápadu budou srážky i oblačnost postupně ubývat a později večer srážky ustanou. Teploty 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 14.
1: Doprava.
9: Na dálnici D1 čekejte kolony na průjezdu Brnem směrem do Prahy. Na kilometru 193 hořelo auto. Projíždí se pouze jedním pruhem a do té kolony se dojíždí na příjezdu do Brna z Vyškova na 210. kilometru. Kolona kamionů se vytvořila i na dálnici D2 na příjezdu z Bratislavy. Pravý pruh je plný zhruba od 7. kilometru, levým se jede rychleji. A na Pražském okruhu je silný provoz teď hlavně směrem z D1 na letiště. Kamiony zastavují už kousek za sjezdem z brněnské dálnice. Osobní auta jedou rychle. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce už má slovo Honza Kovařík.
14: Dobré pondělní poledne, je 1. června roku 2026 a toto je Byl jednou jeden rok s pořadovým číslem 1000. Doufám, že jste nachladili šampaňské, budete slavit, možná někteří napekli dorty, stačí, když pošlete obrázek. Za nás, za malý tým, který pro vás Byl jednou jeden rok připravuje a vysílá, předem děkujeme za všechny gratulace, které jistě přijdou. A protože je 1. června, to je Den dětí, a kdo si hraje nezlobí, nachystali jsme pro vás speciální díl. Začnu tím, že vyřídím pozdravy od Jitky Asterové, která dnes není v Praze, od spoluscénáristů Lukáše Bárcaje a Ivy Bendové a dovolím si krátkou úvodní statistiku. Od 6. června roku 2022 jsme odehráli v našem pořadu asi 10 000 písní, připomněli 6 000 událostí a vyslechli více než 3 000 telefonických tipů od vás, posluchačů. Děkujeme za spolupráci a děkujeme všem, kteří se v uplynulých dvou týdnech přihlásili jako superhráči do tohoto super dílu. Vaše telefonní čísla teď mám na stole já a vedle v režii také kolegyně Andrejka a vy musíte dávat dobrý pozor, jestli nezazvoní právě váš telefon. Jak budeme hrát? Jen jedna píseň z hledaného roku, jen jedna událost ve zvukové nápovědě a pak hned tip. Tip od toho z vás, komu zazvoní telefon a kdo bude spolutvůrcem. Ostatní mohou hrát sebou a typovat si jen tak pro sebe. V každém případě platí, že ani po tisící se nic nesmí hledat na internetu, v kronikách, knihovnách a dalších pomocných zdrojích. Spolehněte se jen a jen na vlastní paměť. Roztáčíme náš stroj času už po tisící a míříme hluboko do minulosti.
1: Byl jednou jeden rok.
13: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
1: na dvojce.

0: Ve 12.11 konstatují, že mnozí nevykročí ze zaběhaného pořádku a už se objevily první tipy, jakýže rok dneska hledám. Já jich dnes budu hledat mnohem víc. Podle těch prvních tipů si myslíte, že úvodní píseň byla ze 60. let, to asi bude v pořádku. Jarka Sklatov píše, že nachlazené šampaňské má, protože budou slavit 19. její mladší dcery. Dobrá, budeme si myslet, že slavíte tak trochu i naše výročí. Na telefonu první superhráčka, měla by tam být Nina, tady je Honza Kovařík, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nino, já vás zdravím. Zavolali jsme vám prostě proto, že jste se jako první přihlásila do superhry. Ostatní už budou muset trošku spolehat na štěstí. Posloucháte pravidelně? Byl jednou jeden rok?
1: Ano, každý den opravdu.
0: A trefujete to?
1: Plus, mínus, no, někdy je to o 2 roky vedle, o 3, občas se trefím přesně, záleží, no, jestli je to pravěk, novověk a tak, jaké písničky, jaké
0: rozumím, události. Rozumím, a kterou historickou etapu máte raději, pravěk nebo novověk?
1: Určitě pravěk.
0: Pravěk.
1: Podobně. No
0: dobře,
1: jasně.
0: Dobře, tak já myslím, že tak trochu v pravěku jsme a nabídnu vám, Nino, než se budete muset rozhodnout, jednu zajímavou historickou nápovědu. V tom roce, který s vámi konkrétně hledám, se potkali v rozhlasovém studiu pánové Nepil, Werich a Horníček. Pan Nepil pracoval jako reklamní textař pro národní podnik Merkur a dostali zakázku od československého tukového průmyslu. Nepil napsal dialogy pro Wericha a Horníčka a výsledek stál za to. Poslouchejte pozorně a vy samozřejmě u přijímačů taky.
2: Tak pane Horníčku, jestli pak taky někdy myslíte?
3: Já často. Jo? Já myslím rád.
2: Já bych chtěl vidět jenom, jestli myslíte na to, jak technika ulehčuje lidem život.
3: Tak na to myslím, kudy chodím. A dokonce i kudy ležím, což je častěji. Například, když jsem šel sem, vzpomněl jsem si na paní Vondruškovou. Paní Vondrušková vám vždycky tloukla máslo.
2: Ale ne.
3: Tedy ne vám, tloukla máslo.
2: Jo, jo, jo.
3: A v dřevěný máselnici.
2: Dřevěný máselnici, no jo, no.
0: Krásně se to poslouchalo, co říkáte, Nino.
1: To určitě, ano.
0: Ze stejné doby pochází ta legendární hláška Rodná sestra másla, jenom jsem netušil, že autorem těch nápadů byl František Nepil. Nejsem si úplně jistý, že jste tou dobou byla na světě.
1: Nebyla.
0: Že ne?
1: Ne, ne.
0: Nicméně, teď máte ode mě už ty materie, které každý dostane, to znamená jednu písničku jste slyšela a jednu zvukovou nápovědu jste slyšela. Ještě v tom plavete, chtěla byste o tom hledaném roce vědět ještě něco víc, nebo už si troufnete odhadovat?
1: Tak, potěšil jste mě tím, že jste říkal, že i teda ta první píseň je z toho roku, to mi trošku pomohlo, jinak bych byla úplně asi vedle. Mm-hmm. Takže 60 si myslím, že to jistí, ale jako přesný rok, no, lékořice, to by mohlo být někde, já nevím, 66, 7, tak nějak.
0: 6, 7?
1: 6, 7.
0: Dobře, no. Naďo, ještě bych vám malinko mohl pomoci, že tu píseň Neckářovu prý pouštíval z magneťáku můj tatínek Václav, mé mamince Ireně a byli tou dobou ještě sami dva.
1: Jo, no tak to by vycházelo, protože vy jste se narodil, pokud vím, někdy v 69. roce.
0: Jo, to
1: tak.
0: Je ten dobrý ročník, ano, ten nehledám, to by bylo snadné. Tak dobře, ano. Nino, pojďte, jdem to rozhodnout, ať se dostanou ke slovu i ostatní. Vyberte si letopočet.
1: Dvě šestky.
0: Dvě šestky. 1966?
1: Ano.
0: Ano, 1966, no vidíte, Nino, jste skvělá, jako první úspěšná řešitelka v našem jubilejním kvízu od nás dostanete časem, poštou malý dárek a doufáme, aha, že s námi zůstanete i v 1001. a ve všech dalších dílech pořadu.
1: Velice ráda, děkuju.
0: Děkujeme, mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A pozor, přátelé, vy, kteří hrajete anebo jenom posloucháte, následující píseň prudce trhne ovládání pákou našeho stroje času a octneme se v dalším roce, který budeme hledat. Přesněji řečeno, hledat ho bude ten, komu za chvilku zavoláme.

0: Byl jednou jeden rok speciál
1: s Janem Kovaříkem na Dvojce.
2: Jen 1. června vysíláme v unikátním formátu, nehledáme jeden rok, ale několik let, a to proto, že slavíme tisící vydání pořadu. Z Budějovic napsali věrní posluchači, jak asi velký by musel být dort, na který by se vešlo 1000 svíček. No vidět bych ho nechtěl a jíst asi taky ne, ale za přání děkujeme. Na telefonu teď věrný a pravidelný hráč tohoto pořadu Tom, také Jihočech. Já vás zdravím, Tome, dobrý den.
3: Taky zdravím do Prahy a vlastně celý národ.
2: Ano, ano, pozdrav celému národu. Snad se nenaštvete, Tome, když na vás prozradím, že muzika je vám trochu osudem, muzika a zvuk. My totiž o svých posluchačích už leco zvíme. Takže Tom se v hudbě vyzná, jenomže je podobně dobrý ročník jako já. Nejsem si jistý, že ta píseň, co dozněla, se mu bude dobře lokalizovat na časové ose. Takže kdybyste měl na základě toho Liquida, Tome, typovat, tak byste něco typnul?
3: No, zhruba tak si myslím, že to bude konec 90. 2000, takže 99, 2000, 98, možná ještě v tomhle toho rozmezí.
2: Dobrá, dobrá. To vy dobře pamatujete tu dobu? Měl jste se tou dobou fajn?
3: Měl jsem se fajn. Výborně.
2: Tak dobře. Špicujte uši teď, protože přijde nápověda poslední z těch dvou, které jsem vám nachystal k vašemu dnešnímu vystoupení před celým národem. Tak tedy, o čem informovali v hledaném roce ozvěny Dne Českého rozhlasu?
4: Dvě vojenské stíhačky MiG-21 se po srážce zřítily do obydlené části Českých Budějovic. Nehoda se naštěstí obešla bez obětí na lidských životech. Podrobnosti shrnuje Vlasta Valentová.
5: K nehodě došlo krátce po 9. hodině, kdy dva stroje o sebe ve vzduchu zavadily a zřítily se k zemi. Jeden z nich po dopadu na českobudějovické sídliště Vltava začal okamžitě hořet. Další podrobnosti o průběhu a příčinách srážky sdělil Českému rozhlasu velitel vzdušních sil armády České republiky generál Ladislav Klíma.
6: Ve dvojici prováděli přelet při zařazení do okruhu na letišti České Budějovice, točili zatáčku doprava a pokračovali v letu po okruhu s cílem přistání na letišti České Budějovice. V průběhu zatáčky došlo vlétnutí do oblačnosti a dále je předmětem šetření, proč tyto letouny dva se srazily.
2: Dozněla archivní vzpomínka na hledaný rok v jubilejním vydání.
3: To pamatuju velice dobře, tuhle událost. Byl jsem se tam podívat, ten ohořelej panelák, no, docela mazec.
2: Takže vy máte teď vlastně výhodu, takzvaně geografickou, že jste Jihočech, Tome.
3: Geografickou možná, ale časovou moc ne, protože to
2: nepomohlo. Bylo nějak nepomohlo.
3: No, pomohlo, v té době jsem se nějak zrovna stěhoval z Budějovic do Veselí nad Lužnicí, kde teď bydlím. A ano. To mohlo být opravdu tak, jo, 97, 8, 9, ježiš, tyjo.
2: No dobře, ale to jsou tři typy a my si tady v rozhlase potrpíme na akurátnost. Musíte říct jeden letopočet, Tome.
3: Tak 97, 9, tak já dám prostřední 98.
2: Říkáte 1998?
3: Plus minus jeden rok.
2: A máte pravdu, 1998, jo, fakt, jo. Tome.
3: Hej, dobře, ty.
2: Děkuju. Je vidět, že pravidelný poslech pořadu byl jednou jeden rok. Z člověka fakt udělá mistra. I vám do veselí pošleme malý dárkový balíček a děkujeme za věrnost a posluchačskou přízeň. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Vy taky, nashled.
2: A to, že se v jubilejním vydání rozjíždí další píseň, znamená, že se posunujeme na jiný letopočet. Emil by řekl, že je to fičák, ale Lucie Vondráčková říká, že je to vítr.

0: Byl jednou jeden rok speciál
1: s Janem Kovaříkem na Dvojce.
2: Ačkoliv speciálním formátem naší hry slavíme tisící vydání, některým to nedá a tipují i tak. Vždy po jedné písni se tu objeví hrst tipů, což mě těší. Někteří ovšem nemají čas, protože jim zazvoní telefon a oni musí mluvit do rádia. Jako Vláďa ze Vsetína. Jste tam, Vláďo, dobrý den.
3: Ano, dobrý den vám i všem posluchačům.
2: Praha zdraví Vsetín, svého času velmi silné hokejové město. Jste fanoušek hokeje, Vláďo?
3: Takový menší, ale občas se dívám, ano.
2: No tak výborně, protože já mám pro vás hokejovou nápovědu, tedy za předpokladu, že mi neřeknete, že vám bohatě stačí píseň Lucky Vondráškové Vítr a víte všechno.
3: No, ta píseň mě moc nepomohla. Já si vzpomínám totiž, že v originále to zpívala Bonnie Tyler, tuším, ano. A jmenovalo se to I Need a Hero, ale kdy to ta Lucka nahrála, přesně nevím.
2: Dobrá, tak poslouchejte dál, Vláďo, já vám zkusím pomoct. Pomůžou vám hokejovými Pardubicemi. To je klub, který 7x vyhrál titul mistra republiky, poprvé v roce 1973, naposledy letos. A my spolu teď jsme v roce, kdy se celými Pardubicemi rozléhal tento popěvek. Pardubice vyhrajou titul, černo-bílý nemá to chybu. Pardubice. Pardubice vyhrajou ligu, si takhle prospěvovali na tamním zimním stadionu fanoušci. A pozor, jejich miláčci to opravdu dokázali a tu finálovou sérii ovládli nejrychleji, jak to šlo, to znamená ve 4 zápasech. A takhle se radovali fanoušci.

0: jsme rádi. Já bych vám ještě jako mohl napovědět, že to byl první pardubický titul v samostatné historii české extraligy, ale vám je to asi málo platné. No tak pojďme tipovat, jak to tipujete? Vláďo?
1: No, tak já zkusím 1994.
0: Není to málo, Antone Pavloviči?
1: No, pak už byl brzo Vsetín, já to takhle nechám, to je dobrý. No.
0: Necháte to viset pod laťkou roku 2000, jo? Definitivně?
1: No, tak asi jo, no.
0: Tak dobrá, tak rozuzlení. Dnes poprvé to nevyšlo. 2005, Vladimíre.
1: No, tak to bylo hodně vedle se.
0: No, tak 9 let. Hele, 9 let sem, 9 let tam, to nevadí. Zase si můžete připadat o 9 let mladší. Rád jsem vás slyšel a zítra si to dáme zase v normálním hracím režimu. Souhlasíte?
1: No, budu rád, ano.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď pozor, přátelé, protože i v tom speciálu je jeden okamžik, kdy jsou dvě písně za sebou. Kolega Skalka tomu říká Spojené lihovary, národní podnik. Tak teď budou dvě písně z jednoho roku, ale ne, že využijete získaný čas k tomu, abyste to někde vygooglili nebo vyseznamovali. Zkrátka dobře, poslouchejte, přemýšlejte, tipujte a hlavně hlídejte telefon, superhráči. Co když zavoláme právě vám?
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a

0: Kromě báječné písně, která nás vrátila mnohé do dětství, jsme dostali i krásnou fotku s dortem. Děkujeme za ní Milošovi a všem, kteří se na tom dortu podíleli. Škoda, že se to nedá elektronicky sníst. Na telefonu by měla být statečná superhráčka Mirka. Dobrý den, Mirko.
1: Dobrý den, Honzo, všichni posluchači.
0: Jak se dneska máte? Všecko v pořádku?
1: Všechno v pořádku. Jsem tak tady připravená na gauči. A...
0: Tak, a na gauči jste vyslechla dvě písně z jednoho roku.
1: Už
0: jste si jistá, nebo tápete,
1: no,
0: který rok na vás vyšel?
1: Moc jste mi nepomohli, ale vzhledem piti pásy, myslím, že to budou nějaký 70. začátek.
0: A já jsem rád, že zmiňujete právě ten film. Ta píseň nezazněla náhodou. Jde totiž o to, že v tom roce už byl Louis de Funès v českých zemích natolik populární díky Františku Filipovskému, že se za ním, vlastně to je už po druhé v dnešním pořadu, že se za ním Miroslav Horníček vypravil se štábem filmového týdeníku, aby s ním o té dabingové práci mluvil. Takhle skromně o tom František Filipovský tenkrát promluvil.
2: To už jste nějak pro naše obecenstvo s ním tak propojený, že bez vás si to ani nedovedu představit.
3: Ačkoliv já z toho mám trošku takový rozpaky vždycky, takový, abych tak řekl, mindrák.
2: Proč?
3: Protože mi to připadá jako, že plaguju někoho, nebo že, rozumíte, jako plagiat mě to připadá.
2: Tak, no, počkejte,
3: že to se tady živím jako na překrásným, nádherným, geniálním komickým výkonu.
0: Tomu říkám vzorová skromnost, zvlášť když víme, že pan de Funès tvrdil, že nebýt Filipovského, nebyl by tady zdaleka tak slavný. Poslyšte, řekněte mi, Mirko, máte ty Funèsovské filmy ráda?
1: Mám, určitě. Četníky a všechny ostatní.
0: Dobře, já jsem ze všech nejradši měl Četník a Mimozemšťané, protože to jsem jako malý kluk pak uměl namalovat ten talíř, kterým přiletěli. A ještě než z vás budu lámat finální rozhodnutí k rozpočtu, tak jsme z té dobové reportáže vypreparovali i zvuk, kterak mistr Filipovský opravdu dabuje jednu scénu. Tak si ho dopřejeme.
4: 60 až 62 druhá.
5: V lese zabloudilo malé jeňátko. Mé, mé. Jeňátko nic netuší a čupitá. A vlk mu jde pořád v patách a povídá. Co tu děláš? Má. A teď tě sežeru. Prosím tě, nech mě. Já mám hlad.
0: Já se tady směju, což je neprofesionální u rozhlasového mikrofonu, ale nemůžu si pomoci. Tak, paní Mirko, nic dalšího vám nenabídnu, než dvě písně a dvě vzpomínky na Františka Filipovského a vy musíte říct váš tip, který rok to asi tak je.
1: Tak to skutečně tipnu, protože to nevím. Hm? Takže 1972.
0: Tak schválně. Vy jste ale klikařka. 1972. Máte radost?
1: No mám. Jsem sama překvapená.
0: Já mám radost i za vás. Posíláme směrem k vašemu gauči dárkový balíček s drobnostmi z dvojky. Čekejte ho za několik dní, až to Česká pošta zprocesuje. Ale už zítra si můžeme zase zahrát ve standardním hracím formátu. Budete u toho, doufám.
1: Určitě, poslouchám tak, každý den.
0: Tak fajn. Mirko, moc rádi jsme vás slyšeli, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a zase změníme letopočet, tentokrát dosti razantně, jak naznačí rozbíhající se píseň. Pokud je vaše telefonní číslo na seznamu přihlášených superhráčů, poslouchejte, přemýšlejte a nevzdalujte se od telefonního přístroje, protože až Dalibor Janda dospívá Hurikán, tak třeba zavoláme zrovna vám.

0: Říkal si hurikán. Na hodinách už je 1:15, hrozně nám to letí, ten jubilejní tisící díl. Děkujeme všem, kteří hrajou s sebou, ač se třeba nepřihlásili mezi superhráče. Teď ale jedna superhráčka na telefonu je Jana. Janí, dobrý den.
1: Dobrý den, Janíčku, dobrý den všem.
0: Jste dneska na Vinohradě nebo někde jinde?
1: Já jsem teď na cestě, na blikačkách jedu k lékaři a stojím a poslušně poslouchám.
0: Dobrá, máte pochvalu od BESIPu, vládní výbor pro silniční bezpečnost, že neohrožujete ostatní řidiče.
1: Děkuji.
0: Tak, hurikán tedy proletěl ve vašem případě automobilem. Už máte tušení, kam míříme, na jaký letopočet se budu ptát zrovna vás, nebo ještě nevíte?
1: Já myslím, že míříme někam do mého mládí, když jsem ještě tančila na diskotékách, než jsem přestala rockerem a tak bych to typla na rok 86.
0: Dobrá, jako první typ to vůbec nezní špatně a protože pochopitelně i vy máte nárok na nějakou nápovědu archivního typu, tak půjdeme do kina. Vzpomenete si, jestli jste viděla film Juraje Jakubiska Perinbaba?
1: Ne, tak Perinbabu jsem neviděla.
0: No, tak vidíte. Tak já vám o něm řeknu, že to byla tenkrát vzácná věc, protože koprodukce Československa, západního Německa, Itálie a Rakouska. A ten příběh je moc hezký. Malý Jakub se nebojí smrti a paní Zima se rozhodne, že ho zachrání, vezme ho k sobě nahoru a budou spolu natřásat velkou sněhovou peřinu. Juraj Jakubisko svěřil tu hlavní roli vlastně evropské filmové hvězdě. Perinbabu hraje Julieta Masina, ale můžu vám do auta na blikačky poslat bez obav zvukovou ukázku, protože budeme oba rozumět.
2: Jakubko, kde jsi? Zase sa ulievaš.
3: Tu jsem, Perinbabka.
2: No výborně, už sa to pomalí naučí.
3: Hore dolu na zemle zasypeme celý svět. Dopredu, dozadu zasypeme osadu.
2: A teraz půjdeme pozrieť, ako sa sype.
0: Tak, Julieta Masina se pochopitelně nenaučila takhle nádherně slovensky. Ten hlas, který jsme slyšeli, patřil Evě Krížíkové. No a já pro vás, Jani, už žádnou další zásadní nápovědu mít nebudu. Tak jak se změnil váš pohled na hledaný letopočet?
1: Nevadí, dozadu dopredu necháme 86.
0: Dozadu dopredu. Ako sa vám páči? My federální děti si můžeme občas troufnout do slovenštiny.
1: Přesně tak,
0: já ji miluju. A vy jste v té době teda říkáte, chodila po diskotékách.
1: Ano, bylo mi 16.
0: V 86.
1: Ano, já jsem o rok od vás.
0: Sladké roky, co?
1: Ano, kvalitní.
0: No tak dobře, tak vy jste definitivně rozhodnutá a už
1: ano,
0: vás nezlomím.
1: Nechám na první dobrou 86.
0: Dobrá tedy, že by 1986? 1985.
1: Jaj, horoz, nevadí.
0: Je mi to líto, Jani, ale vy to berete sportovně, je to jenom
1: určitě
0: hra.
1: Určitě, já miluji Český rozhlas, děkuju.
0: Je, všude to říkejte, ať jedete kamkoliv.
1: Já to říkám všude.
0: To říkejte, ať se vám vydaří letos víno a brzy děkuju se zase moc ozvěte. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak takhle to tady chodí, přátelé, ubíhá to jako blázen, už je jisté, ale to bylo od začátku, že se nedostane na všechny superhráče, kteří se zapsali na seznam, ale ještě jedna šance, jedno okénko by tu bylo. Takže nevzdávejte to před koncem, hrajte to jako Kanaďani, i když vlastně včera jim to nevyšlo. Kanaďani tvrdí, že hokejový zápas končí teprve, až pískne rozhodčí. Tisící díl byl jednou jeden rok, končí teprve ve chvíli, kdy zazní časové znamení ohlašující 13 hodin a to znamená, že máme ještě 11 minut.
4: Byl jednou jeden rok speciál
5: s Janem Kovaříkem na Dvojce.

0: Haleluja, ještě je to předčasné volat haleluja, tisící díl pořadu byl jednou jeden rok, ještě neskončil, ba právě naopak má před sebou svoji poslední kapitolu. Poslední superhráč, který se dočkal našeho telefonátu, se jmenuje Michal. Já vás zdravím, Michale, dobrý den.
1: Dobrý den i vám, Honzo, a všem posluchačům a posluchačkám. Říká se to nejlepší nakonec.
0: Ano, dobře, ale shodneme se, že stejně poslední slovo budu mít já.
1: Ano,
0: tak fajn. Michale, zjistil jsem z vašich tipů, které jste posílal mezi tím, že dnes posloucháte a tipujete ve dvojici s vaší manželkou, jest tak?
1: Ano, ano.
0: Výborně, tak. Dobrá, tak máte ode mě takzvaný výjimečný pardon a budete se smět případně poradit. Tak, dozněla píseň Marty Kubišové, Haleluja, a budu pro vás mít jednu nápovědu, vlastně jak si tak jako uvědomu pro vás možná docela zajímavou, protože oba fandíme fotbalu. Máte rád fotbal přece.
1: Ano.
0: Tak fajn. Chcete hádat před tou nápovědou a pak třeba upravovat, nebo si to necháte až nakonec?
1: Nakonec si to nechám.
0: No jistě, protože to nejlepší nakonec, já vám rozumím. Takže Michale, možná i vy jste včera, protože koleno pořád vám to nedovoluje běhat po světě, tak možná i vy jste včera ležel na gauči a sledoval jste národní fotbalový tým, jak kope na Letné. Tak, ten stadion tam stál od 20. let, ale v našem roce byly všechny jeho tribuny nahrazeny železobetonovými konstrukcemi podle návrhu architektů Vladimíra Syrovátky a Cyrila Mandela. Těm se podařilo ty ocelové tribuny navrhnout tak, aby se hodili k západní původní hlavní tribuně, a protože přišli na fígl a zakopali hřiště o 3 metry níž, tak ani ty nové tribuny nepřesáhly výšku sousedních domů. No a jak to znělo v dobové filmové reportáži?
2: Díky Spartanům máme v České socialistické republice nový fotbalový stadion, jaký jsme dosud znali jen z televizních obrazovek a záviděli zahraničním klubům. Po 2,5 letech přestavby hřiště vrátili se Spartané opět na Letnou, kam už 70 let chodí generace fandů povzbuzovat své bojovníky.
0: Tak co myslíte, Michale, kdy se vrátili Spartané na rekonstruovanou Letnou?
1: Bohužel Spartan nejsem, nebo bohudík.
0: Já vím.
1: A podle písničky od Marty Kubišové to bylo hodně před mým narozením, takže tohle to opravdu mi moc nepomohlo, tohleta nápověda.
0: No a tak budete si muset asi vystřelit od boku nebo se spolehnout na manželku?
1: S manželkou jsme ještě, než jste zavolali, jsme rychle prohodili pár slov a shodli jsme se, že to bude rok 1968. Protože paní Marta po roce 68 už měla utrum.
0: A vy máte taky utrum, Michale. 1969, je mi líto, občas to nevyjde. Na desce vyšla v roce 1969. I tak vás moc zdravím, děkuju za hru a zítra se budu těšit zase normálně. No.
1: Díky i já.
0: A to je celé, přátelé, děkujeme za všechny gratulace, které jste nám naposílali, děkujeme za vyfotografovaný dort. A kdo ví, co o nás budou psát a vyprávět za 100 let. Tou písní se pro dnešek loučím, Iva Bendová už se na vás těší.

0: i za stole.
1: Četba na pokračování na dvojce.
2: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
3: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
2: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
3: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
2: Pastvina zmizelých.
1: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce. Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Od rána zasedá v Praze valná hromada energetické skupiny ČES. Schvalovat bude výši dividendy i rozdělení společnosti. Peking by podle předsedy Senátu Vystrčila neměl rozhodovat o tom, s kým spolupracujeme. Bude zataženo, oblačno, místy občasný déšť a teploty maximálně 22 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Dvojky a Denisa Žižková. Valná hromada skupiny ČES od rána v Pražském kongresovém centru jedná o schvalování výše dividendy za loňský rok. Na programu má také plán na rozdělení společnosti. Ten má být prvním krokem ke zestátnění výrobní části ČESu. Valnou hromadu sleduje náš reportér Tomáš Jeník.
5: O valnou hromadu skupiny ČES je letos o něco vyšší zájem než loni, říká mluvčí ČES Ladislav Kříž.
6: V sále je zhruba 300 akcionářů nebo těch, co zastupují akcionáře.
5: Představenstvo ČES navrhlo dividendu 42 korun na akcii. To je o 5 korun méně než loni. Drobné akcionáře bude ale hlavně zajímat, jak proběhne dělení firmy, říká menšinový akcionář Michal Šnobr.
7: Harmonogram je asi nejdůležitější, s čím by měli minoritní akcionáři odejít.
5: O dividendě a dělení firmy se bude hlasovat až pozdě odpoledne nebo večer. Oba body by měla valná hromada schválit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2% oproti březnu, to je o 0,1% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti o 0,4% větší. Podle statistiků zůstává český trh práce stabilní. Bez práce je více žen než mužů. Míra nezaměstnanosti u mužů dosáhla 2,8%, u žen byla 3,7%. Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS vlastní politiku jedné Číny. Řekl to po jednání s předsedou tajvanského parlamentu Chanem Kuo-yuem. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého má Vystrčil svojí cestou na Tajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost.
8: Že se to nelíbí politice jedné Číny, kterou zastává například Peking, to není problém České republiky. To je problém Čínské lidové republiky.
9: Po setkání s předsedou legislativního dvora Tchajvanu Vystrčil dodal, že Česko i Tchajvan jsou svobodné a demokratické země a nikdo by jim neměl přikazovat, s kým jejich představitelé mají nebo nemají spolupracovat. Čína se proti Vystrčilově návštěvě Tchajvanu ostře ohradila. Peking si dlouhodobě dělá na ostrov nárok a považuje ho za součást svého území, což tajvanští politici napříč politickým spektrem odmítají. Z Tajpeje Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dřív omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinerie. Informovala o tom agentura Reuters. Basketbalisté Brna a Opavy rozehrají v ligovém play-off boj o třetí místo. Úvodní utkání je na programu dnes od 18 hodin v Brně. Série o bronz se hraje na 2 vítězné zápasy.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Dnes má být zataženo, oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Od severozápadu budou srážky i oblačnost postupně ubývat a později večer srážky ustanou. Teploty 17 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 14.
1: Doprava.
4: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Nesouvislá kolona se táhne od 211. kilometru až k omezení na 196. kilometru. Osobním autem se zdržíte asi 20 minut. Také dálnice D2 je ucpaná na příjezdu do Brna z Bratislavy. Popojíždějí hlavně kamiony. V pravém pruhu zastavíte už na 11. kilometru u sjezdu na Blučinu. A na pražském okruhu je silný provoz ve směru z D1 na letiště. Kolona hlavně kamionů se sune už od D1 přes tunely až ke sjezdu na Ořech. Občas regulují i vjezdy do tunelu. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a mikrofon na dvojce teď už patří Ivě Bendové.
0: Krásný den, vítám vás u poslechu odpolední dvojky s datem 1. června, ke kterému se váže hned několik významných událostí, no a my se na ně postupně během našeho vysílání společně podíváme. Doufám, že u toho budete s námi. Teď 5 minut po 13. posílám s přáním příjemného odpoledne Anuka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Stačí vyslovit jediné jméno Marilyn a každý ví, o kom je řeč. Hollywoodská hvězda, sex symbol své doby, ale také žena, která celý život hledala lásku, uznání a klid. No a právě dnes si připomínáme 100 let od narození Marilyn Monroe. No a my si ji připomeneme v reportáži v následující půlhodině.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Venku nám začíná pomalu přituhovat. Tedy vlastně, co se teplot týče, tak spíš naopak, že začíná nám spíš přiteplovat. No, to jsem to moc nevylepšila. Zkrátka a dobře, sluníčko pálí čím dál víc a nás všechny začíná pálit jedna a ta samá věc. Totiž, jak budeme vypadat v plavkách. Možná i vy teď stojíte před zrcadlem a říkáte si, jestli se dá ještě za těch pár týdnů něco zachránit. Tak my se dnes podíváme na to, jestli má smysl pouštět se do boje s kyly na poslední chvíli. Proto je se mnou ve studiu nutriční terapeutka Veronika Pourová. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Takže ruku na srdce. Pojďme si říct, jestli má vůbec smysl začínat s nějakým hubnutím teď, když už je léto v podstatě za dveřmi a času nám moc nezbývá.
3: No, pokud bych tu otázku položila, jako jestli má smysl začínat se zdravým životním stylem, který povede k redukci nadbytečných kilogramů, tak má smysl začít úplně kdykoliv. Ale nemůžeme očekávat, že třeba do dovolené, které nás čeká za 14 dní, tak stihneme něco úplně změnit. A pak bych doporučila především výběr padnoucích plavek, protože i to, že nám dobře sednou, může podpořit to, že se budeme cítit dobře. A mně přijde důležité, aby i lidé, kteří mají nadváhu nebo obezitu, vlastně se v tom svém těle dokázali cítit dobře, protože ono to potom podpoří i nějakou změnu, do které by se případně pustili, protože když k sobě člověk přistupuje tak, jakože je na sebe naštvaný, kam to za ten rok dotáhl, tak to úplně nepodpoří to, že by se nám pak chtělo jako jíst hezky zdravě a pravidelně se hýbat, protože to je spojené s negativními emocemi a ne s tím, že je to příjemné.
2: To jste řekla moc hezky. Opravdu, Veroniko, děkuju, to naprosto souzní i s mým názorem momentálním. Ale počkejte, když už se do toho někdo opře, tak jaká je vlastně ta ideální rychlost schazování kil, aby to pro naše tělo nebyl úplný šok a my to ve zdraví zvládli?
3: Čím je vyšší hmotnost, tím ta rychlost může být taky vyšší. Takže pokud jde o ten první měsíc hubnutí, kdy opravdu uděláme první změny a začínáme na hmotnosti třeba 150 kg, tak se klidně může objevit ten rozdíl 6-7 kilo za měsíc, ale část z toho je voda, takže potom se to většinou ustálí na nějaké rychlosti třeba mezi 1 až 4 kily za měsíc, pokud už hubneme jenom nějaká estetická kila, dejme tomu, že máme 3 kg nad normou toho tělesného tuku, tak to většinou jde pomaleji, třeba 0,5 kilo za měsíc, ve chvíli, kdy děláme takové ty drobné změny, u kterých jsme schopni vydržet dlouhodobě.
2: Spousta lidí teď hledá zázračné rychlé diety, aby v těch plavkách vypadaly skvěle klidně už za týden. Existuje vůbec nějaký rozumný způsob, jak to hubnutí trošku urychlit?
3: No, pokud bychom se chystali třeba na nějaké focení nebo jsme chtěli ty pěkné fotky z dovolené, tak samozřejmě ve chvíli, kdy si dáme opravdu nějaký odlehčený den, ale třeba i ve smyslu, že se vyhneme nadýmavým potravinám, tak se pak můžeme cítit dobře i díky tomu, že vlastně budeme mít takové splasklejší břicho. Ale takové ty diety typu, že člověk bude týden pít jenom zeleninové šťávy, jako ono nám to nemusí nějak zásadně uškodit, kromě toho, že budeme mít hlad a můžeme to potom mít tendenci dojídat, nebo až ta dieta skončí, tak se začneme přejídat. Ale pokud to chceme udělat, tak není to ten nejhorší způsob, ale asi bych to nikomu nedoporučila, protože ono opravdu tohle nefunguje dlouhodobě. A pokud tenhle problém řešíme každý rok, že každý rok hubneme do plavek, možná by stálo za to zamyslet se nad tím, co děláme těch zbylých 11 měsíců.
2: Milí posluchači, nezoufejte, zní to nadějně. I na poslední chvíli se dá lecos vylepšit, pokud tedy na to jdeme s rozumem a netlačíme příliš na pilu. No a zítra se podíváme na to, jaké chyby nás při téhle rychlé snaze o štíhlou linii mohou nejvíce bolet. Poslouchejte nás opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. A už teď se na vás těší Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Bílé šaty, nad větrací šachtou, zářivý úsměv a sláva, o které snily miliony žen po celém světě. Marilyn Monroe by dnes oslavila neuvěřitelných 100 let. Herečka, zpěvačka a ikona Hollywoodu se stala symbolem krásy i jednou z nejfotografovanějších žen 20. století. Její život ale nebyl jen pohádkou o slávě. Pojďme si teď v odpolední dvojce připomenout příběh ženy, která dodnes fascinuje svět.
1: Nevadí mi žít v mužském světě, pokud v něm mohu být ženou. Právě tímto výrokem vystihla Marilyn Monroe svůj život možná nejlépe. Narodila se v Los Angeles jako hnědovlasá Norma Jean Baker. Otce nikdy nepoznala, matka trpěla psychickými problémy a dětství střídala mezi příbuznými a pěstouny. Už v 16 letech se proto vdala, aby neskončila v siročinci. Za války pracovala v továrně na padáky, kde ji objevil armádní fotograf David Conover. Právě fotografie usměvavé dělnice odstartovala její cestu do Hollywoodu. A kiss on the hand may be quite continental. But diamonds are a girl's best friend. V roce 1900 psala smlouvu

0: velké hvězdy. Don't let the flame go out. Some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
1: Say, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
2: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
0: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl.
3: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. I proto, že krásná tvář už v té době skrývala ženu závislou na lécích, alkoholu a pozornosti okolí. Trpěla úzkostmi, nespavostí a stále častěji selhávala při natáčení.
4: Chci se na něco zeptat. Jak se má psát životní příběh?
0: Marilyn Monroe zemřela v pouhých 36 letech. Oficiálně šlo o pravděpodobnou sebevraždu po předávkování barbituráty. Okolnosti její smrti ale dodnes živí desítky konspiračních teorií a inspirovaly řadu knih, dokumentů i filmů. Mezi nejnovější patří dokument Netflixu Tajemství Marilyn Monroe, ztracené nahrávky, který znovu otevřel otázky kolem její smrti i vztahu s bratry Kennedyovými. Ve stejném roce vznikl také životopisný film Blondýnka s Anou Armas v hlavní roli, za kterou byla nominovaná na Oscara.
5: To mě máte někam odnést? Vy jste pokojová služba.
0: Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se po smrti změnila v něco většího než jen herečku. Andy Warhol z ní udělal popartovou ikonu. Její fotografie, šaty i osobní věci se prodávají za miliony dolarů. A její tvář zůstává nejen symbolem Hollywoodu, ale také připomínkou toho, jak osamělý může být člověk, kterého obdivuje celý svět. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: No a Marilyn Monroe bude také hlavní hvězdou dnešních příběhů z kalendáře, které vysíláme po 17. hodině. Tak si to nenechte ujít, teď v odpolední dvojce Palo Habera.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Socher slaví 100 let.
4: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Je 13.40, takřka dva, posloucháte odpolední dvojku, ale my vás teď, nebo já vás teď budu zvát na dnešní kávu o čtvrté. Platba kartou, mobilem, anebo hotově. Na dovolené a zvlášť v některých zemích bychom formu úhrady měli pečlivě zvážit. Jde o bezpečnost našich peněz. Jak se připravit na cestu do eurozóny a nebo i mimo ní? Kdy vybírat z bankomatu? Na jaké bankovní služby si dát pozor a jak turisté nejčastěji naletí podvodníkům? Hostem dnešní kávy o čtvrté bude finanční poradkyně Iveta Pechová. Ptát se bude kolegyně Tereza Stýblová, tak jestli vás něco zajímá nebo vás napadne už během odpolední dvojky, klidně nám ten dotaz pošlete mailem na dvojka@rozhlas.cz.

0: Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu má za sebou velmi úspěšnou sezónu a před sebou hned několik velkých koncertů. Teď navíc hledá nové zpěváčky. Konkurs bude 10. června v budově Českého rozhlasu a o tom všem si kolegyně Věra Fajfrová povídala s jeho sbormistryní Věrou Hrdinkovou.
1: Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu jsem zastihla na poslední zkoušce před koncertem s rozhlasovými symfoniky a už jeho rozespívávání byl zážitek. V největším rozhlasovém studiu se sešly nejzkušenější členky a členové koncertního oddělení sboru a i ti prošli před lety stejným konkurzem, který bude právě v tomto studiu 10. června. Přihlásit se na něj mohou děti od 4 do 15 let, jak říká sbormistryně Věra Hrdinková.
2: Hledáme děti, které rády zpívají a kterým už je dobře rozumět při tom zpívání. Takže pakliže máte doma šikovné, třeba i 4leté dítě, přiveďte ho k nám. Připravte si dvě různé písničky, které se dítěti dobře zpívají nebo rádo je zpívá. No a my si potom dál už poradíme třeba s rytmem nebo s opakováním melodie. To už nechte na nás. No a ti nejstarší do 15 let, ale už musí mít nějakou zkušenost sborovou nebo zkušenost se zpíváním ve více hlasech.
1: Sbor má za sebou úspěšnou sezónu. Ať to byla účast na světové výstavě Expo v japonské Osace nebo spolupráce na Oscarem oceněném filmu Pan Nikdo proti Putinovi, ve kterém rozhlasový sbor zpívá 4 skladby v ruštině.
2: Samotný hlavní představitel nám ten text ruský nejenom, že překládal, ale i upravoval. Takže to jsou zkušenosti, které tady děti můžou získat nejenom při koncertování, ale dostáváme se čím dál tím více i k velmi zajímavým projektům.
1: Co všechno zpěvačky a zpěváci umí, tak to předvedou 15. až 16. června na slavnostním jarním koncertu dětského pěvecké sboru Českého rozhlasu v prostorách kostela svatého Šimona a Judy.
2: Kde se potkáme na pódiu se skoro všemi přípravnými odděleními, včetně koncertního oddělení. Je to takový průřez naší půlroční prací, kde se předvedeme hlavně rodičům a známým. Další den nás čeká koncert těch úplně nejmenších tady ve Vinohradském studiu S1. Tam také srdečně zveme. No a na konci června už to bude účast na festivalu v Litomyšli. Ve Smetanově Litomyšli, kde v zahradách máme připravený takový 45-minutový program, který je určený hlavně dětem.
1: Říká sbormistryně Věra Hrdinková. Informace o koncertech i konkurzu najdete na rozhlasovém webu. Věra Pfeifrová, Český rozhlas.
3: Odpolední dvojka.
4: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Zasloužený potlesk pro Báru Basikovou, která takhle zpívala v našem pořadu Dvojku u piana, když se vzpomínalo na muzikál Jesus Christ Superstar. No a vy posloucháte odpolední Dvojku s datem 1. června, což je datum od 50. let v Československu, potažmo v Česku, spojené se Dnem dětí. No a právě o dětech, tedy respektive v jejím případě o vnoučatech, dnes bude mluvit i Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Můj vnuk se mně a mému příteli včera svěřil, že se mi poprvé v jeho 15leté historii života stalo, že ho nějaká dívka odmítla. Že mu řekla, že by měli zůstat jen kamarády. Co si mám o tom myslet? Zeptal se nás vnuk. A můj přítel bez zaváhání řekl, že je to kráva. Dnes je Mezinárodní den dětí. A je proto na místě si zaskandovat. Snažme se, ať naši potomci nejsou pitomci.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Kdyby fakta tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Žalobkyně Lastovecká podala rezignaci, v lednu jí nadřízení odvolali z vyšetřování bitcoinové kauzy. Slánská nemocnice otevřela nové ortopedické operační sály. Bude zataženo oblačno, místy občasný déšť a teploty maximálně 22 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Českému rozhlasu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Český rozhlas, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin.
3: Rezignovala jsem dneska na funkci státního zástupce, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že ho mrzí, že zkušení státní zástupci opouští soustavu. Reakci vrchního státního zastupitelství v Olomouci zjišťujeme. Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření vyplývá také to, že tuzemské domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. Podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem. Nemocnice ve Slaném na Kladensku dnes slavnostně otevřela nové ortopedické operační sály. Nové prostory umožní tamním lékařům ošetřit dvakrát tolik pacientů než dřív. Například u takzvaných endoprotéz půjde o zhruba 700 operací ročně. Pracovníci nemocnice museli kvůli chybějícímu zázemí doteď využívat jeden z gynekologických sálů. Pokračuje ředitel slánské nemocnice Štěpán Votoček.
4: Vybudování ortopedických sálů je pro nás zásadní, protože ortopedie je obor, který se nejenom u nás rozvíjí výrazně v posledních letech díky stárnutí populace, která potřebuje být pohyblivá.
2: Stavba ortopedických sálů stála přes 60 milionů korun. Začíná stavba obchvatu u Svoru na Českolipsku. Silničáři tam proto uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů a povede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou a Horní Podluží. Ředitelství silnic a dálnic po tlaku obcí i Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc. Potrvá do půlky října. Čeští bookmakeri přijali na letošní mistrovství světa v hokeji sázky za více než 2,3 miliardy korun. Je to zhruba o 500 milionů korun méně než loni. Nižší zájem byl způsoben zřejmě koncem českého týmu už ve čtvrtfinále.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Čekejte dnes zataženo, oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, od severozápadu budou srážky i oblačnost postupně ubývat a později večer srážky ustanou. Teploty 17 až 22 a v 1000 metrech na horách kolem 14.
0: Doprava.
2: Na D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slavkov na 212. kilometru máme hlášenou nehodu. Na místě jsou hasiči, sanitka i policie, jede se tam pomalu levým pruhem. Kolona začíná na 211. kilometru, je to asi na 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se protahuje kolona, brzdí se teď na kilometru 221. Osobními auty je to do zúžení v Brně na 45 minut. A na silnici 20 z Nepomuku do Plzně je v úseku mezi Nepomukem a Chválenic se mi vytekla nafta, vozovka je navíc mokrá a klouže to tam tak opatrně. V Želčanech kvůli tomu havarovalo osobní auto a jezdí se tam kyvadlově. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce pokračuje Iva Bendová.
5: A odpolední dvojka s pondělním datem 1. června. My si na chvíli odskočíme k filmu. Když řeknu Limahl, možná úplně ne všem to něco řekne, ale když řeknu Neverending Story, tak budete vědět, že je to nekonečný příběh tady v českém překladu a opravdu velmi povedená filmová záležitost. Teď tady v hudební formě na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Už 8 let dokazují, že handicap nemusí být překážkou k aktivnímu životu. Sdružení No Food, No Stress pomohlo pořídit desítky sportovních protéz a letos rozšiřuje svou pomoc i na další lidi se zdravotním omezením. Už tuhle sobotu v sobotu 20. června se na pražské Letné poběží charitativní závod Run for Help a my se o něm budeme po půl třetí povídat s jednou ze zakladatelek sdružení Androu Brzobohatou. No a jak už jsme říkali, dnešek je 1. červen, tedy Mezinárodní den dětí, a tak co byste řekli tipu na místo, kde můžete se svým potomstvem krmit třeba rejnoky? To by, myslím, vaše děti asi potěšilo, co říkáte. No a kde je možné z ruky krmit rejnoky, to ví vaše Žmolík a už za chvíli nám to prozradí.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Vašku, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: A přidávám zápětí otázku, kde můžeme krmit rejnoky, což jsem slíbila našim posluchačům. A ty si to zase slíbil mně?
3: Tak je to v zoo Zlín u zámku Lešná, tedy jenom pár kilometrů od krajského města, od Zlína.
2: Jako opravdu?
3: Jako opravdu.
2: A jaké to tam je? Není to třeba nebezpečné?
3: Není. Pokud chceš krmit rejnoky, tak si stačí v pavilonu Zátoka rejnoků koupit kelímek s krmnou dávkou. Ta je složená z krevet, kousku ryb anebo z olihní. Nesmíš jim to všem sníst. Máš třeba ráda krevety. Musíš si taky umýt ruce, to je důležité, a sundat prstýnky. Mm-hmm. Potom dáš kousek masa mezi prsty a natáhneš dlaň do vody. Rejnoksy jsou z toho doslova vycucné, měl jsem pocit, jako kdyby to byl nějaký vysavač. Ve Zlíně mají rejnoky z vod Indického oceánu od břehu Ománu. Jejich název je Siba Ománská a mohou se pochlubit tím, že jako vůbec první v Evropě odchovali i jejich mláďata.
2: Tak si říkám, že takové krmení rejnoků by bylo opravdu moc hezký dárek k dnešnímu Mezinárodnímu dni dětí. Tak nám zoo Zlín představ o něco víc, prosím.
3: Je v ní opravdu co obdivovat. Na ploše 74 hektarů tady žije na 1500 zvířat asi 230 druhů. Zoo je otevřená 365 dní v roce a za návštěvu stojí doslova v každém ročním období, i když nejkrásnější je podobně jako další zoologické zahrady právě teď na jaře a pak v létě.
2: No a u jakých dalších výběhů ses tady zastavila, co by tam návštěvník neměl minout?
3: Tak tady je taková malá, ale opravdu velmi malá ochutnávka. Třeba hned vedle haly s rejnoky se nachází výběh s tučňáky Humboldtovými. Ty mají děti taky moc rády. Návštěvu si zaslouží třeba i klokani rudokrcí. Mezi největší hvězdy zlínské zoo patří sloni afričtí a mohou se pochlubit tím, že tam samice Kali porodila před 5 lety první mládě slona afrického u nás. Sloni mají výběh Karibuny, což ve svahilštině znamená vítejte, takže jsou tam návštěvníci vítáni. V zoo se nachází i průchozí expozice pelikánů, australských ku příkladu, nebo africká vyhlídka s možností krmení žiraf a s výhledem na nosorožce anebo antilopy. No a mají tam taky krále zvířat, tedy lvy, konkrétně lvy koňské a potom třeba taky tygra usurijského.
2: No možná se mnou budeš souhlasit, když teď řeknu, že to, co nejvíc láká do zoologických zahrad, tady vedle pohledu na samotná zvířata, je pocit, jako by se člověk přenesl někam jinam do exotiky.
3: Máš pravdu a ten pocit jsem tam opravdu měl. Třeba v takové tropické hale zoo Zlín, tam si člověk může připadat jako v tropech Střední Ameriky. Nad hlavami návštěvníků se tam protahují lenochodi, poskakují tam opičky a zpívají ptáci a mají tam i mnoho tropických rostlin, které tam putovaly přes Atlantik v kontejnerech. Napočítala bys jich tam na 200 druhů, jak jsem se dočetl. No a stojí tam i replika brány do Majské svatyně. Iluze Střední Ameriky je tedy zkrátka dokonalá. No a když jsem u těch rostlin, tak těch vzor roste na 1100 druhů. Představ si to.
2: Úctyhodné číslo. Vašku, a co nějaké atrakce pro děti, když tam tedy zveme na Mezinárodní den dětí?
3: Myslíš kromě zvířat?
2: Přesně tak.
3: Tak těch tam mají spoustu, různé prolézačky, houpadla, archeologické naleziště. V automatu je možné koupit si granule na krmení zvířat. V australské části zoo pro děti navíc nabízejí lanové centrum Lanáček a pro dospěláky i pro děti cestu korunami stromů a hlavně jezdí tam vláček. Nastupuje se u stanice Farma u Koaly.
2: No a pokud si dobře vzpomínám, tak jsi mi říkal, že tam mají i zámek.
3: Ano, ano, zámek Lešná, což je taková velká, krásně vybavená vila s veškerým komfortem z přelomu 19. a 20. století, kdy tenhle historický objekt získal svou současnou podobu. No a to je přímo ve středu zoologické zahrady, tedy zoo Zlín, kousek od oné zátoky rejnoků.
2: No a co tě, řekněme, zaujalo úplně nejvíc?
3: No tak vedle všech těch báječných zvířat a vedle toho krásného zámku japonská zahrada Mushin, což je japonská zahrada suchého typu, jak jsem se nechal poučit. Nic v ní není nahodilé. Každý strom, každé umělecké dílo, každý kámen tam má své přesné místo a každý výhled přesnou kompozici. To je, Ivo, doslova ideální kout pro relaxaci.
2: No to by bylo něco pro mě a já věřím, že po tom tvém dnešním popisu se tam mnoho návštěvníků rádo podívá a já dodám, že do Zoo Zlín nás pozval Vašek Žmolík. Vašku, díky a naslyšenou zítra.
3: Naslyšenou v tomto čase.

0: Madonna a její La Isla Bonita doznívá právě teď v pondělní odpolední dvojce. No a pokud k vašim oblíbeným seriálům patří i ten o prvorepublikových četnících, tak si nenechte ujít ani dnešní díl cyklu Stopy fakta tajemství. Jeho hrdiny totiž znáte, i když pod jiným jménem. Stanislav Motl dnešní díl nazval Statečný pes Arko aneb pravdivý díl četnických humoresek a bude v něm pátrat po dramatických osudech policejního psa Arka a jeho psovoda Aloise Taubra, tedy seriálového Toníčka. Jejich společná tragédie inspirovala nejenom tvůrce televizního seriálu, jak teď uslyšíte od Standy Motla a Libora Vacka.
1: Doktor Michal Dlouhý v knize Četnické pátrací stanice zveřejnil i vzpomínku pamětníka majora Josefa Povondry, jednoho ze zakladatelů četnické pátrací služby. Ten napsal:
2: Poznal jsem strážmistra Taubra, když na jaře 1930 přišel do Pišel s přiděleným mu služebním psem do výcviku. Vysoký, štíhlý, vždy v pečlivém ústroji, mírný, ke kamarádům družný, ve společnosti příjemný a veselý, vzorného chování, služebních povinností přísně dbalý a je přesně vždy plnící. Toť byl strážmistr Tauber, jak jsem jej poznal.
1: Ve zmíněné knize objevíme i několik fotografií strážmistra Aloise Taubra. Tmavovlasý muž s vestrýma očima, s tváří filmového herce.
0: Premiéru dílu s názvem Statečný pes Arko aneb pravdivý příběh z četnických humoresek z cyklu Stopy fakta tajemství vysíláme na dvojce dnes po 18. hodině. Pak si ho samozřejmě můžete poslechnout na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Na Letenské pláni se 20. června uskuteční už 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Za akcí stojí sdružení No Food, No Stress, které už více než 14 let pomáhá lidem po amputaci končetin a nově také dalším lidem s handicapem. O tom, jak se pomoc proměňuje, komu letos výtěžek pomůže a proč nejde jen o běh, ale hlavně o setkání plné inspirativních příběhů, se budeme povídat s Androu Brzobohatou, jednou ze zakladatelek sdružení No Food, No Stress. Hezké odpoledne.
1: Děkuji vám a přeji také hezké odpoledne všem posluchačům.
0: Andreo, jak vlastně vznikl nápad založit No Food, No Stress?
1: Já vlastně jsem byla rehabilitovat tady v Praze na Malvazinkách a tam jsem potkala vlastně kamaráda, který na tom byl stejně jako já, měl teda koleno, takže to má trošku jednodušší, protože jsem nikdy netušila, že koleno může být taková pomoc, jo. Mm-hmm. A my jsme tam vždycky sedávali pod večer, bylo myslím teplo, takže jsme sedávali před nemocnicí a zjistili jsme, že vlastně neexistuje žádné sdružení, tak jsme vlastně, jak jsme se potom potkali po té rehabilitaci, jak jsme ho spolu založili.
0: Můžete prosím ještě to upřesnit, vlastně s čím jste se rehabilitovala a proč?
1: Já jsem měla v roce 2010 úplně vlastně, nevím, jak se to mohlo stát, protože jsem měla meningoka ve 40 letech, což vlastně není, není ta cílová skupina té nemoci. Jo? To jsou děti do jednoho roku, vlastně miminka, batolata, nebo kojenci spíš, a potom jsou to adolescenti kolem toho 14., 15., 16. roku. Takže já jsem se rehabilitovala po tomhle a můj kamarád Petr, ten vlastně po automobilové nehodě, kdy on zastavil, za ním mělo auto a to další auto, které bylo, tak přirazilo to druhé auto, takže vlastně přišel od dolní končetiny a viděl to přímo, přímém přenosu, takže to celá masakr. No.
0: Jak moc vás to poznamenalo, meningokok?
1: No dneska si myslím, že už jsem totálně v pohodě, že je mi úplně jedno.

0: No, že ty nohy nemám, ba naopak, jako když vidím nějaké dítě a je přirozené, že děti se ptají, když vidí někoho, kdo má robotické nohy, že já většinou nosím i sukně, kraťasy, tak chápu, že se ptá, to by mi no, vždycky rodiče, jako neptej se. A říkám, nemusíte, jako já klidně ráda odpovím, jo, že jsem takový trošku robokop. Takže dneska už to mám zvládla, ale musím říct, že ty začátky jako nebyly úplně jednoduché, jo, že když jsem ležel na posteli a viděla jsem ten vozík a viděla jsem, že ty nohy nemám, tak kolikrát i myšlenky jako o nějakého zbavení svého života byly, to musím přiznat, ale člověk musí najít nějakou svoji vnitřní sílu, protože jsem měla dvě děti, že jo. Synovi bylo tenkrát rok a dcera 17 maturovala, takže nemohla se mi tady prostě nechat, musela jsem zabojovat a chtít.
1: A vlastně v rámci tedy toho, s čím jste se tehdy vyrovnávala, jste tady vymysleli no food, no stress. Vlastně
0: Run for help.
1: Zároveň jste prostě jako myslela ještě na ostatní, tak vlastně já jsem říkala v tom úvodu, že pomáháte už více jak 14 let. S čím přesně?
0: No, my nejsme žádná obrovská nadace, my jsme vlastně spolek, který nemá žádné státní příspěvky nebo dotace. My fungujeme tak, že já vždycky přemluvím nějakého sponzora, aby jsme tu akci mohli udělat, takže tak my fungujeme a myslím si, že jako určitě pomáháme spoustu lidem. Vlastně my za tu dobu jsme předali asi 21 sportovních protéz, lyžařských, běhacích. A teď, protože nevím, proč zrovna já, ale ta otázka by neměla padat. Měla jsem ještě před 2 lety rakovinu prsu, takže vlastně a chodím na onkojogu, která vidím, že hrozně moc, že nám po rakovině pomáhá, tak jsem se rozhodla vlastně část toho výtěžku startovného věnovat právě těmto ženám, protože většinou si nemůžou dovolit zaplatit třeba 250 korun za jogu, jak je to tady v Praze. Mm-hmm. A potom 6-leté nebo 7-leté Veronce, která myslím si, že nevím to teď úplně přesně, abych nemůže chodit, takže jsme jí vlastně přispěli nějakých 70 necelých tisíc na její fialový handbike, který bude na té letenské pláni předán.
1: Možná se budu ptát úplně zbytečně, ale onko yoga, v čem se liší oproti třeba klasické józe?
0: No, ona se moc jako ve cvičení neliší, možná jenom v tom, že některé ty pohyby člověk musí dělat s respektem k tomu, co měl, nemůže prostě s rukama, ale to záleží na každé té pacientce, jak moc ten rozsah vlastně po té nemocí to dovolí a myslím si, že to je hlavně o sdílení té energie, což je pomalu mnohem důležitější, než že si cvičíte nebo ne, ale o tom, že se potkáte v šatně, že ty ženy si vlastně sdělují navzájem ty příběhy svoje, říkají si svoje zkušenosti a pak tam spolu leží na té zemi a ta energie tam prostě je, takže ono je to vlastně jedno, jestli to je yoga nebo jenom nějaké ležení a ta yoga tomu významně přispívá vlastně té komunitě těch žen.
1: Naším dnešním hostem je Andrea Brzobohatá, jedna ze zakladatelek sdružení No Food, No Stress. Mě prostě tam pořád ten stres nabíhá jako první. No
0: je.
1: Food, No Stress. A my si povídáme tady o tom, co sdružení dělá. A už jsme zmínili také Run for Help, vlastně akci, která se uskuteční 20. června v Praze na Letné. A povídat si o ní s Andreou Brzobohatou budeme i po písničce.

0: pečeme spoustu podobných věcí.
1: Tak slyšíte sami, že my jsme si s Andreou Brzobohatou opravdu sedli. Já jsem za to velmi ráda. Náš dnešní host je jedna ze zakladatelek vlastně sdružení No Food, No Stress. Musím říct, že když jsem slyšela ten název poprvé, mě to jako rozesmálo. Já doufám, že vás tím nějak jako neurazím, jo. Ale vlastně je z toho jako pro mě cítit určitý nadhled, mm-hmm. který myslím, že dneska máte mm-hmm. po tom, co si tady povídáme. A vlastně mě to evokovalo takové to, když nemám nohy, tak mě to nevyřadí z toho života. Určitě. Byl to ten záměr?
0: Asi určitě, protože říkám, v začátku to nebylo lehké, ale mě třeba ten kamarád vzal do bazénu a nechci se teď nikoho dotknout, ale když je potom někdo na vozíku a je třeba kvadruplegik, tak to si myslím, že je fakt neštěstí, když ten člověk ani neotevře dveře, jo, prostě je na někom závislý, ale mě říká, podívej se, jako, a je to pravda, já si vlastně, když jsem třeba u moře, jak se sundám nohy a prostě dostanu se do vody bez problému, že jako po zadku. Když to řeknu lidově, poprdeli. Takže já opravdu, já vím, že jednou v Chorvatsku se mi chtělo tak strašně čurat. A prostě nebyly tam záchody, které by byly pro handicapovaný. Tak jsem si tam čupla na kanál a vyčurala jsem se, protože člověk se opravdu přizpůsobí úplně všemu, takže já fakt jako nemám s ničím problém. Když jsou někde schody a nemám nohy, tak se skočím, vozík se mě vynese a já prostě po tom zadku se dostanu kamkoliv, že?
1: No a když tady jako máte nohy, tak vy můžete i chodit?
0: Jasně, já jsem chodila, mám za sebou i nějakou kariéru jako politickou, že jsem prostě třeba to odchodila úplně bez problému, jenomže jak jsem vlastně teď měla tu rakovinu v nějakých 52 letech, tak člověk si myslí, že už je jako v pohodě, má za sebou chemoterapii, operaci, ozařování, ale ono to tak vůbec není, jo, proto je i ta joga, jak jsme se bavili, výborná, protože to tělo je vlastně potom tak otrávený, že já třeba teď udělám polovinu práce, které jsem dělala dřív, prostě nemůžu. A já když nemůžu, tak prostě nemůžu. Jo. Takže já nevím, jak to bude dlouho trvat, ale už jako se snažím chodím o berlích, teda, protože nemám právě to jedno koleno. Kdybych ho měla, tak ta stabilita je úžasná. Já teda fakt chodím o berlích, ale je to pro mě fakt fyzicky strašně náročný. Jo. Ale snažím se a jako neskončím na vozíku. Vím to, že ne, ale musím pomalu postupně.
1: Držím palce.
0: Děkuju.
1: A abychom to nezamluvili, pojďme se podívat na tu Letnou. 20. červen, to je to datum, kdy tam proběhne vlastně ten, no ne závod, ale to akce.
0: No je to závod.
1: Je to závod. Je to závod.
0: Kde všichni dostanou krásnou medaili, máme takový tučňákový. Vlastně každý účastník, když doběhne, tak nějaká celebritka, které my tam máme každý rok pozvané, tak předá vlastně dětem, potom ženám i mužům, předá tu krásnou medaili. Všichni dostanou vlastně takový startovní balíček, kde mají vlastně dárky od partnerů, takže si myslím, že když zaplatí to startovné, tak se jim to vrátí zpátky. A hlavně se jim to vrátí v tom, že to startovné jde vlastně na transparentní účet a z toho se platí tady ty věci, které jsou potřebné.
1: No a jak dlouhé tratě jste si pro letošek připravili?
0: No letos máme 1 kilometr, ten je vlastně pro lidi po amputaci, pro vozíčkáře a pro ženy po rakovině prsu. Takže někdo poběží, někdo půjde, někdo pojede. Je to vlastně, ani tam nejde o to, kdo vyhraje. Jde o to, aby jsme si prostě ten kilometr dali spolu, dostali taky tu medaili. A pak je trasa 4 kilometry a trasa 8 kilometrů. A myslím si, u ministrů to nikdy není úplně na 100%, jestli nebudou odvoláni někam jinam, ale vlastně příkladem půjde i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, což si myslím, že je úplně skvělé. A on začal běhat, u nás už byl před nějakými 5 lety a vlastně od té běžel u nás a od té doby začal běhat. Což je
1: takže
0: taky...
1: jste ho inspirovali k tomu?
0: Přesně tak.
1: Vy jste ho vlastně rozběhali?
0: My jsme ho rozběhali, ano.
1: Sdružení No Food, No Stress rozběhalo tedy ministra, současného ministra zdravotnictví. Určitě. To zní hezky. Vy jste zmiňovala celebrity, na to lidé vždycky jako hodně slyší. Už víte jména těch, kteří se tam, nebo které se tam letos objeví?
0: Bývá tam Daša, uvidíme, jestli Šantel.
1: To je naše mimochodem rozhlasová kolegyně, Daša.
0: To je výborná, krásně zpívá. Bývá tam i Šantal Pulen, minulý rok byl třeba Bílina, teď nevím, jak se jmenuje.
1: Šimon Bílina.
0: Šimon Bílina, ano. byla Kateřina Brožová. Mm. On je to vždycky do poslední chvíle strašně nejisté. Vlastně oni mají třeba večer představení a neví, jestli to zvládnou. Takže oslovili jsme spoustu i Kristinu Koupkovou. Mm-hmm. Koupkovou. Koupkovou. A vidíte, jsem jí zkazila.
1: Ne, Kloubkovou. Máte pravdu.
0: Oslovili jsme
1: moje
0: Terezu
1: bývalá
0: Ramba.
1: Kolegyně, ta by mě dala, kdyby mě slyšela.
0: No, Terezu Ramba, ale uvidíme, říkám, všechno je to o té náhodě, kdo prostě potom přijde. Ale musíme, si máme ještě chvilku času.
1: Ano.
0: Bude rapér, jmenuje se Polčí a nemá ruku a nohu a bude tam i rapovat, takže na to jsem strašně pyšná.
1: Tak si to nenechte ujít 20. června na Letné a od kolika do kolika?
0: Začínáme o 12:30, končíme tak kolem 6:00, 7:00 a je to opravdu pouť pro celou rodinu, budou stánky, bude občerstvení, aktivity pro děti, bude
1: a to podrobnosti
0: paráda.
1: Najdeme na
0: www.ran4help.cz.
1: Říká Andrea Brzo-Bohatá, jedna ze zakladatelek sdružení No Food No Stress, která nás pozvala na Run for Help, tedy akci, která ještě jednou se koná 20. června v Praze na Letné. Tak máte-li čas, nenechte si to ujít, bude to stát za to. Vám děkuji, že jste přijala pozvání a budu se těšit zase někdy příště, že se potkáme u mikrofonu dvojky.
0: Děkuji moc a doufám, že vyrazíte 20. června na Letnou. I třeba se přijít podívat, nemusíte běžet, ale přijít podívat se můžete.
1: Pokud budu v Praze, tak přijdu určitě a moc ráda.
0: Tak děkuji moc za pozvání.
2: Odpolední dvojka. Dnes.

Ostravský soud uzavřel případ nelegálních laboratoří na výrobu syntetických drog. Podrobnosti uslyšíte v 15 hodin ve zprávách dvojky od kolegyně Denisy Žižkové. Teď už další muzika, Barry Manilow a Mandy, a já vám přeji příjemné odpoledne s námi, tady s dvojkou.

0: Toulky první republikou na dvojce. Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
1: Ta vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
2: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
3: Milí posluchači,
1: posuňte se mi.
2: Poslouchejte Toulky první republikou.
0: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170 miliard korun. Ostravský soud uzavřel případ nelegálních laboratoří na výrobu syntetických drog. Zítra ráno bude jasno nebo polojasno, postupně by se mohl objevit déšť nebo přeháňky, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv dvojky přeje Denisa Žižková. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard a 200 milionů korun, to je o zhruba 64 miliard korun víc než v dubnu, informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ gengu, který v utajovaných laboratořích v Ostravě vyráběl syntetické drogy. Čtveřici mužů uložil tresty od 12 let vězení ve věznici s ostrahou až po 3letou podmínku. Podle nepravomocného rozsudku vyráběli stovky kilogramů syntetických drog určených pro zahraniční klientelu. Obchod organizovali mimo jiné přes Darknet, tedy skrytou část internetu, a při nelegální výrobě způsobili také rozsáhlé škody na životním prostředí, řekl Českému rozhlasu státní zástupce Michal Togner.
6: Vzhledem na nebezpečnost těch odpadních látek jsme prostě museli ze zákona zabránit tomu, aby ty tisíce litrů byly vypuštěny někde do řeky, do pole nebo kamkoliv jinam. Po té vlastní realizaci věci jsme se dozvěděli, že celá tahle kauza je rozpracovaná napříč celou Evropou.
5: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzinu budou moci čerpací stanice prodávat nejvíc za 42 korun 46 haléřů, to je o 51 haléřů míň než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Na Šumavě stále uklízejí po nedělní bouřce. Z turistických cest a cyklotras odstraňují pracovníci správy Národního parku vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích, lidé by ale stále měli být opatrní, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
7: Najdou se cesty, které kolegové ještě nestačili prořezat, a to především v jižní části Šumavy. Návštěvníci by měli být obezřetní, neboť na některých místech mohou hrozit pádem nalomené větve nebo polovyvrácené stromy. Zároveň prosíme cyklisty, aby byli na svých cestách co nejvíce opatrní, protože na cyklotrasách je spoustu drobných větviček, listí, šišek a podobně.
5: Tenista Jakub Menšík se v úterý utká s Brazilcem Fonsecou o premiérový postup do semifinále Roland Garros v rámci takzvaného Night Session, duel 20-letého prostějovského rodáka s o rok mladší turnajovou 28. uzavře program na největším kurtu Filipa Chatriera. Utkání začne nejdříve ve 20 hodin 15 minut.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
5: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se nárazově zastavuje pravý pruh zhruba od kilometru 219. V obou pruzích se stojí nebo popojíždí z kilometru 211. Osobními auty je to asi na půl hodiny. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Hustopeč dejte pozor, na 16. kilometru se dojíždí do kolony, stojí tam kamiony v pravém pruhu a nesouvisle pokračují až k D1. A na části dálnice D35 opatrně z Opatrovce směrem do Hradce Králové na kilometru 191 se dojíždí do kolony, ta pokračuje dál za konec dálnice až do Litomyšle. Je to jen provozem a zpoždění je asi půl hodiny. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Ivě Bendové.
3: Pokračujeme v odpolední dvojce. Dnes je tedy pondělí, začátek týdne a doufám, že jsme vám ho zpříjemnili už uplynulými 2 hodinami, ale budeme pokračovat dál. Před námi další muzika a samozřejmě soutěž Máte vteřinku, takže kdo se chce zapojit, tak nejenom, že si nastaví hlasitost tak, aby mu nic neuniklo, ale také by si měl připravit mobilní telefon.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: I minulou sobotu dopoledne ševelil na dvojce Stříbrný vítr, ale nebyl to v pořadu s tímto romantickým názvem Živel jediný, tím druhým byla voda. Hostem Jitky Novotné totiž byl geograf a hydrolog, novodobý objevitel pramenů Amazonky profesor Bohumír Jánský. Povídali si například o tom, jak je možné, že davy turistů obdivují prameny Vltavy, které nejsou těmi skutečnými, a samozřejmě padla i otázka, kdy poprvé se u pana profesora objevila láska k vodě.
2: Já myslím, že jsem ještě nechodil ani do školy, když můj dědeček Blažej Janský přede mě dal rodokaps, který se jmenoval Gaučové pastýři polodivokých stád v Argentině na Pampě. A byla tam taková mapka a na ní byly modré linie, řeka Paraná, řeka Uruguay. A mě ta modrá barva vždycky zajímala, protože jsem jednak vyrůstal u vody, jsem z povodí řeky Střely, která se vlévá do Berounky, a vlastně mě byla asi přeturčena, protože už na gymnáziu si uvědomuji, že když pan profesor zeměpisu, který byl z Plzně, měl nějaké problémy a nemohl se zúčastnit výuky, tak jsem učil za něj.
1: Jestli jste poslouchali opravdu pozorně, to si v zápětí otestujeme, protože pro vás mám soutěžní otázku, ale nejprve prozradím, co je dnešní výhrou. Dvě vstupenky na představení Apartma v hotelu Plaza v divadle Bez zábradlí, a to na 10. června od 19 hodin. Takže než začnete soutěžit, doporučuji podívat se, jestli 10. června budete mít čas zajít do pražského hotelu, teda do pražského divadla Bez zábradlí na představení Apartma v hotelu Plaza. A teď už tedy slíbená soutěžní otázka. Jaké názvy řek zazněly v naší ukázce? Svoje tipy posílejte na 702 222 220 SMS-kou a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Posloucháte Odpolední dvojku, teď konkrétně naší soutěž. A vzhledem k tomu, že otázka už byla položena, tak jdeme na vyhlášení. Otázka zněla, kolik názvů, respektive jaké názvy řek zazněly v naší ukázce. No tak si to pojďme poslechnout.
1: Byla tam taková mapka a na ní byly modré linie, řeka Paraná, řeka Uruguay. A mě ta modrá barva vždycky zajímala, protože jsem jednak vyrůstal u vody, jsem z povodí řeky Střely, která se vlévá do Berunky.
0: Byly to čtyři řeky, Paraná, Uruguay, Střela a Berunka. Dnes jste to měli opravdu těžké. Někdo poslal třeba jenom Střelu, někdo Berunku, takže ne úplně moc přišlo těch správných odpovědí. Ale důležité je, že nakonec některé přišly a tak dvě stupenky na představení Apartma v hotelu Plaza v divadle Bez zábradlí, které bude odehráno 10. června od 19 hodin, získává Lenka Čírková. Gratulujeme k zisku těch dvou vstupenek, popřeji vám, ať se vám představení líbí. No a pořad Stříbrný vítr, rozhovory Jitky Novotné se zajímavými osobnostmi vysíláme v premiéře na dvojce každou sobotu po 9. hodině, reprízu potom ve středu po hodině 21. a samozřejmě si i tento pořad můžete poslechnout buď na webu dvojky, anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Klima se často skloňuje ve spojení s velkou politikou anebo mezinárodními summity. Jenže změny začínají i mnohem blíž, třeba na zahradě, v ulici před domem, nebo při tom, jak nakládáme s věcmi, které už nepotřebujeme. Právě dnes začíná Týden pro klima. Celorepubliková akce, která už po sedmé propojí školy, knihovny, spolky i jednotlivce. Po celé republice nabídne desítky debat, výletů, sousedských setkání anebo také praktických aktivit. Co všechno letos chystá a co pro klima může udělat každý z nás. To už nám v odpolední dvojce řekne Tereza Mašková z Klimatické koalice. Dobrý den, vítám vás.
3: Hezký den, díky za pozvání.
2: Týden pro klima začíná, jak už jsem řekla, právě dnes, koná se už po sedmé, tak jak byste ho představila někomu, kdo o něm slyší úplně poprvé?
3: Týden pro klima je sérií akcí, která se koná po celé České republice. Jejímž cílem je přiblížit téma klimatické změny veřejnosti a koná se vždycky ten první červnový týden, protože 5. června si připomínáme Světový den životního prostředí.
2: V programu nejsou jenom debaty, ale také velmi praktické akce. Mě třeba zaujalo sčítání motýlů, zalévání stromů nebo reuse den. Na které akce byste letos pozvala běžné posluchače dvojky?
3: Sčítání motýlů se bude konat ve středu v Brně v zahradě 5 elementů. Například v Liberci je připravena v zoologické zahradě výstava Změna klimatu, poznej, pochop, pomoz, nebo klimastezka. V několika knihovnách, do akce se zapojí knihovny, jak už v Praze, tak třeba v Ústí nad Labem ve vědecké knihovně, jsou připravené regály, klimatické regály s knihami ke tematice změny klimatu. V Ostravě se koná beseda mezi fakty a dezinformacemi s influencerem Danielem Kortusem. V Brně bych pozvala také na čtení knížky František z kompostu pro mladší posluchače. A v Praze ten zmiňovaný Reuse Day se koná ve Vršovicích 6.6., kde se posluchači a posluchačky mohou přinést věci, které dát jim druhý život, dozvědět se něco o udržitelnosti. V Praze je také připravena vernisáž Praha pro lidi, přírodu a klima, jak připravujeme město na příští roky, kterou chystá magistrát hlavního města Prahy ve středu na Jungmanově náměstí.
2: Když se řekne ochrana klimatu, tak řada lidí si představí něco složitého nebo vzdáleného. Jaké drobné kroky podle vás může udělat každý z nás, aniž by musel třeba zásadně měnit svůj život?
3: Možná bych ještě řekla, že téma změny klimatu je složité, komplexní a v Česku ho často bereme jako něco, jak jste řekla, správně vzdáleného. Přitom dopady pociťujeme dnes poměrně často všichni, ať už jsou to vlny veder, nedávné extrémní projevy počasí, můžeme vzpomenout nedávné povodně nebo sucho, se kterým se letos intenzivně potýkáme a bohužel potýkat budeme. Samozřejmě můžeme začít u sebe, zařadit více rostlinné stravy, používat veřejnou dopravu více, používat čisté zdroje energie nebo energii neplýtvat. Ale ráda bych zmínila, že klíčové jsou systémové změny, kterých úplně jako jednotlivci sami nedosáhneme a je potřeba apelovat na naše zastupitele, zastupitelky politiky a političky. Můžeme podepsat petici například nebo zapojit se do nějakých iniciativ na klidně i lokální úrovni, aby k těm systémovým změnám došlo.
2: Mm-hmm. No, pojďme ještě na závěr říct, je nějaká třeba internetová adresa, na které si případně naši posluchači mohou prohlédnout celý ten pestrý program, který jste připravili pro Týden pro klima?
3: Určitě. Všechny informace najdou posluchači na webové adrese www.týdenproklima.cz, kde si můžou vyfiltrovat program jak po jednotlivých městech, které se a obcích, které se do akce zapojí, tak po jednotlivých dnech. A já bych možná ještě využila šance a pozvala pražské posluchačky a posluchače na dnešní zahájení, které se koná v Praze na Kampě. A akce nese název, odkud vás teďka všechny zdravím z přípravy, Klima a lidská práva, jak rozběhnout spravedlnost, kde se od 4 hodin koná psaní dopisů a běh taková výzva pro české politiky, aby klimatická politika nezůstávala na okraji veřejné debaty, a potom od 18.30 bude následovat panelová debata s řadou zajímavých, důležitých osobností, a připravujeme také výstavu příběhu lidí zasažených klimatickou krizí. A zmínila bych, že letošní ročník nepořádáme jenom my jako klimatická koalice, ale koordinujeme ho ve spolupráci s Amnesty International, Člověkem v tísni a Organizací na mysli.
2: Říká Tereza Mašková, která nás pozvala na Týden pro klima 2026, akce, která začíná právě dnes. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
1: Pozvěte nás k vám. Od pondělí do čtvrtka. Na Dvojce. If I should stay.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude herec a principál divadla Jakub Špalek. Má ještě dnes chuť něco bourat a měnit, jako na začátku fungování spolku Kašpar? Jak vypadá Kašparův velký výlet? Je každé leto stejný a je výhodné, když je divadlo skoro životním stylem? I na to se zeptám herce a principála divadla Jakuba Špalka.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Posloucháte Odpolední dvojku a samozřejmě ani dnes nemůže chybět povídání si s Petrem Horkým. Hezké odpoledne, Petře.
3: Dělá mi to radost, krásný den.
2: Každý měl asi sny, každý možná má sny, ale když se vrátíme k těm dětským, tak to házím takto do pléna. O čem jste, milé posluchačky a milí posluchači, snili, když jste byli malí? Jaké byly vaše sny? A vzpomenete si na ně někdy a souvisely s cestováním a dobrodružstvím? Petře, ty jsi zažil to, že jsi viděl jednu nově otevřenou hrobku v Egyptě. Jaké to bylo?
3: No, byl to právě ten splněný klukovský sen.
2: Ano.
3: A tam je krása, já o tom povídám v jedné z mých přednášek, to je přímo jako téma, a mám tam fotky, jak se spouštím tou šachtou, a kde říkám, toto byl můj sen od dětství a fakt to v reálu vypadalo stejně. Tak po skončení přednášky se mi xkrát stalo, že přišly ženské a říkali, vy tady říkáte klukovské sny, my jako holčičky jsme snili úplně stejně. A já říkám, no to je pravda, ty to se musí říkat, že ty sny jsou mnohdy velmi podobné a holky máte úplně stejně dobrodružné sny jako my chlapy, anebo chlapečci. Stejně každý v sobě nosí i to malý dítě, že jo?
2: No, já jsem teda zrovna chtěla říct, že mě to fascinuje, protože já jsem nikdy jako dítě neměla sen vstoupit do nově objevené hrobky.
3: A jaké jsi měla sny? Řekni něco.
2: Ne, to, já jsem,
3: jeden.
2: Já jsem chtěla pracovat ve slévárně.
3: Dobře.
2: Protože jestli si pamatuješ, byly takové ty krátké filmy, týdeníky nebo
3: tak. A konečně potkávám někoho, na koho to zafungovalo.
2: A proto mně se líbí láva. Mm-hmm. Mně se líbí sklo rozžhavené.
3: A ty jsi tam viděla tu rozžhavenou hmotu a to tě bralo.
2: Mě, jak to tam prostě jako tvarovali, a tak já jsem chtěla pracovat ve slévárně. Mě to teda potom rychle pustilo, jo, ale... No.
3: Ale teď se teda s dovolením, děkuji, že jsi to s náma sdílela. Tak já se vracím k tomu mému snu, který byl teda mnohem romantičtější, že se spustím do té hrobky.
2: A co jsi viděl?
3: No, vůbec první, představ si fakt poušť, výkop, kde najednou vedle té pouště vidíš, že v té jámě je po jedné straně kamenná zeď. Mm-hmm. To znamená, aha, to tady asi není náhodou. Pak je v té kamenné zdi díra a do té díry se spustíš a dostaneš se já ještě nějaké další 2-3 metry pod úroveň země té pouště. A najednou seš opravdu v malinkaté hrobce, která má úplně pomalované stěny. Má to ještě ty reálné barvy 3000 let staré. A tobě padne brada jinak z toho, jak je to barvité, jak je to hezké a jak je to zachovalé. A ty si říkáš, tenhle ten vzduch, co teď tady v té hrobce dýchám, fakt možná 3-4 tisíce let víceméně stál na tom místě.
2: Počkej, nebál jsi se dýchat ten vzduch?
3: Ne, já jsem byl úplně nadšený.
2: Ty jsi měl respirátor.
3: Já jsem měl radost.
2: No, ale víš, mě zaujalo vlastně už úplně to první. Představíme si poušť, tam se kopne. A hrobka.
3: Sakara a Busír, oblasti, ve kterých třeba je i claim českých egyptologů, tam ten příběh historický je známý a úplně zjednodušeně řečeno, co mi tenkrát vyprávěl profesor Miroslav Bárta, tehdy šéf českých egyptologů, tak každý hrbolek v té poušti představuje nějakou bývalou stavbu. Takže jsou
2: jako,
3: opravdu,
2: že tam je opravdu
3: ano,
2: tolik.
3: Že to za celý život nikdo nestihne vykopat. Že prostě my všichni, až umřem, tak stejně tam bude obrovské množství nevykopaných staveb, o kterých se ale ví, protože ty hrbolky tam jsou vidět, že tam ta stavba na 90% pod tím je. A mě takhle na tu prohlídku vzal egyptský archeolog Muhammad Megahed, který studoval v České republice. Kdo umíte anglicky, tak oceníte, když se vědec jmenuje Megahed, tedy velká hlava. A on mě říkal, Peter, já ti to ukážu, zastoupili jsme dolů, on mi to ukázal, tu výzdobu, a říkal, chceš, abych ti vyprávěl, co to znamená, anebo chceš, abychom si víc šáhli na ty minulý lidi, co tu byli.
2: Co jsi vybral?
3: Ty lidi.
2: Jasně.
3: Já chci vědět o lidech. A to bylo úžasné. On mi třeba ukázal, ta výzdoba se dělá první tak, že tam přijdou kameníci, kteří vytesají reliéfy, přesně výzdobu, figurky, postavy, hieroglyfy na všechny ty kamenné zdi všude kolem. A je to tady bílý kámen otesaný do těch reliéfů. A pak tam přijdou malíři a oni přesně vybarvují ty jednotlivé postavy. A Mohamed mi říkal, pojď sem, tady něco ukážu. A já jsem viděl mé šedou barvou zatřená, vytesaná postava. Říkám, tady jim to jak nefunguje, ne? On říkal, no, asi spěchali. Asi to nestíhali, tak to prostě všechno nevymalovali a část jich zatřeli. Říkám, to si děláš legraci. On říká, pojď sem, pojď ještě tady vedle. Vidíš to? A tam byly takhle 4 postavy otroků na lodi, kteří veslují. A on říkal, podívej se pozorně na ty malby. A já jsem si všiml, že ta vytesaná postava je kousek vedle, než ta namalovaná postava. A říkám, hele, to ne.
2: To byl šlendrián.
3: Opravdu to byl šlendrián. Fakt, ale jo, ty jsi to pojmenovala naprosto přesně. To, co my dneska známe, když nás rozčiluje nějaký řemeslník nebo nedotažená práce někde, to je s lidstvem spojené tisíce let. To je úžasná věc.
2: Já mám úplně husí kůži, protože si člověk uvědomí, že navzdory tomu, že uběhly tisíce let, tak se některé věci nemění. Jo.
3: Technologicky jsme dál, ale někde je to furt stejný.
2: Tak s velkým úsměvem dnes končíme povídání s Petrem Horkým. Petře, moc děkuju a naslyšenou na Dvojce příště.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Jiří Korn a Jednou hůř, jednou líp. To byla písnička, která právě teď v odpolední dvojce dohrála. My už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Já zdravím Martina Tomáše, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nakolik vlastně máme v Česku v tuto chvíli deštivo?
1: Tak ještě ten déšť doznívá v jeho východní polovině území, zejména na jižní a východní Moravě. V Čechách už se objevují spíše jen lokální přehánky, ale místy je na Moravě ten déšť ještě intenzivní, ale postupně bude ustávat. V těch Čechách ty přehánky také zmiznou a vlastně do večera se začne i vyjasňovat, takže v noci už pak čekáme oblačnosti vyloženě málo.
0: A jaké tady budou teploty v noci a jaký bude zítřejší den?
1: Tak v noci z hlediska počasí tady čekáme jasno až polojasno, a protože nám leckde zapršelo, tak se místy mohou vytvořit i mlhy. Nejnižší noční teploty budou většinou mezi 12 až 8 stupni Celsia, ale v údolích může být až 6 stupňů, protože nebude navíc foukat vítr, tak zejména ta údolí se mohou docela prochladit. A zítra tam čekáme zpočátku jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Postupně pak bude většinou oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Takže ten den zítra poměrně slunečný, bez srážek, a až večer později v Čechách místy zaprší. A nejvyšší teploty zítra vyšší než dnes 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 17 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, postupně pak většinou mírný jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A poprosím vás ještě o předpověď na středu.
1: Tak ve středu tam se postupně v noci zatáhne, čekáme ve středu zataženo až oblačno, na většině území se objeví déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. A na Moravě a ve Slezsku tam bude zpočátku ještě i polojasno a srážky budou až postupně během dne. Naopak večer v Čechách už budou zase ty srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti, ale ten den z větší části deštivý, takže to je rozdíl proti tomu zítřku. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů Celsia a ty nejvyšší denní díky té velké oblačnosti deští jen 15 až 19 stupňů. Na severovýchodě tam může být ještě až 22.
0: Říká o nadcházejícím počasí meteorolog Martin Tomáš. Díky za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou na dvojce.
1: Naslyšenou.
0: A teď už kapela Queen.

0: Tak, jsme se tady trošku zapovídali s kolegyní Terezou Stýblovou. Ani jak jsme si neuvědomili, že nám končí písnička. Terko, já tě vítám, ahoj.
1: Hezké odpoledne.
0: Dnešní káva o čtvrté, já jsem na ní poutala po 13., ale třeba nás někdo v tu dobu neposlouchal, tak prozraď, o čem to dnes bude?
1: Dneska budeme s finanční poradkyní Ivetou Pechovou probírat placení na dovolené. Jak? Jakou variantu zvolit, jestli platit
0: v hotovosti.
1: Neplatit, to bylo nejlepší samozřejmě, neplatit.
0: Takhle nebo jedna dovolenou platit. A nemuset platit.
1: Ano, a nechat si to zaplatit.
0: Celé,
1: a neřešit jakým způsobem. Ale pokud tady už musíme, tak jestli třeba vzít hotovost, platit částečně v hotovosti, kartou, mobilním telefonem, když se nám tam ukáže, jestli mám platit v té měně toho státu nebo v českých korunách, tak co zvolit, tak tyhle rady.
0: Dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, kam můžete posílat svoje dotazy. Já se pro dnešek loučím a vy se nenechte ujít nejenom kávu o čtvrté, ale i další pořady Dvojky. No a zítra po 13. Těším se na slyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Agentura pro sociální začleňování stávkuje proti změnám ve státní správě. Zítra bude nejprve polojasno, později oblačno a možné přehánky, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
4: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
3: Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí, že finanční úřady vyměří lidem úrok z prodlení. Pracovníci agentury pro sociální začleňování vstoupili do jednodenní stávky. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Od července se má totiž agenda lidských práv a protidrogové politiky přesunout z úřadu vlády na 4 ministerstva. Odbory agentury podle jejich předáka Václava Nykla požadují, aby s nimi stát projednával organizační změny s dostatečným předstihem.
5: Ze služeb státu jsou vyhazováni a odchází špičkoví experti, ruší či přesouvají se celé agendy bez znalosti možných dopadů a lojalita k politické moci se staví nad odbornost a především veřejný zájem.
3: Výstražnou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé poradny nebo organizace tak byly dnes mezi polednem a druhou hodinou zavřené. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. U více než 11 tisíc produktů nařídili jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. Vláda mimo jiné podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO plánu je zavedení spotřební daně na kratom v přiměřené výši. Zvýšit chce také daň z přidané hodnoty. Norští archeologové v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století objevili čínský porcelán a zboží evropské výroby, oznámilo to Norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například zachovalé bílé a modré porcelánové mísy, poháry, textílie nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století, její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů. Aby se výzkumníci k vraku dostali, musí do tmy spustit dálkově ovládaný podvodní dron s kamerou připevněný ke kilometr dlouhému kabelu. Nálezy archeologové vyzvedávají pomocí silných přísavek.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Zítra bude nejprve jasno nebo polojasno, ojediněle mlhy postupně, čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17.
2: Doprava.
3: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 zůstává kolona, nesouvisle pokračuje a že za sjezd na výstaviště na kilometr 190 osobními auty je celý průjezd zhruba 45 minut. V Brně je silný provoz a na Poříči i v opuštěné ulici v obou směrech situaci komplikuje nahlášený podezřelý předmět na Mendlově náměstí a to je pro dopravu uzavřené. Ucpávají se tak okolní ulice. A na části dálnice D35 z Opatrovce směrem do Hradce Králové opatrně na kilometru 191 se dojíždí do kolony. Ta pokračuje dál za konec dálnice až do Litomyšle. Je to jen provozem, zpoždění je tam asi půl hodiny. Přeji vám šťastnou cestu a na dvojce má teď slovo Tereza Stýblová a její host.
6: Přeji vám krásné pondělní odpoledne na začátku června, zatem 1. června konkrétně. Posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes je hostem finanční poradkyně Iveta Pechová a budeme se chystat na dovolenou, respektive budeme si chystat finance a taky promýšlet způsob placení na dovolené, protože to asi nikdy nemáme úplně promyšlené do detailu, jak to vlastně v té konkrétní zemi, kam cestujeme, bude vypadat. Přemýšlíme, zase vzít hotovost nebo ne, bude nám stačit karta, mobilní telefon, budu v zahraničí vybírat nebo nebudu a tak dále. To jsou asi otázky, které se nám honí hlavou. Iveto, hezké odpoledne vám přeji.
7: Krásné odpoledne.
6: Otázka, jak vy nejraději platíte na dovolené, to asi by bylo možná s odpovědí vůbec.
7: Přesně tak.
6: Ale pokud už musíte, tak v poslední době, jaký způsob využíváte?
7: Určitě nejraději využívám mobil a nebo hodinky, protože mi to přijde velmi jednoduché.
6: Tak takové stručné a praktické odpovědi dneska budou v KB o čtvrté od Ivety Pechové. Máte-li otázky, tak je posílejte jako vždy na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Budu platit kartou, mobilem, hodinkami nebo hotově? Takové otázky si určitě pokládáme na dovolené. Dnes na ně bude odpovídat tedy, co zvolit, finanční poradkyně Iveta Pechová v Kávě o čtvrté na Dvojce. Iveta už zmínila, že nejraději používá hodinky anebo mobilní telefon, protože to je ta nejrychlejší varianta placení. Ano. Zajímá mě, jestli i v zahraničí, ať už v eurozóně nebo mimo ní, tak je ta nejbezpečnější.
1: Troufám si říct, že ano. Že v podstatě není používáno přímo číslo karty, když platíte mobilem nebo hodinkami. Je to bezpečnější a v podstatě je to i velmi rychlé.
0: Mm-hmm. Když už jsem zmínila tu eurozónu a země mimo eurozóny, tak je potřeba se na to připravit? Bude to jiný způsob placení v těchto dvou částech světa, řekněme?
1: Evropa celkově je velmi jednoduchá. Co platí u nás, víceméně platí v rámci Evropy. Samozřejmě to může být trochu jiné směrem nahoru, na sever, do Skandinávie, tam většinou opravdu z 99% budete platit kartou nebo mobilem, to už je jedno. A pokud budete někde na jihu, v menších městech Itálie, tak tam pořád chtějí hotovost, takže doporučuji mít i nějaké peníze v hotovosti.
0: Čili čím víc na jih, tím více hotovosti po ruce.
1: Zase bych to nepřehnala, abyste o ně nepřišli.
0: Co to znamená, nepřehnala bych to?
1: Taková doporučená částka je zhruba 100 euro na osobu na ten začátek. Pak většinou v těchto zemích si vyberete další hotovost, není to problém.
0: Na začátek dovolené, myslíte?
1: Nebo... Přesně tak, na začátek naší cesty.
0: Mm-hmm. A mimo eurozónu, pokud cestuji do nějakých exotických zemí nebo i za oceán?
1: Tam je dobré mít, samozřejmě pokud vyměníte tu měnu u nás v České republice, tak se doporučuje si ji vyměnit. Pokud jedete do exotičtějších zemí, tak zřejmě nevyměníte a doporučuje se cestovat s eury nebo dolary. Ty směníte všude na světě.
0: Dobře, takže pokud to jde, tady si tu směnu vyměnit, tak to udělat tady, je to výhodnější, než to dělat potom v té konkrétní zemi. Pokud ne, tak euro nebo dolary.
1: Přesně tak.
0: A pak pokračujeme.
1: Dnes je poměrně i oblíbené používat takzvané fintech aplikace. Dneska jsou to vlastně takové ty karty, které máte vlastně, nabijete si je, jako když si představíte, že máte vlastně, dřív jsme měli mobilní operátory s kreditem, tak si nabijete vlastně takovou virtuální kartu, můžete ji mít i vlastně jakoby fyzicky, když se o ní zažádáte. Dneska vlastně každý osmý Čech tuhle službu využívá, takže je poměrně známá.
0: Takže si to dobiji a mám větší přehled o financích,
1: přesně
0: kolik
1: tak,
0: na dovolené utratím, mám tam nějaký obnos, když mi to dojde, tak se to můžu zase dobít.
1: Dobijete, velmi jednoduše.
0: Co všechno, Iveto, promyslet před cestou právě s ohledem na placení na dovolené?
1: Určitě je dobré se připravit před každou cestou, aby jsme si zjistili podle toho, kam cestujeme, jaké jsou tam zvyklosti, co tam platí, zda se tam používá více hotovost, jak tam fungují vlastně jakoby bankomaty. Obecně i platí to, že je lepší si vybírat přímo v bankách, nikde v osamocených bankomatech, protože jsou tam poměrně vysoké poplatky.
0: Mm-hmm. To si zjistím, kde tyhle informace? Můžu třeba přes svou banku nebo na internetu, ve vyhledávači? Nebo použiju umělou inteligenci? Jsou třeba informace z téhle oblasti od umělé inteligence jaksi pravdivé? Můžu se jimi řídit? Jaká je vaše zkušenost?
1: Určitě. Já jsem si to vyzkoušela, když jsem teďko podnikla poměrně exotickou cestu do zahraničí a opravdu to tak fungovalo, takže já určitě jsem využila nástrojů umělé inteligence. Zároveň je celá řada cestovatelských portálů, portál ministerstva zahraničí, kde naleznete informace. Dnes i banky vás poměrně dobře informují o tom, jak to v těch zemích funguje.
0: Má smysl sebou vozit přeci jenom více peněz v hotovosti, když jste zmínila, že pokud to tady nejde směnit tady euro nebo dolary, jako rezervu, anebo raději to nechat na účtu?
1: Je to dvousečný. Ono samozřejmě je dobré mít hotovost, ale musíte být opatrní, abyste o ně nepřišli. Takže vyměnit si na prvních pár dní a pak řešit přímo tam, kde jste.
0: V Kávě o čtvrté je dnes hostem finanční poradkyně Iveta Pechová. Bavíme se o tom, jakým způsobem platit na dovolené. Už tady také několikrát zaznělo, že třeba některé naše kroky nejsou úplně bezpečné, tak budeme určitě varovat a podnikat nějaké preventivní kroky, aby k žádnému nebezpečí nedošlo. Máte-li otázky, tak je posílejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Dnes se v Kávě o čtvrté věnujeme placení na dovolené. Finanční poradkyně Iveta Pechová je naším hostem. Možná máme pořád pocit, že když někde v zahraničí vytáhneme platební kartu, že jsme jaksi v ohrožení, že to placení je méně bezpečné, než když platíme hotovostí. Ale vy už jste na začátku říkala, že je to naopak a že dokonce možná bezpečnější, než platit tou kartou fyzicky, tak je dobré mít nahranou v mobilním telefonu anebo platit i hodinkami, že to je ta nejbezpečnější cesta přeplacení, pokud to samozřejmě jde. Nicméně, jak ještě to zabezpečit více, to placení kartou? Píše nám totiž tady Richard, který doporučuje mít sebou kartu Visa i Mastercard, ideálně virtuální varianty, k tomu samozřejmě i fyzicky. Poplatkům z bankomatu se dá vyhnout použitím služby cashback v obchodě a hlavně si zablokovat konverzi a ověřit si, že umíme rychle kartu zablokovat při ztrátě. To je hned několik bodů pro naše povídání.
1: Ano.
0: Hned na začátku mít virtuální varianty i karty fyzicky. Co to vlastně znamená mít tu kartu virtuálně? Vy jste o tom mluvila i
1: máme
0: v spojitosti právě s tou kartou, kam si můžeme vlastně nahrát nebo
1: ano.
0: převést část peněz vlastně a potom jenom utrácet.
1: Je dobré mít obě dvě varianty, protože když jedna selže, máme ještě plán B, to znamená, že máme i fyzickou kartu. Určitě mít karty, jak říká náš posluchač, tak určitě mít karty od obou poskytovatelů, ideálně třeba i kombinace od několika bank, nemít jenom jednu banku. A samozřejmě dávat si pozor na právě to, co tam zmiňuje náš posluchač, na Dynamic DCC, což je Dynamic Currency Conversion, neboli dynamický převod měny.
0: Mm-hmm. Zatím jo, to tomu pořád ještě nerozumím. V praxi se mě to může týkat jak?
1: Určitě. Vy, než vycestujete do zahraničí, tak můžete si u své banky toto zablokovat a pokud se vás váš bankomat zeptá, jestli chcete vybírat vlastně prostředky v českých korunách, tak vás to nepřekvapí. Vždy vybírat v místní měně, nikdy nevybírat v českých korunách, protože vás to, ne že vybíráte české koruny, ale vidíte, kolik vás to bude stát a tam se uplatňuje poměrně vysoký poplatek poskytovatele toho bankomatu.
0: To se mi ale v zahraničí stává, i když chci třeba platit někde kartou,
1: ano.
0: Tak mi tam obchodník otočí tu mašinku,
1: přesně
0: ať
1: tak.
0: Si vyberu, jestli tedy v korunách, anebo v té měně konkrétní země. Já tady volím vždycky tu konkrétní
1: to
0: zemi.
1: To děláte velmi dobře.
0: A to je tedy ten stejný případ, protože jinak by to bylo dražší
1: přesně
0: s těmi
1: tak.
0: poplatky.
1: Nejenom bankomaty, ale i platební terminály.
0: Uh-huh.
1: Takže určitě, pokud můžete, připravte se před cestou a určitě si tuhletu možnost té konverze zablokujte přímo u své banky.
0: Je to asi jednoduchý krok zavolat.
1: Velmi jednoduchý.
0: Banky.
1: Nebo přímo v mobilním bankovnictví to uděláte. Půjde.
0: Uh-huh. Pak tady píše Richard, poplatkům z bankomatu se dá vyhnout použitím služby cashback v obchodě.
1: Já toto
0: způsobem?
1: Přiznám se,
0: to
1: nevyužívám.
0: Vlastně,
1: cashback jsou vlastně jakoby peníze, které můžete si při placení vybrat zpátky.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to varianta, která se dá použít. Já osobně ji upřímně nevyužívám, ale je to dobrý nápad.
0: Takže i v zahraničí se asi
1: vybrat
0: ověřit,
1: tímto způsobem.
0: Pokud tam jdeme, jestli tam tahle možnost je, ale asi bývá.
1: To u obchodníků bývá, to i u nás v České republice je.
0: A ověřit si, že umíme kartu rychle zablokovat při ztrátě.
1: To je taky rozumné, je vidět, že náš posluchač je velmi znalý, to zase nastavíte v mobilním bankovnictví, takže ideálně před cestou se podívat, kde toto můžete udělat.
0: Mm-hmm. To nemůžu udělat v zahraničí.
1: Můžete, ale jste připraveni.
0: V bankovnictví, ale radši
1: a nebo zavoláte do banky, tam
0: tu
1: vás
0: variantu
1: také pomohou.
0: Připravit, že by se to mohlo stát. Je tu další dotaz, ano, kolik platebních karet by rodina měla mít, když vyráží na dovolenou? Tak.
1: Tak samozřejmě ideálně alespoň dvě od různých poskytovatelů a ideálně, když jedou celá rodina, tak já si myslím, že ty dvě karty budou stačit. Pokud máte, můžete to mít i v kombinaci s těmi takzvanými fintech aplikacemi, takže určitě dvě karty by měly stačit.
0: Uh-huh. A ty fintech aplikace se tady ptá, ještě Karolína, jak to přesně funguje, když jste hovořila, že je to jenom virtuální záležitost, jak si to mám v praxi představit?
1: Není to jenom virtuální, vy si dokonce můžete nechat vystavit i fyzickou kartu od nich, takže můžete mít v obě dvě varianty, jednu nahranou vlastně jako v bankovnictví mm-hmm. nebo přímo vlastně v mobilu a druhou mít fyzicky u sebe.
0: Mm-hmm. A dotaz tady ještě teď píše Karolina, jestli tahle služba u banky je zpoplatněná, anebo je to v rámci třeba vedení účtu?
1: Jsou dneska novější banky, které vlastně přepočítávají velmi zajímavým kurzem a jsou těmhle fintech aplikacím velkým konkurentem a neuplatňují tam žádnou marži, takže určitě je dobré se připravit před cestou a podívat se, jak naše banky fungují a využít je.
0: Placení na dovolené dneska vy o čtvrté. Finanční poradkyně Iveta Pechová je naším hostem. Pokračujeme za chvilku, až zpívají činasky. Stále se můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Finanční poradkyně Iveta Pechová je dnes hostem Kávy o čtvrté. Zaměřili jsme se na placení na dovolené, jakou formu zvolit, aby to bylo nejbezpečnější a také, aby nás to stálo co nejméně peněz na různých poplatcích. Bankomaty, směnárny v zahraničí, to je velká otázka. Přiletíme do cizí země, na letišti máme spoustu možností, nemáme tu měnu té země, jak se tam vyměnit nebo vybrat, tak udělat to přímo tam, Iveto, nebo počkat raději?
1: Pokud nejste nucena to udělat, že ty peníze potřebujete hned, tak bych to nedělala. Pokud potřebujete, tak jenom nějakou menší část. Zase se i doporučuje, když potom budete vybírat, tak určitě v bankách místních ideálně a nevybírat na 10x, protože tam mohou být zase poplatky za každý výběr, takže aby vám to vystačilo alespoň na několik dní.
0: V bankách myslíte přímo fyzicky?
1: Fyzický do banky.
0: Nebo
1: u bankomatu. Ale ne samostatně stojícího, ale raději v pobočkách nebo obchodních centrech.
0: Takže to je otázka nebo odpověď na otázku, jak poznat důvěryhodný bankomat v zahraničí. Není samostatně stojící, ale je součástí tedy banky nebo
1: obchodního centra.
0: Tak podle toho se orientovat, což ale vždycky asi na nějakých menších místech třeba tak být nemusí. Je tam přesto nějaké vodítko, že ten bankomat je bezpečný a používat takové ty podobné bezpečnostní prvky při výběru, že se zakryjeme,
1: ano.
0: Když zadáváme PIN.
1: To platí jako u nás. Mm-hmm. Vždycky být obezřetní, pokud vybíráme nějaký obnos, určitě i zkontrolujeme, jestli nejsou tam podezřelé prvky toho bankomatu, jestli se někde něco nehýbe, jestli vám někdo nechce náhodou pomoci, tak raději určitě jít pryč, protože toto bych nedoporučovala.
0: Pak jste zmiňovala to placení telefonem a samozřejmě i kartou mimo eurozónu, že tam se to taky samozřejmě dá většinou dobře aplikovat, tam si ale tedy myslet i na tu hotovost v té konkrétní zemi, pokud to nejde tady směnit, tak tedy až na místě je tam s eury nebo dolary. Píše nám tady Tomáš, že i přes jednoduchost placení telefonem nemusí být transakce podle jeho zkušenosti schválena a je vyžadovaná fyzická karta, takže je lepší mít vždycky u sebe pro jistotu. Tomáše se to týkalo v Dubaji, v Thajsku, ve Vietnamu.
1: Určitě doporučuji, jak jsem již řekla, určitě není dobré spoléhat jenom na jednu variantu a mít sebou alespoň dvě platební karty, aby kdyby přesně k tomuto došlo.
0: Tak... A proč se to může stát, že tím telefonem nebo hodinkami nejde zaplatit, když kartou fyzicky ano?
1: Někdy ta transakce neproběhne ani u nás, takže může se to samozřejmě stát a záleží, u jakého obchodníka vlastně ta platba probíhá. To je těžko říct. Mm-hmm.
0: Píše tady Antonín z Moravy zajímavou zkušenost, že se jim v Německu stalo, že nemohli s kolegou zaplatit 5 různými kartami od různých bank a různých systémů a bylo jim sděleno, že berou pouze German card, německou kartu. Jestli víte, o co by mohlo jít?
1: Někdy se může stát, že proto je dobré si nastudovat, kam jedeme, ale v Německu mě to velmi překvapuje, protože tam

0: vlastně jakoby třeba i v restauracích platby, která vás přesměruje potom na nějaký falešnou platební bránu. Takže určitě, pokud se toto děje, tak kontrolovat vždy, kam vás to přesměruje, jestli je to opravdu platební brána té konkrétní vlastně jakoby, dejme tomu, toho poskytovatele, toho placení, parkování, pardon. Hmm. Takže určitě vždycky si kontrolovat.
1: A co během té transakce tedy zkontrolovat? Protože až platím QR kódem, tak je to tak jednoduché, že...
0: Ale vidíte vlastně, když se podíváte, ono vás to přesměnuje na platební bránu a vy se můžete podívat vlastně do toho, jaká je ta e-mailová, jaké je to webové rozhraní. Takže tam určitě si dávat na toto pozor, než budete zadávat jakékoliv údaje z vlastní karty.
1: Mm-hmm. No to pak je někde velice rychle, když máte Face ID, tak ta transakce proběhne tak rychle, že všechny ty bezpečnostní kroky...
0: Tam ale nezadáváte přímo tu kartu jako takovou, takže vlastně může jít i o falešné rezervace ubytování, může jít o podvodné odkazy v SMS-kách a tak dále. Na tohle všechno je dobré si dávat pozor. Hmm.
1: Jaké fungují podvody třeba přes veřejné Wi-Fi? Dávat si i na to pozor, když
0: určitě
1: se někdy přihlašujeme?
0: To je právě vlastně jako... Češi jsou dneska všeobecně opatrnější, ale musím říci, že jakmile narazí na otevřenou Wi-Fi, tak se na ní připojují a pokud tam začnete přesně dělat nějaké operace třeba ve svém bankovnictví, tak můžete vlastně poskytovat podvodníkům už informace, které mohou být zneužity.
1: Mm-hmm. Tak veřejné Wi-Fi bývají třeba i na ubytování nebo někde, když jsme třeba s rodinou na obědě v kavárně, kde právě ty platby uskutečnit chceme, takže žádné platby raději z dovolené
0: určitě
1: nedělat, vůbec ne tedy z otevřené Wi-Fi.
0: Určitě, pokud cestujeme v rámci Evropy, tam je to velmi jednoduché, tam můžete přes vašeho operátora se připojit k mobilním datům. Když jedete do nějaké exotičtější destinace, tak doporučuji si pořídit takzvanou e-SIM kartu, kde využíváte vlastně mobilní data poměrně jednoduše a není to příliš drahé, takže určitě doporučuji udělat toto a nepřipojovat se na nedůvěryhodné vlastně Wi-Fi přesně v kavárnách, protože může se jmenovat podobně jako ta kavárna, ale nemusí to být Wi-Fi té kavárny. Může to být na letištích taky, připojíte se tam na otevřenou Wi-Fi, může to být nějaký podvodník, kterému dáte, poskytnete citlivé údaje, takže určitě doporučuji spíš využívat mobilní data na transakce a připojování se do bankovnictví.
1: Rady finanční poradkyně Ivety Pechové v dnešní kávě o čtvrté. Za chvilku se budete moci ptát už i po telefonu, číslo je 22 155 25 25.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Placení na dovolené, tomu se věnujeme v dnešní kávě o čtvrté s finanční poradkyní Ivetou Pechovou. Jak je to s různými upozorněními, Iveto, od banky na bankovní transakce? O dovolené nechceme být moc rušeni, ale přece jenom tohle to jsou možná důležitá upozornění.
1: A to bych doporučila jako součást přípravy si zapnout notifikace o každé platbě, protože pokud se něco takového stane, vaše karta bude použita, tak vy o tom víte okamžitě, přijde vám zpráva na mobil. Takže ve své mobilní aplikaci si nastavíte notifikace o platbách.
0: Co když se něco stane? Ztratím kartu nebo mám pocit, že skutečně odcházejí nějaké platby, které jsem neudělala ze zahraničí, tak co nejrychleji zablokovat kartu?
1: Přesně tak. Kartu zablokovat mobilní aplikaci. Dneska je to otázka vteřin, minut. Déle to netrvá. Pokud by se vám to nepodařilo, doporučuji zavolat na svou banku, aby vám s tím pomohli a zablokovali ji.
0: Pokud ztratím nebo mi někdo ukradl i mobilní telefon a vlastně všechny doklady, tak co?
1: Dneska mobilní telefon je vlastně není jenom telefonem, ale je i takovou peněženkou, kde máme vlastně všechno. Takže doporučuji i vlastně ten telefon uzamknout na dálku a kontaktovat banku. Ono určitě vlastně jakoby většina z nás používá vlastně biometrické zabezpečení, to znamená, že přes obličej, prstem, že váš mobil se vám zavírá sám, ale určitě je dobré vlastně jakoby dneska zablokovat i přes výrobce Apple, Google. Tyhle je velmi jednoduché to udělat.
0: A telefonní číslo na svou banku si dát i někam jinam než do mobilního
1: Přesně
0: telefonu,
1: tak.
0: Abych se s ní potom mohla spojit. Píše nám tady Petr, že má starý tlačítkový telefon a odmítá s ním platit a přesto rád cestuje, ale je víceméně odkázán na hotovost. Tak jak s tou hotovostí bezpečně pracovat v zahraničí? Přece jenom někdo takový.
1: V tomhle případě bych nekombinovala jenom vlastně, neměla jenom hotovost, ale kombinovala bych to i s platebními kartami, takže určitě alespoň dvě platební karty k té hotovosti a nemít příliš mnoho hotovosti u sebe, kdyby došlo ke ztrátě, tak abyste nebyl úplně bez peněz, takže určitě dnes je velmi jednoduché si všude ty prostředky vybrat, tak určitě nemít velký balík peněz někde u sebe v kapse, to nedoporučuju.
0: Pokud přeci jenom přejedu s větším obnosem hotovosti na dovolenou a jsem třeba ubytovaná v hotelu, kde mi nabídnou bezpečnostní safe, tak do jaké míry to je opravdu bezpečné svou hotovost vložit do
1: není
0: rukou
1: to,
0: někoho jiného?
1: Není to bankovní safe, ale samozřejmě je to bezpečnější, než mít ty peníze někde v šuplíku, v kufru, v matraci. Takže určitě doporučuju část peněz tam klidně nechat, ale část peněz mít u sebe.
0: Mm-hmm. Mám-li tedy hotovost, je dobré ji rozdělit na vícero míst?
1: Zase
0: pokud
1: tolik
0: opravdu
1: bych,
0: čerpám jenom z té hotovosti. Tak
1: tolik bych jich zase neměla. Můžete ji nechat v hotelovém trezoru a část si vzít sebou.
0: Může pomoci cestovní pojištění v tomhle případě, pokud se tedy stane něco nenadálého, někdo mi odcizí kartu, doklady, mobilní telefon?
1: Určitě může použít. Ono občas je dobré si i k té kartě zjistit, jestli už ho náhodou nemáme, aby jsme si ho nekupovali znovu dvakrát, takže určitě vlastně i zneužití karty se dá pojistit. Tady vlastně jakoby ta pojistka může nějakým způsobem samozřejmě zafungovat.
0: Mm-hmm. Jakým způsobem se potom vlastně toto řeší, Iveto?
1: Můžete to řešit i přes asistenční službu, což je velmi jednoduché. Pokud vlastně máte cestovní pojištění, tak tam máte asistenci a když si nevíte rady, tak prostě zavoláte asistenční službě a oni vám opravdu pomohou.
0: Je možné třeba nějakou transakci reklamovat, která se mi nezdá na první pohled a chci to řešit opravdu hned z toho místa na dovolené.
1: Určitě můžete, čím dřív to budete řešit, tím lépe.
0: Jakým způsobem? Obrátit se zase na banku?
1: Přesně tak. Zavoláte do banky a vlastně vyjádříte svou nespokojenost nějakou transakcí a že to chcete reklamovat, že jste ji neudělala, že jste třeba vůbec na tom místě nebyla a můžete to začít s tou bankou řešit.
0: Mm-hmm. Tuhle zkušenost z druhé strany nám tady píše Petra, že se jí občas stává, že jí banka kontaktuje, že proběhla platba z nějaké části světa, kde já vůbec nejsem. To je pravděpodobně asi to, že banka sleduje naše běžné chování a standardní chování. A co to může znamenat, když opravdu nejsem fyzicky na tom místě a přesto nějaká platba probíhá?
1: Tak velmi pravděpodobně někdo použil vaši kartu. Takže určitě, určitě je dobré, že to banka hlídá, ale doporučila bych občas si toto hlídat i sám, protože vám může utéct celá řada takových transakcí.
0: Hostem dnešní kávy o čtvrté na Dvojce je finanční poradkyně Iveta Pechová. Věnujeme se placení na dovolené. Máte otázky, tak stále můžete ještě telefonovat. Číslo je 22 155 25 25 anebo psát na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: To zpíval Václav Neckář a my se naposledy vracíme k našemu dnešnímu povídání o placení na dovolené s finanční poradkyní Ivetou Pechovou. Určitě stále existuje řada mýtů, kterým podléháme předtím, než na dovolenou vyrážíme, právě ohledně placení. Myslím si, že třeba nastavení různých limitů, které máme na účtě, třeba denních limitů nebo i týdenních, tak se snažíme nějakým způsobem měnit a posouvat. Je to důležité, je to, nebo...
1: Záleží, jak ty limity máte nastavené, a samozřejmě ty limity by měly odpovídat nějakým reálným potřebám na cestách. Pokud si budete půjčovat auto, platit za hotel, tak není dobré si snižovat a pak zase zvyšovat ten limit. Takže ty limity, je dobré přemýšlet o té cestě a na základě toho, jaký plánujete, si ty limity nastavit ideálně. Pokud vlastně budete využívat ty fintech aplikace, o kterých jsme si řekli.
0: Ty pop-up karty, které pop-up si tedy karty, můžeme dobít. Jako
1: přesně tak. Tak si je dobijeme a máme tam ten obnos, s kterým chceme na cestách hospodařit. A pokud by nám došel a budeme si ho chtít dobít znovu, tak je to velmi jednoduché a můžeme to udělat.
0: Na to se ptá ještě posluchač. Nepodepsal se, ale dotaz je, co na to říkáme, na takovou platbu a na co si dát pozor ohledně poplatků právě přes tuto dobíjecí metodu.
1: Ano, záleží, jaký máte nastavený vlastně tarif v rámci těchto fintech aplikací. Pokud máte ten základní, standardní, tak tam vlastně jakoby se počítá poměrně zajímavý, se přepočítává zajímavým kurzem a v týdnu tam není žádná vlastně marže. Pokud vyměňujete o víkendu, tak tam bývá zhruba 0,5%. Takže pokud cestujete, máte nějaký víkend, víte o tom, tak je možné si směnit. Pokud jedete třeba do Polska, tak na polské zloté si vyměníte přímo v týdnu. A pak nemusíte vlastně mít účtován ten další poplatek. Mm-hmm.
0: Je vůbec dobré si nějakým způsobem jinak nastavit tu bankovní aplikaci před cestou?
1: Spíš si jenom zkontrolovat, jak to nastavené máme, abychom se tam orientovali, protože pokud do ní nechodíme často, tak se tam nemusíme orientovat, abychom věděli, kde zablokujeme kartu, abychom prostě měli nastavené ty notifikace a třeba právě tu konverzi měny zrušenou. Mm-hmm. Takže
0: abychom tedy
1: přesně,
0: aby
1: jsme se neunáhlili někde a nepotvrdili české koruny.
0: Protože to nás svádí a je to na první pohled vlastně výhodná služba.
1: No,
0: i když je to zavádějící.
1: Přesně tak. Ona je to trošku taková past.
0: Mm-hmm. A pro koho je vlastně ta služba výhodná, když ne pro toho?
1: Pro toho poskytovatele toho terminálu, toho bankomatu, protože se tam přidává poměrně vysoké přirážky.
0: Mm-hmm. Jak často je dobré kontrolovat účet na dovolené? Vy říkáte, že chodíme na účet, samozřejmě ano, ale možná vidíme pořád ty stejné věci a na dovolené je asi dobré si kontrolovat trochu jiné částky nebo možná části té aplikace a víc pozornět někde jinde, než normálně nejsme ostražití.
1: Ono je dobré ty notifikace mít zapnuté pořád. Jo? To znamená, že když je něco nestandardního, tak vám přijde vlastně informace o té transakci. Takže notifikace bych doporučila mít zapnuté pořád. A pokud cestujete, tak optimálně jednou denně se podívat to, co jste utratili, abyste ty finance měli pod kontrolou.
0: Je tady dotaz. Pořád si myslím, že placení hotovostí je bezpečnější než kartou. Píše nám tady Pavel. Tak přesvědčí mě vaše hostka, že to tak skutečně je? Nebo naopak?
1: No. Samozřejmě... Máte to pod kontrolou, to ano, ale může dojít ke ztrátě, může vás někdo okrást, může se stát celá řada věcí, který samozřejmě nechcete, aby se staly, ale stát se můžou. Takže být opatrní.
0: Tak pojďme to na závěr shrnout, co doporučujete před cestou udělat. Brát si hotovost, nebrat si hotovost, jak se připravit na placení kartou.
1: Určitě v první řadě bych doporučila, abyste si vlastně jakoby udělali přípravu před cestou. To znamená, zjistili si na nějakých cestovatelských portálech, jak jsme si řekli, nebo i prostřednictvím AI, jak to v té dané zemi funguje, zda budete potřebovat větší nebo menší hotovost, a určitě se připravit a nespoléhat jenom na jednu jedinou variantu. Pokud budete vybírat z bankomatu, tak určitě nikdy nevybírat vlastně jakoby v naší měně, ale vždycky používat místní měnu a alespoň jednou denně se podívat, mít zapnuté notifikace a jednou denně se podívat na všechny transakce, které jste provedli.
0: Finanční poradkyně Iveta Pechová byla hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji za příjemné povídání i vám přeji hezkou dovolenou a těším se někdy příště. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Četba na pokračování na Dvojce.
1: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
2: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
1: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
2: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
1: Pastvina zmizelých.
0: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Četba na pokračování každý den po 22. hodině na Dvojce. Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: ČES vyplatí dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Celkem mezi akcionáře rozdělí 23 miliard korun. Dopady financování Expa 2025 podle ministra Macinky ohrožují budoucnost českých center. Zítra bude nejprve polojasno, později oblačno, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Skupina ČES vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově tak mezi akcionáři ČESu rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard korun. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akcii o 5 korun vyšší. Fungování českých center v zahraničí je podle šéfa české diplomacie Petra Macinky z motoristů v ohrožení. Důvodem je financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v japonské Osace, které je s centry propojené. Původní rozpočet, schválený minulou vládou na výstavu, totiž nestačil a bylo tak nutné ho navýšit o 120 milionů korun. Ministerstvo zahraničí kvůli přípravám Česka na Expo 2025 podalo podle Macinky 2 trestní oznámení na neznámého pachatele.
4: Evidujeme minimálně 2 probíhající soudní spory mezi dodavateli a českými centry, dále asi 12 předžalobních výzev, 3 nároky uplatněné bez předžalobní výzvy a neustále se objevují další. Jedná se o desítky a desítky milionů korun, které česká centra dluží.
3: Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský za ODS to zatím nekomentoval. Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela navštívený paní Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká jejich mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
3: Iránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Uvedla to iránská státní agentura TASNIM s tím, že důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu dnes nařídil nový útok na jižní předměstí libanonské metropole Bejrutu. Tuto oblast podle něj kontroluje militantní hnutí Hizbalah. Hlavní iránský vyjednávač Bager Ghalibaf na síti X obvinil Izrael z eskalování válečných zločinů v Libanonu. Zároveň označil pokračující americkou námořní blokádu iránských přístavů za důkaz, že Spojené státy nedodržují klid zbraní. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. O příletu do Spojených států amerických informovalo vedení národního mužstva na sociální síti X.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude ráno jasno nebo polojasno, postupně ale oblačno, na horách ojediněle přehánky a k večeru v jeho západní polovině místy déšť nebo přehánky, teploty 21 až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
3: Na D1 jsou obousměrné kolony na průjezdu Brnem. Směrem z Vyškova se jede pomalu mezi kilometry 211 a 189, celé je to na 45 minut v osobních autech. Ve směru z Prahy do Ostravy hlásíte silný provoz od sjezdu na Výstaviště z kilometru 194 po omezení na kilometr 197. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové nadále stojí dlouhá kolona před Litomyšlí. Je to jen provozem, opatrně se brzdí už na konci D35 na kilometru 191. Zpoždění je asi půl hodiny. A silnice 43 ze Světav do Lanškrouna se za odbočkou na Opatrov. Tam se srazilo nákladní a osobní auto. Na místě jsou záchranáři a provoz stojí. Náhradní trasa vede přes Krasíkov a Moravskou Třebovou. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začínají příběhy z kalendáře.
6: Dobrý den, vážení posluchači. Příběh z kalendáře, ten první červnový, je nachystán. U mikrofonu jsou taktéž nachystáni Monika Valentová
7: a Jan Kovařík.
6: Chtěl jsem se tě, Moniko, na začátek dnešního setkání zeptat, zda znáš pohádku o ošklivém káčátku.
7: A chápu, odkud vítr vane, ono je 1. června, takže den dětí, takže jdeme do pohádky. No samozřejmě, tu zná přece každý.
6: No ale teď si možná zmátla posluchač, ale budiš, já jsem se zeptal ne kvůli 1. červnu, ale kvůli tomu, že život naší dnešní osobnosti jakoby se vyvíjel přesně podle tohle Andrzénova příběhu.
7: To znamená, že v dětství jenom ústrky, ale v dospělosti nádherná labuť?
6: No doslova do písmene, krásu té labuti prý ocenil i prezident. Takže tady vlastně máme první indicii.
7: Ano, a indicii druhou by mohla být proslulost, protože tuhle osobnost v generaci dnešních devadesátníků znal úplně každý. V Americe, v Evropě, prostě všude.
6: Možná bych to dokonce trochu rozšířil. Každý, kdo se narodil v první polovině 20. století, věděl, o koho jde, jakmile padlo to jméno. A indicie třetí. Slávu jí zajistili především americké filmy, a to hlavně komedie. A dodávám, že dodnes se na ně rádi v televizi díváme.
7: Teď už pravděpodobně tušíte, o kom bude řeč, a kdyby náhodou ne, dámy a pánové, vůbec nic se neděje, protože po písničce jméno prozradíme.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře a dnes 1. června vám chceme s Monikou vyprávět o výjimečné americké filmové hvězdě,
1: která se jmenuje Marilyn Monroe. Svého času byla sexuálním symbolem, pro některé jim zůstává i dodnes, že Honzo?
0: Nepochybně, navíc já jsem to s tím ošklivým káčátkem na začátku myslel, ale vážně, to nebyla přeháňka. Věděla jsi, že už 2 týdny po porodu se jí matka Gladys Bakerová zbavila? Dala jí tehdy na vychování do rodiny pěstounů Bolandrových.
1: A Gladys potom sama žila na opačném konci rozlehlého Los Angeles.
0: To je, jako byste dnes žili v Chebu a vaše dítě odloženo na jihozápadním okraji Prahy třeba. Tak, zase vážně. Jen někdy v sobotu se maminka sebrala, odpoledne sedla na trolejbus a přejela město, aby se u Bolandrových podívala na dcerku.
1: Na dcerku, která se tehdy ještě jmenovala Norma Jean Mortensonová.
0: U Bolandrových Norma Jean vyrůstala až do svých 7 let.
1: Pochopitelně, že se cítila osamělá. Ida Bolandrová, tedy její pěstounka, jí totiž několikrát dala tvrdě najevo, že o ní její vlastní matka nemá valný zájem.
0: Dívčino osamění bylo mírnější, když si jako 6letá Norma Jean našla spřízněnou duši v pejskovi jménem Tipi.
1: Většinou za ní běhal cestou do školy a pak na ní čekal venku před budovou, až skončí vyučování. A Normu Jean zase doprovázel domů.
0: Osamělá dívenka najednou měla věrného přítele.
1: A není divu, že k němu velmi, velmi přilnula.
0: No a pak, krátce po jejich 7 narozeninách, se tohle přátelství tragicky změnilo.
1: Jeden rozběsněný soused, naštvaný štěkáním Tipiho, popadl kulovnici a psa zastřelil.
0: Stalo se to Normě Jean přímo před očima. A byl to pro ní doslova konec světa, protože v jedinou chvíli přišla o jediného přítele.
1: Musím říct, že naprosto chápu, že tehdy nebyla k utišení. Bolandrovi museli zavolat její matku Gladys, aby si pro ní okamžitě přijela.
0: Dorazila ku podivu poměrně rychle, pomohla Normě Jean 4nohého kamaráda pohřbít a víte co? Zaplatila Bolandrovým za poslední měsíc jejich služeb a vzala si dcerku k sobě. Skoro se mi chce říct, všechno zlé k něčemu dobré.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na dvojce si dnes v příbězích z kalendáře povídáme o Marilyn Monroe, která se, jak jsme si říkali, původně jmenovala Norma Jean Mortensonová.
1: U matky poté, co si ji vyzvedla od pěstounů, ovšem moc dlouho nežila. Jenom rok a půl.
0: Potom musela být maminka kvůli špatnému psychickému stavu umístěna do ústavu pro duševně nemocné.
1: Norma Jean by normálně musela jít do sirotčince, protože její údajný otec byl nezvěstný.
0: Ale naštěstí zasáhla matčina nejbližší kamarádka Grace McKeeová. Vzala si dívenku k sobě.
1: Jestli máte pocit, že tím se všechno obrací k lepšímu, nenechte se mýlit. Současně s tím se ovšem Grace totiž seznámila s jistým Erwinem Goddardem, tak trochu podivínem a dobrodruhem.
0: A v srpnu roku 1935 se za něj provdala.
1: Žili pak po velmi krátkou dobu čtyři v jednom domě. Grace a Edwin Goddardovi, Norma Jean a také jedna z Goddardových dcer.
0: A pan novomanžel nechtěl živit ze svých příjmů úplně cizí holku a donutil manželku, aby dívku opět umístila do sirotčince. Prý jenom do chvíle, než se všechno úředně vyřídí a Grace se stane poručnicí.
1: Norma Jean tedy pro změnu opět putovala z domu.
0: Grace jí sice navštěvovala skoro každou sobotu, ale co si budeme povídat, sirotčinec je sirotčinec a asi vždycky zůstane smutným místem pro nechtěné děti.
1: Nakonec bylo to týden po dívčiných 11. narozeninách, byly konečně všechny papíry vyřízené a dívka se znovu stěhovala zpět ke Goddardovým.
0: Jenže tam bydlela zase jen pár měsíců.
1: Došlo totiž k šokující události. Goddard se jedné noci opil a už usínající malou Normu Jean popadl, osahával ji a pokusil se dopustit se na ní trestného činu.
0: Vyděšená Norma začala samozřejmě křičet, bránila se a z dotěrného sevření se nakonec naštěstí vyprostila.
1: Pro každou, natož pak pro de facto osiřelou dívku by tohle musel být strašný zážitek.
0: Teta Grace si uvědomila, že manžel a stále krásnější 11letá Norma nemohou žít společně pod jednou střechou.
1: A tak šla schovanka opět z domu. Také vás překvapuje, jak těžké to Marilyn Monroe v dětství měla? A to jsme vám ještě nevyprávěli všechno.

0: 1. června roku 1926 se narodila holčička jménem Norma Jean. Vy ji ovšem určitě znáte jako Marilyn Monroe. Nejen o jejím dětství vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře, ale minout ho nemůžeme. Malá Norma Jean totiž chtěla být herečkou prakticky od malička. Byl to sen, který se narodil, když v dětství se svou tetou Grace navštěvovala filmová představení.
1: Za války se také přihlásila do agentury pro modelky a měla tam docela úspěch.
0: Možná proto jí šéfová agentury jednou domluvila schůzku s ředitelem castingu studia 20th Century Fox Benem Lyonem.
1: A ten hned nechal udělat kamerové zkoušky.
0: Mladá adeptka herectví tehdy nemusela nic říkat, jen si měla zapálit cigaretu, přejít k dekoraci znázorňující otevřené okno a podívat se do kamery.
1: To muselo Marilyn jít náramně. Prý působila klidně, uvolněně a sebejistě.
0: V každém případě se studio rozhodlo, že s ní uzavře smlouvu na 6 měsíců. Těsně před podpisem si 20-letou začínající herečku zavolal k sobě znovu Ben Lyon a oznámil jí: poslyšte, musíme ještě vymyslet vaše nové jméno.
1: Postavil jí zkrátka předhotovou věc.
0: Přitom ona už tehdy byla provdána za svého prvního manžela a měla příjmení Dohertyová.
1: Lyon argumentoval. Vždyť nikdo ani pořádně neví, jak se to má vyslovit. Daerty, Dofrty, Dagrty. A znovu se jí zeptal, jestli má ohledně příjmení nějaký nápad.
0: A ona odpověděla, že Monroe, protože tak se jmenoval rod z maminčiny strany.
1: Ben Lyon byl spokojený. Krátké, zvučné, jednoduché. A pak pokračoval. Křestní jméno Norma se mu taky nelíbilo.
0: Budíš, ale jak ti dva vlastně přišli na Marilyn?
1: Lyon prý přemýšlel o nějakém vhodném jméně a Norma Jean mu zatím povídala o své minulosti. Že nikdy nepoznala vlastního otce a že pěstoun se jí pokusil sexuálně zneužít.
0: No a právě v tu chvíli se prý Lyon předklonil a řekl rezolutně: budeš Marilyn.
1: Lyon byl totiž kdysi zasnoubený s herečkou Marilyn Millerovou, kterou v dětství také opustil otec a její pěstoun byl tyran, který se jí také pokoušel zneužívat.
0: Naše hrdinka byla sice trochu zaskočená, ale pan Lyon na tom skálopevně trval. A pak řekl: tak, a teď to vyslovte dohromady.
1: A novopečená Marilyn, která když byla nervózní, se často zakoktala, řekla: Marilyn Monroe.
0: Říká Monika Valentová. A Jan Kovařík slibuje, že naše vyprávění bude pokračovat zase za pár minut.

0: příbězích z kalendáře s datem 1. června. Dnes vyprávíme příběh Normy Jean Mortensonové. Možná nevíte, čí příběh, ale když řeknu, že jí později ředitel castingu studia 20th Century Fox nazval Marilyn Monroe, tak už budete všichni doma. Každopádně mluvili jsme o jejím dětství a myslím, že takové, jako měla právě Marilyn, by si přál málo kdo.
1: Jestli si myslíte, že podpis půlroční zkušební herecké smlouvy ve studiu 20th Century Fox byl začátkem oslnivé herecké kariéry, trochu se pletete. Na opravdovou slávu si Marilyn Monroe musela ještě nějaký čas počkat. Je fakt, že manželství s baseballovou hvězdou Joem DiMaggiem z ní udělalo doslova světovou celebritu. Ona ovšem později řekla, že tohle manželství byl omyl. Proč? I o tom se dozvíte, když zůstanete s námi na dvojce.
2: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
3: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
4: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
3: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět vyjíždí za svými fanoušky.
2: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
3: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
5: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den

0: Marilyn Monroe, o které dnes vyprávíme na dvojce v příbězích z kalendáře, prožila velmi krušné dětství. Matka ji odložila k pěstounům, otec byl neznámý. A pak přišly Vánoce roku 1951 a 25-letá Marilyn Monroe najednou řekla své přítelkyni a učitelce herectví Nataše Lajcové, že už konečně zná otcovu pravou totožnost.
1: Nataša později vzpomínala. Marilyn chtěla, abych jela spolu s ní k otci na první návštěvu. Naléhala velmi usilovně, tak nebylo možné odmítnout.
0: Mířili tedy autem směrem do Palm Springs a pak dál do pouště.
1: Nataša líčila, jak jí u čerpací stanice přinutila Marilyn zastavit, že prý musí zatelefonovat otci, aby mu ohlásila jejich návštěvu.
0: Když se ale po chvíli Marilyn vrátila od telefonní budky zpět, smutně jí oznámila, že se musí vrátit zpátky, protože táta ji nechce vidět.
1: Žádné další podrobnosti neuvedla, jen brečela. Neřekla přítelkyni ani jméno toho člověka, ani žádný kontakt na něj.
0: Nataša tehdy netušila, že hodně podobnou scénu Marilyn sehrála o několik let dříve svému prvnímu manželovi, tedy Jimovi Dohertymu, a následně o několik let později i Sydneymu Skolskymu, publicistovi, který o ní často psal.
1: Těžko si představit, jak velký smutek musel tížit duši herečky, která vyvolávala svými rolemi u diváků tolik úsměvů. Jak obrovský pocit opuštěnosti jí asi musel trápit.
0: Není se čemu divit. Na nikoho se tehdy nemohla spolehnout. Na začátku své kariéry neměla vůbec žádné rodinné zázemí. A přátelé? No, snad jen fotograf André Dedin a zmíněná Nataša Lajcová.
1: Marilyn často pociťovala finanční nouzi. Všechny ty skromné peníze, které se jí v mládí podařilo vydělat, utratila za herecké kurzy a na jídlo jí nezbývalo.
0: Občas hlad řešila tím, že si přivydělávala prostitucí.
1: Většinou se to dělo v autech zaparkovaných někde v odlehlých uličkách Hollywoodu.
0: Chlapi ji potom po sexu zvali na večeři do restaurace.
1: A s tímhle skončila teprve, když jí bylo 22 a zamiloval se do ní John Hyde, bohatý hledač hereckých talentů. Ten s ní 2 roky žil a materiálně jí po tu dobu podporoval.
0: Zdá se mi, jako bych viděl ono příslovečné světlo na konci tunelu, že by zářná herecká kariéra na obzoru?
1: Kéž by.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: 1. června roku 1926 se zrodila legenda Marilyn Monroe. Na začátku 50. let pozovala Marilyn, které věnujeme dnešní příběhy z kalendáře na dvojce, pro obálku sportovního časopisu v baseballovém dresu a s pálkou v ruce. Muselo jí to moc slušet, měla na sobě krátkou sukni a stála, jako by se zrovna chystala odpálit míček.
1: No a právě tuhle fotografii, a to je strašně důležité v našem příběhu, tehdy uviděl nejslavnější hráč baseballu, jistý Joe DiMaggio.
0: Byl její tváří okouzlený, přestože ani nevěděl, že se jmenuje Marilyn Monroe.
1: Na jméno se musel zeptat jednoho ze svých baseballových spoluhráčů.
0: Toužil se s ní za každou cenu seznámit. Nakonec mu někdo z agentury, která Joea DiMaggia zastupovala, domluvil s Marilyn schůzku.
1: Chvíli váhala, jestli na takhle podivně domluvené rande má jít. Ani se jí nedivím. Baseball nesledovala, takže DiMaggia skoro neznala. Jenže spousta jejich kolegů a známých tvrdila, že právě on je tím největším idolem amerických mužů.
0: Takže šla, protože prostě byla na něj zvědavá.
1: Mimochodem, šla bys na takové rande?
0: Já ne.
1: To jsem si myslel. Takže ale Marilyn šla a rande se konalo a nakonec dopadlo k oboustranné spokojenosti.
0: Sama Marilyn potom řekla, čekala jsem povrchního sportovce, který se směje vlastním vtípkům, ale místo toho jsem večeřela s dobře oblečeným, zdvořilým mužem, který po mně hned nevyjel. Naopak choval se ke mně s úctou, jako kdybych byla princezna.
1: A právě tím jí zaujal.
0: Marilyn tehdy, a je to pochopitelné vzhledem k tomu, co všechno prožila, potřebovala silného ochránce a spolehlivého muže, v jehož přítomnosti by měla pocit bezpečí.
1: Potřebovala prostě zázemí.
0: Chodili spolu 2 roky. Když zrovna natáčela film, Joe se za ní občas zastavil ve studiu.
1: Osvětlovači, kulisáci, technici, zkrátka všichni chlapi ve štábu z toho měli velký svátek. Vždyť viděli na vlastní oči samotného DiMaggia.
0: Marilyn Monroe a Joe DiMaggio se brzy stali nejslavnějším párem tehdejší Ameriky.
1: Herečka to zprvu moc nevnímala, ovšem naplno si rub téhle proslulosti uvědomila až těsně po svatbě s DiMaggiem. Bylo to v Tokiu, kam novomanželé odletěli trávit líbánky. To zabere nějaký čas, takže my ten let strávíme v tónech následující písně a pak se do Tokia s nimi vypravíme.

0: Příběh z kalendáře s datem 1. června vám na dvojce vyprávějí Monika Valentová a Jan Kovařík a je to příběh věnovaný herečce Marilyn Monroe.
1: Svatební cesta Marilyn Monroe a Joea DiMaggia do Tokia opravdu začala dramaticky.
0: Sotva jejich letadlo přistálo a oni chtěli sestoupit po schůdkách na letištní plochu, vrhli se na ně japonští novináři a obrovská spousta fanoušků. Zkrátka jako jeden muž a žena běželi proti nim.
1: Pronikli dokonce až na schůdky a žádná velká legrace to nebyla, protože jich bylo přes 2000.
0: Marilyn z toho byla docela vyděšená. Horko těžko se vydrápala zpět do letadla a hodinu byli oba schovaní uvnitř. Nakonec se jim povedlo tajně vyplížit ven poklopem od zavazadlového prostoru.
1: Mezi těmi dvěma se začaly záhy projevovat povahové rozpory. Marilyn se chtěla bavit a chodit na večírky.
0: DiMaggio chtěl sedět doma a dívat se v televizi, hádejte na co? No na sport.
1: Joe byl také žárlivý. Když Marilyn v New Yorku natáčela onen slavný záběr do filmu Slaměný vdovec.
0: Myslíme ten záběr, ve kterém stojí nad průduchem z metra a závan vzduchu způsobí, že jí velmi vysoko vyvlaje sukně.
1: Ano, to je ikonický záběr. Tak přesně na ten se šel DiMaggio podívat. Přestože původně tvrdil, že zůstane v hotelu a že ho natáčení vůbec nezajímá.
0: No, možná, že měl udělat to, co říkal. Když se pak Marilyn později vrátila zpátky na hotel, on na ní začal nepříčetně křičet.
1: Ona oponovala, že tohle je přece její profese.
0: Jenže on řval dál a navíc jí mlátil pěstí.
1: Druhý den ráno před natáčením musela maskérka make-upem a pudrem zalíčit hereččiny podlitiny na ramenou a na rukou.
0: Dva týdny poté, co se vrátila z New Yorku do Los Angeles, požádala Marilyn o rozvod. Vůbec se tomu nedivím.
1: Já taky ne. Když to manželovi doma oznámila, tak to vypadalo, že to bere s klidem. Jenom si prý přestěhoval peřiny z ložnice, která byla v patře domu, do pokojíku v přízemí.
0: No a pak se mu to v noci rozleželo a změnil přístup. Začal na svoji ženu zase křičet, urážel ji a pokoušel se jí zbít.
1: Marilyn vzpomínala, jak utekla ven na ulici. Rozcuchaná, zachumlaná v kožichu uprostřed noci, chodila celé hodiny bezcílně po Palm Drive.
0: Tehdy definitivně došlo, že tohle manželství byl krok vedle.

0: O slavné americké herečce Marilyn Monroe bychom vám mohli vyprávět možná ještě několik hodin, ale každý z příběhů z kalendáře má svůj pevně stanoven čas, a tak, ač neradi, budeme muset pro dnešek končit. Pojďme uzavřít tohle vyprávění tvrzením, že ke konci kariéry prý měla Marilyn hvězdné manýry.
1: Jsem ráda, Honzo, že říkáš prý, protože to mi k ní úplně nesedí. Nafoukaná údajně nebyla.
0: Pravá příčina byla asi jinde a možná vás to překvapí. Údajně trpěla Meniérovou chorobou. Tahle nemoc vede k nedoslýchavosti.
1: Možná právě proto při natáčení dvou svých posledních filmů občas vypadala, jako kdyby byla trochu mimo.
0: Páni režiséři, kteří si stěžovali, že je neovladatelná, se ovšem zřejmě mýlili.
1: Pokud totiž na ní mluvili z dálky, tak je velmi pravděpodobné, že jejich pokyny zkrátka neslyšela.
0: Marilyn Monroe byla také velmi empatická žena.
1: Když natáčela film Milujme se, dozvěděla se, že jeden z osvětlovačů, který na filmu pracuje, má těžce nemocnou ženu.
0: Řekli jí to jen tak mezi řečí lidi ze štábu a taky se někdo zmínil, že je na tom dost špatně, protože nemá peníze na to, aby zaplatil manželčinu léčbu.
1: Hned následující den ho Marilyn o pauze zastavila a vtiskla mu do ruky $3000.
0: Jeho kolegové pak tvrdili, že toho chlapíka poprvé v životě viděli plakat.
1: I taková byla Marilyn. Jsem ráda, že tahle ta pozitivní historka zazněla na závěr.
0: No protože platí, že konec dobrý, všechno dobré. O dobrý konec tohoto scénáře se postaral jeho autor Jiří Houdek. Jsme rádi, že jsme díky Jiřímu a jeho práci mohli o Marilyn vyprávět. A snad to těšilo i vás.
1: Věříme, že ano, a už teď se těšíme, až se sejdeme společně zase u dalšího příběhu z kalendáře.
0: Naschledanou, přátelé.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: dum. Bu-bu-bi-dup.
1: Příběhy z kalendáře.
2: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
1: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
2: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
1: Příběhy z kalendáře.
2: Každý den po 17. hodině
1: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Večeři bude novinářka Nora Fridrichová. Byla pro ní žurnalistika odjakživa vysněnou cestou. Proč se rozhodla pomáhat rodičům, samoživitelům a také opuštěným zvířatům? A jak hledá rovnováhu mezi náročnou profesí, rodinou a vlastním volným časem?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Odbory agentury pro sociální začleňování varují před dopady přesunů agent i změn ve státní správě. Dnes kvůli tomu stávkovali. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Zítra bude nejprve jasno nebo polojasno, později místy déšť a teploty až 26 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Odbory agentury pro sociální začleňování dnes stávkovaly. Společně s dalšími odbory chtějí upozornit na rizika chystaných změn ve státní správě, například přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zopakoval, že je přesun agent definitivní a ve stávce jde o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
5: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
4: Podle předsedy odboru agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde opravdu o peníze, ale všech občanů.
6: Víme, že chaoticky řízený a nefunkční stát je velmi drahá záležitost. Nezávislou veřejnou službu potřebujeme, proto stávkujeme.
4: Agenturu podpořili odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií. Společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru, aby bránili odbornou a nezávislou státní správu. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Podle předsedy odboru agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde o peníze všech občanů. Dnešní rezignace státní zástupkyně Petry Lastovecké a dřívější rezignace jejího kolegy Adama Bašného svědčí podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO o tom, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá. S Lastoveckou se ministr plánuje co nejdřív sejít a vyslechnout si její výhrady. Následně chce o poměrech ve státním zastupitelství jednat s vedoucí státními zástupci, včetně nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by podle něj Česká republika byla blíže rozhodování v Evropské unii. Úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii, dodal. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na vyjádření hlavy státu po dnešním jednání vlády uvedl, že pro něj euro představuje jen další ztrátu svrchovanosti v Evropské unii. Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
7: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
8: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
9: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
8: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Ráno bude jasno nebo polojasno, postupně čekáme většinou oblačno. Na horách ojediněle přehánky a později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a také bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
0: Doprava.
3: Na dálnici D8 směrem z Prahy do Německa jsou zavřené tunely Panenská a Libouchec na 83. kilometru. Provoz tam zastavilo nadrozměrné vozidlo. Před tunely se tvoří kolona, pokud nechcete čekat, dá se jet z exitu přes Libouchec. Na pražském okruhu směrem na letiště se za sjezdem na Vestec stala nehoda. Na 4. kilometru se jede pouze levým pruhem. Opatrně kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru. Zpoždění je asi 15 minut a silnice 43 ze Svitav do Lanškrouna se za odbočkou na Opatov, tam srazilo nákladní a osobní auto, silnice zůstává uzavřená, náhradní trasa je přes Moravskou Třebovou a Krasíkov. Přeji vám šťastnou cestu, na dvojce teď začínají stopy fakta tajemství.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
10: Přeju příjemný pondělní podvečer z Dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude Stanislav Motl a jeho pátrání po dramatických osudech policejního psa Arka a jeho psovoda. Jejich společná tragédie inspirovala tvůrce slavných četnických humoresek. Jsou tu stopy fakta tajemství.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí stopy fakta tajemství.
2: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
11: Stateční pes Arko, aneb pravdivý příběh z četnických humoresek.
12: Velký žulový balvan a na něm oválný bronzový relief. Relief psa, německého ovčáka. Na desce čtu: na paměť věrných služeb psa Arka, zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Koterově 2.8.1931. Tehdy v 31. roce bylo Arkovi 7 let a byl, jak se říká, v té nejlepší formě. Čím se vysloužil tuhle poctu, byť poctu posmrtnou? Co předcházelo tomu, že se Arko stal před obrazem tohoto

0: Většina už má jasno. Četnické humoresky. Nezaměnitelná hudba Ivana Kurce. Televizní seriál a příběh z prostředí brněnské četnické pátrací stanice natočené režiséry Antonínem Moskalíkem a Pavlínou Moskalíkovou. Právě vrcholí 9. díl. Jeho název Svatba.
1: Pátek má Toníček rozlučku, sobotu je svatba a hned po ní odjedeme na 5 dní na svatební cestu do Prahy.
2: Andělko, když vás tak poslouchám, s jakou rozkoší o té veselce mluvíte, tak by se hned taky oženil.
3: Ale hned by tě museli zase rozvést, než to načení pomine.
2: Třeba ta veselka je opravdu romantická záležitost.
0: Místo děje, společná jídelna četnické pátrací stanice. Kuchařka Andělka Oldířová, tedy Andrea Elznerová, roznáší jídlo. Četníci Jan Turko a Karel Arazím v podání Stanislava Zindulky a Tomáše Trpra se vzájemně dobírají. Veselou scénu doplňuje psovo Toníček, tedy Antonín Šebestík, stvárněný Pavlem Douckem. Toníček i Andělka se nemohou dočkat svatby. Koho by napadlo, že se schyluje k tragédii? Otázka není zní. Může mít pes Arko, o kterém již víme, že mu byl postaven pomník, něco společného s právě se odvíjajícím příběhem četnických humoresek? Přečtěme si nyní ukázku z knihy Četnické pátrací stanice.
4: Aktér skutečného příběhu, ke kterému došlo v létě roku 1931 na Plzeňsku, se jmenoval Alois Tauber. Narodil se v roce 1904 a pocházel z Potvorova u Kralovic. Poté, co vychodil 2 třídy obecné a 2 třídy pokračovací školy, vyučil se zámečníkem. V roce 1927 ve věku 23 let byl přijat do četnického sboru coby četník na zkoušku. Nejprve měl ve vojsku dosaženou hodnost četaře a záhy byl vzhledem k velmi dobrým výsledkům povýšen na závodčího. Po absolvování nástupní školy byl zařazen jako jediný podřízený četník na četnickou stanici Hvozd v politickém okrese Kralovice. Po roční službě na zkoušku byl převeden do definitivního stavu a povýšen na strážmistra. V roce 1929 byl přemístěn na četnickou stanici Cebiv v politickém okrese Planá. V roce 1930 požádal o přidělení služebního psa a byl vyslán do kurzu pro výcvik vůdců služebních psů v Pišelích u Benešova.
0: Knihu, ze které jsme citovali, napsal, stejně jako celou řadu dalších pozoruhodných knih z prostředí československého prvorepublikového četnictva, doktor Michal Dlouhý. A byl to právě Michal Dlouhý, dnes mimo jiné pracovník Muzea policie České republiky, který coby autor námětu a později poradce stál u zrodu zmíněného televizního seriálu Četnické humoresky. Přičemž ovšem historií československého četnictva se začal zabývat už před desítkami let, v době studia na dnešní policejní akademii. Na toto téma napsal i svou diplomovou práci. Už tehdy se mu podařilo soustředit obrovské množství jedinečných archivních a jiných dokumentů. V roce 1990 začal coby odborný poradce spolupracovat s tehdejší československou televizí. Například při natáčení seriálu režiséra Dušana Kleina, natočeného podle předlohy Josefa Škvoreckého, Hříchy pro Pátra Noxe.
5: Padlo mě, proč nerehabilitovat ty četníky, protože kromě toho poúnorového a předlistopadového režimu se na nich podepsal, jak tvrdím, i národní umělec Jaroslav Marván, za prvé, jak úžasně stvárnil velitele putinských četníků, strážmistra Flanderku, který říkal, že kriminalistika záleží na vlídnosti a chytrosti a tak podobně. No a samozřejmě říční lidi města Pražského. A naprostá většina lidí si říkala, jo, četníci to byli ty zlí, kteří pili, mlátili lidi, stříleli do dělníků a kolaborovali, ale to ta policie, to bylo to bylo přesně naopak, že ta státní policie žárlila na četnictvo, jak mají propracovaný systém výkonu služby, jsou akceschopní na celém území státu, zejména po roce 28, když byly v sídlech těch 40 krajských soudů zřízeny pátrací stanice.
0: Následně dochází k setkání doktora Michala Dlouhého s režisérem Antonínem Moskalíkem. Píše se rok 1998 a začal natáčení první řady seriálu. Celkem bude natočeno 39 dílů. Příběh je založené na skutečných případech. Na případech mistrně kombinujících dobovou detektivku s komedií. Autentické jsou postavy, které v seriálu vystupují, včetně služebního psa jménem Arko. Služebního psa, jemuž je věnován pomník, o kterém byla řeč v úvodu. Připomenu jen, že ve filmu se nejmenuje Arko, ale Argo. V té souvislosti člověka napadne, jak to vlastně bylo s využitím služebních psů u našeho četnictva. A kdo byl prvním otcem myšlenky využít služební psy?
6: Byl to velitel četnického oddělení na Kladně, nadporučík později rytmistr Theodor Rotér, o kterém píše i Jaroslav Hašek Švejkovi, že Rotér byl zájemce o tu kriminalistiku, o tu pátrací službu. V sárském Saarbrückenu navštívil středisko pro výcvik tamních policejních psů. Potom ve Fuchsově Psinci si pořídil párek psů, vlk a vlčka. Byli to němečtí ovčáci, asi ne zrovna valné kvality, prostě, ale byli to pejsci, které on začal cvičit. Však taky Hašek píše při osudech dobrého vojáka Švejka, že kladensk se tuláci vyhýbají, neboť je tam nějaký pan Rotter, který s četnickými policejními psy tam honí tuláky a pokud ten tulák je ochoten dělat mu figuranta, tak mu dovolí se tam hauzírovat po rajonu a dal mu ještě pár drobných a přilepšenou. A Theodor Rotter vlastně zvrátil ten výslovný zákaz používání psů ve službě, protože předvedl té četnické správě, že ti psi mají své schopnosti, dovednosti. Poté byl přemístěn do Písku, kde v roce 1915 založil první četnický psinec na našem území, takže se začaly školit psy, kteří byli přidělováni na četnické stanice na celém území Čech a Moravy a Slezska.
0: V roce 1925 vzniká v Píšelích u Benešova Ústav pro chov a výcvik služebních psů. Jde o klíčové četnické středisko tohoto druhu. Vraťme se ale zpět k příběhu policejního psa jménem Arko. Vraťme se k jednomu z hrdinů četnických humoresek. A vrátíme se k psovodu, který se těšil na svatbu s kuchařkou Andělkou Toničkovi, tedy Antoninu Šebestíkovi. Jak už víme, Toničkým předobrazem byl Alois Tauber. A víme také, že se svým psem Arkem začal, bylo to v roce 1930, výcvik v Píšelích. Doktor Michal Dlouhý v knize Četnické pátrací stanice zveřejnil i vzpomínku pamětníka majora Josefa Povondry, jednoho ze zakladatelů četnické pátrací služby. Ten napsal:
7: Poznal jsem strážmistra Taubra, když na jaře 1930 přišel do Píšel s přiděleným mu služebním psem do výcviku. Vysoký, štíhlý, vždy v pečlivém ústroji, mírný, ke kamarádům družný, ve společnosti příjemný a veselý, vzorného chování, služebních povinností přísně dbalý a je přesně vždy plnící. Toť byl strážmistr Tauber, jak jsem jej poznal.
0: Ve zmíněné knize objevíme i několik fotografií strážmistra Aloise Taubra. Tmavovlasý muž s vestrýma očima, s tváří filmového herce. Jak se v knize ještě dočteme, v Píšelích absolvoval i se svým 7letým psem Arkem, německým ovčákem, 12-týdenní kurz. A poté je i se svým 4novým kamarádem zařazen k četnické pátračce. Doktor Michal Dlouhý v souvislosti s psovodem Taubrem alias Toničkem připomíná i jeden zajímavý detail.
6: Byl to vůdce služebního psa, strážmistr Alois Tauber, vůdce služebního psa pátrací stanice v Plzni. Tehdy skutečně až do okupace se říkalo důsledně vůdce služebního psa, což po vzniku protektorátu by se to přestalo používat a všude na těch tiskopisech, kde byl do té doby vůdce, se to začernilo a psalo se psovod. Jo. Takže to je jedna taková zajímavost.
7: Pátrání po dramatických osudech policejního psa Arka a jeho psovoda, jejich společná tragédie inspirovala tvůrce slavných četnických humoresek, pokračuje.

0: Osud 27-letého Aloise Taubera se začal naplňovat v létě 1931. V 9. epizodě seriálu Četnické humoresky vrcholí, jak už víme, přípravy na svatbu kuchařky Andělky Uhlířové a strážemistra Antonína Tonička Šebestíka, který má na starosti služebního vlčáka jménem Argo. V té době okolí Brna terorizuje nebezpečný vrah Bouzek. A právě v této době se četníci chystají na Toničkou rozlučku se svobodou.
1: Na našeho Tonička, který bude zítra touhle dobou už pod čepcem.
2: Neboli pod pantoflem.
3: Toho se, pánové, nedočkáte. Dicinky stejné.

0: Jenomže skutečný Toníček, tedy Alois Taubr, ale žádnou takovou rotučku bohužel neprožil. Osud můj nedopřál. To i přesto, že i on měl životní lásku, se kterou plánoval svatbu. Jak mi o tom vyprávěl doktor Michal Dlouhý.
1: Kdo nastupoval k četnictvu, musel být svobodný nebo bezdětný vdovec a mohl se ženit pouze, pokud odsloužil 4 roky u četnictva, což Alois Taubr už v podstatě měl, a nebo pokud dosáhl 30 let věku. Jemu v té době bylo 27 let, měl svoji milou, která se jmenovala Mařenka Feníčková, a ona pocházela z nějaké asi selské rodiny a zranila se při domácích pracích a na základě otravy krve v několika dnech zemřela. Samozřejmě tomu četníkovi se zhroutil celý svět a v tomhle rozpoložení byl velen do zákroku, z kterého se už nevrátil.
0: V epizodě četnický humoresek Svatba jsme svědky toho, jak vrak Bouzek přepadne stanici. Následně zraní 2 četníky. Poté prchá na rodinný statek, kde se zabarikáduje. Jako rukojemí drží 2 děti. Konkrétní příběh popisuje doktor Michal Dlouhý ve své již citované knize Četnické pátrací stanice.
2: Dne 1. srpna 1931 spáchal Josef Kondr, 21 let starý syn rolníka a vyučený elektromontér z Koterova, vražedný útok na veliteli četnické stanice ve Starém Plzenci vrchním strážmistru Václavu Hrabačkovi. Jen díky selhání Kondrova Browningu nedošlo k dokonání vraždy. Poté pachatel uprchl na svém motocyklu do Koterova do statku svých rodičů v čísle popisném 3, kde motocykl odkázal svému bratrovi, vyhnal všechny osoby ze stavení, zabarikádoval se na půdě. Vrah Buzek v podání Davida Matáska vyhrožuje.
3: Já vám všechno zapálím! A sebe taky!
4: Napřed nechte ty lidi vyjít!
3: Zapálím je zaživa na škvarek!
4: Musíme je dostat ven, než tam všichni uhoří.
3: Tak mě kryjte, otevřu závodu a pomůžeme jim ven, já jdu.
0: Dům hoří. Uprostřed střelby běží Toníček pro ohrožené děti. Zachrání je. Zároveň padnou další výstřely. Antonín Šebestík je smrtelně zraněn. Kulka zasáhne také psa Arga, který svému pánu běží na pomoc. Karel Arazín pak vrhá Bouzka, svou zbraní spacifikuje. Útočník je na místě mrtev. Mrtev je ale i Toníček. Na místo dorazí Andělka. V slzách se zhroutí. A jaký byl příběh smrti skutečného psovoda Aloise Taubra? Opět hovoří doktor Michal Dlouhý.
1: Samozřejmě bylo tam soustředěné četnictvo z širokého okolí, včetně četnické pátrací stanice Plzni s tím služebním psem Arkem. A ta usedlost byla oklíčena, probíhalo tam vlastně zjišťování, v které části on se nachází. A aby tohle to bylo upřesněno, tak velitel toho zásahu, což byl tamní okresní četnický velitel, nařídil tomu vůdci služebního psa, ať vyšle psa, aby lokalizoval přesné místo, kde se ten Josef Kondr ukrývá. Mimochodem o tom Kondrovi se tradovalo, že byl velmi dobrý střelec, že byl schopen vyhodit menci a obohu jí zasáhnout a tak dále. Otázka, co je na tom pravdy, ale byl to skutečně místní vývrhel a rváč. Několikrát trestaný i snad stáhnul ruku na svého otce a tak dále. No a poté, co byl Arko vyslán vlastně na tu půdu, tak se ozvaly výstřely a byl postřelen jak pes Argo, tak i ten Alois Taubr. Pes utekl nedaleko na náves, kde tedy skonal, a Alois Taubr padl a vlastně to jeho tělo leželo ještě několik hodin na hraně takového chodníka a tam bylo hnojniště a trvalo několik hodin, než ti jeho kolegové spacifikovali toho pachatele, aby se mohli ke svému usmrcenému druhovi dostat.
0: Argo přišel o život ve chvíli, kdy se vydal za svým mrtvým pánem, který ležel bezvládný před stavením. Pro šíleného střelce byl v té chvíli snadným cílem. Pokračuje doktor Michal Dlouhý.
1: Já když jsem četl ten scénář, jak to pojala Pavlína Moskalíková, že to byl Toníček, který zemřel den před svatbou a tak dále, tak mi šly slzy do očí a volám panu režisérovi a říkám, prosím vás, tohle to je opravdu jako síla, nechat Toníčka zemřít den před svatbou a tak. A on mi odvětil, Michale, tomu nerozumíte, tomu se říká dramatický oblouk, to takhle musí být. Já jsem říkal, no dobře. Samozřejmě všichni nám spívali, jedinou omluvu, kterou jsme měli, nebo vysvětlení, že ve skutečnosti zemřel i pejsek, my jsme Arga nechali pouze zranit a nechat ho přežít. Ono někde se uvádí Arko, někde Argo, takže my jsme v seriálu použili Argo.
0: Michal Dlouhý objevil na hřbitově, ve starém Plzenci hrob, v němž nešťastný strážemistr Alois Taubr alias filmový Toníček odpočívá. V knize Četnické pátrací stanice můžeme číst.
2: V pravé části hrobky, u níž se bohužel nedochovala fotografie, je dnes již těžko zřetelný text. Mařenka Cheníčková, narozená 30.7.1911, zemřela 8.6.1931 a slova naschledanou. Zemřela tedy ve věku nedožitých 20 let. V levé části hrobky je nám již dobře známá fotografie četníka Taubra a opět těžko zřetelný text. Alois Taubr, četnický strážmistr, narozen 2.6.1904, zemřel 2.8.1931 a nápis skonal tragickou smrtí při výkonu služebních povinností.
0: Příběh zabitého strážmistra Aloise Taubra a jeho věrného psa zaujali tehdejší tisk. V knize Četnické pátrací stanice najdeme i tuto novinovou zprávu.
2: Byl to pohřeb velkolepý a dojímavý. K němuž se sjelo několik set četníků jako čestná deputace a mnoho vynikajících smutečných hostí. V zastoupení zemského četnického velitele dostavil se mimo jiné plukovník Holna, dále velitel 2. pěší divize generál Klecanda a jiní. Po církevních obřadech odjel smutečný průvod na plzenecký hřbitov, kde byly tělesné ostatky zavražděného strážmistra Taubra uloženy za zvuků státní hymny do společného hrobu, v němž odpočívá jeho nedávno zesnulá snoubenka. Zemřelému strážmistru Taubrovi dostalo se vojenských poct, při níž asistovala čestná rota pěšího pluku číslo 18 a plukovní hudba.
0: Dobový novinář ještě podotýká, že stejného dne, rovněž na plzeneckém hřbitově, odehrál se pohřeb strážmistra vraha Josefa Kondra.
2: Účastnilo se ho jen 10 osob. Zdrcený otec vrahův přítomen nebyl. Josef Kondr byl pochován na naléhání jedné z tet do rodinné hrobky, ač otec se tomu vzpíral.
0: Veřejnost nezapomněla ani na věrného psího hrdinu Arka. Jak v citované knize uvádí, jak ji v rozhovoru připomíná doktor Michal Dlouhý, bylo rozhodnuto postavit Arkovi pomník. Ten byl posléze odhalen ve výcvikovém středisku v Pišelích. Bylo to 5. listopadu 1932.
1: Víme, že je to jediný pomník psů, který zahynul ve službě. Samozřejmě víme o několika hrobech psů, což je dneska poměrně běžná záležitost u těch zvířecích miláčků, ale toto je skutečně pomník hrdinovi, který zemřel při plnění služebních úkolů. V uvozovkách je tam napsáno poděkování člověka zvířeti za jeho pomoc ve službě. A ještě je tam jedna zajímavá okolnost, a to ta, že ten pomník zbudoval spolek pro chov policejních a ušlechtilých psů, a já jsem nalezl v časopise PES výzvu čtenářů, aby každý uhradil 5 korun, protože nějakým způsobem přesáhli rozpočet a dostali se do záporných čísel, takže aby vyrovnali svoji platební bilanci, tak vyzývali čtenáře časopisu, ať přispěje na tuto věc částkou 5 korun.
0: Pomník pak další roky stál v zahradě Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva. Později byl památník přemístěn do výcvikového střediska služebních psů v Bíchorách u Kolína. Až posléze, v roce 2013, našel své místo na zahradě Pražského muzea policie České republiky. A tady ho návštěvníci mohou spatřit dodnes. Na pomníku můžeme číst.
2: Na paměť věrných služeb psa Arga, zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Koterově dne 2.8.1931. Tento památník lidského vděku za věrnost zvířete postavili Sportovní klub pro policejní a ušlechtilé psy v Praze a spolek k ochraně zvířat.
0: Leckou možná ještě napadne, jak to bylo s psím hercem, který v četnických humoreskách představoval právě Arga. Jmenoval se Urx a vycvičil ho František Radkovič z Lohovce na Břeclavsku. Urx se bohužel konce natáčení seriálu nedočkal.
1: On dostal rakovinu, takže ten pejsek musel být utracený a potom ho hráli dva, jo, protože každý ten pejsek je něco jiného a ona je legrace, protože ten pes je naučený, že má vypracovat tu stopu, tak on ji prostě vypracuje, ale problém je při filmování, protože tam se to dělá, jo, na nečisto, první ostrá, druhá ostrá, třetí ostrá, pak se toho pan režisér vybere a ten pes nedokáže pochopit, když tu stopu vypracoval dobře, proč ji má dělat po druhý, nedej bože po třetí, takže ono s těma hercema je problém a kdo se by znal v pejscích, tak ví, že ten Argo jednou má ten čumák takový šedivější a každý ten pejsek uměl něco trošičku jiného. Takže skutečně v té první řadě to byl pes Urt a v těch dalších to byli dva, kteří se prostě dublovali.
0: Strážmistr psovod Alois Taubr a jeho věrný pes Argo. Poctivý v životě, poctivý ve službě. Vždy ochotni pomoci druhým. Jejich osud byl ještě tragičtější než osud hrdinu z četnických

Přesto ale právě díky tomuto seriálu opět po letech zapomnění ožili. Ožili díky seriálu, který se sám o sobě stal velkým pomníkem. Pomníkem odhodlanosti, zodpovědnosti, statečnosti, tedy toho nejlepšího, co v drtivé většině charakterizovalo příslušníky četnických pátracích stanic.

Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tak to byl pravdivý příběh z četnických humoresek. Další vydání pořadu Stopy fakta tajemství s podtitulem Statečný pes Arko. Pátrání jsme opět podnikli společně se Stanislavem Motlem. Dramaturgyní byla Magdalena Šorelová.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
3: Dobrý balón. Klub, to je zázrak!
2: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
4: Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
6: Srdcovky od Dvojky.
8: Příjemný pondělní večer, milí posluchači, je to ten pravý čas otevřít další sérii hudebního pořadu, který pro vás pravidelně připravujeme s mým kolegou Milošem Skalkou. Ten se vám věnoval celý minulý tropický týden. Začínají srdcovky od Dvojky v novém týdnu i v novém měsíci. Máme 1. června roku 2026. Vaše pravidelná dávka pozitivní energie je právě teď tady a teď si dáme trochu slovenštiny, no a vlastně i trochu Itálie. Tady přichází talianský muzikál. No a také Pepa Melen, který vám přeje dobrý poslech.

Talianský muzikál rok 1985 otevřel pondělní srdcovky. Zpívali Peter a Julia Hečkovci, kteří jsou také autory hudby. Text obstaral Luboš Zeman. Z roku 85 se teď dostaneme úplně, ale úplně do velké historie. Totiž 1. června je den, kdy se narodila opravdu velká škála velmi slavných lidí po celém světě. A tak například v roce 1934 se v Jacksonville na Floridě narodil Pat Boone. V 50. letech patřil k největším americkým popovým idolům. Uhlazený hlas, bílý oblek, měl šarm a písničky, které zněly, řekněme, velmi přívětivě. No a možná pro mnohé i přívětivěji než samotný divoký rock and roll, který v té době startoval. Mám pro vás písničku Love Letters in the Sand. Je to vlastně písnička, která je starší než verze, kterou naspíval tenhle muž, tedy Pat Boone. Ta písnička vznikla už v roce 1931 nejprve jako báseň Nicka Kennyho a následně i jako naspívaná věc, tedy písnička, ke které napsal hudbu Fred Kust. Ovšem v roce 1957 si tuhle písničku vzal a doslova podmanil právě Pat Boone. Je to muž, který dneska slaví 92. narozeniny a musím říci, že tahle píseň se stala neskutečným evergreenem a v podstatě i tak, že je to 50. léta, tak nádherným návratem právě do této dekády.

Tak tohle byl, přátelé, rok 1957 a muž, který dneska slaví 92. narozeniny, Pat Boone. Máme 1. června a to se v roce 68 v australském Melbourne narodil zpěvák a herec, který v 80. letech, přesněji na konci 80. let, na začátku 90. let, stal doslova světovým idolem. Dnes je mu 58 a je to Jason Donovan. Mám pro vás písničku Too Many Broken Hearts a ta pochází, řekněme, ze zásadní fáze jeho kariéry. Jason Donovan byl v té době už slavný. Mimochodem ta jeho seriálová role se jmenuje Scott Robinson. Ano, samozřejmě Sousedé a ti, co pamatují, tak pamatují. Měl za sebou v té době obrovský úspěch s duetem s Kylie Minogue, Especially for You. Ale právě tahle skladba z ní udělala samostatnou popovou hvězdu. Musím říci, že Too Many Broken Hearts je písnička, o které si ani v té době, protože Jason Donovan o tom dost mluvil, sám zpěvák nemyslel, že by to měl být nějaký zásadní hit. Ovšem trojice Stock, Aitken a Waterman, trojice producentů a skladatelů, tehdy řekla, že tohle je ten pravý hit proto, aby se z Jasona stala světová hvězda. Je to písnička o tom, že chlapec říká své dívce, prosím tě, rozmysli si, než naši lásku hodíš do koše. Svět je plný zlomených srdcí. A tak nespadněme mezi zlomené srdce také my dva. Too Many Broken Hearts a Jason Donovan.

Jason Donovan slaví 58. narozeniny. Pojďme, dáme si anketu, téměř ve 6:45, myslím si, že není na co čekat. Spousta z vás bude opět rozmýšlet a vzpomínat a dneska to nebude týdenní anketa, ale pouze pro dnešní den, protože je Mezinárodní den dětí a tak je otázka samozřejmě na vás, abyste se trošku zamysleli, jak jaké písničky si pamatujete z vašeho dětství. A je úplně jedno, jestli byly dětské, to mi klidně napište, jaké to byly písně, jestli byly dětské, nebo jestli si naopak vybavujete muziku vašich rodičů nebo prarodičů. Pište mi, co se tehdy hrálo, co jste jako děti rádi poslouchali. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi ale také na SMS bránu 702 222 220. Je mezinárodní rodiny dětí a tak se otázka motá kolem vašich dětských let, možná i kolem vašich dětských idolů. Jaké písničky si z vašeho dětství pamatujete? No a já vám k tomu vzpomínání dám jednu narozeninovou písničku, protože 1. června se mimo jiných slavných osobností narodil také Daniel Hůlka. A stejně jako Jason Donovan, jehož písnička před chvílí dozněla, slaví i Dan 58. narozeniny. Přeneseme se teď s hudbou Vangelise do roku 1997 s textem Zdeňka Borovce. Naspíval Dan Hůlka píseň Ráj.

Rok 1984 a český text této písni napsal pro Marcelu Holanovou dnešní oslavenec Karel Šíp. Ale od Karla Šípa si tady ještě dneska dáme několik jeho textů. Začíná červen, teploty už minulý týden přesáhly 30 stupňů ve stínu, no a k červnu samozřejmě patří léto, pláže, koupání a taky jedna malá, dá se říci, popová historie a revoluce jménem bikini. No, řeknete si, to už je dávno. Ano, je to 660 let, co se do rádií dostala písnička Itsy Bitsy Petit Bikini a je to vlastně francouzská verze původně amerického hitu, který má název, a ten mám moc rád, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Ten v roce 1960 pro Briana Hylanda napsali Paul Wans a Lee Pokris. Vydání padá do června a je to písnička, která doslova odstartovala letní sezónu roku 1960. Potom vznikl francouzský text, no a ve Francii jako první v roce 1960 natočila Dalida. Ale brzy po ní tuhle písničku převzal mladý Johnny Hallyday. Jeho verze vyšla v září roku 1960, tedy v době, kdy byl Johnny úplně na začátku své kariéry. Ovšem tahle píseň má, nebo vlastně dokazuje to, že jednu písničku klidně může naspívat a nahrát několik kapel, několik zpěváků i zpěvaček a přesto se ty verze můžou chytit. Tak například Brian Hyland byl se svojí verzí, tedy Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini v Billboard Hot 100 na prvním místě. Prodal přes milion kopií ve Spojených státech. Ovšem, tahle písnička se stala celosvětovým hitem. Ta francouzská verze pak měla několik podob, jak už jsem říkal, Dalida, Johnny Hallyday nebo Richard Anthony a například v Belgii se všechny tři verze vešly v roce 1960 do první desítky a vydržely tam až do května roku 1961. Tady je Johnny Hallyday.

0: Čas je terminé!
1: Pojďme se teď podívat na další narozeniny. Jsou to 79. narozeniny, které slaví kytarista Ronnie Wood, člen skupiny Rolling Stones od poloviny 70. let. Mám pro vás písničku Love is Strong, která je z 90. let. A tahle písnička vznikala na různých místech, ale hudební základ vznikl v Irsku právě doma u tohoto kytaristy, tedy muzikanta Ronnieho Wooda. Love is Strong je z alba Voodoo Lounge z roku 1994 a myslím si, že pro Stony tohle z toho byla velmi, velmi důležitá fáze kariéry, protože byl to takový přechod mezi těmi 60, 80 a takovém to období, kdy mnohé kapely už těžily jen z toho, co kdysi bylo. Tahle písnička je taková smutná, o síle přitažlivosti. Zkrátka, Love is Strong, Rolling Stones.

Něco málo po 19. hodině se pojďme podívat, jak je to s naší anketou. Ano, dneska máme Mezinárodní den dětí. Adel například píše, že na Spořilově je velmi veselo, protože se tam slaví venku, tak je to fajn. Samozřejmě na mnoha místech dnes se slaví Mezinárodní den dětí. Věřme, že tenhle ten den je pro děti úžasný. Tak já se ptám v naší anketě, jaké písničky si z vašeho dětství pamatujete a jestli to byly písně, které byly vašich rodičů nebo prarodičů, nebo to byly třeba dětské písně, dětští idolové. Napište mi, co se hrálo, když jste byli jako děti a co jste rádi poslouchali. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi na 702 222 220. A já se podívám, co mi píšete. Ahoj, tady Vendulka z Prahy 8, rok Výlihnutí 63. Mně se vybaví písnička z dětského filmu, na název si bohužel nevzpomenu, akorát na ten text. Indián už přijíždí. Naše babička z toho šílela, my totiž byly 4 holky a pořád jsme to opakovali úplně do zblbnutí. 3. do zblbnutí naší babičky. Dobře, krásná to vzpomínka na dětství. Paní Blanka, ročník 67, píše, mně se jako písničky z dětství rozezní Kůň bílý pádí vlaku blíž od úžasné Marušky Dotrové a také Gotova je jaká je. Jinak u nás v té době vítězila samozřejmě u rodičů Moravanka s Janem Slabákem, takže nový kazeťák jel jenom na tyto náplně. Krásná vzpomínka, děkuji za ní. Pak tady mám paní Silva, píše, dobrý večer Pepo, když jsem byla malá, vybavuji si, že doma hrála kapela Lucie Vanastovky, potom mamka trénovala na taneční hudbu v rytmu, jo a také Kabát. Díky za tuhle vzpomínku. Dejte tam Včelku Máju, tu mám rád. No, děkuju i za tuhle zprávu. Včelku Máju jsme dávali, jestli se nemýlím, před minulou středu, když jsme tady měli písničky slavné všude ve světě, tak to jsme si mistra Karla dali i s jeho Bíne Mája. Tak co tady mám dál od vás? Jako 4letá jsem měla v oblibě Pluli lodi do Triány a U nás jaro nekončí, což je krásná melodie, ale má to špatné, neboť je pokládaná za budovatelskou. A či později naspíval třeba i Gott, to píše paní Olina. Děkuji moc. Dobrý podvečer, pane Václav z Ostravy Poruby, je mi 75, jsem postarší dědek a vzpomínám si na konce 50. Utkvěly mi písničky Vericha a Voskovce, též začínající suchý, no a začátky 60. to už byly Shadows, to už bylo něco. Jo, souhlasím s vámi. Možná, že vás v dětství milí posluchači provázeli písničky autorského dua Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. No a vy to možná ani nevíte. A tak mám pro vás teď jednu z těch písniček, která je z roku 1981. Naspívali Vítě a Vávra. Holky z Gimplu.

Jo, tak mi akorát tady cinkla jedna z SMSek. Tak to jsem netušila, že můj oblíbený Víťa Vávra zpíval Uhlíře se šípem. Ano, je to tak, autorské duo Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp napsali holky z Gimplu. Pojďme se teď podívat dál. 1. června, to je dnešní datum, jak jsem řekl, je to opravdu spousta událostí i velkých osobností, které se narodily. 1. června 67, řekněme takové to léto lásky, které tehdy začínalo, totiž vydali Beatles svojí 8. studiovku Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No a hned po úvodní titulní skladbě tam zazní písnička, kterou naspíval Ringo Starr. Samozřejmě v konceptu toho filmu se tam představí zpěvák jménem Billy Shears, ale nebo v konceptu té desky, ale jinak je to samozřejmě Ringo Starr. A byla to pro něj, jak už on byl zvyklý a mnohokrát o tom říkal, vždycky tradiční jedna písnička na albu skupiny Beatles. Tuhle věc napsali John Lennon a Paul McCartney a je to písnička o tom, že člověk prostě nemusí vždycky všechno na světě ve svém životě zvládnout jenom sám. Tak tady jsou Beatles a za chvilku ještě jedno překvapení.

Tahle písnička má docela zajímavý příběh, protože ona původně u Beatles nevyšla jako klasický single, byla prostě jenom součástí tohodle alba, které vyšlo 1.6.1967, ale stala se jednou z nejznámějších písní tohoto alba. Ovšem, tuhle píseň po celém světě proslavil a doslova se stala hymnou woodstockské generace, nebo generace Woodstocku, chcete-li. Byl to Joe Cocker, který opravdu se svou verzí této písně, která, dovolím si říct, je úplně absolutně jiná, tak řekněme pobláznil svět. Stala se jedničkou britské singlové hitparády a musím říct, že je to jedna z těch doslova podpisových písní, které Joe Cocker v 60. letech nahrál. Tak tedy z roku 67 do roku 68, i když ta sama, přesto úplně jiná píseň o tom, že můžete být kdo chcete, můžete být třeba velká hvězda a přesto občas potřebujete pomoc někoho blízkého, nějakých přátel třeba.

Joe Cocker v tomhle lepší než samotní Beatles. Já bych to, milý vládě, řekl asi tak, že tohle je prostě úplně jiná písnička, ale přesto to dokáže demonstrovat v podstatě jen jednu věc, že pokud máte svou vlastní představu a svou vlastní aranž, svůj vlastní styl, tak dokážete tu samou píseň přetvořit v podstatě v úplně jinou. Co mi píšete o tom, jak vzpomínáte na dětství, protože dneska máme Mezinárodní den dětí, a tak jsou to takové výlety, vzpomínek, co jste kdysi poslouchali jako děti. Když jsem byla ještě malá, tak jsem měla ráda písně Michala Davida Šbírky, Pátka, Dubasové, Gombitové, Týmu, Tublatanky, Indiga, prostě československé hity, píše Adel. Děkuju za tuhle zprávu. Já si zpívám odmala, pěkně podle not, vždycky jsem zpívala už co malý knot, tož nevím, komu patřil tenhle hlásek Féteru, ale pamatuji dobře tu písničku. Dětských nebo s malými interprety pamatuji několik, třeba dodnes populární Vánoce, Vánoce, Magda Hrnčířová. A mimochodem jsme stejně staré s vykřičníkem, to píše paní Eva. Zpívala jí písničku o sluněti a řekli její věk, skoro jsem jí chtěla napsat, ale lze to vzít i z jiné strany. Pamatuju Blues pro tebe, ale podstatný můj oblíbený hit, tak z 5 let byl Jadverich a spousta dalších hlasů. Ten dělá to a ten zas tohle. Je toho ještě víc, co píše paní Eva. Pojďme se podívat na další zprávu. Dobrý večer, Pepo. Když jsem byla malá, hrála u nás doma hudba mnoha žánrů. Moje prababička uměla krásně zpívat a učila mě a pořád jsme si spolu zpívali. Měla jsem prý krásný hlásek. A tak jsem na požádání zpívala všude. Bydleli jsme na malém městě, takže já zpívala všude. V pekárně, v mlékárně, u řezníka, u doktora, na poště. Zpívala jsem všechno možné, ale tenkrát byla první polovina 70. A tak mě naprosto uchvátila skladba Proč žiješ rád Zdenky Lorencové. Mám ji ráda dodnes a pořád ráda zpívám. I když už ne na potkání. Moc zdraví, Dita. I vy mi můžete napsat, jak vzpomínáte na vaše dětství a co se tehdy hrálo. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi ale také velmi rychlé SMSky na 702-222-220. A další písnička, která provázela dětství mnohých posluchačů, je tu právě teď. Jak už jsem zmiňoval, dneska slaví 1/80. Karel Šíp, který s Jaroslavem Uhlířem napsali hodně písniček, které doslova zlidověly. V roce 1983 vznikla nahrávka Inženýrská, tady jsou Rangers.

Je to téměř čtvrt století, co se tahle písnička poprvé objevila v nějakém sdělovacím prostředku. A tohle byly totiž další dnešní narozeniny. Richard Krajčo slaví 49. Obchodník s deštěm skupiny Kryštof tedy zazněl také v srdcovkách. Máme anketu, anketa jede na plné obrátky. Dobrý den, písničky mého dětství jsou písničky ze 60. let, převážně Golden Kids. Nedávno jsem narazila na píseň Věry Špinarové Domů pádím, venku svítá, je nádherná, píše paní Marie. I vy ostatní vzpomínáte na své dětství. Já mám tady pro vás jedny další narozeniny, protože dneska slaví 52. skvělá kanadská nebo kanadsko-americká zpěvačka, žena, která tvrdí, že je taková písničkářka, ale přesto rockerka. Je to Alanis Morissette. Ta se dostala také do křížku s písní od Seala s názvem Crazy. No a dokázala tehdy světu, že to je nejen skvělá autorka písní, ale že zkrátka, když si zamane, tak udělá klidně cover verzi jakéhokoliv hitu, který se jí prostě líbí. Alanis Morissette dneska slaví 52.

Alanis Morissette slaví dneska 52. Pojďme se podívat, jak vzpomínáte na své dětství a na písničky, které tehdy hrály. Tady je to sice bez podpisu, tak vás poprosím, kdybyste se mi podepsali aspoň přesným jménem, budu vždycky moc rád, ale je to zajímavé. Kaja Gott, už brácho musím něčím být, tak ta hrůza, že budu muset převzít otěže a začít pracovat, tak to mi bylo už asi 10 a 11, a v té době jsem to takhle vnímal nebo vnímala. A potom Amanda Lear, ten hlas, ty vlasy. To jsou vzpomínky na dětství od neznámého posluchače nebo posluchačky. Dobrý večer, Pepo, Valda Matuška a jeho LPčko, na kterém mimo jiné byl také Námořnický bál, tak ten jsem miloval. To jsem ve svých 7 letech slyšel snad 1000krát. Píše Aleš a přeji pěkný večer. Děkuju moc, Aleši. Co tady mám dál za zprávu? Zdravím, Pepo, jsem ročník 75 a měl jsem rád jako dítě rakouské hit rádio Esteraj Traj a hit parády a písně z pionýrského tábora Bedřichov u Lišic, nejen na budíček, ale i u táboráku. Hezký večer, píše Pavel z Brna. Jsem ročník 81 a jako malé holce mi rodiče pouštěli na gramofonu desku od Dády Patrasové Pasu pasu písničky. Se tuším jmenovala. Později po revoluci jsme poslouchali písničky z Disneyovek, Kačeři, Gumíci, Chip a Dale a tak dále. Hezký večer přeje Katka. Děkuji moc za to. Vzpomínáme na to, co hrálo, když jste vy byli malé děti, protože dneska máme Mezinárodní den dětí. No a také se dnes věnujeme všem, kteří, nebo alespoň těm, které stihneme, kteří mají něco společného s 1.6. A 1. června se narodil Karel Šíp, dneska slaví 81. narozeniny. Já mám pro vás takovou malou raritku, písničku, kterou v roce 1979 naspíval Viktor Sodoma.

Je to tak? Ano, tohle je Viktor Sodoma a jeho Gloria. Tak co píšete? Na Gimplu jsme měli kulturní úderku, museli zpívat na nejrůznějších schůzích a zejména píseň Rudých námořníků ještě dodnes dokážu si zaspívat. Posluchač Jiří ze Slezska, tolik vzpomínka na dětství a na muziku, která tehdy byla. Dobrý večer, Pepo, jsem ročník 55, sousedi pouštěli na gramofonu písně Dominiku a Zlaté střevíčky s bratrem jsme volali opakovat a sousedi nám je pouštěli pořád dokola, to píše paní posluchačka Ivana. Mám pro vás teď ještě jedny narozeniny, ty sice byly včera, ale přijde mi, že bychom si je mohli připomenout, totiž Junior Campbell, kytarista, klávesista a taky jeden ze zakládajících členů skotské skupiny Marmalade. Marmeláda je samozřejmě kapela, která se proslavila Beatlesáckou písničkou. Je to písnička, která původně byla na bílé dvojalbum Beatles, ale tam se nějak nevyšla jako samostatný single. A tehdy jí vlastně Paul a John dali producentovi kapely The Marmalade a tihle kluci s tím slavili obrovský úspěch. 20 týdnů byli v hitparádě, dokonce 3 týdny na prvním místě v roce 68 a je to písnička, která je úžasná v tom, že ono se tam zpívá o tom, Molly je prodavačka, Molly zpívá v kapele, tak Desmond je prodavač a má stánek na tržišti, tihle dva se prostě potkají, mají děti, no a život tak nějak jde a přesně o tom to prostě celý je. Obyčejný život, láska, práce, rodina a k tomu všemu muzika. Obladý oblada!

Melada, Oblady, Oblada. Zdravím, přidávám vzpomínku na písničku z dětství. Bráchové měli single od Olympiku a s písničkou Dynamit. Tak dlouho jsem ji hrál stále dokola, až tatínkovi došla trpělivost a milou deskou třísknul odlažbu na chodbě. Rozbila jsem na milion kousku. Tolik to připomínalo závěr písničky, jinak já milovala Drupyho. Hezký večer všem. Dana, pak tady máme další zprávu. Skvělé téma, kolem 5 let to byla Duhová kulička, pak to pokračovalo písničkami Ze semaforu, Ona je krásná, je štěstí, Měla vlasy samou loknu, no a plus minus 10 let oblíbená Červená řeka, Hříb je Vondráčková, Neckář a všechny písničky od Matušky. Prostě byla to paráda, naštěstí mě to dodnes nepustilo. Hezký prospívaný večer všem přeje Alena. Skvělý ročník 56. Pak tady máme další. Vyřvávala jsem v koupelně, protože tam to náramně zní třeba Malé kotě, Včera neděle byla, a další písně. Zdraví Jana, 76 roků. Pojďme teď zaspomínat ještě poslední písní, která dnes zazní v českém jazyce, a to je písnička, kterou naspíval Jiří Schillinger s textem dnešního oslavence Karla Šípa. Moje milá má strach z myší.

Jiří Schillinger, skupina Faraon, Moje milá má strach z myší. Možná také jedna ze vzpomínek na vaše dětství. Kajka píše, v dětství Studánko stříbrná, střepatá nohatá, Beatles, Guardian Angel, no a také tvé údolí v ran. Děkuji moc za tuhle vzpomínku. Další zprávy, kterých je opravdu hodně. Ahoj Pepo, milovala jsem bezmezně Vaškaneckáře, hlavně Čaroděj, Dobroděj a samo Matušku, LP, kde byl v námořnické čepici, píše Silva, ročník 59. Děkuji vám všem za krásné zprávy a vzpomínky na dětství. Máme dnes Mezinárodní den dětí, tak tedy všem dětem krásný den, večer. No a dnešní srdcovky pomalu končí. Já mám samozřejmě spousty dalších příběhů a písní a už teď se těším na ten zítřejší večer. Mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, dělá společnost Dvojka. Přejeme příjemný červnový podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Detektivové ze Zelňáku. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Když se v Brně zeptáte, kam si zajít pro čerstvou zeleninu nebo ovoce, pošlou vás zaručeně na Zelňák, neboli Zelný trh. Sedmiletá Johanka a o rok mladší Filip sem chodí pomáhat tátovi a babičce. A přitom vyšetřují různé zapeklité případy. Chcete vědět, kdo kradl u krámku zelináře Josky Ertepleho? Tak si poslechněte první díl seriálu Detektivové ze Zelňáku, který se jmenuje Zelí

0: Dobrý večer, milá děcka. Znáte to trošku v Brně? Co? Vy jste tam nikdy nebyli? No tak to musíte napravit. Uvidíte, že se vám tam bude líbit. Vyšlápnete si na Petrov, na Špilas, podíváte se na brněnského draka nebo mamuta v Antroposu. Ale kdybyste se mě zeptali, co si v Brně nesmíte nechat ujít, poslal bych vás asi na Zelňák, teda na Zelný ring. Tam se odedávna pořádají trhy, kam lidi nechodí jenom nakoupit, ale i něco zažít. Tam je podle mě srdce Brna. Mezi trhovci na Zelňáku sedává i Bába Svobodová, která prodává ovoce a zeleninu z vlastní zahrady. O víkendech ji doprovází její 6letý vnuk Filip. Hnedka vedle prodává svou keramiku pan Hrabal. Tomu pro změnu pomáhá 7letá dcera Johanka. Obě děcka trhy na Zelňáku milují a nikdy se na nich nenudí. Však už na nich zažili dobrodružství vpravdě detektivní. Jako tehdá, když Joska Erteple vyděšeně vykřikl hromovým hlasem. Pomoc, pomoc, loupiš, krádež, přepadení. Halekal tak mocně, až vyplašil všecky holuby, co se vyhřívali na okolních střechách. Počkejte, Erteple, to je ale zvláštní jméno, že? Jak k němu Joska přišel? Někteří Brňáci totiž mají vlastní, skoro tajnou řeč. Říká se jí hantec. V tomhle hantecu Erteple znamená brambora. A protože Joska prodává hlavně brambory a zelí, dostal jméno Erteple. Tak tedy Joska Erteple křičel, jako by ho na nože brali. Hnedka se k němu seběhl houf lidí a co se jako stalo? Co si stalo? Naprostá tragédie, pohroma a katastrofa. Tady se měl bednu s hlávkama svýho nejchutnějšího zelí. Voňavočky, sladhočky, křupavočky. Zaúpěl Erteple a odmlčel se, aby se mohl vysmrkat do obřího kostkovaného kapesníku. A to zelí je fuč, někdo ho ukradl. Dodal pak, aby nenechal nikoho na pochybách. V houfu kolem Joskova stánku byli i Filip s Johankou. Jen si vyměnili pohledy a měli jasno. Tohle se musí vypátrat. Ertepleho zelí bylo pro všechny na Zelňáku pojem a kdo ho ukradl, ten zaslouží potrestat. Jenže kde začít? Malí detektivové se rozhlíželi a hledali, čeho by se mohli chytit. Správný vyšetřovatel napřed pořádně prozkoumá místo činu, navrhla Johanka a Filip souhlasil. U stánku Josky Ertepleho byl frmol. I když neměl ukradené zelí, pořád měl hromadu skvostných brambor. A po těch byla vždycky schánka. Johanka s Filipem se nenápadně ochomítali kolem a hledali nějaké stopy. Jenže nikde nic. To nikam nevede, tady nic není, vzdychla si Johanka. Také Filip vypadal sklesle. Pak se ale rozzářil jak měsíček na hnoji. Něco ho napadlo. K čemu je zelí? Johanka nechápala. Jak k čemu? K jezení? Filip souhlasně pokýval hlavou. A kdo by potřeboval tolik hlávek zelí? Johanka krčila čelo, ale nevěděla. No přece hospoda nebo restaurace, vynesl Filip svůj trumf. Nejblíž k Joskovu stánku byla na Zelňáku restaurace Špalíček. Byl ale čas oběda a v hospodě byl takový fofr, že se do něho Filip s Johankou úplně zamotali. Hlava jim šla kolem a nohy je vedly bůh ví kam. Na chvilku skončili i v kuchyni, odkud je ale hned vyhnal banděratý kuchař ve vysoké bílé čepici. Ani nevěděli, jak se ocitli zas venku. Rozhledli se kolem sebe a zjistili, že jsou v nějaké tmavé uličce. Museli nás vystrčit zadním vchodem, pokrčil rameny Filip. Johanka se v přítmí uličky rozkoukala rychleji a ukázala na vlhkou dlažbu. Podívej, tu je cosi zvláštního. Měla pravdu. Na zemi se válely světlé kousky něčeho, co z dálky připomínalo pomačkané kusy papíru. A ty kousky neležely na jednom místě, pokračovaly a tvořily cestičku do neznáma. Filip opatrně vzal jeden kousek do dlaně, prohlédl si ho a přičichl si k němu. To je zelí. Čerstvé zelí a krásně voní. To musí být to Erteplovo, určitě. Zelná cestička vedla úzkou uličkou a končila u nenápadných dveří, nad nimiž neonově svítil nápis Bowlingová herna. Johanka zkusila dveře, byly odemčené. Schody vedly dolů a Filip s Johankou pomalu vyrazili vpřed. Cestu jim osvětlovaly lehce vrnící zářivky. Na posledním schůdku ale Filip škobrtl a s pořádným žuknutím dopadl na ošlapaný koberec. Kurňa, zaklel Filip. S lehkým vrznutím se otevřely dveře do herny a v nich stál kluk jen o málo starší, než byli oni dva. Co se tu producírujete? Tady děcka nemají co dělat, vyfičte. Někdo ukrad Erteplovi zelí a stopy nás zavedli až sem, řekla pevně Johanka. Jen se mrknem, aby jsme měli jistotu, dodal Filip. To se ale klukovi ani zamák nelíbilo. Nic takovýho, palte odsaď. Filip s Johankou se ale jen tak nedali. Zdálo se jim podezřelé, jak se je cizí kluk snaží dostat pryč. Tak použili lest. Co je to tamhle? Ukázala Johanka někam nahoru. Kluk se otočil a detektivové frnk už byli uvnitř. Tam uviděli, jak se kolem jedné bowlingové dráhy povalují hlávky zelí s vydloubanými dírami na prsty. Našli zloděje. Tady je důkaz zlodějů, vykřikl Filip na kluka. Ten se ale odmítal snadno vzdát a už se hrnul na Filipa, aby si to s ním vyřídil. Když tom se odkud si ozval hluboký mužský hlas. Co ty je tu za brajgl? Míro, co tady dělají ty kusy zelí?
1: Tati,
0: kluk okamžitě změkl.
1: Víš, já si chtěl zahrát, ale ty jsi mi schoval bowlingové koule, tak jsem koulel zelím,
0: přiznal už docela tichým hláskem.
1: Cože? Ty zházel zelí po kuželkách, seš ty vůbec normální?
0: Ze stínu vyšel klukův táta a vypadal jak nasupená lokomotiva. Všechno se rychle vysvětlilo. Protože se Mirek špatně učil, zakázal mu táta hrát bowling ve své herně. Všechny koule mu zamkl do skříně. Proto Mirek ukradl zelí, aby měl čím koulet. A jak byl nedočkavý, už po cestě vylupoval díry na prsty. A ty kousíčky zelí dovedli Johanku s Filipem až k pachateli. Majitel herny musel s omluvou a penězi za Joskou Erteplem, aby mu zaplatil škodu. Vypadá to, že Mirek si bowling ještě dlouho nezahraje. Ale naši detektivové Johanka s Filipem si připsali první úspěšně vyřešený případ. To je pro dnešek všecko. Dobrou noc a krásné sny.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný pondělní večer z dvojky. Otec a syn a dva bratři. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen v 21 hodin. Premiéra nové četby z knížky Václava Erbena Pastvina zmizelých ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V toulkách českou minulostí jsme se ocitli na sklonku 18. století. Tomuto věku jsme se už věnovali dostatečně, nejméně 3 léta, jsme strávili ve století, z něhož 40% zabrala vláda Marie Terezie. Stále se však s ním nemůžeme rozloučit, ba ani k odchodu se pořád ještě neodhodláváme, neboť tato doba sebou přinesla nejenom události, ale oproti času bývšímu nebývale mnoho jmen. Jedno jako druhé přitom do naší minulosti patří. Pokud bychom je z ní vytrhli, byly by naše toulky nutně ochuzeny. Proto i dnes rozhazujeme síť a doufáme, že v ní uvízne několik rybiček, všechny druhu hudebního. Probírat se osudy otce a syna a 2 bratrů, aniž 2 první a 2 druzí patří do jedné rodiny, budou
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. Tento seriál, do jehož 628. schůzky jste se právě zaposlouchali, režíruje Jaromír Ostrý.

0: Při hodnocení skladatelů českého původu 18. století bylo často konstatováno, že z českých zemí odešli vynikající skladatelé a doma zůstali až na výjimky jen autoři druhého a třetího řádu. Příkrost tohoto soudu zvětšuje skutečnost, že přínos skladatelů českého původu působících v zahraničí do vývoje evropské hudby byl velmi podstatný. Jak svým počtem, tak svou úrovní nemá pravděpodobně v celých dějinách české hudby obdoby. Osobnosti jako Stamic, Bendové, Mysliveček, Richter, Dusík a ještě mnozí další přispěli výrazně k vývoji evropského klasicismu. Do utváření žádného jiného evropského hudebního stylu nezasáhli skladatelé z českých zemí takto bezprostředně a v takovém počtu. Ve srovnání s tím zdá se mi tvorba, která tehdy vznikala na českém území, značně nižší uměleckou hodnotu.
1: Poněkud příkrý soud. Zakládá se na pravdě?
2: Je třeba brát v potaz, že zahraničí tehdy skýtalo skutečně lepší podmínky k plnému rozvinutí talentu.
3: Díky existenci kvalitních a početných těles získalo mnoho hudebníků z českých zemí v cizině plné existenční zajištění a tím i možnost zcela se soustředit jenom na svou hudební činnost.
2: Výrazný skladatelský talent tu měl daleko větší možnosti rozvoje, ale i publicity. Četná nakladatelství napomáhala rychlému šíření děl, bohaté rezidence, početné kapely a rozvíjející se veřejný koncertní život nabízely příležitosti, jak uplatnit velké množství skladeb.
3: Je nutné předpokládat, že mnohý talent z těch, které se v domácích podmínkách plně nerozvinuli, by byl za odlišných okolností vyzrál a došel i širší známosti.
2: Například skladby Františka Xavera Brixiho. I když ani jediná nevyšla tiskem, byly v té době rozšířeny ve střední Evropě víc než hojně.
1: A máme tu první z opravdu silné baterie muzikantských jmen.
0: František Xaver Brixi.
1: Spolu s ním však musíme vyslovit i jméno jeho o něco méně známého otce.
0: Šimon Brixi.
1: O jejich životních osudech toho nevíme dnes o mnoho víc, než napsal před 200 letími autor lexikonu umělců, strahovský premonstrát Bohumír Jan Dlabač.
0: Rodina, ze které František Xaver pocházel, byla obdařena výjimečným nadáním hudebním. Jeho otec Šimon Brixi, kantor svatomartinský, byl skladatel. Měl bratra Václava, jenž byl otcem skladatele Viktorina Brixiho a matka slavných bendů byla sestrou Šimonovou.
2: Šimon Brixi se narodil 28. října roku 1693 ve Vlkavě u Nymburka.
0: Studoval filozofii a stal se magistrem svobodných umění,
1: tvrdí životopisec Dlabač.
0: Ale nejspíš to pravdě neodpovídá, neboť v seznamu imatrikulovaných studujících filozofie jeho jméno schází. Za to se nachází mezi posluchači práv.
3: Pro studium se rozhodl dost pozdě.
1: Měl už 27 let.
3: Ale taky se zdá, že se právům dále nevěnoval a že se zabýval výhradně hudbou.
2: Základy získal zřejmě od některého úřeholníků z řádu servitů.
3: Brixi byl jejich poddaným.
2: Roku 1722 byly poprvé provedeny jeho skladby při lodním procesí, pořádaném každoročně v předvečer slavnosti svatojanské z křížovnického kostela na Starém městě pražském ke světcově soše pod Karlovým mostem.
3: Zřejmě se uvedl dobře, protože pro tuto slavnost psal Šimon Brixi i v následujících letech.
2: Pak se oženil a po této události následovaly i další pro něj významné narození prvního syna, propuštění z poddanství servitů a udělení práva měšťanského na Starém městě pražském.
3: Městská rada ho v zápětí jmenovala kantorem a ředitelem kůru kostela svatého Martina ve Zdi na Starém městě.
2: Po dceři následoval další syn.
1: A tím už byl František Xaver Brixi.
0: Šimonu Briximu poskytovali jeho funkce hojně příležitostí, aby uplatnil své umění.
1: Praví se v knize Otakara Kampera o rodině Brixiů.
0: O rozsahu jeho tvorby nemáme představy, jež to největší část těchto skladeb, jež se pravděpodobně nacházely v majetku klášterů u svatého Michala, svatého Kříže a kostela svatého Martina, zmizela úplně, nejspíše prodána do stoupy při zrušení kostelů. Ničení během dvou století unikla jen hrstka menších skladeb.
2: I z toho mála, co zbylo, lze usoudit, že Šimonu Briximu šlo o to, aby dosáhl silného zvukového účinku. To se mu dařilo spíše plnou harmonií sboru, než polyfonickou spletí jednotlivých hlasů.
3: Podobně si skladatel počínal i v orchestrální části. Na zdejší poměry používal silné obsazení. Kromě smyčců a doposud neobvyklých hobojů a flétny nasazoval celé skupiny žesťových nástrojů, mezi nimi také lesní rohy.
2: Ty začlenil do orchestru jako vůbec první český skladatel.
3: Psal skladby nejenom na latinská, ale i na česká slova. Například sborovou parafrázi písně Narodil se Kristus Pán, rorátní píseň Vesele zpívejme a ofertorium Slyš pak ty národe.
0: Dílo Šimona Brixiho je sympatické srdečností a bodrostí. V dávno zašlé doby, v prostředí, ve kterém kdysi zněly, přenesou nás tyto skladby. Jakoby stíny těch, kteří před staletími odešli, jim přivolány se vraceli do kostelíka svatomartinského, kde za podzimního podvečera o svátku patrona chrámu při slavných nešporách se tmělými prostorami hlaholí fuga energického pohybu, zakončující velebné magnifikat, a rozjásá se tédeum pronášející díky srdečnou mluvou, jež rozlévá v duši shromážděných světlo a mír. Na prejzových střechách starého města se zachycuje první sníh.
1: Chlapec František Xaver se otci Šimonovi narodil jako druhorozený, a to 2. lednový den roku 1732 v Praze.
2: Měl 3 roky, když mu tatínek zemřel.
3: Byl sotva 42letý.
2: Mladý František měl hudební nadání.
3: Ale to bylo zřejmě více ovlivněno dědičností než bezprostředním vlivem rodinného prostředí.
2: O Františka se postaral kněz řádu piaristů, který umožnil chlapci studovat na řádovém gymnáziu.
1: Životopisec Jan Bohumír Dlabač o něm tvrdí, že studoval na Pražské univerzitě filozofii. Ale pro toto tvrzení nejsou žádné důkazy. Brixi není zapsán v příslušném seznamu studentů.
2: Pokud se zcela jistě věnoval nějakému studiu, tak to bylo studium hudby.
3: Na jeho vynikající talent byli upozorněni jezuité, kteří propagovali v hudbě stejně jako ve výtvarném umění nejmodernější směry a jejich mocné ochrany Brixi i v budoucnu užíval.
2: Z majetku jejich koleje u svatého Mikuláše na Malé Straně pochází nejstarší zachovaná skladba Brixiho. Tu napsal jako varhaník právě dokončeného chrámu.
3: Jako 27letý byl jmenován kapelníkem v metropolitním chrámu svatého Víta.
0: V tomto mladém věku získal nejvýznamnější hudební postavení v tehdejších Čechách. Už v této době byl zřejmě již považován za velmi dobrého skladatele, a tedy musel mít za sebou větší počet kompozic, které kolovaly v opisech po českých kůrech.

0: V literatuře se uvádí, že Brixy složil snad až 500 skladeb.
1: Z toho nejpočetnější skupinu představují mešní ordinária, jejich téměř 100.
2: Kromě mešních ordinárií však komponoval takřka všechny útvary liturgické i neliturgické katolické hudby.
1: Je zachováno rovněž několik oratorií a oslavných kantát.
2: Dochovalo se i několik jeho instrumentálních skladeb, symfonií, koncertů či skladby pro solový klavír a varhany.
1: Mešní ordinária asi nejlépe charakterizují Brixyho tvorbu. Najdeme mezi nimi jak krátké, tak i velmi rozsáhlé útvary.
2: Jeho tvorba byla rozšířena v mnoha opisech. I když snad nikdy nepřekročil české hranice, dosáhly jeho skladby značné proslulosti i v zahraničí. Kromě Rakouska a Polska byly provozovány hlavně v Německu.
1: Mnichovští jezuité od něho několik let objednávali hudbu k duchovním dramatům.
2: Podobně jako jeho otec psal lodní hudby.
0: Říkalo se jim muzika na vális.
2: Provozovali se při každoročních svatojánských slavnostech pořádaných na Vltavě u Karlova mostu.
1: Jeho hudba je jadrná, svěží, zpěvná a rytmická, oproštěná od patetické barokní monumentality.
2: Neustálým kombinováním nejrůznějších rytmických útvarů, nepravidelnostmi a přesahy se vyhýbal jednotvárnosti.
1: Právem bývá označován za předchůdce Wolfganga Amadea Mozarta.
0: Rodu Brixiů nebyla vlastní dlouhověkost. František Xaver se dožil ještě nižšího počtu let než jeho otec. Zemřel ve 39 letech, pravděpodobně na tuberkulózu.

0: Pavel Vranický,
1: rodák z Nové Říše, přišel na svět 30. prosince roku 1756.
2: Základy vzdělání získával ve zdejší latinské nižší klášterní škole. Do tohoto období spadají i počátky jeho hudebního vzdělání.
3: Po ukončení nižších tříd latinské školy se osudy dvou bratří Vranických, staršího Pavla a o 5 let mladšího Antonína, na několik let rozdělili.
2: Jako v každé měšťanské rodině?
1: Nová Říše měla tehdy postavení města potvrzené králi a její svobodní občané se honosili označením měšťan.
2: I v rodině Vranických byla přítomna ctižádost, aby nejstarší synové získali vzdělání zaručující společenský vzestup rodu.
1: Takže Pavel byl předurčen
2: pro teologii a proto byl poslán na jezuitské gymnázium do Jihlavy, kde studoval poetiku a rétoriku.
1: Což byla 5. a 6. třída latinské školy.
2: Pak odchází do Olomouce a na tamní univerzitě se zapisuje na filozofii, jejíž absolutorium bylo, podle nařízení Marie Terezie, podmínkou pro zahájení studia teologie a také medicíny.
3: Jako 20letý se dostává do Vídně a teologii začíná skutečně studovat.
2: V té době se však seznamuje s dvorním kapelníkem a později ředitelem opery ve Stockholmu Krausem, který v mladém klerikovi poznává mimořádný talent. Začíná ho vyučovat hudební teorii a kompozici a současně naléhavě přemlouvat, aby teologii opustil a věnoval se výhradně hudbě.
1: Opustil
2: přes nesporné úspěchy, které jako kapelník měl nejen v kněžském semináři.
3: Byl zde jmenován seminárním ředitelem hudby.
2: Ale také ve vídeňské společnosti.
3: Byl vyhledávaným dirigentem.
2: Těmto lákadlům příliš nevěřil a studia teologie zanechal až skoro před závěrem. Na poslední chvíli.
3: To bylo v roce 1780. Kdy jako 24letý byl přijat na místo houslisty v kapele knížete Mikuláše Esterházyho v Eisenstadtu.
1: Což něco znamenalo, protože v čele esterházyovské zámecké kapely nestál nikdo jiný než sám Josef Haydn a ten kolem sebe soustředil pouze prvotřídní hudebníky.
3: Tento soubor, v jehož řadách hrálo nemalé množství Čechů, náležel v tehdejším rakouském mocnářství k těm nejvěhlasnějším.
2: Kníže Esterházy byl na svoje hudebníky patřičně hrdý.
0: Volba Pavla Vranického mezi zajištěnou existencí příslušníka duchovního stavu a nejistým živobytím profesionálního hudebníka představuje zajímavou a doposud nevysvětlenou kapitolu jeho života. Zdá se, že vášeň k hudbě sama o sobě tento jistě odvážný krok, udál se ještě za života otcova, nedokáže uspokojivě vysvětlit. Obojí bylo totiž velmi dobře slučitelné a nebyl by prvním ani posledním úspěšným hudebníkem knězem. Důvody byly jistě jiné a ležely spíše v mimohudební oblasti. O Pavlovi víme, že byl zednářem a to dosti významným. Spolu s Wolfgangem Amadem Mozartem byl členem jedné z předních vídeňských zednářských lóží a k principům zednářského hnutí se hlásil také svou tvorbou. Není proto vyloučeno, že duchem tehdy módního volnomyšlenkářství byl zasažen už v průběhu teologických studií a že zásady nového uspořádání a fungování světa imponovaly budoucímu knězi více než perspektiva života v podmínkách tuhé disciplíny. Smysl pro nekázeň a nedbání společenských ohledů stojí ostatně i za jinými Pavlovými životními situacemi. Byl bezesporu silnou osobností a tento povahový rys sehrál při rozhodování o změně životní orientace jistě nezanedbatelnou roli.
2: Po 5 letech je Vranický
3: ve věku 29 let
2: jmenován ředitelem obou dvorních divadel ve Vídni.
1: Tím pádem se ocitl v čele první operní scény v tehdejším rakouském mocnářství.
3: Tuto funkci zastával plných 23 let až do své smrti.
2: hrál důležitou roli ve vídeňském hudebním životě. Haydn, Beethoven mu svěřovali řízení svých děl.
1: Branický dirigoval premiéru první Beethovenovy symfonie.
2: Ve svých jevištních dílech, zingšpílech a baletech a v orchestrálních kvodlibetech používal melodii z populárních zpěvoher.
3: Uměleckým vrcholem Vranického tvorby se stal zingšpíl Oberon, král elfů.
2: Dílo bylo po vídeňské premiéře v roce 1789 provedeno při slavnostech ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byl korunován Leopold II.
3: Skladba získala velký obdiv, který sdílel i Johann Wolfgang Goethe. Požádal dokonce Vranického, aby komponoval na jeho text další jevištní dílo, dále rozvíjející děj Mozartovy Kouzelné flétny.
1: Goethe napsal Vranickému dva dopisy, dochoval se jeden a v něm tato lichotivá slova.
0: Z přiložené stati poznáte, co možno od textu opery, na něž se ptáte, očekávat. Přeji si brzkou zprávu od vás, jestli jsou ředitelství divadla moje podmínky vítány. Potom bych zařídil, abych práci brzy dokončil. Bylo by mi příjemné, abych se tím spojil s mužem tak dovedným. Snažil jsem se, abych skladateli poskytl nejširší pole a abych se propletl všemi básnickými způsoby, od nejvyššího pocitu k nejlehčímu žartu. Zatím vám přeji vše nejlepší.
1: Pozoruhodné jsou také Vranického pokusy v symfonické hudbě.
3: Jako například jeho velká symfonie na počest míru s Francouzskou republikou.
2: S oblibou komponoval také komorní zpěvní hříčky na žertovné texty, obvykle formou kánonu. Bývají dvou až čtyřhlasé a mnohé z nich jsou hádankovité, začínají otázkou, co je to?
0: Určitě nestačil jen hudební talent. Musel být všestranně rozvinutou a silnou osobností. Byl také velmi pracovitým tvůrcem, což je pochopitelné, uvědomíme-li si zdejší nesmlouvavě konkurenční prostředí. Napsal nejméně 8 oper, 22 symfonií, 58 smyčcových kvartetů a řadu dalších děl.
1: Vídeňské prostředí této doby bylo velmi plodné a stávalo se skutečným světovým hudebním centrem. Dnes si nedovedeme ani představit, jak se mohla šířit hudba bez pomoci nejrůznějších elektronických médií, ale skutečně to fungovalo a velmi rychle.
2: Pavel Vranický byl ženatý.
3: Oženil se však poměrně pozdě, až ve svých 37 letech.
2: Není známo, že by s manželkou Annou Marií měli děti, s největší pravděpodobností nikoli.
3: Zemřel v necelých 52 letech 26. září 1808 ve Vídni.

0: V hudbě vynikl i Pavlův bratr
1: Antonín Vranický.
2: Jeho životní osudy se vyvíjely pod nesporným vlivem staršího bratra.
3: Na rozdíl od Pavla se však v Antonínově životopise vyskytuje více bílých míst a méně pevných bodů.
2: To platí hlavně o první fázi jeho života.
3: Také on navštěvoval nižší třídy latinské klášterní školy v Nové Říši. Avšak na rozdíl od Pavla nevíme, kde absolvoval další třídy.
2: V Jihlavě asi ne, protože jezuitský řád byl v roce 1773 zrušen a spolu s ním také jeho školská zařízení.
3: Antonínovu stopu zachycujeme až v Olomouci, kde se zapisuje na zdejší univerzitě. Ta pak byla na několik let přestěhována do Brna i s Antonínem.
0: Také filozofie?
3: Ne. Antonín se dal na práva a byl studentem poctivým a pilným, protože jeho výkony u zkoušek byly oceňovány nejvyšší známkou.
2: Na to se objevuje ve Vídni a snad na bratrův popud je rozhodnut věnovat se výhradně hudbě.
3: Základy hry na housle získal od Pavla. Už ve 12 letech, tedy ještě doma v Nové Říši, byl velmi zručným houslistou.
2: Ve Vídni se dal nejenom na dráhu hudebnickou, ale i učitelskou. Napsal houslovou školu a jako učitel vychoval celou řadu vynikajících virtuózů.
3: V 31 letech se Antonín oženil.
0: S Annou Marií, ale jinou, než byla jeho švagrová.
3: A to je prakticky vše, co o jeho životě víme. Až do doby, kdy byl jmenován majstrem zámecké kapely knížete Maximiliána z Lobkovic.
2: V této funkci setrval až do své smrti v roce 1820.
3: Se svým zaměstnavatelem, který zastával u císařského dvora řadu vysokých funkcí, se pravidelně pohyboval mezi Vídní, hlavním lobkovickým sídlem, Roudnicí nad Labem, Prahou, Bílinou v Čechách a zámkem Jezeří, kde měl koupený domek.
0: Nejvýznamnější z tvorby Antonína Vranického byla hudba nástrojová, komorní a orchestrální.
2: To vyplývalo z jeho funkce, protože jako zámecký kapelník měl povinnost psát hudbu pro domácí potřebu, tedy především pro muzicírování členů knížecí rodiny, pro různé společenské příležitosti, jako byly svátky a narozeniny příslušníků knížecí rodiny, svatby, zasnoubení, lovy a podobně. Pro tyto účely hudbu nacvičoval a provozoval.
3: Nepřekvapuje, že převládá hudba komorní, klavírní skladby, dueta a tria, desítky smyčcových kvartetů.
2: Napsal však také 14 symfonií, stejný počet koncertů pro housle a pro další smyčcové nástroje, hudbu taneční, lovecké pochody, prodechové nástroje a dokonce i hudbu ke kolotoči.
3: Na rozdíl od svého staršího bratra Pavla nenapsal žádnou operu, ale složil několik skladeb církevního charakteru, z nichž vynikají dvě orchestrální mše.
2: Měl početnou rodinu a jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Není proto divu, že měl starosti jak se zabezpečením rodiny, tak o budoucnost svých dětí.
3: Všechny však zaopatřil dobře. Stali se významnými hudebníky. Synové byli virtuózy na violončelo a housle a dcery se staly proslavenými zpěvačkami.
0: Navíc byly velmi krásné.
3: Ke konci svého života byl Antonín Vranický jmenován ředitelem orchestru dvorní opery a vedl CK hudební nakladatelství dvorního divadla.
2: Zemřel 6. srpna roku 1820. v Lobkovickém domě ve Vídni.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 628. schůzka nad knihou Petra Hory Hořejše, 629. s podtitulem Rakušanka. Uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
2: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
3: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den.
3: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Nehrotí tu situaci příliš?
2: Jak to vidí?
3: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
7: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes politolog z Univerzity Karlovy Jan Kubáček. Dobrý den.
8: Dobrý den a příjemný start celého týdne.
7: Vám také samozřejmě. Proč se spolu s Poláky víc než kdo jiný strachujeme kvůli možnému ozbrojenému konfliktu? Jak Čechy stmeluje Donald Trump? Proč jeho viceprezident dostává stopku na sociálních sítích? A z jakého důvodu jsme méně šťastní než okolí? Příjemný poslech vám přeje také Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Jak to vidí?
7: Je přece jenom něco, na čem se Češi dokážou ve většině shodnout. Nedůvěra v politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aspoň podle dubnového průzkumu agentury STEM. Nese to zjištění pro vás nějaký prvek překvapení?
8: Přiznám se, že pro mě nejpřekvapivější asi fakt je, jak velké množství Čechů, Moravanů a Slezanů se v tom shoduje, protože my jsme hodně charakterističní tím, že jak nám politici naprosto vědomně spoustu věcí rozbili do takových jakoby ideologických zákopů, do takové té stupnice černá, bílá, nic mezi tím, tak bohužel i řada voličů je následovala. A tady by se řeklo, že se vracíme k šedi všedních dnů, neboli shodujeme se na tom, že nestabilní, nepředvídatelné, bez hranic a limitů vedené vystupování amerického prezidenta je nejen škodlivé pro Spojené státy americké, kde velice často my, protože jsme středně, občané středně velkého státu, si říkáme, to si musí vyřešit sami a za své, ale vadí nám, že to naprosto znejisťuje nejen spojence, ale v podstatě i ty bezpečnostní pravidla našeho světa. A to samozřejmě pro stát střední velikosti je naprosto zásadní, protože v momentě, pokud si velmoci nedokáží najít alespoň elementární schodu, pokud vlastně něco včera řečené dnes už neplatí, pokud se zpochybňují ty věci nejcennější, to znamená, řeklo by se podané slovo v desetiletí starých mezinárodních spojeneckých smlouvách, tak samozřejmě pro nás to není nic dobrého, protože náš region byl vždycky nestabilní. My se o tom budeme asi potom i dál bavit, že ne náhodou tady v tomhle česko-polská úvaha a obava ze světa je charakteristická, protože jestli se něco někdy vždy prohnalo, jakýkoliv pro nás nepříjemný, nebezpečný a pro svobodu často jako šokantní politický stav, tak to vždycky bylo tou střední Evropou. Takže v podstatě najednou...

0: toho výchovného pohlavku, ale dostává se to do situace, že to vlastně oslabuje tu nějakou soudržnost, ale i odstrašující efekt nejen Severoatlantické aliance, ale i v podstatě nějaké mezinárodní kooperace, mezinárodních smluv, že se cla využívají jako neobčas nátlaková pragmatická taktika, což bylo vždycky, ale v podstatě opravdu čistě jako manýr a doprovod nějakého opodstatněného, méně opodstatněného zklamání Donalda Trumpa ze světa. No a že vstupuje do válek, které nejenže jsou naprosto nesmyslné a upřímně řečeno nevyhratelné, ale zároveň nezdílí ani elementární informace vůči svým spojencům a samozřejmě pak ty náklady jdou automaticky, tak svět je prostě světem, jdou samozřejmě i za spojenci. Takže on je to souhrn, kdy prostě cítíme, že svět je nebezpečné místo a bohužel se stává ještě nevyspytatelnější a bohužel optikou sportovní terminologie často si dáváme vlastňáky a nejsmutnější je, že se do toho velmi intenzivně opřel Donald Trump. Takže zklamal mnoha očekávání, že prostě to bude pragmatický prezident, který se soustředí na to, aby se vymáhaly smlouvy staré a my se díváme, že je často takovým rozčileným dítětem, který otlouká vším, co má po ruce na úkor i vlastně nějakých jako spojeneckých vazeb a nám samozřejmě jako exportně orientované zemi to přináší často spíše jenom náklady než bonusy.
1: Čím to, že k Trumpově politice má výhrady i 68% voličů motoristů?
0: No, myslím si, že pro motoristy je to složitý rébus. My jsme se o tom v minulosti i bavili, že úplně jako sázka na český trumpismus není tou nejlepší, protože jednak se ukazuje, že takové to kopírování unblock ze 100% nějakého zahraničního příkladu nebo zahraničního způsobu komunikace nikdy v Čechách nefungovalo. To už minulost opakovaně prokázala. A tady se to také podepisuje, že si myslím, že sázení vysloveně na trumpismus bez Trumpa, na takové ty trošku sebestředné silové kroky a silový slovník bez obsahu a bez výsledku, nikoho nebaví. A ukázalo se to i u toho státu, řeklo by se stále ještě formálně nejbohatšího a nejsilnějšího, a to je Spojených států amerických, velmi to dobře vidíme na amerických občanech a voličích taky napříč politickými tábory, ale ono to vidíme i na českém voliči, že prostě u motoristů je vyčítáno, pokud vedete spory, verte je a veďte je k tomu, aby tady byl nějaký zřetelný výsledek a aby to nebyly spory pro spory. A to je bohužel trochu symptomatické pro Donalda Trumpa, že spoustu těch sporů vede jen proto, aby si o sobě přečetl. Dle hesla i negativní reklama je reklamou. Takže velké poučení pro motoristy.
1: Hraje v tom roli i to, že se lidé možná uvědomují, že například válka Spojených států a Izraele s Iránem nás všechny nutí sáhnout hloub do kapsy?
0: No, myslím si, že se do toho hlavně promítá, že nejhorší je jít do války, kde nemáte scénář jednak vítězství potenciálního, ale případně ústupu, nebo jak se říká, ukončení aspoň bez nějaké ztráty kytičky toho konfliktu samotného. Ostatně to si každá velmoc prošla, Spojené státy americké taky v minulosti, a nebyl to jenom Vietnam. Každá velmoc, pokud do tohoto jakoby nekonečného tratoliště propadla, tak ji to velmi oslabilo. To si myslím, že Češi se také toho obávají, že Spojené státy americké to povede do nějakého bludného kruhu a zůstanou hodně v mlhách, soustředně na svůj zájem a tím pádem logicky se nebudou věnovat svému okolí a budou proto nevyspytatelní a slabší. A zároveň si mnozí uvědomují, to se zase Čechům musí nechat, že my, jak jsme takový mnoha věcech skeptický, tak často zdravě a k úctě k historii. A tady si mnozí uvědomují, že se prostě vede boj s Perzií. Historicky i mentálně velmi patriotickou, nacionalistickou, která když padla, tak čistě z vnitřních důvodů a vnitřní slabosti a vede se hlavně s režimem, který nemá co ztratit, který bojuje o samu existenci. Takže jinými slovy všichni čekají, že ten konflikt se potáhne a ten konflikt je bolestivý o to více, že nejen je tam ten pověstný Hormuz a řeklo by se strategické místo, strategická křižovatka mnoha velmi důležitých surovin a produktů, ale je to uprostřed velmi citlivého, tektonicky, geopoliticky dlouhodobě roztříštěného Blízkého východu, někdo říká západní Asie, každopádně pytle blech, kdybych to měl zjednodušit. A to nevěstí nic dobrého.
1: Když se ještě přidržíme toho průzkumu,

0: Agentury STEM podle většiny politika USA oslabuje obranyschopnost Severoatlantické aliance, už jste se o tom zmínil. Znamená to, že si dostatečně uvědomujeme hrozby ze strany Ruska?
1: No, znamená to, že si nepřikrášlujeme svět a že si ty hrozby uvědomujeme z mnoha směrů, nejen z Ruska. Že si uvědomujeme, že stále to, že Rusko napadlo Ukrajinu a ten konflikt stále vypadá, že bude v nedohlednu, bohužel, že se protahuje, že Rusko nemá nějakou vůli ho zamrazit, stáhnout se, tak neznamená, že jakoby přepolovalo nebo zastínilo staré spory. To znamená nebezpečné prvky migrace, čili obchodu s lidmi, obchodu se zbraněmi, organizovaný zločin, teroristické buňky, radikalismus, ale i hrozby blackoutu, kterými si teda bohužel teďka jako hodně my tomu jdeme v ústrety, tou naší energetickou širší evropskou unijní politikou. A do toho samozřejmě věci, které souvisí se živelnými pohromami, a mohl bych pokračovat. Jinými slovy, že svět se nezlepšil a nesoustředil se jenom na jednu či více nespravedlivých válek, ale že jenom přibylo těch nejistot. A mimochodem je to také ale přiznání si mezi řádky, ono to tam tak úplně oficiálně česká společnost nekřičí, že si uvědomuje, že naše obrana je podhodnocená, ale hlavně podhodnocená i dovnitř té vnitřní bezpečnosti, to znamená nejen ochrany našich občanů, ale i ochrany civilních cílů a obecně nějaké bezpečnostní prevence. To znamená to, co třeba je velmi důležité pro Skandinávii a to země typu Finska, Švédska, které donedávna na to nebyly, přesto to nepodceňovali. Takže ono to je nejen takové přiznání typu soused, který má velká ramena, už odmítá hlídat ulici, ale my jsme neudělali nic pro to, aby jsme si byli schopni uhlídat sami, respektive když si řekneme, tak se pojďme rozdělit hlídání té ulice, tak nám na tu šichtu nikdo nepřichází.
0: Podle agentury Ipsos se Češi spolu s Poláky nejvíc obávají vojenského konfliktu. Jsme v tom výrazně před okolními zeměmi i před světem. Máte pro to nějaké vysvětlení?
1: Já si myslím, že to je historická zkušenost. Že to je primárně opravdu vědomí toho, že spousta nekalého, co ovlivnilo posledně svět a zatížilo velmi často dramaticky Evropu, jako kontinent, jako celek a její společnosti, národy, nakonec nehledě na hranice, tak bohužel těmi prvními, jak se říká, vždycky na řadě nebo tím prvním terčem byla často střední Evropa. Takže je to si myslím ta úvaha, že když něco nekalého, tak to často jsme neviděli v povzdálí, ale cítili jsme to velice nebezpečně a velmi blízko. Takže je to podle mě, není to poplach, není to nějaká úplně jako nějaký stav hysterie, ale je to podle mě velmi vážně artikulovaná předběžná opatrnost typu přátelé, nejsme sluneční ostrov v Karibiku a i ten má taky občas stinné momenty a noci, ale jsme oblast Evropy, ve které fouká. A často fouká nepříjemně a často jsme velmi exponováni, podle toho bychom se měli chovat. A to je mimochodem velký apel českým politikům a to není jenom o procentu do armády, ono to je spíš o vztahu k bezpečnosti jako celku a mimochodem o tom, že politici předkládají a s určitou pokorou žádají daňové poplatníky a veřejnost o součinnost, o podporu společenskou těm projektům a po vzoru třeba Finů, Dánů taky prezentují tu bezpečnost ve vztahu k té vnitřní bezpečnosti, protože my máme často tendenci to prezentovat trošku jako k něčemu vzdálenému nebo prestižnímu, co se týče té vojenské techniky, nebo takovému mají to, chceme to také, ale už jakoby nejen, že armáda neskládá účty, to mě velmi vadí, ale pak se ukazuje, že to často nezlepšuje tu pozici řadových vojínů, což je základ, to zatím nevymyslel nikdo jinak, a nezlepšuje pozici toho domácího daňového poplatníka a to je velmi varující, protože úspěšné státy po světě ukazují, že to také nikdo nevymyslel obejít jeho. Takže více pokory, více vysvětlování a popularizace péče o tu vnitřní bezpečnost.
0: A propos Karibik, který jste zmínil, při nás se moc nezajímá dění třeba ve Venezuele nebo na Kubě. Je to zdánlivě daleko?
1: Je to pravda, myslím si, že to není daleko, jestli Češi něčím vynikají, to ostatně znáte víc než dobře, protože děláte spoustu zahraničních reportáží napříč světem a víte, že jestli něco charakteristické, tak tam, kde už není nohy ani tučňáka, tak se objeví český turista a ne v počtu jednoho. Takže my jsme opravdu v tomhle fenomén, cestovatelé každým coulem, ale uvědomujeme si, že na něco sílu máme, co bychom mohli ovlivnit a na něco sílu nemáme, takže je to spíš přiznání toho, že co nedokážeme v úzovkách, řeknu hloupě, změnit, zaplatit, upravit, tak do toho se tolik nemíchejme. Takže spíše přiznání vlastních možností a sil.
0: Ještě k té politice, zahraniční politice Spojených států, podle New York Times Bílý dům doporučil viceprezidentovi Vanceovi, aby si na čas dal pauzu od sociálních sítí. Co zatím může být?
1: No, je to snaha alespoň částečně korigovat tu zahraniční politiku a hlavně vybalancovat tu kakofonii, kterou tam často slyšíme, protože ono není jenom postoj Donalda Trumpa, ale ono se ukazuje, že se do toho promítá spousta názorů i jeho administrativy, poradců, dalších zákonodárců a nutno dodat i teda jeho, formálně by se řeklo, z titulu Ústavy Spojených států amerických pravé ruky, čili viceprezidenta, a ono se ukazuje, že i tam je disharmonie. Takže je to takové to přiznání, že když nedokážeme korigovat toho nejvyššího amerického prezidenta, kterému to mimochodem taky často dělá jako velké problémy, tak pojďme korigovat alespoň jeho zástupce. Myslím si ale, že to teda taky mimochodem částečně přiznání, že J.D. Vance, jak se od něj očekávalo, že to bude přirozený nástupce Donalda Trumpa, přirozený kandidát na příštího prezidenta, takže to zdaleka nemá jisté, že jeho pozice oslabuje a že to je jeden z obojků, který se mu pokouší stávající administrativa dát.
0: Posloucháte, jak to vidí s politologem Janem Kubáčkem.
2: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
0: Zákonodárci volají po zřízení výboru pro válečný stav a krizi. Co by to přineslo? A vyžádalo by si to změnu ústavy?
1: Otázka, jak by vypadal ten detail, protože my to zase klasicky známe ze života, že pověstný ďáblův detail vždycky rozhoduje a to by promluvilo do toho, jaká ta kompetence je. Já samozřejmě rozumím tomu, jsme parlamentní republika, poslanecká sněmovna v tomhle má naprosto univerzální, řeklo by se první a poslední slovo. Já bych chtěl věřit tomu, že to povede k nějakému sklidnění, protože víte, jak to je a spousta lidí toho hnedka spousta vašich posluchačů si možná řekne, víte, kde je dobrá vůle, její cesta. To znamená, kdyby poslanci to chtěli řešit věcně, mají spoustu dneska už výborů, kde by to tak řešit mohli s plnou autoritou. Pokud to bude další fórum, další prostor pro funkce, sebezviditelnění a politizaci, tak já říkám potěš pánbů a že už to nepotřebujeme. Já si myslím, že spíš by bylo fajn, aby sněmovna tlačila na armádu, ministerstvo obrany, ale i na sebe, na své předáky, kteří to mají ve své kompetenci, aby opravdu více skládali účty. Protože se ukazuje, že když jakákoliv společnost rozumí tomu, do čeho se investuje, proč se tak investuje, co se od toho očekává a jestli to pomáhá, jak se říká, domácím trablům, tak je dlouhodobě ochotná tu bezpečnost podporovat, stotožňovat se s ní, je tam mnohem větší sounáležitost, zapojovat se. Myslím si, že to by byl dobrý začátek, že k tomu nepotřebujeme nutně další jakoby sněmovní autoritu nebo sněmovní výbor.
0: Proč Češi a Slováci zůstávají v pocitu štěstí pod evropským průměrem? Co myslíte?
1: Protože víme, že se nemáme špatně, na druhou stranu jsme chytří a racionální, takže víme, že kdybychom chtěli a stát chtěl a stát byl konečně schopen se opravdu opřít do tématu vymahatelnosti práva, že bychom se mohli mít násobně lépe, mohli bychom být k sobě mnohem důvěřivější, ekonomicky výkonnější, optikou by se řeklo klasické pohádky, lépe by se u nás zpívalo, dýchalo a fungovalo a ekonomicky vždycky by země rostla a nechceme zakřiknout to, co máme, ale zase jsme tak sebekritiční, že víme, že máme významně navíc. Jak intelektuálně, tak ekonomicky, tak nápady. To znamená, že to bereme jako takový přiškrcený úspěch a nemusíme nutně zažívat, jak se říká, těžká léta, abychom si vážili toho, co máme. Takže je to takové opatrnické štěstí, které si privátně hýčkáme, nechceme zakřiknout, aby jsme o něho přišli, ale zároveň si říkáme, pojďme zkusit vyšší mety, máme na ně, není to jenom sen.
0: Na dnešek ohlásili některé neziskové organizace stávku kvůli systémovým změnám a přesunům agend z úřadu vlády na různá ministerstva. O tom rozhodl premiér Babiš a šéfka jeho úřadu. Bylo by řešením ponechat status quo?
1: Já si kuriozně myslím, že ideálním řešením by bylo udělat tak, jak se říká, změnu dílčí. To znamená, tam někde, kde jsou opravdu, protože je tam celá řada duplicitních výborů, různých rad, které vznikly vždycky, když při úřadu vlády vznikl nějaký ministr bez portfeje, tak aby neměl pověstně jenom sekretářku vrátného a řidiče, tak se mu začaly přidávat i jednotlivé jakoby nějaké odborné komise, odborné rady, výbory pod sebe. A jak to tak bývá, odešel ministr, odešla jeho sekretářka. Řidič už zůstal, vrátný také a zůstaly i ty komise. Máme tam pak ale celou řadu komisí a výborů, zejména bych měl na paměti, mě napadají dvě takové klíčové pro zdravotně postižené a pro v podstatě boj a prevenci a drogovou problematiku, prostě eliminaci drog a hlavně jejich dopadů patologických do společnosti. A tam je to klasická ukázka nadrezortní spolupráce, protože to je téma, které jde přímo se zdravotnictvím, sociálním, financemi, spravedlností, pak je tam celá řada společenských přesahů a to opravdu do jedné škatulky jednoho ministerstva nenarvete. A něco mě říká, že třeba do roka, do dne stejně bude vznikat něco jako vládní zmocněnec nebo nějaký tým, který fakticky tyto odborníky se bude z jednotlivých ministerstev zase povolávat k nějakému společnému stolu, že jakmile to zadáte jednomu ministerstvu a jednomu ministrovi, tak všechna ostatní ministerstva vám to budou torpédovat, protože je to neuvěřitelné, můžete tady mít jakéhokoliv premiéra, či v budoucnu třeba z premiérku, rezortismus stejně zůstává, prostě ministerstva více energie věnují tomu, aby bojovala proti jiným ministerstvům, než aby vytvářela nějaké širší celky. A máme tady celou řadu premiérských témat a řekněme si, že pokud se do nich neopře premiér, tak se s nimi nikdy nehne. A tam by slušelo, aby opravdu pod tím úřadem vlády zůstávali. Takže jak v životě? On je, pravda je někde uprostřed, nenechával bych všech beze změn zapadajíc prachem, ale zároveň bych všech nebořil, protože cestou optimální je, jak se říká, reforma a ne nutně revoluce. Zvláště u těch opravdu velkých nadrezortních a dlouhodobých témat.
0: Třeba bývalá vládní zmocenkyně pro lidská práva Monika Šimůnková apel na zachování toho současného stavu zdůvodňuje mezinárodními úmluvami, které Česku prý říkají, že by například agenda lidských práv měla zůstat nadrezortní.
1: No, není tomu tak nutně, protože když se podíváte napříč světem, tak každý stát si to řeší trochu jinak. Tam jde o to, aby hlavně ta jakoby agenda, ta témata k řešení byla skutečně prosazována v praxi, to bych zdůraznil, protože smlouvy, jak se říká, papír snese cokoliv, a aby to požívalo nějaké společenské, tím pádem i politické autority. Takže vy tomu nemusíte nutně udělat vizitku, samotnou úřadovnu, ale potřebujete, aby to nebyl otloukánek někde v ministerstvu v 57. přeháním, ale 57. patře 108. kanceláře, kde pořádně nikdo ani neví, že to tam je. Takže spíš to nasvítit, spíš to vést k nějakému výsledku a stejně tam zůstanete v rozměru nadrezortismu, protože to přinejmenším, já bych teďka vyjmenoval si 5-6 rezortů ministerstev, kterých se to přímo dotýká a nedokáže to vyřešit opravdu čistě sama třeba spravedlnost. Na to je krátká.
0: Premiér Babiš hájí ty oznámené změny s tím, že prý nadrezortní koordinace zůstane zachována tím, že dál půjde o rady vlády a on bude stát v jejich čele, že stále bude jejich předsedou. Jak to vidíte vy?
1: No ono to v podstatě tak dopadne trošku, jak se o tom bavíme, že ono vlastně lidé přejdou do jiných budov. Chápu, že premiér Andrej Babiš bude moci širokému národu vykazovat, že prořezává úředníky. Já rovnou říkám, že někteří si to tam zasloužili už desítky let zpátky a vyčkávali tam do posledního stěhování teďka za Andreje Babiše. Problém je, že si myslím, že s tou vaničkou vylévá i dítě samotné, protože to dopadne tak, že jediný rozdíl bude, nebo velký, část se změní, ale co zůstane stejné, že ti dotyční nepřijdou, jak se říká, z okolních úřadoven, ale prostě hold pojedou tramvají z více ministerstev a bude to stejně pod premiérem. Já jenom doufám, že tam zůstane ten důležitý rozměr, že premiér tomu bude dávat svou pozornost a ta témata bude tlačit napříč vládou, protože opravdu je to úplně klasicky třeba, jsme to řešili třeba u nastartování bydlení nebo některých témat zdravotně sociálních. Pokud prostě s nimi chcete hnout, tak to musí být premiérský úkol, protože jinak to vždycky skončí na tom, že třeba jeden ministr buď zaspí, nebo se snaží, ale ostatní z principu, aby moc nenarostl a nebyl to super ministr, tak mu budou přisypávat písek do kolejí. Takže opravdu tam potřebujete premiéra, který bouchne do stolu a řekne, toto je téma, zajímají mě termíny a do příště si připravte to a to. Takže doufejme, že tohle to nezmění, ale jsem na to zvědav. Myslím si, že stejně vznikne v podstatě takové perpetuum mobile, že se to trochu vrátí do původních vod a původního řádu, jen budou úředníci sídlit někde jinde.
0: Už je to půl roku od jmenování vlády, teď se šušká o jakýchsi změnách ve vedení ministerstev, čili jak to vidíte, dojde k ním?
1: Určitě k ním. Teďka samozřejmě teď to bude vypadat jako alibistická odpověď chytrého rákyně. Budou se měnit ministři, jen ne příští týden, jen ne asi příští měsíc. Já, kdybych si měl skromně tipnout svou zkušeností a oborem, tak čekám, že nějaké, pokud nedojde k nějakému lapsu, selhání nějakého ministra či ministrině, tak čekám první velké vládní rošády spíše po volbách podzimních, komunálních a senátních do Vánoc. Vůbec by mě nepřekvapilo, že by nominovanými a nástupci byli lidé, kteří tam dnes už působí, buď v pozici vládních zmocněnců nebo na ministerstvech, tak aby se zkrátka nestrácela ani minuta a nemuseli se něco učit, protože na to není čas a není na to klid po světě, nejsou na to ani zbytné peníze. A určitě k nějaké obměně dojde, protože jednak je to už osvědčená taktika, kterou kdysi zaváděli Britové, jak se říká, osvěžit pozornost, důvěru ve vládu a nárůst preferencí, takže se to používá. Zároveň ono to je docela výchovné, protože tím taky motivujete členy vlády k výkonům a zároveň je to praktické pro premiéra a vládní špičky, že vracíte pozornost zase zpátky k chodu vlády a k nějakým úkolům a ne k šarvátkám, kterých jsme si tam zažili hodně a kdy si myslím, že třeba ty rozbroje mezi prezidentem a členy vlády některými a členy vlády a prezidentem zbytečně ubírali, bych řekl, zaslouženou pozornost o vládu a hlavně energii a síly těch ústavních činitelů, které potřebujeme úplně někde jinde, tuhle energii, zájem o věc a ne v půtkách o tom, kdo kam pojede, nebo kdo co řekne, nebo jaký otevřený dopis kam pošle. Takže myslím si, že to bude jistý pokus zase vrátit pozornost nás, občanů, o věci vládní.
0: Hostem pořadu, jak to vidí, byl politolog Jan Kubáček. Děkuji, nashledanou.
1: Já děkuji za pozvání a pokud možno všem příjemný týden.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Mým hostem bude herec a principál divadla Jakub Špalek. Má ještě dnes chuť něco bourat a měnit, jako na začátku fungování spolku Kašpar? Jak vypadá Kašparův velký výlet? Je každé léto stejný a je výhodné, když je divadlo skoro životním stylem? I na to se zeptám herce a principála divadla Jakuba Špalka.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové. Zítra po 11. hodině na Dvojce. Noční mikroforum.
4: Hostem Jana Večeři bude novinářka Nora Fridrichová. Byla pro ní žurnalistika odjakživa vysněnou cestou. Proč se rozhodla pomáhat rodičům, samoživitelům a také opuštěným zvířatům? A jak hledá rovnováhu mezi náročnou profesí, rodinou a vlastním volným časem?
2: Noční mikroforum.
5: Dnes večer po 10:30
2: na Dvojce.
5: Radioservis představuje
6: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Přátelé, vítejte v klubu Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
1: Vítejte u dalšího pokračování naší výpravy do zlaté éry světa newyorských kabaretů, elegantních hotelových barů, zakouřených jazzových klubů i privátních nočních podniků, v nichž se psaly dějiny americké zábavy.
0: A pokud jste s námi byli i minule, když jsme se toulali nočním New Yorkem, možná si vzpomínáte, že jsme naše setkání zakončili s mužem, jehož jméno k tomuto světu patří naprosto neodmyslitelně.
1: Bobby Short za klavírem dokázal vytvořit atmosféru tak samozřejmou, noblesní a přitom dokonale osobní, že jste měli pocit, jako by vám nehrál slavný newyorský mistr kabaretier, ale starý přítel, který vás jen tak mimochodem pozval na sklenku šampaňského a pár písní k sobě do obýváku.
0: A protože se od takového hostitele neutíká po prvních pár písních, Bobby Short přichází na scénu klubu Evergreen i dnes a začneme přesně tam, kde jsme před pár týdny skončili.
1: Na našem gramofonu už se roztáčí páté LPčko z velkolepé kompilace The Ertegans New York, New York Cabaret Music a my pevně doufáme, že vás i tentokrát vtáhne tento vinylový skvost dokonale do děje, do víru velkoměsta, které nikdy nespí.
0: Kompilaci, kterou s obrovskou láskou k městu New York, jeho hudbě, nočnímu životu a výjimečným osobnostem sestavil legendární producent Ahmet Ertegan pro Atlantic Records, zřejmě nikde jinde v českém éteru neuslyšíte. Nenajdete ji navíc ani na žádné streamingové platformě.
1: Honza ji totiž před několika měsíci objevil přímo na Manhattanu v jednom zapadlém bazaru z vinily na rozhraní Chelsea a Greenwich Village. Investoval do ní rovných $15.
0: Ano.
1: A do klubu Evergreen přivezl doslova jako svatý grál.
0: Tenhle poklad jsem tam prostě nechat nemohl.
1: Bobby Short byl a dodnes zůstává synonymem pro newyorský kabaret, stejně jako věčným symbolem pro Café Carlyle v hotelu Rosewood na Upper East Side, kde se vždy pohyboval s lehkostí, elegancí a svým pověstným šibalským úsměvem.
0: Hrál zde dlouhé roky, ale jeho pověst hranice Manhattanu mnohonásobně překročila. Pozvání na soukromý večírek s Bobbym u klavíru patřilo ke společenským událostem té nejvyšší kategorie, napříč Spojenými státy, ale i na starém kontinentu, kam si legendárního newyorského kabaretiéra zvali do svých honosných sídel vůbec ti nejúspěšnější evropští průmyslníci, bankéři i šlechta.
1: Ovšem, teď si ho k nám do klubu zveme my.
0: Hraje a zpívá
1: legendární
0: Bobby Short.
2: All the crown heads of Europe have troubles with their thrones, but I've got a kingdom in the hollow of my hand, 'cause I'm the Emperor Jones.

0: Bobby Short v celé své kabaretní kráse.
1: A přesně tohle je důvod, proč Ahmed Ertegun tuto kompilaci vůbec sestavil. Nešlo mu jen o slavná jména, šlo mu hlavně o zachycení a zakonzervování té výjimečné atmosféry.
0: Atmosféry města, které se umělo bavit.
1: Velmi stylově.
0: New York zlaté kabaretní éry nebyla jen Broadway a její muzikály, nebo Carnegie Hall a honosné koncerty.
1: Byl to taky klavír v hotelovém baru, písnička zahraná na přání, drobný úsměv přes rameno, dobře načasovaná pauza, chytrý text a publikum, které se přišlo nechat okouzlit.
0: Dalším velkým kabaretiérem, který tohle všechno uměl naprosto dokonale, byl Cy Walter.
1: Nebo jak mu prý říkával Frank Sinatra, Cyrus.
0: Přestože se narodil jako Cyril.
1: Cy Walter pocházel z Minneapolis, kde se narodil v roce 1925. Klavír ho životem provázel od úplného začátku. Jeho matka, Frances Greaves, totiž byla významnou klavírní pedagoškou, takže hudba u nich doma nebyla žádnou víkendovou zábavou, ale každodenním chlebem.
0: Když se později mladý Cy vydal do New Yorku, vstoupil do prostředí, které pro jeho typ elegance a muzikantské inteligence bylo jako stvořené.
1: Hrál v orchestrech, vytvořil klavírní duo s Gilem Bowersem, prošel legendárním Piano Playhouse Maggie Fisher a nakonec zakotvil v Drake Room hotelu Drake na Park Avenue a 56. ulici.
0: Adresa, na které se jeho milované písně z dílny George Gershwina, Richarda Rodgersa nebo Cola Portera hráli takřka sami.
1: Cy Walter se proslavil jako mistr takzvaných piano koktejlů. Ovšem slovo koktejl zde rozhodně nevnímejte jako nějakou kulisu.
0: Naopak, dokázal zahrát známou píseň vždycky tak, že jste měli pocit, že ji slyšíte poprvé.
1: Byl elegantní, nápaditý, harmonicky vytříbený a přitom nikdy nepůsobil akademicky.
0: A měl i báječný smysl pro humor. Jednou prý po večírku v Greenwich Village, kde nebyl právě nadšen kvalitou domácího pianina, položil na klaviaturu 10-dolarovou bankovku a zašeptal:
1: Nech tě tohle první splátka na slušného Stenveje.
0: A přesně na takový nástroj teď hraje v klubu Evergreen na Vlnách dvojky.
1: Cy Walter.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Dvojku a klub Evergreen, kterým vás provázejí Daša
1: a Jan Smigmátor.
0: A pokud jde o dnešní večer, tak ten patří pátému albu úžasné antologie The Ertegun's New York, New York Cabaret Music.
1: První stranu páté desky jsme už slyšeli, v plné parádě se nám na ní představili pánové Bobby Short a Cy Walter a teď už nás čeká strana druhá, možná o něco pestřejší, o něco rozpustilejší a místy možná i o něco méně učesaná.
0: Což ale ke světu newyorských kabaretů a klubů patří úplně stejně jako naleštěný klavír, bílý smoking a šampaňské.
1: Stranu B tak právě teď otevírá Eddie Condon.
0: Celým jménem Albert Edwin Condon. Kytarista, banjista, kapelník, neunavný organizátor, jazzový propagátor, nenapravitelný glosátor, zkrátka muž činu.
1: Patřil k těm osobnostem, které možná nestály po každé v záři reflektorů jako solisté první velikosti, ale bez nich by se celá jedna kapitola jazzové a kabaretní historie vyprávěla jen velmi těžko.
0: Narodil se v Indianě v roce 1904, vyrůstal v Chicagu, hrál na ukulele a banjo a velmi brzy se dostal do společnosti muzikantů, z nich se staly legendy.
1: Big Spiderbeck, Benny Goodman, Gene Krupa, Bud Freeman a další jména chicagské jazzové školy.
0: Eddie Condon měl mimořádný talent pro spojování lidí, organizování jam sessionů, vytváření příležitostí a hlavně pro udržování živého, neuhlazeného, spontánního jazzu.
1: Neměl rád přílišnou okázalost, neměl rád přehnanou komplikovanost a bebop mu rozhodně k srdci nepřirostl.
0: Byl mužem Dixielandu, chicagského stylu a hudby, která se má hrát, ne pitvat.
1: V New Yorku provozoval vlastní klub a jeho jméno se stalo pojmem.
0: Navíc měl pověst muže, který dokázal vypálit jedovatou, ale velmi přesnou repliku rychleji, než jiný stačil naladit kytaru.

0: Eddie Condon a staré časy, které si v klubu Evergreen připomínáme tak rádi.
1: Ovšem pozor, teď přichází osobnost, která jakoby byla stělesněním samotného pojmu Supper Club.
0: Hugh Shannon.
1: Noční tvor, lehce unavený, ale stále plný energie. Elegantní, světácký a přitom zvláštním způsobem křehký.
0: V poznámkách k albu je popsán jako autentický newyorský typ. Šik, sofistikovaný, ale i tak trochu rozcuchaný.
1: Umělec, u něhož si nejste jistí, jestli přišel právě z hotelu Carlyle, přiletěl z večírku na Capri nebo z baru v Paříži, nebo jestli tenhle večírek netrvá už několik dní.
0: A dost možná byl na všech zmíněných místech najednou.
1: Hugh Shannon, dřív než se stal newyorskou klubovou hvězdou, bavil americké vojáky v Orientu. A naučil se pohybovat ve společnosti, kde bylo stejně důležité vědět, jak zahrát píseň, jako vědět, kterou vidličku vzít do ruky při večeři.
0: Objevil ho Julius Monk v Provincetown, kde trávil léto mimo jiné i s tehdy ještě nepříliš známým Marlonem Brandem.
1: A když ho později Monk přivedl zpět na Manhattan do klubu Ruban Bleu, Hugh Shannon se stal součástí a do jisté míry středobodem světa, v němž se u jednoho stolu potkávala vůbec ta nejvybranější společnost, newyorská smetánka. Nemyslíme tím ale jen pár anonymních boháčů v drahých oblecích. Na jeho koncertech se objevoval spisovatel Truman Capote, hollywoodská legenda Joan Crawford, slavný nakladatel Bennett Cerf nebo dědička obrovského amerického tabákového impéria Doris Duke.
0: Jinými slovy, literatura, film, vydavatelský svět a velké peníze v jedné místnosti.
1: A uprostřed toho všeho klavír, písně, pár sklenek a hlavně Hugh Shannon, který dokázal tuhle vybranou společnost udržet vzhůru i dlouho po půlnoci.
0: Hugh Shannon údajně dokázal zpívat a hrát 4 hodiny v kuse bez přestávky.
1: Výkon obdivuhodný nejen muzikantsky, ale i společensky. Přestože ho v posledních letech trápila vážná nemoc, hrál pro své přátele a nejvěrnější fanoušky až do úplného konce.
0: A teď hraje jen a jen pro vás na vlnách dvojky v klubu Evergreen.
1: Hugh Shannon.
2: Down in the pool room, some of the boys were talking of girls they knew. Women are all the same, said Joe, but

0: Tak tohle byl, přátelé, Hugh Shannon.
1: Muž, jehož zpěv a klavír měli v sobě velmi zvláštní druh nenucené elegance.
0: Žádné přikrášlování, žádné manýry, žádný afekt. Když se Hugh Shannon dotkl klaviatury a prořízl prostor nočního klubu svým jasně rezonujícím drsným hlasem, plným něhy a vtipu, publikum ve vteřině oněmělo a nespustilo z tohoto kabaretního kazatele sluch ani zrak.
1: Zatímco Cy Walter patřil ke šlechtě newyorských klavíristů a Bobby Short k jejím nejzářivějším hvězdám, Hugh Shannon byl spíše nočním kronikářem.
0: Kronikářem večírků, hotelových pokojů, klubových zákoutí a společenských kruhů, které se po půlnoci zdají mnohem upřímnější než za denního světla. Jeho nahrávky mě natolik dostaly, že ho do klubu Evergreen určitě brzy pozveme zas.
1: A teď už nás čeká poslední host dnešního večera, Jimmy Daniels.
0: Zpěvák, herec, moderátor, neskutečný elegán a v jistém smyslu také jeden z těch umělců, kteří nepsali hudební dějiny prostřednictvím hitparád, ale prostřednictvím atmosféry.
1: Narodil se v Texasu v roce 1910. Do New Yorku přišel studovat obchodní školu v Bronxu, ale krach na burze mu stejně jako mnoha dalším změnil životní plány.
0: A možná právě díky tomu se místo do kanceláře dostal ke světu divadla, klubů a muziky.
1: První výraznější příležitosti přišly ve 30. letech v Harlemu, později v newyorských klubech, na větších koncertních pódiích a taky v Evropě, kde nějakou dobu vystupoval i v legendárním Sporting Clubu v Monte Carlo. Doslova přes noc se stal miláčkem publika.
0: V Londýně zpíval s Reginaldem Forsythem, v Paříži pracoval s Herbertem Jacobim a své bohaté zkušenosti z evropského klubového prostředí se mu později hodily, když se vrátil do Spojených států, kde si v Harlemu otevřel vlastní podnik. A nebyl to jen tak ledajaký podnik. Jimmy Daniels zde dokázal obstarat vše.
1: Hudbu, drinky, jídlo. Hrál, zpíval, skvěle vařil, obsluhoval. Byl naprosto výjimečný, jedinečný.
0: Jediný ve svém oboru.
1: Jo, hudba a dobré jídlo mají k sobě blízko od nepaměti, to se přece ví.
0: Než se tedy s pátým LPčkem Ertegunova výběru definitivně rozloučíme, zastavíme se u Jimmyho doma.
1: Francouzské chez moi totiž znamená přesně to. U mě doma. Příhodnější píseň bychom teď hledali asi jen těžko.
2: This is a kind of song, it's kind of a come on to my house, but it's written in French.

0: Jimmy Daniels a Chemua.
1: Přesně takhle nějak si představuju svět, v němž se písně nespívají do prázdna, ale konkrétním lidem, konkrétním přátelům v konkrétní večer, který se už nikdy nebude opakovat.
0: To je zkrátka to kouzlo přítomného okamžiku.
1: Díky nahrávkám, díky vzpomínkám a taky díky lidem, jako byl Ahmet Ertegan, který tenhle svět nechtěl nechat zmizet bez povšimnutí, se ale k těmto výjimečným momentům můžeme vracet dál a dál.
0: The Ertegans New York, New York Cabaret Music je v tomhle smyslu víc než jen sbírka písní. Je to zvukový portrét města, které se umělo bavit chytře, elegantně a s neuvěřitelnou noblesou.
1: A my jsme dnes z této mimořádné kompilace doposlechli pátý svazek.
0: Bobby Short, Cy Walter, Eddie Condon, Hugh Shannon a Jimmy Daniels.
1: Pět men, pět různých podob newyorského kabaretu, pět různých cest ke stejnému cíli.
0: K písni, která má v sobě šarm, nadhled a hlavně příběh.
1: Poslední slovo dnešního večera bude patřit právě Jimmymu Danielsovi.
0: A taky písni, jejíž název člověk chápe s postupujícím časem čím dál víc.
1: I'm glad I'm not young anymore.
0: Jsem rád, že už nejsem mladý.
1: Což v podání kabaretního gentlemana nezní jako povzdech, ale jako úleva zkušeného člověka, který už ví, že elegance, nadhled a dobrá píseň mají mnohem delší životnost než mladická nerozvážnost.
0: Přátelé, děkujeme, že jste byli s námi.
1: A písně starého New Yorku, ať vám v hlavě znějí ještě dlouho po skončení dnešního vysílání. Klubem Evergreen vás i dnes provázeli zpěváci.
0: Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: Mějte se krásně
1: a opatrujte se. How lovely to sit here in the shade.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
0: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný jarní večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Kapitán Exner hledá 6 mrtvých a jednoho vraha v příběhu Pastvina zmizelých. U přehradního jezera se ztrácejí lidé. Nemají nic společného, pohlaví, věk ani profesi. Jsou mezi nimi chataři i starousedlíci a mizí v nepravidelných intervalech. Jde skutečně o náhody nebo k podivné záhadě existuje klíč? Michal Exner a jeho pobočníci Beránek s Vlčkem se vydávají po stopě sofistikovaného zločinu.
6: Noc, když městem kráčí,

jistého odstupu jevila se řeka jako stříbropěnná. Čeřila se na kamenech poslední mělčiny a čeřily ji stovky lidských těl, která se v ní cákala. Jeden rok a jeden měsíc před příjezdem kapitána Exnera do Hrádku se louka otřásala hlomozem horkého sobotního odpoledne. Auta a stany, tranzistory, plavci i neplavci, volejbalisté, fotbalisté, badmintonisté, muži Sval a Šlacha i pupkatí strejci, sexbomby, vyžlata i dámy. Bylo to odpoledne, které touží po stínu. Odpoledne ospalých chládků a bodavého hmyzu, horlivých včel a pustých míst na zašlých suchých pastvinách kolem obce. Za hercem Medunou přijelo několik přátel. Večer je čekalo představení v přírodním divadle blízkého zámku Slabina. Nyní se povalovali nečinně u vody. I v tomhle vedru oděli se sestry Zounovi do černého, aby se odebrali do kostela, kde se už léta pro nedostatek kněží nekonala odpolední pobožnost. Sestry však měly klíč, neboť o kostel pečovali, a byli hotovi v kteroukoliv dobu jakémukoliv prosebníku pro chvíli rozjímání a modlení kostel otevřít. A z jejich chatové osady Mítinky šel na dráhu jako každou neděli železničář důchodce Václav Šimon, aby sloužil jako brigádník na stanici v Petrovicích. Chodíval v neděli a ve čtvrtek zadem přes Habernu kolem Truhlaříka a pastviny. Bořek Homolka byl s rodinou u řeky, ale sledoval hodinky, o půl páté se zvedl, rozloučil se, pošimral ročního Filipka na hlavě a ubíral se na Habernu, aby jako každou prázdninovou neděli odjel na služební cestu. Karel Strouhal plnil povinnosti ke své zvěři, choval mnoho králíků, několik morčat a ovcí a hrabal na pastvinách seno. Spisovatel Vojtěch Pátek pod vedením a za dozoru manželky snil v lehátku na stinném místě zahrady a pes Alexandr spal. Na Hrádku a v okolí byla prostě neděle jako kdykoliv jindy v létě v červenci. Po 6. hodině odjel z návsi od Národního výboru první autobus. Dalo se do něho ještě nastoupit a pohodlně stát. Proto ho používal i Bořek Homolka, ale nikdo z cestujících, pokud byli později zjištěni a dotazováni, si nevzpomněl, jestli onen přívětivý úředník s nimi opravdu cestoval. Představení v přírodním divadle na Slabině začínalo až v 9 hodin, kdy byla bezpečně tma a režisér mohl kouzlit se světly. Někteří z Medunových hostů odjeli dřív, zůstal jen Blír, rozvedený a tím momentálně osamělý muž. Rozhodl se povečeřet u Truhlaříka, po představení se vrátit s Medunou a strávit noc v podkroví Truhlaříkovy vily. Kolem 6. seděl na dvoře Truhlaříkova výčepu a živil se dvojitou porcí burtů s cibulí. Nevěnoval se však jídlu s plným soustředěním, ze zvyku pozoroval hosty. Nepochybně ho zaujala mladá žena, drobná a velmi štíhlá. Měla nakrátko ostříhané vlasy, plavky, hráškové barvy a tlačila před sebou dvoukolový kočárek s dítětem. U brány bezděčně zvedla oči a všimla si Blírova pohledu. Odložil příbor gestem muže pojídajícího roštěnou protkanou lanýži, nadzvedl se a ženu úklonou pozdravil. Odpověděla úsměvem. Kamaráde, ozval se za ním Meduna, chvíli bez dozoru a hned navazuješ známosti. Blír využil toho, že se musel obrátit k Medunovi a mohl tedy ještě jednou obhlédnout dosud neprozkoumané partie zelených plavek. Víla, člověče, tady chodějí víly. Ani jsem si nevšiml, pravil Meduna
a mávl na truhlaříka. Čtyři děti, péče o zahradu, houby a ryby stačily na zaplnění jeho zájmů. Dvě, pane truhlařík, mírně odfoukl pěnu a přimhouřil oko. Když se podíváte rovně před sebe, řekl polohlasně, tak uvidíte, pane truhlařík, takovou hubenou, krátce ostříhanou blondýnu. S tím kočárkem? Jo. Homolková, drahuše, bývá dost často sama, on je takovej živej. Drahuše, řekl Blír svým známým sonorním hlasem, to není hezké jméno. Platíme,

0: Na rozhraní července a srpna vypukly deště. Liják plácal na okno malostranského paláce a Drahušiho Molkové se zdálo, že muž sedící před oknem je nacucaný vodou, která během posledního týdne spadla. Byl to vedoucí jejího muže a viděla ho v životě poprvé. Dumlal cigarety nateklými rty a sádlo na tvářích se mu třáslo. Věc je vážná, mlaskal. My jsme zjistili, soudružko, že na služební cestu nebyl poslán. Pokrčila rameny. Odjížděl pravidelně každou neděli k večeru s tím, že druhý den ráno jede buď na služební cestu, nebo má důležitou schůzi. Ono, řekl muž zasmušile, to se stává, ale on měl také jiné zájmy. Hovořila jako o deštivém počasí. Vím.
1: Pardon, soudružko, to nic nevysvětluje.
0: Z naší strany jsme udělali mnoho a nepodařilo se nám ho vypátrat. Požádali jsme o diskrétní pomoc bezpečnost, ovšem i zde zůstalo pátrání bez výsledku.
2: Byli i u mě.
0: Ano. Prý jste jim řekla, že musel odejít v plavkách, protože, jak jste později zjistila, byly jeho šaty na místě ve skříni. To jste nezjistila hned?
2: Kdybych to byla zjistila, nečekala bych týden a začala se po něm schánět hned.
0: Věc nesmírně vážná, opakoval muž protivným tónem schovývavé nadřazenosti. Měla chuť ho kopnout a odejít. Ale na něm záleželo, jestli dostane manželův plat a vůbec všechny další náležitosti.
1: Náš úřad není sice klíčovým místem, pokud jde o státní tajemství, pokračoval muž, ale něco by zde přece bylo. Jistě zajímavé materiály.
0: Ztratili se?
1: To ne. Jsou zajištěny podle předpisů, ale váš manžel měl k nim přístup.
2: Myslíte, že odešel za hranice? Neměl pas?
1: Nelamte si tím hlavu.
0: Pravil a podal jí tučnou ruku, kterou byla nucena stisknout.
2: A svůj odpor chabě zakrýt úsměvem.
0: Koncem září, půl hodiny před začátkem představení, volali Blíra k telefonu.
3: Blír, řekl sonorně,
0: tady Homolková. Ráda bych s vámi mluvila, pane Blír.
3: Ovšem, řekl a myslel si, do čeho se zase pro Krista pána zaplétá. Představení končí před 10:00.
0: Budu vás čekat ve voze, před kinem Blaník.
3: Blír silně polkl.

0: V době, kdy se nadporučík Nýdr chystal na dovolenou, přijel do Hrádku na motorce mladý muž, který patrně nebyl v kraji poprvé. Zastavil u restaurace na Stavidle, dal si polévku a velký džin na zahřátí a odcválal na svém stroji do lesa za osadu Mítinky. Obyčejný díl smíšeného lesa mladého muže neobyčejně zajímal. Měl sebou velmi podrobnou mapu a procházel místo křížem krážem. Lezl na hromady, které zde Bůh ví, kdo nakupil, a lezl do protáhlých děr, jež vyhloubil Bůh suď kdo, odhrnoval listí, šťoural se v zemi, občas něco sebral a vložil do brašny. Listí už opadalo, takže když vylezl na některý vyšší kopeček, měl docela přijatelný rozhled po celém rozrytém a nevlídném místě, které bylo pro blízké i vzdálenější chataře příhodnou skládkou odpadků a přirozeným lomem. Po několika dnech stál mladý muž před svým představeným. Příštím rokem do městce nemůžu, říkal. A Smetana nemůže na Hrádek. Sám víte, jak pozoruhodná lokalita to je.
1: A co tedy navrhujete?
0: Připravit několik sond, nejdřív maringotka, koncem léta domek. A pak to Smetana převezme.
1: Ovšem, řekl muž, tak vám to, pane kolego, schválíme. Jako

9 měsíců před příjezdem Exnera do Hrádku bušila Anna Zounová koncem hole do kamene na cestičce k zadním vrátkám. Člověče, okamžitě odejděte. Já jim říkala, že ten smrad nesnesu. Ale paní, říkal Karel Strouhal a díval se jako apoštol míru. Vždyť ta jímka se vybrat musí. Paní Karlová mi už dávno říkala, která paní Karlová? Přece vaše sestra Alžběta. Strouhal stál v gumácích u otevřené jímky, v ruce šoufek a lil vybíraný obsah do 200-litrového železného sudu na vozíku. Alžběta? Pronesla pohrdavě Anna Zounová, nikdy nebyla vdaná a ničemu nerozumí. Já vám nařizuji, abyste i hned odešel. Zápach je naprosto nesnesitelný. Už jsem skoro hotov, odpověděl Strouhal skromně. Ještě tenhle soudek a už to bude. Zounová ještě několikrát udeřila holí do země, něco si pro sebe zašeptala a trhavými kroky se odebrala k zadním vrátkům. Bylo obecně známo, že kdykoliv se nejstarší ze sester rozčílí, odebere se do lesa k božím mukám asi 100 metrů západně od Mítinek. Strouhal počkal, až za Zounovou zaklapnou vrátka a pokračoval v práci. Když naplnil sud, zapřáhl se do vozejčku, objel domek a obsah vypustil na nízký kompost. Pomáhej pánbu! Nad husté roští, kterým byla obrostlá zahrada tří sester, vykoukl cestář nožíř. Tohle bych jim teda nedělal. Někdo to udělat musí, řekl Strouhal skromně. Ucpal zátkou díru v sudu a vrátil se k jímce.

Útěk z ústavu pro nezletilé provinilce nebyl pro Adama Rosického činem, kterým chtěl dosáhnout bezpečné a trvalé svobody, ale důkazem, kterým chtěl opět přesvědčit svět a sebe, že když chce, dokáže vymyslet dílo brilantní a uzavřené. Vůbec utíkat nepotřeboval. Měl být propuštěn za 3 měsíce, což byla po 4 letech pobytu v ústavu doba nepatrná a zanedbatelná. Na přání rodičů byl jeho pobyt v ústavu prodloužen o rok a právě za 3 měsíce mu mělo být 19. Až doposud se nedopustil ničeho, co by mohlo být podkladem pro zahájení trestního řízení. Nyní, když vymyslel plán a nadchl pro něj 4 mladší chovance, musel uvažovat určitým způsobem velkoryse a pro zdar věci pominout úvahu o zákoně. Celý plán mohl být uskutečněn pouze za předpokladu, že bude získán malý dodávkový vůz, kterým se do ústavu přivážely potraviny, a posléze traktor s valníkem, stojící u kravína vzdáleného asi 2 kilometry. Ona výměna dopravních prostředků umožní prchajícím, aby za sebou zastřeli stopy. Třeba že byl Adam Rosický mladý a neskušený, byl jeho plán v podstatě dokonalý, protože věděl, že je stejně nakonec pochytají všechny. Jemu šlo pouze o čin útěku a jako cíl zvolil rodinný majetek, chatu v Hrádku. Nevyskytly se žádné nepředvídané okolnosti, takže dodávka opustila vesnici, kde byl ústav plánovaným západním směrem, a určenými lesními cestami a okresními silnicemi se dostala ke kravínu, kde stál opuštěný traktor s valníkem. Dodávku nechali pod přístřeškem, předem nachystanými sochory pomohli traktoru na svah a jeli docela potichu dobrých 600 metrů až k okraji lesa. Teprve zde nechali traktor, aby zabafal. A pustili se směrem na jihovýchod, kde ležela obec Hrádek, vzdálená asi 40 kilometrů. Asi 4 kilometry západně od Hrádku zajeli pod opuštěný seník. Odpojili valník, nacpali se všichni do budky traktoru a začali šplhat po lesní cestě vzhůru do vrchu, který měl na mapách název Větrník. Bylo to táhlé zalesněné návrší známý cíl houbařů, jinak místo opuštěné a lidu prázdné. Že se hrabali s traktorem až bůh ví kam, bylo součástí matení stop. Dorazili až k triangulačnímu bodu, kde zaparkovali. Adam zůstal na místě. 2 poslal vpravo a 2 vlevo. Měli odpočítat 500 kroků. Tam zůstane jeden stát a druhý půjde dalších 500. Až budou kroky odpočítány, ozve se každý hvizdem. Adam pak hvízdnul 2krát a všichni se vydali jednotlivě z prudkého kopce dolů. Dorazili na silnici, která vedla podél jezera, dali se vpravo, jako jednotliví nenápadní chodci došli až k mostu a teprve ve starém lomu vlevo od silnice k Hrádku se znova sešli. Všechno klaplo znamenitě. Teď nezbývalo, než zajít hlouběji do lesa, obejít mítinky, vyhnout se volnému prostranství za nimi, dostat se do skalnaté jámy za Habernou a počkat, až bude úplná tma. Odtud k chatě Adama Rosického bylo 5 kroků. Když na místo schůzky dorazil šťastně poslední z nich, byli si jisti, že není lepší party. Jen klid, blbečkové, řekl Adam stroze a musel se trochu přemáhat, aby nedal najevo vlastní pocity štěstí. Žádnej kravál a tady pomalu do kopce, jako hodný hoši na procházce. Poslechli ho dost ochotně, protože se jim po tom horkém dnu klepaly nohy únavou. A měli hlad. Sakra, řekl najednou jeden. Baba!
Na rozhraní jakýchsi nezřetelných polních cest stála před božími mukami vyschlá stařena v černém. Běžte dál, řekl Adam, a pozdravte. Jestli se neklamu, je to stará Zounová. Modlí se. Mě určitě nepozná. Tak běžte, běžte, jako by nic. Změřila si každého jednotlivě a váhavě odpověděla na pozdrav. Nesli se dál lesem a cítili, že se za nimi dívá. Haberna se zdála být nejklidnějším místem na světě. Lovík se brouzdal v listí. Byl to v podstatě skažený a nevychovaný pes, protože celou sobotu a neděli brousil od chaty k chatě, aby se pozdě večer vrátil domů a padl přežráním. Jinak, jak tvrdil Gustav Truhlařík, nebylo lepšího barváře. Lovík se zastavil i u plotu chaty Vojtěcha Pátka, postavil se na zadní, opřel se o plot a tiše zakňučel. V patře za velkým oknem bylo vidět Pátka skloněného nad psacím strojem. Dole se objevila obrovitá hlava dogy Alexandra s mírně strejcovským výrazem. Lovík s Alexandrem se přátelili. Pátek se podíval na cestu a zamával. Koupím mu fajfku, křikl Truhlařík a ukázal na Alexandra, a červený kalhoty. Bude legrace, jak v cirkuse. Předseda jednoty lidových myslivců měl totiž pořád ideu udělat z Alexandra, kterého nepovažoval za psa, protože se nehodil k lovu, šaška. Vojtěch Pátek se zasmál a Alexandr se odebral za svým pánem, ulehl u jeho nohou a hlasitě truchlivě zívl. Lovík se dál věnoval pozoruhodným pachům a následoval Gustava Truhlaříka, který prošel onou částí lesa, která tak velmi zajímala mladého muže s mapou, sestoupil dolů k jezeru, postavil se na prkno, jež vyčnívalo nad vodu a bylo molem zdejšího přístavu, a dvakrát zahvízdal. Za chvíli vyšel z domku na druhé straně vody muž v holínkách, vlezl do malé pramice a pomalu vesloval k Truhlaříkovi. Přidržel loďku u prkna, aby i lovík mohl pohodlně nastoupit. Truhlařík si zapálil doutník. Včera v noci ho zasviděli, řekl muž uvesel. Je tam určitě. To je fajn, pravil Truhlařík a zabafal. Vonný dým klesal k hladině a ve vlhkém vzduchu a v drobném dešti se dlouho nerozplýval a následoval pramici jako kus tajemně modré mlhy. Pane Strouhal, opravdu šla k božím mukám? Alžběta Karlová byla vyplašená jako slepice. Strouhal vypustil ze sudu poslední zbytek obsahu jímky a chystal se k odchodu. Na mou duši, slečno, podívám se za ní, jestli chcete. Buďte tak hodný, pane Strouhal, jsme obě tak neklidné. Stmívalo se, déšť zhoustl. Strouhal došel až k železnému litému kříži na hrubě otesaném kamenném kvádru, obešel i kus lesa kolem muk. Zounová nikde nebyla. Obě sestry ho netrpělivě čekali na prahu stavení. Musela jít na hřbitov, řekl Strouhal. Kam jinam? Možná, řekla nejistě Alžběta. Ona by tam přece nešla bez deštníku, vykřikla Amálie. Třeba si zlomila nohu. Musíme ji hledat, pane Strouhal. Podívám se ještě na ten hřbitov. Vyjel z brány a místo k haberně zamířil k vesnici. Zastavil u křižovatky na hlavní silnici a vydal se na hřbitov. Prošel mezi hroby, ale bylo zde jen smutno a ticho. Pořádné pátrání se rozběhlo až za několik hodin.
Akce se na podporučíkovu výzvu zúčastnili ještě další muži z Hrádku, takže restaurace Na stavidle zůstala toho večera otevřená jen pro Vojtěcha Pátka a jeho Alexandra. Pátek pojídal svou hojnou večeři a Alexandr se nechal krmit a laskat servírkou Jarmilou, manželkou kuchaře Kočandrleho. Opřen o okénko kuchyně zíral Kočandrle do sálu a restauratér Evžen Frýba si docela výjimečně natočil pivo a sednul si k vedlejšímu stolu. Vedli řeč o případu Anny Zounové. Kočandrle mínil, že je to absolutní záhada a že nastane doba, kdy se z Hrádku začnou stěhovat lidi. Vojtěch Pátek se díval na věc střízlivě. Jsou to spíš neobvyklé náhody. Kdyby to byly ženy v přiměřeném věku, pak je zde pravděpodobnost, že je to sexuální vrah, ale takhle mužský, ženský, mladý, starý. Ať je to náhoda nebo ne, je to mizerná věc. Zatím se to moc nerozkřiklo. Ale vsadím se s vámi, že příští sezónu mi poklesne tržba, věštil Frýba. Tuhle někdo povídal, řekla Jarmila Kočandrlová, že se takový případy stávají i jinde. Najednou se ztratí člověk a tvrdil, že to dělají UFO. Blbost, řekl Frýba. To by se muselo vyskytnout hromadně i jinde. Třeba jsou pro ně na Hrádku výhodné podmínky, mínil Kočandrle. Přítomní se zamysleli. Fakt je, řekl za chvíli Frýba, že to byli většinou starousedlíci. A většinou divní lidi. Výtržník, vožrala zlá baba, děvkař, notorik. Poslyšte, řekl Vojtěch Pátek, prší a je smutno. Co kdybychom si dali všichni dohromady lahvinku? To je nápad, souhlasil Frýba a šel pro ní.

0: Václav Erben, Pastvina zmizelých. Končí četba, kterou připravila Eva Lenartová. Účinkoval Tomáš Jirman, režii měl Tomáš Soldán. No a premiéru další části téhle nové četby na pokračování vám, přátelé, na dvojce nabídneme už zítra večer ve 22 hodin.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Mým hostem bude herec a principál divadla Jakub Špalek. Má ještě dnes chuť něco bourat a měnit, jako na začátku fungování spolku Kašpar? Jak vypadá Kašparův velký výlet? Je každé leto stejný a je výhodné, když je divadlo skoro životním stylem? I na to se zeptám herce a principála divadla Jakuba Špalka.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Zítra po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
4: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná Noční mikroforum. Příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Naším, nebo mým dnešním hostem je Nora Fridrichová, novinářka. Běhlasná novinářka, dá se říct. A já mám velkou radost, že ji tady můžu přivítat. Hezký večer.
1: Dobrý večer, moc děkuju. A já mám v sobě kávu, takže jsem extrémně živá, tak přeju to samé i posluchačům, pokud ještě nepotřebují jít spát.
0: Tak toto možná vyrovnáte za mě, protože já mám za sebou dneska dlouhý den, takže možná budu ten utáhanější v tom rozhovoru, ale vy jste konec konců zkušená, když tak to můžete převzít za mě, že jo?
1: Já když tak mohu tady monology vést, klidně budu.
0: A vůbec, jaké to je sedět najednou na druhé straně, protože vy většinou zpovídáte a dneska jste ta zpovídaná, jste připravená na tuhle roli?
1: Já jsem přešla do kategorie podcastu, kde to není tak dané, že člověk jenom dává otázky, tak hodně o sobě vypráví, takže já jsem na tenhle formát toho povídacího módu celkem zvyklá a nevadí mi to, no a tak kdo o sobě nepovídá rád, že? Nebo o tom, co si myslí, to je dneska taková doba, že každý si něco myslí a potřebuje to sdělit světu, takže já se těším.
0: Někdy je to škoda, že někteří sdělují, ale budíš. Byla novinařina pro vás jasná volba?
1: Byla, no. Asi odjakživa bylo to mé vysněné povolání, dost spjaté se 17. listopadem 89. Mě bylo 12 let, když sametová revoluce přišla. A já jsem idealisticky si vysněla tuhle profesi s příchodem principu pravdy. Protože já jsem, a pro sebe dodnes to tak mám, že ten komunismus byla ta lež. Já jsem v tomhle vyrůstala, v tom komfortu, rozumět tomu, že ta éra socialismu a komunismu je postavená na lži, na balamucení lidí. Takže potom jsem si vysněla tu profesi novinařiny, jakože jde tam o tu pravdu, o to odhalování pravdy, anebo o ten pokus dostat se jí co nejblíž. Takže, ale to bylo jako velmi romantické. I se mi líbilo takové to, no to je trošku jako detektivní i práce. Mnohdy novináři vlastně doplňují ty složky státu, které odhalují nepravosti.
0: Koukala jste někdy na nějaké filmy na toto téma?
1: Určitě, ano, velmi často vlastně novináři sehrávají nějakou pozitivní roli, někdy i negativní, ale mně to přišlo velmi jako romantické a vlastně dojemné, jako, že člověk má ten zápisník a to pero a dělá si poznámky, dneska jsme úplně jako v jiné kategorii technologií. No a vlastně mi to vyšlo. A nedávno jsem přemýšlela nad tím, jestli bych někdy chtěla dělat něco jiného a možná ne. A jsem hrdá na svou profesi a když mám třeba besedu se studenty, tak je náboruji. Vždycky se třeba ptám, kdo tady by chtěl dělat novinařinu, moc doporučuji, je to skvělé povolání, běžte do toho.
0: A rekrutují se? Dají na vás?
1: Tak u mě ne. Já teda recruiting v žádném svém týmu nedělám, protože já jsem sama na vlastních nohou, ale přijde mi, že vlastně nevím, jak se to měl vy, Honzo, ale já jsem začala pracovat v rádiu, v soukromém rádiu, když mi bylo 16 let a můj hlasový projev byl úplně tristní. To bylo fakt strašné, byla to fakt jako hrozná ostuda. A dneska, když se podívám na svoje dcery, které streamují na platformách, které sdílejí se svými spolužáky, když se dívám na jejich projev, jak mluví do té kamery a něco vysvětlují, byť třeba optice teenagerské, je to samozřejmě obsah určený tedy tím věkem nebo daný tím věkem, tak jako těm lidem dneska závidím, že oni ty retorické schopnosti rozvíjejí díky sféře digitálních platform, díky mobilním telefonům v první řadě, mnohem snadněji než my, než já. Já na své vzpomínky, na své začátky vzpomínám opravdu jako s velkým despektem.
0: Ale to je pozitivní přístup k tomu, protože někteří lidé říkají, že naopak ty vyjadřovací schopnosti degradují tou digitální dobou.
1: Jakože používáme více holé věty, více se i v psané formě používají přesně jakoby jednoduché věty bez souvětí, to je pravda, jazyk, ale taky jazyk je jaksi živý organismus, ten se prostě vyvíjí, já s tím nemám zase takový problém. Dcery se celkem snaží číst, jako žádná extrémní sláva to není, ale teď si starší dcera rovnala poličku s knihami a její 14 a měla tam vedle Bible Korán, tak to mi přišlo docela zajímavý vlastně a to my nejsme úplně věřící rodina, takže si dospěla k téhle literatuře sama, tak jsem si říkala docela dobrý. Mladší dcera má na poličce knížky též, ale zároveň vím, že doba

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem či hostkou je novinářka Nora Fridrichová. Noro, vy jste říkala, že jste měla k tomu, k té novinařině takový romantický přístup. Vydržel vám dodnes?
1: Jo.
0: Jo, pořád?
1: Jo. Já jsem dneska byla na tiskové konferenci úřadu vlády. Nedošlo na mě. Nevyšla na mě už řada. Ale pan premiér Babiš tam hodně láteřil na adresu médií a dneska jsem si večer říkala, že si to fakt musím hodně odosobnit, že se mě to dotýká, i když se mě ta kritika netýká. On teda mluvil tam i vůči mě, říkal ta paní, a to mě jako pobavilo, protože se trošku spletl. Ale jo, mám i tendenci mluvit na obranu novinářů. Já jako nechci tvrdit, že neděláme chyby, nechci tvrdit, že mezi námi nejsou lidé se špatnými úmysly, ale v principu tu novinařinu považuji za naprosto základní jako stavební kámen demokracie. Ono to zní jako klišé, ale fakt jo. A mám takový svůj životní slogan, že kde není svoboda slova, tam není svoboda. Že a zároveň ta svoboda není

0: žádná automatika. Nemůžeme s ní počítat navždy. Je to vlastně věčný jako střet a zápas o to. A podle mě si ji musíme cenit opravdu, chránit ji jako oko v hlavě a dbát o to, abychom ji nepřišli, protože historie opakovaně ukazuje, že přijít o ní je velice snadné a získat ji zpátky už těžší.
1: Když se vrátíme do doby, kdy jste ještě byla děvče, malé děvče, a už jste snila o tom povolání, tak rozcvičovala jste se tou dobou už třeba nějak, že já nevím, zpovídala jste rodiče, hrála jste si na to?
0: Moc ne, já jsem v 16 letech se dostala do rockového rádia v Pardubicích, kde jsem se narodila, a tím konkurzem mi to začalo. Do té doby mi přišlo, že něco takového není vůbec možné. Tak dneska je úplně jiná doba. Každý si streamuje na svém účtu, má YouTubeový kanál a nebo dělá prostě stories na Instagramu a buduje si svou komunitu. Ale v roce 1992, kdy jsem začala v rádiu já, tak to tady teprve vznikaly soukromé rozhlasové stanice. Jo, a do té doby byl jenom Československý rozhlas, takže ty možnosti uplatnění byly výrazně jako nižší. Takže já jsem začala až jako z ostra, ale kromě rádia jsem ještě psala články, těch, která bylo výrazně méně než vysílacích slotů v tom rádiu, v jednom, pak v druhém. No a bylo mi 19 nebo 20 let, kdy jsem šla, a to byl nějaký rok, 20 nebo 21, kdy jsem šla na celostátní konkurs do tehdy televize Nova. Ona byla jiná než dnes, to byla v největší stanice v zemi, jedna ze tří. A tehdy jsem se vlastně dostala poprvé do jako veliké redakce a tam už jsem začala tu novinařinu dělat naplno. A ten start těch privátních médií mě dost předurčil, vlastně i dost ovlivnil podobu toho, jak to dělám dodnes. Jo? Že ty soukromé stanice hodně bojují o diváka, říkám jako, jak to je, takže já se taky snažím zaujmout, aby ten můj obal byl jako zajímavý a lidi měli zájem se podívat dovnitř.
1: Měla jste nějaký vzor? Třeba Ferdinanda Peroutku nebo tak?
0: Já jsem hodně dívala se v 90. letech na CNN a mně se třeba líbila, její vlastně sleduju i dnes, dneska už je to babča, Christiane Amanpour se jmenovala. To byla válečná zpravodajka, dneska má svůj podcast s ex-manželem, který býval mluvčím Billa Clintona, James Rubin, nebo Rubin. A dneska mají spolu podcast, který se jmenuje X-Files, jako ex-manželé. Mm-hmm. No, jako ne X-Files, akta X, ale ex, jako bývalý pár. A pak se mi ještě líbila jedna moderátorka v té době na CNN, ta se jmenovala Rylica Vasileva. To byla nějaká, jako, ta byla podle mě z nějaké ruské oblasti. Byla krásná, no tak tyhle ženy se mi líbily. Mně se vždycky vlastně líbily novinářky jako ženy. A dneska sleduju na Instagramu jednu, já si teď nevybavím, ta je myslím taky ze CNN, to je taky válečná zpravodajka. Mně pak naskočí její jméno, taková blondýnka. A ta hodně reportuje z oblastí, kde se zahaluje, kde nosí třeba čádor a tak, jezdí hodně na Blízký východ, tak tu sleduju taky, no.
1: Jak je to vlastně, nebo jak to bylo v momentě vašich začátků se ženami, novinářkami? Bylo to téma, nebo se to bralo přirozeně?
0: Novinářek bylo v televizi Nova, kam jsem třeba přišla, to byla první veliké médium, tak nás tam bylo hodně, ale také je nutné zmínit, že já nevím, kolik vám Honzo je. Vy jste mladší asi než já, ne? Mně bude teď 49.
1: Mně je 35, bude 36.
0: Tak vlastně pro nás v těch 90. letech, a mně se to jako týkalo ještě taky, tak pro nás to bylo výhodné v tom, že ta dosavadní garda novinářů padla s tím režimem. To byly slouhové režimu, stejně jako teď v Maďarsku slouhové režimu padnou ti takzvaně Orbánovi novináři. A spousta médií začala vznikat nově, takže byla spousta pozic, byla spousta příležitostí i v rámci tehdejších výrazně užších poměrů, než kolik máme možností dnes, ano, díky internetu. Tehdy vlastně ještě nebyl ani internet, já jsem ještě zažila dobu před internetem. Takže myslím, že ne, ale vím, že jsem někdy v 0. letech odpovídala na nějakou anketní otázku, myslím do Respektu, jestli mi v České televizi, kde už jsem tehdy pracovala, nechybí ženy na vedoucích pozicích, tak jsem odpověděla něco ve smyslu, že chybí, ale že mám dojem, že o to moc nestojíme. Asi jsme měli malé ambice.
1: Dobře, tak pokročíme dál. A já bych teď trošku udělal výhybku a pak se k tomu ještě možná vrátíme. Mě velmi zaujalo, že jsem se o vás zjistil, že vy se vlastně věnujete charitativní činnosti. která je zaměřená na samoživitele. Hmm. Jak jste k tomu dospěla?
0: Vlastně úplně náhodou. Já jsem, když jsem měla malé děti, tak jsem hledala nějakou možnost, jak se zbavit oblečení po nich, které bylo samozřejmě zánovní. To je takový problém prvního světa, že po těch dětech, kterým všechno kupujeme nové, pak to nemáme kam dát, protože je nám líto to vyhodit. To velmi často to prostě to oblečení je v top stavu, že? Takže jsem vstoupila do nějaké skupiny samoživitelek na Facebooku, abych tam nabízela oblečení. Jenže mě tam úplně jako udeřila do očí otevřenost, se kterou tam ty ženy řešily své problémy. Najednou jsem tam prostě asi poprvé v životě viděla vanu plnou namočeného prádla, protože se rozbila pračka, nebo tam si radili a sdíleli recepty, jak uvařit, když mám 100 na den. No to dneska už zní jako kliše, ale já jsem vlastně do té doby tehdy ani nevěděla, že to takhle je, protože já jsem samoživitelkou nebyla. A ještě si pamatuju, že v té době prostě bylo fakt normální. Bavíme se třeba o roku 2017. Ta 10. léta ještě byla plná třeba výroků politiků, kteří vyprávěli, že samoživitelka se za to může sama, protože si špatně vybrala. To se třeba takhle zdůvodňovalo to, proč si má sama ošetřit alimenty a když je nedostává, tak má holt smůlu, protože si špatně vybrala toho budoucího platiče alimentů. No, že vlastně... No a já jsem byla v té skupině, pak jsem, já jsem tohle viděla, tu podle mě hrůzu. Začala jsem o tom natáčet reportáže. Pak jsem udělala takový klip s různými mými kamarádkami, třeba známějšími ženami, byla tam třeba i Marta Kubišová, Dagmar Havlová, kde jsme udělali jsme říkali hezké věty na podporu samoživitelek a přáli jsme hodně sil. V tom klipu bylo asi 25 žen. Pak jsem udělala první sbírku oblečení v práci v České televizi a tam jako třeba, já nevím, za 3 dny tam byla třeba tuna. Fakt lidi to tam odváželi. A pak jsem s kamarádkou založila organizaci Šatník nadační fond a dneska sídlíme v Holešovické tržnici. Fakt máme jako 2 haly, otevřeno denně kromě neděle 10 až 16, www.šatnikpraha.cz, to je ta moje malinká organizace. A hlásí se k nám samoživitelky, samoživitele, ale i různí jiní potřební lidé. A po úspěšné registraci, kterou musí absolvovat, tak si k nám chodí a Pražani tohle místo využívají opravdu jako velmi typický bod možnosti recyklace svých stále ještě velmi hezkých věcí a není to jen oblečení, jsou to ručníky, cokoliv do domácnosti, co se dá jako unést. Sdílíme i fotky nábytku, který pak si ten dárce vymění s tím obdarovaným, s tou obdarovanou třeba. No a takhle nějak se mi to seběhlo. Já jsem do toho ještě dělala vlastně tehdy sbírku, to bylo při covidu, sbírku nákupů pro samoživitelky, to jsem klikala po večerech, to si vzpomínám. A z toho mám taky ty špatné oči, proto jsem dneska teď, když jsem postovala náš rozhovor, tak jsem tam místo mikroforu napsala Mirkoforum, se omlouvám, to jsem musela smazat a rychle dopsat. A na té sbírce těch nákupů totiž během toho covidu se šlo dohromady asi 12 milionů korun. Jako Češi, moc vám za to děkuju. Jestli někdo jste tehdy přispěl na tu sbírku, tak podpořili vlastně samoživitele během covidu jako velmi výrazným způsobem. Takže nějak všechno tohle postupně se seběhlo a dneska z toho je tahle organizace a každý den vykazuje svou činnost tím, že přijímá a rozdává oblečení a všechno ostatní, co někde přebývá a jinde chybí.
1: O charitativní činnosti a dalších věcech si budeme s Norou Fridrichovou povídat i nadále.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Nora Fridrichová, novinářka, to je náš dnešní host. My jsme se bavili o vaší charitativní činnosti. Jaký je to pocit vytvořit něco dobrého vlastně? Připadáte si jako Ježíš?
3: No to ne, to si připadá Donald Trump. Dost si ublížil v ultrakonzervativní kruzí, když se přirovnal na síti X k Ježíšovi.
2: To je pravda.
3: Já se teda často odkazuju na ty sítě, to je vlastně hrozný. Jako kdyby nebylo nic jiného. Ale pravdou je, a to potvrzují i jiní lidi, co se věnují těmhletěm aktivitám, že to... Já to totiž nechci, já to moc, abych byla upřímná, já si to moc nežeru. Já to moc neprožívám, prostě takhle to je, mě to těší. Ale ono dělat něco takového, a já nechci používat slovo pomáhat, a tak to je takové frázovité. Dělat něco takového totiž pomáhá i tomu, kdo to vykonává. Mm-hmm. Fakt. Jednak se cítíte trošku líp. Třeba když se vám něco nepovede nebo něco uděláte blbě, tak tady si to trošku jako vyčistíte. Ten vnitřek svůj. No a pak taky vidíte nějaký výsledek samozřejmě. A pravdou je, že třeba když děláte přímou pomoc, protože některé organizace dělají pomoc nepřímou, že podporují jiné organizace, nebo že třeba mají nějaké grantové programy, nebo dělají osvětu a tak. Ale tady my máme opravdu jako ulici, že my sbíráme, vydáváme, jo, jako fyzicky prostě pracujeme. Tak to vidíte jako na první pohled, když vám tam jako přiveze dárce kolobrndu a zároveň v tu chvíli tam přijde maminka s klukem, který říká jú, kolobrnda a odjede na ní, tak to je super. To vám fakt udělá jako hroznou radost.
2: To určitě musí zlepšit den a nestouplo vám to třeba někdy do hlavy? Jako právě
3: jako
2: ten
3: že
2: pocit,
3: Matka Tereza.
2: Ano, já ten pocit znám totiž, jako konat dobro se opravdu člověku vyplácí, protože se sama potom cítíte dobře. Ono je to vlastně už samo v tom jednání je určitá odměna, ale zároveň mám tušení, že tam směřuje fakt takovým... že to směřuje k takovému potom třeba samožerství.
3: No, nebo k takovému tomu mesianistickému pocitu.
2: Přesně tak.
3: No, ne, tak hlejte, to by asi měl říct někdo jiný, ale mě to dost samotný vadí. Myslím, tenhle ten model, kdy ti, co něco dělají, to dávají jako na odiv, taky já se s tím zase tak často neprezentuju. A nebo když se s tím prezentuju, tak třeba protože potřebujeme peníze. Že to se prezentuju velmi, abychom nějaké sehnali, protože já vlastně nečerpám žádné dotace. To je takové populární slovo teď. Od nikud vlastně fundraizuju si to sama a potřebuju vždycky každý rok třeba 1 000 000 korun, protože mám nájem a mám jednu pracovnici. Tak prostě to tak, jinak já z toho nemám žádnou korunu. Ale tak to pak samozřejmě se prezentuju, ale abych jako se tam objímala s dětma nebo plakala s matkami, tak to se mi ekluje. To nemám ráda a nelíbí se mi to ani u jiných.
2: Zůstávají vám v hlavě tváře konkrétních lidí, nebo to
3: jo,
2: opravdu
3: tak,
2: tu pomoc
3: tak
2: berete takhle hromadně, ale myslím to tak, jestli třeba s někým, jestli něčí příběh vás nezaujal, nedojal natolik, že jste potom s tou rodinou třeba v kontaktu.
3: Jo, tak tam ty rodiny jsou s námi v kontaktu jako trvalé, jo? Tak jsem v kontaktu, ale já jsem zároveň typ člověka, který ho to jako dost zasahuje, ty jako reální problémy, jako opravdu, ale takových lidí je spousta, jo. Ale když prostě to vidíte před sebou, třeba ten problém, tak jako jenom na to koukat a pokročit rameny, to nic jako stopak odejdete akorát s tou blbou náladou. Takže ono udělat něco, tak jednak třeba to něčem pomůže, nebo něco to vyřeší a vy jako máte lepší náladu, že ten původní dojem z té hrůzy vlastně zmizel. Ale počkejte, vy jste se ptal na něco jiného. Jestli mi zůstávají ty příběhy hlavě. No, zůstávají, no. To zůstávají, to je jasný.
2: A dokážete nějaký pojmenovat, který vás třeba opravdu zasáhl? A nemusíte teď konkrétně, aby jsme nikoho nejmenovali, nebo aby jsme někoho neuvedli do rozpaku. Ale jestli takový příběh je, který vlastně činí nad těmi ostatními a který je pro vás vlastně inspirací i pro další činnost.
3: Nebudu jako asi říkat, že nějak činí, ale... tak nebo jo, oční. Nejvíc mě dojímají 100%, nebo na mě doléhají matky s nemocnými dětmi, které přijedou a mají ten třeba kočárek s tím postiženým dětskem. A vy, když víte, že k vám přijeli, tak víte, že to je proto, že jsou sami, že na to vlastně zůstali sami, že mě se tohle jako dotýká, že někdo toho druhého opustí v téhle situaci. Já vím, že to je hrozně nesnadné a kdo jsem já, abych jako tady jako kárala, jo, ale je to fakt strašné. Tohle je podle mě nejtěžší moment života, kdy na to zůstanete sám, na to nemocné dítě ještě, jo, vaše, které milujete. Tak to jsou podle mě největší hrdinky. A pak třeba to jsou takové ty ženy, teď jsem zrovna s jednou nějak telefonovala kvůli jiné věci, která mě říkala, já mám 3 práce, abych to utahla, teď se mi úplně nedaří a jsou to jako manuální práce. Tak to je jako něco, kdy jste fakt unavený z toho. A zároveň to úplně neřeší tu vaši situaci, protože pořád vám ty prachy chybí, že? Takže jako přežíváte, no. Tak jsou takové jako vlastně asi běžné osudy, ale vlastně musím říct, že já jsem trošku cynik a když jsem, my jsme minulý týden v podcastu analyzovali, teď to říkám ironicky, těžký úděl ministryně Mrázové, která vysvětlovala své levné bydlení tím, že byla samoživitelkou, tak když to tam celé odvyprávila, tak jsem si vlastně říkala, ale tohle není těžký úděl, ať se nám nikdo nezlobí, to ten vypadá mnohem hůř.
2: Mm-hmm. Nejsou lidi, kteří si vás najdou, někdy překvapení tím, že jste třeba úplně jiná, než vás znají, protože váš obraz obecně je takový, že jste nekompromisní moderátorka, která nikomu, nebo novinářka, pardon, která nikomu nic neodpustí, kdo si to zaslouží, a pak vás vidí úplně v jiné roli. Sepne to těm lidem?
3: No, ale tohle se stává. Vlastně nevím, jestli to je úplně dobrá zpráva, že jsem takový Jekyll a Hyde. To nejsem, ale prostě tak člověk dokáže si rázně o něco říct a ta profese naše novinářská je taková, že musíte být razantní a asertivní, protože jak si děláte novinařinu, no ale to zároveň neznamená, že jsem nějaký jako tupý, bezcitný člověk, že? Naopak, já jsem, myslím, úplně jako standardní, jako velká část dalších. Teď třeba máme doma koťata. Jsme se ujali s mým mužem nějakých osiřelých koček venkovních, sester, březích. A lidé, já v těch koťatech občas sdílím věci, protože jsou nádherný. A lidi mi tam píšou, jak je to jako úžasné, ale ono to vlastně nás nic moc jako nestojí. My máme prostě prostor doma, kde můžou být ty kočky. Byli jsme u porodu, děti na to koukali. Já jsem to brala i jako přírodovědnou aktivitu naši a koťátka pak půjdou do svých nových domovů a kočky půjdou zpátky do své lokality, kde vyrostly a víte, není to, já vím, že to třeba vypadá hezky a třeba tady u těch koček mi lidi psali, vy jste tak úžasná, ne, jsem furt stejná.
2: A není to pro vás trochu úleva, že děláte právě tuhle tu činnost vedle té vlastně činnosti, která vás živí, protože to musí být svého druhu relax, ne, si na chvilku odpočinout od těch vážných témat, která sebou nesete jako novinářka.
3: Jako kolem těch koček je hrozně lítání. Oni to jsou 2 sestry, obě 2 porodili, vlastně hned, co jsme je přivezli domů, a mají dohromady 9 dětí. Takže jich tam je 11. V tom našem, máme dům, kde dole je garzonka vona pro prarodiče, takže tam teď bydlejí kočky, teda místo prarodičů, teď tam s nima byl můj taťka a odjela za den, protože fakt je to náročné. Jako oni hrozně kakají třeba. Takže to já
2: měl koťata.
3: No, takže víte, oni hrozně kakají a ještě mi kakají i mimo a to mě jako rozčiluje, takže já to musím koupit takový spray a já jim tam naložím, aby tam mi tam nekakali mimo.
2: No to by je měla naučit maminka. Maminky to umí.
3: Jo, ale umí, oni je naučili úplně všechno. A můj muž mi dneska říká: "Hele, teď přivezli šampionátu a hned tam byli podívat na ty moc tam zarezervoval nějaký 2 kocoury a on mi říká, se zamyslel a říká, hele, když ty koťata ještě nechodějí, kam jdou ty čuránky a ty hovna? A já říkám, vy víte, že jo? A já říkám, no ty matky to sežerou. A on říká, kecáš. A já říkám, vidíš, jaký jsme matky? A on říká, no ty ne, to ty kočky.
2: No tak taky je to samý mlíčko. Takhle mě to doma vždycky vysvětlovali, když jsem se taky nad tím tak jako pohoršoval, že vlastně v tenhle moment, když ty koťata ještě nechodí, tak je to vlastně jenom recyklovaný mlíko.
3: Hele, u těch lidských koťat, tam taky to hovínko, dokud jsem dcery kojila, tak to hovínko taky nesmrdilo. A jakmile byly masový příděly, tak to začalo smrdět.
2: A já si myslím, že tohle je nejlepší čas na písničku od hovínek a za chvilku s Norou Fridrichovou opět ve vysílání.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Nora Fridrichová, to je náš dnešní host na dvojce. Novinářka, doplním, kdyby náhodou někdo zapnul až teď. Vy jste zmínila v předchozím vstupu svého manžela.
3: Muže. My jsme kolegové z práce pouze.
2: Muže, pardon. Muže, kterým je, kdyby někdo nevěděl, Robert Záruba, věhlasný hokejový komentátor, nejen hokejový, a je to vlastně sportovní novinář. Jaké je soužití dvou novinářů?
3: Skvělý, protože asi se doplňujeme, asi máme celkem pochopení pro toho druhého, které se nejlépe vysvětlí třeba tím, že můj muž se dneska po měsíci vrátil z hokejového šampionátu a byl doma tak půl hodiny a říká mi, prosím tě, Brouku, jo, ona to jde jako chytře, jo. Myslí si, to bylo ještě nejspěšu těm kočkám. Říká, v neděli se jdeme koupat. Já říkám, to je skvělý, to se těším. A on, no ale v sobotu nemůžu. A já říkám, a co je? A on, prosím tě, nezlob se, ale já jdu na hokejový turnaj. Říkám, to si děláš, to, teda nebudu říkat, co jsem řekla. Říkám, to nemyslíš vážně. Teď jsi se z jednoho vrátil.
2: Ale teď jde hrát, ne? Nebo?
3: No ale jako my taky musíme mít jinou agendu, než jeho agendu, jo. Ale šel to dobře, jak začal tou nedělí, kdy vymyslel ten program, jo? No,
2: tak je to inteligentní muž,
3: abych
2: to nedělal jinak.
3: A pak do závorky, že ale sobota je úplně kaput. Tak já jsem říkala, v sobotu se postarám, já stejně taky budu mít určitě spoustu práce a takhle to vždycky s námi je, že my se o to pak nějak jako nějak to polepíme, dcery až jednou budou na terapiích u nás mluvit, tak teď zatím nám to tolerují a v neděli bude koupání možná.
2: No, váš muž je zanícený teda do své práce absolutně. Já jsem dokonce viděl na vašich sociálních sítích ten příspěvek, jak on se teď potkal po šampionátu s těma koťatama a jedno z nich pojmenoval Helenius. Kdo by nevěděl, to je muž, nebo mladý muž, který rozhodl právě teď v poslední finále mistrovství světa, Finn, a dal rozhodující gól v utkání se Švýcarskem.
3: Já to teda nevěděla, já jsem ho normálně musela zeptat, ale jako naštěstí to moc neřešil, jo? Že to nevím.
2: No, neleze vám to někdy na nervy?
3: Co?
2: Ten Helenius? Ten hokej, jak ne. Se promítá do všeho vlastně, co no, vás obklopuje.
3: Já jsem se totiž jako moc nekoukala a mě třeba kamarádka informovala, co se hrálo v noci a jak to bylo, protože jak jsem nestíhala, tak jsem byla aspoň informována bokem, aby kdyby Robík zavolal, abychom mohli konverzovat, ale on ten svůj hokej taky extrémně jakoby nežere. My doma si povídáme úplně o jiných věcech, ale ta stejná profese nám dává výhodu v tom, že máme jako větší pochopení pro toho druhého, ale zároveň je to jedno. Já myslím, že Robert, kdyby byl čímkoliv, tak by byl dobrý a my bychom si rozuměli stejně, protože mě na něm vlastně se hrozně líbí taková jako extrémní poctivost a to vám řeknu, že třeba já myslím, že on je fakt jako že on je fakt fenomén. Robert je fakt fenomén. I tím, když vidím, jak se připravuje, jak mu o to jde, jak je k sobě kritický. On to velmi špatně nese, když udělá chybu a to je jako v živém vysílání jako můžete udělat hrozně moc, ale zároveň on se domnívá, že jako vadí mu to, nebo když mu řeknu, ty jsi fakt dobrý, tak on říká, ale ne, jako ta skromnost je a ta jeho slušnost, opravdu, a zároveň on je takový renesanční, je hodně sečtělý, hodně toho ví, tak to je kombinace, která je pro mě fascinující dodnes vlastně i po těch letos budeme mít, no počkejte, my teď budeme mít, kolikátýho je dneska, prvního, my máme za pár dní, my máme 15 let. Já si počkám, jestli on si vzpomene.
2: No tak snad neposlouchá, protože jinak dostal nápověd.
3: Jestli mu to nevyšlo na tu neděli na to koupání, já se to datum blbě pamatuju. My máme spor o
2: no,
3: to,
2: No tak jestli to už schválně nehrne k té neděli.
3: Je to možný.
2: A že koupání.
3: No uvidíme. A když si nespomene, tak mu to pak vyčtu.
2: Tak je to správně. Jaká je třeba taková hádka dvou novinářů, to by mě zajímalo.
3: No, je to takový velmi, my jsme velmi razantní v těch argumentech, my fakt se jako dokážeme pohádat.
2: Hádáte se před dětmi, to ještě můžeme doplnit, ale hádáte se distinguovaně v rozvitých souvětích, nebo jdete po slovech a holých větách?
3: Tak teď nedokážu říct, ale je to dost rychlý. Je to jako dost rychle, to na sebe jako sypeme, ale zároveň jako přemýšlím, kdy jsme se pohádali naposledy. Jako, no to je docela řídka, kdy My nejsme úplně, nemáme úplně třecí plochy, kvůli kterým bychom se pohádali. A když, tak je to kvůli bordelu třeba doma. Protože Robert začne stěžovat, že je doma bordel, já ho obviním, že mi nepomáhá s tím bordelem a jak to mám celý zvládnout, když je tedy na mě úplně všechno. Asi si umíte představit, jak to pokračuje. To je úplně typický podle mě jako domácí spor. No a pak to jako začne. Pak od toho zahrne dcery, že nic nedělají, já mu říkám, mají špatný vzor v tobě, protože vidí, že ty nic neděláš. Já to vždycky jako směřuju všechno na něj, takže to je pak takové jako dost jsme zabarikádovaní každý na svém kurtu, bych tak to popsala. Ale no, takže bordel, který doma jako bývá a jinak, ne jinak, my se vlastně, názorově my jsme na tom velmi podobně a vlastně nemáme střety, takže nedokážu, jestli holé nebo rozvité, já nevím.
2: No vy totiž na mě trošku působíte jako taková temperamentní žena, kterou rozhodně teda asi jste, nejenom, že působíte, ale já, když bych vzal rodinný model, v kterém jsem vyrůstal, tak ty rodiče se hádali ze sportu, tak aby se jim neskrátili žíly. A právě jsem si říkal, jestli dva novináři občas ze sportu, aby udržovali slovní zásobu a takovou tu pohotovost a tak, tak jestli si prostě nedají doma takový betl.
3: Ne, to ne, to ne, ale protože u nás je to ještě tak, že já začnu teda třeba snášet nějaké argumenty a pak Robert začne vytahovat zápisky, on si vede deníky a na nich ukazuje, že to bylo jinak, jo, a takhle to prostě jako se různě větví těmihle různými faktografickými jako odbočkami, no, ale já přemýšlím, kdy to bylo, tak on byl teda teď měsíc pryč, jo, takže my jsme se pohádali naposledy někdy před měsícem a půl třeba a bylo to kvůli nějakému nepořádku, kdy já mám samozřejmě nabito v téhle oblasti, jo, třeba ten nepořádek, to je dobré pole pro mě, protože já opravdu vždycky to začnu snášet na ně, že to je kvůli tomu, že to je celé na mě to, a ta role té oběti je samozřejmě vděčná, že co si budeme, jo, jako když já se mohu postavit na oltář sebe, jako toho chudáka, který to má vše na hrbu, tak to je dobré pole celkem pro argumentaci, no. Ale víte co, tohle vlastně nejsou úplně spory, to jsou takové možná, já jsem měla maďarskou babičku, a v téhle českomaďarské domácnosti hádky byly jako časté, ale přesně nebyly úplně vážně míněné. A vím, že jednou děda, ten byl Čech, tak právě říkal, že na těch hádkách má nejradši to usměřování. Že takhle bych to asi nějak popsala u nás. A já zároveň teda musím říct, že si poslední hádku jako nevybavím, že to zase ne. Teda na rozdíl od mých maďarsko-českých prarodičů, tak u nás je to výrazně menší. Ale i tam byla láska až do smrti. Takže
2: dobrý. A vy jste to už nakousla, jak se k tomu teda staví děti, že mají doma takové dvě persony.
3: Já jsem se nedávno ptala starší dcery, protože já už jsem s nimi v období, kdy jsem trapná. Jo? A je to docela příjemný období, protože přijímám tuhle roli, jako ji přijímali moji rodiče. Ale nedávno jsem se dcery ptala, jestli třeba se ze mě nestydí, že třeba chodím nějak divně oblíkaná, nebo co mám na hlavě, a ona mi říkala, ne, mě se líbíš, a to mě jako potěšilo, že jsem si říkala, tak ještě pořád dobrý, no, ale jinak mi dcery, já vám vlastně nevím, co mám říct, protože my to takhle jakoby nebereme, nebo že by dcery měly nějaké exponované rodiče.
2: Já nemyslím třeba exponované ve smyslu mediálním nebo tak, ale exponované, protože každý z vás, aspoň tak, jak vás znám z těch médií, tak jste solitér a teď, jak jste mluvila o té vaší domácnosti, tak to může být poměrně zábava doma.
3: Ale ony dcery, zvláště když se spojí, máme dvě, 14 a 11 let, tak mývají i navrch někdy. A nebo držíme spolu jako ženy, jo. To je teda chudák Robert, on je tam jediný samec vlastně v té naší domácnosti. Já jsem tam vytvořila takový barvitý matriarcha, to byl jako záměr. Vlastně
2: proto si chce nechat ty dva kocoury, jak jste říkala.
3: No jasně, on chce posilit svou skupinu, protože je tam sám, jako naříká, a já mu říkám, hele, ty úplně nám, jako to tady zaplňuje všechno, jo, ale pravdou je, že všechny moje zvířata byly samice, kočky, feny, dcery. Všechny jsme samice, takže a v případě určitých střetů to to ženské plemeno vlastně drží pospolu. Zatím jo, zatím neintrikujeme proti sobě, byť ten vztah matka-dcera není jako úplně snadný. Tak celkem to jde, ale zároveň musím říct, že bych řekla, celkem jsme jako v harmonii. Já to teda nechci tady nějak jako vyzdvihovat nebo tlačit, ale vlastně dcery obě dvě mají jsou v období nějaké puberty, ale zatím já musím zaklepat jako, já jí měla mnohem horší. A to říkám, Robertovi to říkám, to buď rád, že nezažil mě, to bylo výrazně horší, výrazně.
2: Říká v nočním mikroforu náš dnešní host Nora Fridrichová.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je novinářka Nora Fridrichová. Tak vy jste, když jsme se bavili mimo mikrofon, vy jste hrozně pěkně, protože teď se pohybujete v oblasti podcastu, srovnávala mluvení z patra, kde na tom je postavený podcast, že vlastně člověk si přirozeně povídá, s takovou tou moderací, kdy je přece jenom člověk fixovaný na ten papír a na ty otázky, které si připravil na tu přípravu. V čem je teda ten rozdíl? Jestli byste to teď mohla zopakovat i pro naše posluchače.
1: Pro mě, když jsem pracovala v České televizi, tak jsem byla vlastně trvale připoutána ke čtecímu zařízení. Když jsem dělala reportérku a třeba živé vstupy, tak ne. Ale ve studiu jako moderátorka ano, protože tam pak řešíte každou vteřinu a řešíte dokonalost, preciznost, takže používáte vlastně psaný text, který čtete. A když jsem odešla z ČT a začala jsem dělat podcasty, tak jsem na začátku si to psala, psala jsem si otázky, ale naučila jsem se mluvit z patra výrazně víc a dneska uvědomila jsem si nedávno, kdybych zpátky šla dělat profesi, kterou jsem dělala v těch předchozích 25 let, tak už bych do čtecího jít nemohla. Já jsem vlastně si uvědomu nedávno dělala takový ten Dobrý den na Radiožurnálu, takovou tu charitativní činnost, kdy jsem spolu moderovala s vaším kolegou panem Králem hodinu a já jsem ji vlastně celou musela jet z patra, přestože jsem měla nějaké poznámky, protože já si to potřebuju přečíst a pak musím jet z patra. Já už to taky hůř vidím, nenosím, třeba nemám u sebe po každé brýle, takže pro mě to říkat z paměti je vlastně komfortnější. No a taky mi přijde, a to vy jako herec budete vědět ještě líp, že člověk, když improvizuje, tak si to mnohem víc prožije. Je to vlastně i hezčí pak poslouchat anebo se na to koukat. Než když, a teď si vezměte, že třeba mám třeba ve studiu obě domácího násilí, která tam něco vypráví, tak jak by to vypadalo, kdybych já teda jí ty otázky četla? To bychom se ani nenapojili na sebe. To nejde, no. Ale ten dár mluvit z patra, člověk buď má, nebo se musí naučit. Já jsem se to musela naučit a jsem za to velmi vděčná, protože taková je doba, že kdo umí mluvit, tak se líp prosadí s tím, co třeba potřebuje nebo chce dělat.
0: Mimochodem, při vaší profesi radši se ptáte nebo radši posloucháte?
1: Obojí. A někdy položit tu otázku je pro mě těžké, třeba je osobní. V tom podcastu mám tu výhodu, že třeba předem řeknu, že se omlouvám, že něco řeknu teď a taky nabídnu, a kdyby to bylo moc, tak mě hned zastavte. A omlouvám se za to předem, kdyby to nebylo vhodné. Jo, to v tom podcastu, jak je to takové to osobnější a přirozenější prostředí, tak tohle jde, protože já se tam často teda ptám na věci. Nedávno jsem třeba měla velmi silný rozhovor se synem zavražděné spisovatelky Simony Moniové, které teď vznikla televizní série s Dominikem. To byl jeden z nejsledovanějších rozhovorů u mě a byl jako hrozně silný. Dominik byl velmi otevřený, on je té mamince podobný, krásně vypráví zároveň o hrozném tématu. A já jsem se, samozřejmě vám naskočí spousta těch věcí, které se vztahují třeba k té smrti, k tomu momentu té vraždy. Jo. A on to fakt všechno odvyprávěl. Teď víte, že se na to ptáte syna té obětí, který je taky obětí. Ale naučila jsem se, nebo vždycky se snažím zeptat se tak, aby to jako nezraňovalo. To je pro mě hrozně důležitý. Proto mám kolem toho takové to, že říkám, moc se omlouvám, hned to zastavíme. Taky se mi tam občas někde třeba, některý z hostů třeba rozbrečel, já třeba taky. No, někdy to je těžký. Mně se to teda stává, protože já se hodně to prožívám, ten rozhovor. Tak to jsou ty momenty, které vás posunou a obohatějí, stejně jako třeba ty posluchače další, kteří to pak poslouchají. To je těžké i třeba pro mě v tu chvíli. No.
0: Vy jste vlastně trávila spoustu času své předchozí profese, předtím, než jste přešla na podcasty, v té sféře politiky, a tam většinou člověk, když klade otázky, tak jsou to otázky přímé, razantní, měly by být neústupné. Vlastně asi tam není příliš prostoru pro nějakou empatii, nebo tak si to aspoň představuju. Teď jste přešla k rozhovorům, které naopak tenhle mod vyžadují často. Byl to těžký krok?
1: No, já dělám obojí. Já dělám i ty politické, i tyhle lidské rozhovory, takže přepínám úplně automaticky.
0: To vím, a přepíná se snadno?
1: Já si myslím, že ta empatie u politického rozhovoru, kde řešíte nějaký problém, u toho dotyčného politika, tak ta empatie jako není na místě. Já bych řekla, že veřejnost tu chvíli chce znát řešení toho problému, vysvětlení a chce konfrontaci toho, jak se to mohlo stát, protože ten dotyčný tedy je tam placen z peněz daných poplatníků a třeba něco provedl, tak ta empatie rozhodně není na místě, že? Ale pokud...
0: A nebo naopak, kdybyste to třeba někdy udělala empaticky, tak on by se rozbrečel, že jo, protože by to nečekal.
1: To oni platí, ne. Dneska na té tiskovce vlády to byla prostě hodina velkých křivd. Jo, samozřejmě, tak polovinu času pan premiér tam neustále naříkal a láteřil na ta média, jo,
0: ale takhle
1: vám řeknu, prostě když máte před sebou oběť, tak se prostě bavíte s tím člověkem jako s obětí. A když máte viníka, no tak jako model oběti není absolutně na místě, že? Mm-hmm. To zase musíme přece umět přesně rozlišit, kdo je viník, kdo je pachatel a kdo je jeho oběť. A tohle je hrozně důležité vůbec pro jaksi zdravé nastavení té společnosti, abychom přesně mezi tímhle měli tu čáru a uměli rozlišit, jak se ptát toho, kdo něco způsobil a zavinil a toho, komu bylo ublíženo.
0: Mm-hmm. Mimochodem teď mě napadá, kterým směrem se vrtnou děti. Už jsou tam nějaké náznaky, že budou...
1: Ne. Dcery různě si natáčejí a vysílají, ale to dělají všechny děti v jejich generaci. Takže tam bych neviděla žádný náš jako genetický otisk. Ale třeba starší dcera, která bude příští rok dělat přijímací zkoušky, tak ona už si teď vysněla, že by třeba chtěla dělat psychologii. A to se mi ohromně líbí. To mě přišlo jako i hrozně jako vyzrálé a podporuji v tom. A i když se potom rozhodne jakkoliv jinak, tak takovýhle sen mít je jako pěkné. Vlastně mi to ještě přijde lepší, než mít ten sen být novinářkou, být psycholožkou, jo? To by přijde jako strašně záslužné povolání. A mladší dcera, to je 11 a tam myslím, že bych chtěla mít Zverimex.
0: No tak to je hezký.
1: No, tam má pořád tyhle
0: tam vidí ty koťata doma, tak.
1: Přesně.
0: Ale přece jen někteří rodiče by byli rádi, kdyby jejich ratolesti pokračovali v jejich šlépějích. Vám by to nepřipadalo hezké, kdyby se dcera vydala stejným směrem a nesla ten rodinný prapor?
1: Já mám úplně jiný model, který dcerám jako říkám. Já říkám, je mi úplně jedno, čím se budeš v životě živit, protože to bude tvoje volba, ale moc si přeju, aby si měla dobrý vzdělání, protože blbých je kolem nás tolik, že jsou jimi lemovány cesty. A když budeš mít dobré vzdělání, tak pak ta volba, kterou budeš ty dělat pro sebe, tak bude pro tebe snazší a třeba tě učiní šťastnou. A to je vlastně můj sen. Jinak její profese je zcela není. Ať si klidně dělá cokoliv, ale ať má chytrou hlavu.
0: Co je podle vás moudrost? Teď mě to napadlo, jak jste o tom mluvila.
1: To jste mě, já bych řekla, že moudrost je to, k čemu, to je hodně rychlé na mě, ale přijde mi, že to je třeba něco, k čemu směřujeme celý život. A je dobré to vědět. A kéž bychom v těch 20 věděli, že bude trvat velkou a dlouhou dobu, než do té moudrosti dospějeme.
0: Já si myslím, že to jsou krásná slova, kterými se můžeme rozloučit.
1: Trošku kliše, nemám ráda kliše, ale takhle nějak. A pokora je důležitá.
0: Naším dnešním hostem byla novinářka Nora Fridrichová. Noro, moc děkuju, že jste dorazila.
1: Děkuju za hezké povídání, hezký večer. Hezký večer vám všem, dobrou noc.
0: A loučím se s vámi i já, Jan Večeřa, z nočního mikrofora. Příště zase naslyšenou. Dobrou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Dobrý večer, milé dámy. Zdravím i vás, vážení pánové. A nesmíme zapomenout ani na ponocující děti. Konec konců dnešní den měli svátek. A tak právě třeba při poslechu rozhlasového pořadu Noční proud odpočívají. Ať už je to jakoliv a ať už nás posloucháte kdekoliv, je tady nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, která se jmenuje Noční proud. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. A u pondělně úterního mikrofonu většinou sedává kolega Martin Hrdinka. Ten je ovšem v tuto chvíli ve Zlíně, kde moderuje od rána do večera na festivalu. A tak vám všechny ty přání pro dnešní večer i dnešní noc řekl Zdeněk Vrba, který bude vaším průvodcem. Příjemné naslouchání.

První zpívající a hrající na konci pondělí 1. června byl Kuba Ryba a skupina Rybičky 48 a dozvěděli jsme se, jak vzniká klasický pomalý song. Velmi vtipná písnička, se kterou jsem rád začal pondělně úterní noční proud na dvojce. A ještě bych rád stačil pogratulovat všem dámám, které mají stále ještě dnes svátek. Jsou to všechny dámy, které mají krásné jméno. Jmenuje se ať už dívka nebo paní Laura. A tak se teď Laurám budeme chvíli věnovat a asi už tušíte, že by se tady mohla objevit a že byste mohli slyšet kdysi severočeskou kapelu Laura a její tygři.

Skupina Laura a její tygři vznikla v mosteckém klubu Neprakta. Touhletou kapelou prošla celá plejáda osobností. Založil ji Karel Šucha. Mezi zásadní interprety patřili třeba Martin Počta, Ilona Čáková, Jana Amrichová, také Daniel Nekonečný a někteří další a skvělí umělci. Mimochodem, tahleta kapela neukončila zdaleka svoji činnost, vystupuje od roku 1985 a vystupuje dosud. Její koncerty můžete nalistovat na jejich stránkách. To byla tedy naše první Laura v názvu kapely. Druhou Lauru, kterou si pustíme před půlnocí v nočním proudu, druhá Laura je Laura Pausini. Laura Pausini, italská zpěvačka a její skvostný jarní duet se zpěvákem jménem James Blunt.

To byl jarní hit, který nám přednesli v nočním proudu Laura Pausini a James Blunt. A já jsem se během té písně vrátil ještě do už zmíněného kalendáře skupiny Laura a její tygři, o které jsem mluvil, že stále účinkuje a vystupuje. Občas s nimi jako host Ilona Čáková a na listopad letošního roku chystají i takový velký koncert, který zřejmě připomene i další osobnosti, které prošly touhletou kapelou, ale zaujal mě už ten víkend, který máme za chvíli před námi. A za chvíli proběhne. V pátek 5. června hrají a zpívají Laura a její tygři na náměstí ve slovenském městě Ružomberok. A aby druhý den, 6.6. v sobotu, už v 15 hodin hráli a zpívali na náměstí v Jindřichově Hradci. Tak to bude pěkný a rychlý přejezd. A pozor, toho 6.6. zpívají od 15 hodin v Jindřichově Hradci a od 21 hodin ještě téhož dne v Humpolci. Takže, jak vidíte, kapela Laura a její tygři se zcela nenudí. A my si dáme další Lauru. Laura Branigan.

Nočním proudu na dvojce jsme teď poslouchali americkou zpěvačku Lauru Brannigan, která nás opustila velmi brzo, už ve svých 52 letech, stalo se v srpnu roku 2004. Tahle ta americká zpěvačka zpívala písničku Self Control a zpíval jí také italský interpret používající umělecké jméno Raff. Vím, že když jsme dělali diskotéky a tahle ta písnička se objevila, tak přišla takřka současně, ať už v podání Lauru Brannigan a nebo onoho Raffa. A myslím, že to bylo v loňském roce, kdy tahle písnička znovu ožila díky nové verzi a možná to nebude ani naposledy a bude se to ještě také někdy opakovat. Mimochodem věnujeme se Laurám, protože stále ještě je pondělí 1. června, stále ještě mají svátek. Já jsem vysílal i ten předchozí nedělně pondělní noční proud a od půlnoci do 2 hodiny jsem se věnoval jenom písničkám, které byly o dětech a nebo které byly zpívány dětmi. Přitom to nebyly žádné říkánky, ale byly to regulérní písničky namátkou, třeba Child in Time, Deep Purple, nechyběla ani Aphrodite's Child kapela. A takhle bych mohl ještě dlouho pokračovat, však těch písniček mezi půlnocí a druhou bylo hodně, tak to jenom říkám, že jsem se včera věnoval tomu Mezinárodnímu dní dětí a na dnešní pondělí před půlnocí jsem vyhradil čas pro všechny dívky a paní, které se jmenují Laura a kterým od mikrofonu Nočního proudu přeju krásný, nebo respektive krásné finálové minuty jejich svátku. A je tady připravený italský zpěvák, který se skrývá za 3 písmeny, jmenuje se to Nek a jeho největší životní hit je písnička Laura, non c'è. To je ona.

Laura Nonče a Nek. Tak jsme věnovali hodně času Laurám a před námi je poslední písnička před půlnocí, která už se Laurám věnovat nebude, ale já jsem si dovolil přeskočit několik významných osobností, které dnes měly a stále ještě mají narozeniny. Dovolil bych si ty, kteří se mi nevejdou před půlnocí, což se dá předpokládat, že jich bude povícero, když máme 23 hodiny a 54 minuty k tomu. Takže po půlnoci ještě uslyšíte další oslavence, kteří se narodili 1.6. a přidáme k nim samozřejmě ty, kteří mají rodný list s nápisem 2.6. A než vám řeknu, koho jsem vybral před půlnocí, tak musím jenom říci, že po té poslední písni, která zazní, nás čeká ta nejkrásnější melodie, česká státní hymna, potom půlnoční časové znamení, hlavní zpravodajská relace, bratru nějakých 8-9 minut, potom se můžete spolu se mnou znovu ponořit do pořadu zvaného Noční proud a můžeme nerušeně plout až do 2. hodiny raní na non-stop vysílající stanici Český rozhlas 2. Takže tolik k tomu, co nás čeká. A teď k té poslední písni, která zazní za chviličku. Zazní proto, že dneska také měl a má narozeniny Karel Šíp, a to 1.80. člověk by ani neřekl. Karel Šíp, který s naší pop music a s naším rokem má hodně společného, už v roce 1971 založil skupinu Faraon, kde u solového mikrofonu stál Jiří Schellinger a natočili třeba i písničku Holubí dům. No a takhle bychom mohli dlouho pokračovat přes famózní hitšarádu v letech 1978 až 86. No a potom samozřejmě všechno party, která stále jede a stále přináší zajímavé rozhovory. Takže víte, že to bude písnička, ke které Karel Šíp napsal text a napsal to pro skupinu Rangers.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Valná hromada ČES schválila rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat i 2 roky. Evropská unie umožní vznik návratových migračních center ve třetích zemích. Serena Williamsová se vrací na profesionální tenisový okruh. Dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jeho západě zataženo, výjimečně s deštěm. Teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
2: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
3: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
2: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
4: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
2: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři večer na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcií. V 11 člené dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo. Odbory agentury pro sociální začleňování a 40 organizací pro pomoc závislým v pondělí stávkovali. Chtěli tak upozornit na rizika chystaných změn ve státní správě. Vadí jim oznámený přesun agent z úřadu vlády na několik ministerstev.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zopakoval, že je přesun agent definitivní a ve stávce jde o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
6: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
5: Podle předsedy odboru agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde opravdu o peníze, ale všech občanů.
7: Víme, že chaoticky řízený a nefunkční stát je velmi drahá záležitost. Nezávislou veřejnou službu potřebujeme, proto stávkujeme.
5: Agenturu podpořili odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií. Společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru, aby bránili odbornou a nezávislou státní správu. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Česká centra v zahraničí by mohla skončit, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě. Ohrožená jsou podle něj kvůli problémům s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Česká centra jsou s projektem organizačně propojena, proto půjdou finanční ztráty za nimi.
8: Ministerstvo zadalo audity a podalo 2 trestní oznámení na neznámé pachatele. Podle Macinky rezort eviduje taky soudní spory, předžalobní výzvy a další finanční nároky, řádově za desítky milionů korun.
9: Ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení.
8: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný.
10: Já jsem teda všechny věci konal v souladu se zákonem a samozřejmě i podle příslušných vlády.
8: V Japonsku podle rezortu stále čeká český pavilon na likvidaci jako poslední. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu za poškození plynovodu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety firmou najatí dělníci omylem navrtali tranzitní plynovod nedaleko obce Paběnice u Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici.
11: V roce 2024 dělníci při vrtání narazili na tvrdý materiál. Mysleli si, že je to kámen a pokračovali dál. Přestali, až když za ohromného pískotu začal unikat plyn. Nikomu se sice nic nestalo, ale hrozilo, že vypukne požár sahající do výšky 300 až 400 metrů. To odpovídá například výšce Eiffelovy věže v Paříži. Mluvčí firmy Jakub Ptačinský jakékoliv pochybení odmítá. Tvrdí, že někdo záměrně posunul vytyčovací kolíky.
12: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině. Studují nyní rozhodnutí naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
11: Více informací najdete na našem webu irozhlas.cz. Vít Kubant, Radiožurnál.
1: Evropská unie usnadní navracení neúspěšných žadatelů o azyl. Na konečné podobě takzvaného návratového nařízení se večer dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady, jak oznámilo kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Nová pravidla umožní mimo jiné vytváření návratových center ve třetích zemích.
13: Nařízení zpřísní povinnosti pro osoby, které v Evropské unii pobývají nelegálně a usnadní navracení lidí, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko. 27. rovněž zavede evropský příkaz k navrácení, tedy standardizovaný formulář, do kterého budou členské státy zapisovat klíčové prvky rozhodnutí o navrácení. To usnadní vzájemné uznávání těchto rozhodnutí, protože státy budou přehledně sdílet všechny potřebné informace. Dojednanou podobu návratového nařízení musí ještě schválit Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ukrajině se daří oslabovat ruské kapacity na zpracování surové ropy. Podle Kyjeva přišlo Rusko od ledna o 40% rafinerií. Kreml na půl roku zakázal vývoz leteckého paliva.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že ukrajinské nepilotované letouny od začátku roku zasáhly 15 ruských rafinérií. Podle Zelenského to nepřímo dokazuje i nejnovější zákaz exportu leteckého paliva z Ruska a úvahy o zákazu vývozu nafty. Pro zemi, kterou ještě nedávno nazývali benzínkou, je to velká ztráta, uvedl ukrajinský prezident. Zároveň ale důrazně varoval obyvatelstvo před dalšími masivními raketovými a dronovými útoky, které podle něj Moskva chystá. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Hvězdy na chodníku slávy Zlín Film Festivalu dnes odhalí herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Před velkým kinem ve Zlíně tak půjde už o 45. a 46. filmovou hvězdu.
15: Slyšel jsem dobře? Řekla jsi nokty?
16: Maminčiny nokty přece. Pravý nokty na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný.
1: Kristýnu Badinkovou-Novákovou se diváci dodnes nejvíc spojují s filmem Pelíšky, kde hrála dceru Jiřího Kodeta Jindřišku. Martin Písařík odstartoval svou hereckou dráhu snímkem Městem chodí Mikuláš.
17: Přicházím ze země, která existuje jen pro radost dětí.
1: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Radiožurnál. Sport. Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se v deblu na turnaji v Queen's Clubu, který je generálkou na Wimbledon. Serena's last dance.
18: Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siniakovou. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Omezení na Pražském okruhu mezi tunely a nehoda v Ostravě v Rudné ulici. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi tunely. Od 9. do 12. kilometru silničáři opravují směrové sloupky a pracují v levém pruhu. Na D2 z Bratislavy do Brna zvyšte pozornost za Břeclaví. Na kilometru 43,5 stojí nouzově autobus. Blokuje odstavní pruh a některá vozidla vybočují. V Ostravě pozor na nehodu v Rudné ulici ve směru do Havířova. U sjezdu k nákupnímu centru Avion osobní auto srazilo srnu. Projíždějte kolem opatrně. A v Praze je mimo provoz tunel Mrázovka ve směru ze Smíchova k Barandovskému mostu. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění. Znovu otevřený má být od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, místy se vytvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

Tak už jsem znovu odjistil stavidlo pořadu zvaného Noční proud. Mezitím také začal nový den, jmenuje se úterý 2. června 2026. Ať se vám dnešní den, tedy úterý 2.6. vydaří, to vám od mikrofonu pořadu Noční proud přeje Zdeněk Vrba. Ať se vám také v noci krásně naslouchá, pokud někam jedete, tak ať ve zdraví dorazíte do toho správného cíle. Nový den, 2. červen, zahajujem s australskou sourozeneckou skupinou Shepherd.

Edge of the Earth a skupina Shepherd, to byla první hudební položka úterý 2. června. Ve chvíli, kdy posloucháte průvodce pondělně úterním nočním proudem, tím bývá většinou Martin Hrdinka, ale ten právě moderuje na Zlín Film Festivalu, takže za něj zaskočil jindy zásadně nedělně pondělní moderátor nočního proudu Zdeněk Vrba. A musím říct si, že se mi tady líbí i směrem k úternímu ránu a že dřív neskončím než ve 2 hodiny ráno. Jako druhá písnička bude písnička I Just Might, a spolu s ní kosmopolitní hvězda největší velikosti Bruno Mars.

Tak to byl Bruno Mars a jeho aktuální hit, který nemohl chybět v tomto nočním proudu s datem 2.6.2026. Numerologové by nám určitě vysvětlili, že tohleto číslo má nějaký velký význam. Budeme to pochopitelně sledovat a v dalších nočních proudech se k tomu můžeme klidně vrátit. Teď už tedy k těm, kteří se narodili včera, respektive narodili se 1.6., samozřejmě před řadou let. A já jsem před půlnocí stačil popřát Karlu Šípovi k jeho už tedy včerejším 81. narozeninám. Jsou tady i další zajímavé osobnosti a jednou bych hned začal. Je to Daniel Hůlka, který má 58. narozeniny od včerejška, takže dneska už mu bude 58 a jeden den. A musím říci, že se mně moc líbí jeho písnička Gabriel.

Písnička Gabriel a zpěvák Daniel Hůlka, který už od včerejška má za svým jménem v závorce číslovku 58, která vyjadřuje jeho věk. Člověk by ani neřekl. Pojďme za dalším oslavencem, který má ve svém rodném listě napsáno 1.6., to znamená, že tedy včera slavil, respektive v tomto případě slavila narozeniny, kanadská zpěvačka, která se narodila v hlavním městě Kanady v Ottawě, a která je nejenom zpěvačka, ale také skladatelka, většinu písní si sama píše, producentka, protože se stará nejenom o sebe, ale i o některé další interprety. No a kromě toho, že zpívá, tak hraje na kytaru, na flétnu, na klavír, na harmoniku, velmi činoradá dáma, která ovšem už z té Ottawy se dávno odstěhovala na západní konec Spojených států, kde většina umělců přebývá, a to je samozřejmě Kalifornie a především Los Angeles. Alanis Morissette obohatí svým narozeninovým songem tento noční proud a poslechneme si písničku Hands Clean.

Hans Green a od včerejška 52letá kanadská zpěvačka Alanis Morissette. Za dalšími narozeninami opět domů. Včera měl 49. Richard Krajčo, lídra frontman skupiny Krištof a vůbec velmi činorodý umělec pro Krištofa, tedy pro svoji kapelu, dá se říci, píše písničky. A jednu z těch už časem prověřených si právě teď v Nočním proudu na dvojce dáme. Pozor, Atentát.

Písnička Atentát a Richard Krajčo se skupinou Krištof, Richard Krajčo, který měl včera 49. narozeniny. A ty další narozeniny, které zmíním, budou jednak už poslední a jednak se váží už k dnešnímu datu 2. června. Ale bohužel ta osobnost, které se týkají, si je užít nemohl, protože jsou to narozeniny nedožité. 85 in memoriam. Ano, 85 by dneska bylo bubeníkovi, který se jmenoval Charlie Watts, který patřil za bicí soupravu skupiny Rolling Stones, který byl osobitý, trochu jiný než ostatní členové Rolling Stones. Někdy to na některé fanoušky Rolling Stones působilo i tak, že jakoby z jiného světa se stoupil k nám sem právě Charlie Watts. Charlie Watts nás opustil v srpnu roku 2021, ale v našich hudebních srdcích zůstane natrvalo usazený, takže ta další písnička je vzpomínkou na něj. The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby?

Anybody seen my baby, Rolling Stones a vzpomínka na dlouholetého bubeníka téhle kapely Charlie Ovoce, který by dnes měl 85. narozeniny, kdyby nás v srpnu roku 2021 neopustil. Dneska mají také jeden zásadní svátek v Itálii, je to Den republiky a tak jsem si díky tomu vzpomněl na písničku Viva Italia, ať je Itália, Itália, že svobodná se v té písni zpívá. Tu píseň napsal i zpívá Francesco de Gregori a to už v roce 1980 a tahle ta písnička několik týdnů v tom roce 1980 také vedla italskou hitparádu. Takže k dnešnímu Deni republiky v Itálii Francesco de Gregori a Viva Italia.

0: Viva Italia, Italia Liberato, Francesco de Gregori. A myslím, že tahle ta písnička zaznívá právě dnešní den v Itálii, kdy se slaví Den republiky, a to každý rok 2. června. Zajímavý svátek mají také na Islandu, tam je pro změnu Den námořníků. Tak což, kdybychom si dali jednu, dvě, možná i více námořnických písní. Zkusím to s Karlem Plíhalem a jeho námořnickou.
1: Maličký námořník v krabičce od mýdla vydal se napříč vanou. Bez mapy, buzoli, vesel a koronu.

Krásná, jemná a poetická byla ta námořnická, kterou nám přednesl Karel Plíhal, ale nebylo to úplně tak, že bych si ty námořníky nebo toho námořníka tam představoval, takže vezmeme to razantněji. Je tady také píseň Čert ví, kdy kot vyzvedne, a spolu s ní Valdemar Matuška.

Tak už víme, kdy kotvy zvednou a tahle ta námořnická písnička, ta zase mohla více naplnit naše představy o tom, jaké to je být námořníkem, námořníkem na moři. O moři mimochodem krásně hraje a pěje Morčíba.

Pět minut jsme byli v moři a poslouchali Morčívu. Doufám, že jste se osvěžili. Máme 54 minut a 54 vteřin po půlnoci. Právě už tolik odžito z úterý 2. června. A ještě jedna k moři se vázající píseň. Too many fish in the sea. A pozor, Phil Collins.

Too many fish and sea. Příliš mnoho ryb v moři. No, jak kde, pochopitelně. V každém případě píseň, pod kterou je podepsán Phil Collins, a tak věřím, že jste mnozí, anebo vás většina, kteří třeba tuhle písničku slyšeli poprvé, i od toho je Noční proud. A já už v rukou třímám CDčko s albem Tango Desolato. To je první album skupiny Lily Marlene, které vyšlo už kdysi dávno. Tahle ta kapela, kterou vede a produkuje Martin Němec, kromě svého precedensu, tak je velmi zajímavá a originální i díky tomu temnému altu, který vlastní zpěvačka Dagmar Součková, a vůbec i řada zajímavých muzikantů v čele pochopitelně už se zmíněným Martinem Němcem. No a na úvod nebo během Karlovarského filmového festivalu měl premiéru film režiséra Juraje Herce. Byl to horor a musím říct, že velký, často jsem zavíral oči. Tam to mělo premiéru a ten film se jmenoval Mat, nebo chcete-li za každým tím písmenem byla tečka, takže třeba i MIT. No a v tom filmu hrál Michal Dlouhý, který hrál partnera zpěvačky, která tam se svojí kapelou zpívala v klubu. No a protože autorem scénáře byl právě taky Martin Němec, nebo spoluautorem, tak pochopitelně tam nechyběla kapela Lily Marlene a právě s tou Dagmar Součkovou, tedy alespoň díky filmu Michal Dlouhý chodil, a potom už ale se tam dělo hodně, hodně zajímavého ve sklepeních jednoho starého domu. No pojďme si zahrát kapelu Lily Marlene a píseň, která v tom filmu zazněla, která se jmenuje Žena ze Stínadel.

It's a kind of magic a skupina Queen, hlas, který se nikdy neoposlouchá, hlas, který vlastnil Freddie Mercury. Samozřejmě i všichni další zbývající členové byli mimořádné osobnosti, byli úžasní a zaplať Bůh, že vznikl film Bohemian Rhapsody, že jsme měli možnost tak trošku také nahlédnout do zákulisí a za kulisy právě za skupinou Queen. Za skupinou Queen, kterou už posloucháme v čase, kdy jsme mezi jednou a druhou hodinou. Až úderem druhé hodiny skončí tento noční proud, ale nebojte se, Český rozhlas Dvojka vysílá non-stop 24 hodiny denně. V tuto chvíli se vydáváme za domácí legendou legend, však také byl úplně první uveden do síně slávy Akademie populární hudby. Nechybí ani v naší síni slávy, respektive také on se byť posmrtně dočkal pocty v anketě, která má prestiž po republice a mezi umělci, a to sice legendy nočního proudu Českého rozhlasu. Petra Nováka si připomeneme třeba písničkou Já budu chodit po špičkách a po ní vám povím, cože se momentálně kolem odkazu Petra Nováka děje.

Já budu chodit po špičkách, jeden z velkých hitů, a že jich těch hitů má, Petra Nováka. S Petrem Novákem je to tak, že on už tady s námi bohužel není, ale skutečně tady zanechal úctyhodné množství písní, které povětšinou i co se týče hudby napsal sám. Většinu z nich také otextoval Ivo Plicka, tenhle ten autorský tandem byl velice, velice úspěšný. No a v loňském roce, myslím, že to tak bylo v loňském roce 6. září, jsme vzpomínali na nedožité 80. narozeniny, ke kterým jistý muzikant Josef IX., jehož písničky možná znáte také třeba z hitparády Česká 12., dal dohromady lidi, kteří vždycky něco znamenali pro Petra Nováka a vždycky s ním spolupracovali a byli doslova jeho souputníci, jako třeba Karel Kahovec a nebo Viktor Sodoma, ale platí to třeba i pro Michala Pavlíka, kterého si pamatujeme z Čechomoru, platí to i pro některé další muzikanty, jako Karla Nováka ze skupiny George and Beethovens. No a kromě téhleté party oslovil nečekaně třeba ještě písničkáře Slávka Janouška a kromě toho se k ním přidal podstatně generačně mladší Petr Bende. Petr Bende si totiž písničky Petra Nováka vybral a oblíbil a začal je hrát na svých koncertech, takže se k téhle partě přidal a mezi tím, co se k té partě přidal, tak stačil natočit CDčko, které se jmenuje Největší hity Petra Nováka, zpívá Petr Bende, a toho doprovodila Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína pod taktovkou Roberta Kružíka v novém aranžmá Jana Lstibůrka. A to je skutečně zajímavé album, které vám teď předestřu 14. finálovou písničkou, která je i finálovou písničkou, kterou zpívá za doprovodu Zlínské filharmonie Petr Bende.

Nejen Hvězdička blýskavá, ale i další hity Petra Nováka, včetně Náhrobního kamene, nebo třeba Co je to láska. Nechybí tady takřka nic, ale víte, co je zajímavé, že Petr Bende je kreativní a také velmi odvážný, protože pochopitelně, když odešel Petr Novák a skupina George Beethovens hraje od té doby dál a doprovází Karla Kahovce a častým hostem je také Viktor Sodoma, tak postupně do repertoáru ke Karlovi Kahovcovi, který má spoustu vlastních hitů, přibývaly i některé písničky Petra Nováka, ale nikdy si skupina George Beethovens ani Karel Kahovec nedovolili sáhnout na Klaunovu zpověď. To brali jako takovou výpověď jejich kamaráda Petra Nováka a nikdy se k tomu nedostali. A Petr Bende se nebál a šel i do Klaunovy zpovědi. A když dneska ty koncerty, které jsou i nadále k nedožitým narozeninám Petra Nováka, tak většinou jako přídavek těch koncertů, ať už to bylo v Praze, Brně, ve Svitavách, nebo určitě i na mnohých dalších místech, tak tu Klaunovou zpověď ten Petr Bende dá a všichni pláčou a je konec. Tak je to úžasné, že vzpomínáme na tuhle tu legendu, která si naše vzpomínání a naše pohlazení zaslouží. Tolik tedy k Petrovi Novákovi a teď už otevírám francouzské okénko.

Francouzské okénko zůstává stále ještě otevřené a mladičkou Luan vystřídá, dá se říci, francouzský šampion, jeden z nejpopulárnějších francouzských zpěváků. Dá se říci, že to je kategorie Karla Gotta a podobných velkých hlasů. Michel Sardou, La Maladie d'Amour.

Nevzpomínám si, že by Michel Sardou někdy vystoupil v České republice a je to škoda, protože, jak jste slyšeli, je to úžasný zpěvák a mimořádný hlas, tak alespoň Noční proud vám ho nabízí a nechává ještě do třetice všeho dobrého otevřeno francouzské okénko, ze kterého se stává už spíše francouzské okno, až taková spíše výkladní skříň a ten další interpret, o kterém mluvíme v minulém čase, ten tady úžasný koncert měl. A mě moc těší, že jako mladý posluchač v nějaké osmé řadě jsem si ten koncert skvěle ve velkém sále pražské Lucerny vychutnal. Gilbert Bécaud a jeho Nathalie.

c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais

Zavírám francouzské okénko a otevírám zájezdový diář skupiny Olympic, který je popsaný od zhora dolů, protože Olympic koncertuje jako život. Je to naprosto neuvěřitelné. Mimochodem, ještě máte možnost navštívit pár koncertů v letošním roce, které souvisí s posledním albem skupiny Olympic, Bombardák Tour 2026. Ten koncert jsem zažil a musím říci, že to je zase posunutí rozměru skupiny Olympic o kousek dál. Koukám se, že třeba v sobotu 6.6. tenhle ten Bombardák Tour 2026 skupiny Olympic bude hrát v Zámeckém parku v Ostrově nad Ohří.

Určitě vám neuniklo, že v písni Bombardák se vyskytuje vrba, huč do mě jak do vrby, tak nějak to tam bylo, ale není to žádná oslava z nějakých 2000 druhů tohoto stromu nebo keře. To jenom autor textu, kterým je u této písně Robert Kodym ze skupiny Lucie, chtěl vlastně vzdát hold a dát připomínku na Pavla Vrbu, legendárního textaře, který také pro Olympik napsal spoustu hitů. 1:36:20 a skupina Johnny, Hey Jazz.

Turn Back the Clock a skupina Johnny Hayes Jazz v nočním proudu na dvojce. V nočním proudu z pondělí na úterý, už dávno máme úterý 2. června, tedy ten pondělně úterní noční proud, který tentokrát uvádí nedělně pondělní moderátor Zdeněk Vrba, protože pondělně úterní kolega Martin Hrdinka moderuje na Zlín Film Festivalu, velké to akci ve Zlíně na Moravě. Před chvílí jsem zmínil Roberta Kodyma, co by textaře písně Bombardák pro skupinu Olympic, tak aby to bylo vyvážené, tak si dáme jeho Lucii a píseň Marie.

Rekordní teploty v pražském Klementinu pro 2. června. Nejchladněji bylo 2. června 1928 plus 4,6 stupně Celsia. Nejtepleji naopak v roce 1901 plus 31,6 stupňů Celsia. Tolik tedy rekordní teploty pražského Klementina. Zatímco dnes by nás měl čekat relativně příjemný, skoro už letní den. A to říkám ve chvíli, kdy se hlásí o slovo skupina Styx a píseň Mr. Roboto.

0: Noční proud. Dnes se Zdeňkem Vrbou.
1: Pro nich chci

Můj oblíbený duet Pro nich chci žít, samozřejmě pro muziku, jsem na tom stejně a ti, kteří pro ní chtějí žít, tu píseň také zpívali, Šárka Marková a Jiří Zoniga. A já se moc těším, až letos v létě, tuším, že to bude ve čtvrtek 6. srpna, tuhletu dvojici, tedy Šárku Markovou a Jiřího Zonigu, budu uvádět na Mohelnickém kostelním náměstí, kde se tradičně konají koncerty těch, kteří následující den tam vstoupí do tenisového turnaje Mohelnice Open. Mimochodem letos bude obhajovat loňské vítězství Leona Machálková. Tak na to se těším, Šárka Marková a Jiří Zoniga budou hrát spolu, nejenom v té písni první housle, ale i v tom tenisovém turnaji. No a tenisový turnaj skončí záhy v pátek 7. srpna, abychom stačili ještě večerní koncert Marka Ztraceného, který také vejde do dějin. V tuto chvíli vám Zdeněk Vrba přeje krásný zbytek této noci a těším se v sobotu. No a dneska večer se přihlásí do znělky nočního proudu Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Narodil se do cirkusové rodiny. Spolu se svým bratrem dvojčetem vystudoval taneční konzervatoř a záhy odešel do hamburské státní opery, kde se brzy stal solistou. Během své kariéry pak působil na mnoha dalších světoznámých scénách a získal řadu prestižních ocenění. V červnu v Praze uvede první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Naším hostem bude už za chvíli tanečník a choreograf Jiří Bubeníček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.